0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se zaměříme na datle, fíky a kaky na vaší zahradě. Poradíme také, jak se stát rybářem a vypravíme se do obchodu nakupovat skutr, tedy na co si dát při výběru rychlého stroje pozor. Nebude chybět pár odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o tom, že i v červenci už může nastat podzimní počasí. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Všimli jste si, že někteří zahrádkáři v posledních letech vysazují na zahrady subtropické stromy a keře. Nedávno jsme vám nabídli rozhovor s pěstitelem citrusovníků a dnes se zaměříme na datle, fíky a kaki. Kaki roste na opadavých stromech zvaných tomel japonský. Naše hobby redaktorka Jitka Slezáková vyspovídala zahradníka Ladislava Kubelku ze Svinčan a ten potvrdil, že naši posluchači, tedy zahrádkáři, mají o tyto sladké oranžové plody velký zájem.
2: Tak momentálně jsou asi nejprodávanější dva druhy. Jeden to je strom, je to kaki, který už u nás bez problémů roste. Máme tady několik odrůd a je to už tady odzkoušený. Ten stromek prostě vyroste podobně jako jabloň, plodí v průběhu podzimu, nechávají se plody přemrznout a je to trošku u nás takový netradiční strom, protože vlastně je to snad asi jediný ovoce, který se sklízí až po opadu listí.
3: A jsou to takové ty drobné plody, hodně se to prodává u nás před Vánocemi, že? Takové sladké je, to musí se oloupat ze slupky.
2: Jsou to oranžové plody, určitě nečekejme, že by ta úroda byla, nebo ty plody, že by byly veliký, jako když se k nám kaki dováží ze Španělska, jo, orientačně jsou třeba poloviční ty plody, ale jsou chuťově vynikající a určitě tam můžu vyzdvihnout třeba odrůdu Rojo Brillante, která je takzvaně partenokarptická odrůda, to znamená, že nepotřebuje opylení včelami.
3: Už to i vidím taky na zahradách, vidím tam třeba fíky. Doporučil byste je na českou zahradu?
2: Tak celkově klima se otepluje, což je vlastně nejenom prokázáno, ale opravdu to už pociťujeme. Takže dneska už je opravdu běžný, že se u nás daří k fíkovníkům nebo třeba moruším. Máme spoustu odrůd, který vlastně u nás bez problémů dozrajou. Jo, některý mají více sklizní. Tam je vždycky u fíkovníku akorát potřeba počítat s místem, protože fíkovníky jsou poměrně vzrůstný. Jo, ale zase existuje i odrůda extrémně zakrslá kolem 2 metrů.
3: Doporučil byste na tu klasickou českou zahradu nějaký konkrétní druh?
2: Tak určitě výborná odrůda je třeba pereta, jo, je to odrůda vyšlechtěná v Alpách ve Švýcarsku, je to poměrně hodně odolná odrůda, případně třeba kdo má rád tmavý fíky, tak odrůda Braventurkej, anebo třeba Francesco.
3: Tak a vaše paní ještě říkala nějaký název, který jsem teda opravdu v životě neslyšela. A to by mě zajímalo, co to je za novinku, od co to bylo?
4: Cicimek neboli Zizipus, jo. Čínská datle.
2: Tak cicimky jsou u nás taky docela netradiční. Vím, že se určitě vyskytují běžně v Thajsku a v těchto exotičtějších zemích. To je jakoby keřík nebo trošku stromek, vyrůstá třeba kolem 3-4 metrů maximálně. Má drobný trníky a sklízí se orientačně někdy říjen. Některé odrůdy jsou ranější, takže už možná něco bude v září. A jsou to takový jako opravdu datle, který postupně mrazem tak získávají rezatou barvu a hlavně získávají cukr, který se tam vytváří vlastně tím mrazem a ty plody jsou potom ohromně sladký, proto se tomu říká čínské datle.
1: Pokud máte větší zahradu a rádi experimentujete, můžete tedy klidně vyzkoušet kaki, fíky nebo čínské datle. Já mám na zahrádce fíky. A teprve po takových 5 letech se jim začíná dařit. A o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli, tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy, tedy v odpovědích profesionálů na vaše dotazy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpověď na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Mám 40 roku starý záhon floxu. Nyní myslím tak 3-4 leta. Objevil se mě na nich mech. Mám strach, aby si ty kopce nespálila. A proto prosím o radu, čím je postříkat, nebo jaký roztok si koupit, abych se toho mechu zbavila.
0: Ptali jsme se na to plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
2: Bohužel od paní posluchačky nevíme, o jaký floxích se jedná, protože máme flox paniculata, to jsou takové vyšší plamenky, třeba nějaký 30 a klidně až 60 cm. A pak máme flox subulata a to je pokrývný floxích. Takže já předpokládám podle toho dotazu, že se pravděpodobně jedná o flox paniculata, plamenku latnatou. A plamenka je trvalka, která vyžaduje slunné stanoviště, vlhkou, dobře propustnou půdu. A pokud se paní posluchačce děje to, že tam roste mech, tak ten mech je důsledkem něčeho a většinou je to důsledkem toho, že ta půda je vlhčí, že je hutná, není nakypřená, je tam malý obsah vzduchu v tom, je vyžilá a obvykle ten mech způsobuje kyselější reakci. Takže tady to není o tom, jaký postřik tam aplikovat nebo co s tím dělat, ale spíše bych se zamyslel nad tím, jestli teda ty rostliny, ten záhon těch floxíků nevyryju, ty mateční rostliny, asi bych je pravděpodobně vyryl ven, potom bych kompletně v tom záhonu ideálně vyměnil nebo vylepšil půdu, aby byla humozní a kyprá, tak je potřeba tam dát nějaký substrát třeba pro okrasné dřeviny, pro okrasné rostliny, promíchat to s tou stávající půdou, případně tam přidat trochu křemičitého písku, aby jsme získali to, že tam máme dostatek humozních látek, dostatek živin, že ta půda se bude dobře zahřívat, což znamená, že nebude držet velké množství vody a že obecně bude pro růst těch rostlin kyprá a pěkná, aby docházelo k tomu prohřání od toho sluníčka. A v okamžiku, kdybych udělal tohle, tak můžete vzít ty vaše mateční rostliny, které jste vydala, můžete je opatrně namnožit líčem nebo jiným nástrojem, rozdělíte na vícero trsů, ty rostlinky tam zasadíte a myslím si, že budete překvapená, jak rychle ten flox dokáže zregenerovat, vypadat pěkně, pokud mu dáte ty správné podmínky. Takže k tomu vašemu trápení já se domnívám, že po 40 letech se prostě změnila struktura té půdy, je potřeba do toho záhonu více zasáhnout a nemusíte se bát. Plamenek je trvalka, která tento způsob množení, rozdělení trsů, omlazení jistě velmi ráda ocení a mělo by vás to potěšit.
0: A máme tady další telefonát.
3: Když léta se mě nedaří vypěstovat petržel, příčinou jsou mšice, které doslova obalí kořen petržele. Jak na ně výluk z kopřiv ani vlaštovičníku nepomáhá.
0: Tak na to nám odpoví zkušený pěstitel petržele, pardubický zahradník František Hlubocký.
4: Nebývá to častý problém, ale většinou, kde se ty mšice usadí, je to ve většině případů si myslím, že to je mšice hlohová, které dokáží být jak na listech, tak i právě na tom kořenovém, na tom krčku nahoře, odkud vyrůstají listy, i na části kořenů. Takže první odpomoc, hlavně nesít petržel tam, kde byla, a set je raději o kus dál, to je samozřejmé. A potom je nutno už tedy přistoupit bohužel k chemii, ošetřit, jinak se těch mšic nezbaví, takže často kontrolovat a při prvním zjištění několika mšic zasáhnou chemii. Jsou na to dobré přípravky, které obsahují

0: jakmile zase zjistíme další, protože bývá to úporný škůdce, tak celou proceduru opakovat zhruba tak dvakrát, třikrát za sezónu po těch třech týdnech, před sklizní vynechat alespoň měsíc až 6 týdnů. Jestli se jedná tady o naťovou petržel, tak tam je trošku problém, protože tam používáme tu nať, tak tam třeba nejmíň, aby byl rozestup, a ještě bych raději ty staré špatné listy napřed odstranil, rostliny oplach, a nebo pak zkusit použít biopřípravky, které jsou také k dostání, ale bohužel nebývají tak účinné.
1: No tak to vidíte, co se u nás všechno dozvíte.
2: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Léto láká k vodě, zvlášť v parných dnech, ale pokud by vás k vodě lákala i touha za rybařici, nestačí jen ta touha a rybářské nádobíčko, musí se respektovat zákon a základní podmínkou jsou i potřebné znalosti a zkoušky. Naše hobby redaktorka Slávka Brádlová to rozebrala s Janem Skalským, mluvčím Severočeského územního svazu Českého rybářského svazu.
2: Pokud se podíváme na zkoušky, tak rybář musí znát základní druhy ryb, stejně tak musí znát doby hájení a minimální lovné míry. V dnešní době, pokud budeme upřímní, spousta věcí, pokud se někdo s něčím není jistý, lze dohledat na webech, sítích. Ale pokud někdo chce opravdu rybařit, myslí to vážně, tak ty zkoušky jsou nutností. Většina našich místních organizací ty zkoušky organizuje. Zájemci se mohou přihlásit do svazu, získat první svůj státní rybářský lístek, který právě dostanou na základě absolvování zkoušek a následně na základě toho si mohou koupit povolenku. Je možný rybolov i bez zkoušek, ale to se týká pouze krátkodobých povolenek. To je většinou využíváno například cizinci, protože stejně jako občané České republiky jezdí do zahraničí třeba na týden a chtějí si tam zarybařit, tak i cizinci z jiných zemí nás navštěvují. Takže stát umožňuje získat krátkodobý rybářský lístek a my pro cizinci poskytneme krátkodobé povolenky. Ale i u těch krátkodobých povolenek je nutné dbát na dodržování platné legislativy a bližších podmínek výkonu rybářského práva. Ale jak jsem řekl, v dnešní době všechny pravidla jsou i online a není problém se současnou technikou, aby cizinec z kterékoliv části světa si dokázal přeložit ty pravidla do svého rodného jazyka a porozuměl jim.
3: Teď mě tak napadá, jak to řeší čeští rybáři, kteří jezdí na ryby do Finska, do Norska.
2: On každý stát má svá vlastní pravidla, bývají rozdíly mezi mořským rybolovem, rybolovem na jezerech, řekách, takže tam je to vždycky individuální o nastavení pravidel v konkrétní zemi. A i v konkrétní zemi může být spousta rozdílných pravidel, protože například v Německu každá spolková země má úplně jiná pravidla.
3: Aby to nebylo tak úplně jednoduché, tak jak jste uváděl ty příklady, co vlastně by ten rybář nebo ten člověk, který chce rybařit, měl vědět a znát a že si to případně může ověřit ještě na internetu. Ale co děti, protože vím, že v těch kroužcích jsou opravdu i docela malé děti, tak ty musí tedy rybařit pod dohledem dospělého nebo mají také svoje zkoušky?
2: Malé děti mohou lovit na prut jednoho dospělého, to možné je, pokud v rámci platné legislativy, samozřejmě týká se to například lovu na vplavanou, na položenou. Pokud lovící loví technikou, kde je povolena pouze jedna udice, takže typicky přívlač, muškařina, tak samozřejmě dítě nemůže lovit na další udici, to nehrozí, nebo je to protiprávní. Ale pro ty děti organizujeme spoustu rybářských kroužků, takže určitě zájemci se znovu mohou podívat na sítě, případně kontaktovat svoji nejbližší místní organizaci Českého rybářského svazu a tam jim mohou poradit. Těch dětí máme mnoho a děti máme i úspěšné, protože se účastní celé řady soutěží. Snažíme se tu mládež podporovat.
1: Ideálním časem pro zkoušky je jaro, ale poptejte se v nejbližší základní organizaci Českého rybářského svazu, oni vám tam poradí. A jak zdůrazňoval Jan Skalský, důležité informace najdete i na webu Českého rybářského svazu. A pokud jdete do zahraničí a chcete tam rybařit, tak znovu radíme, máte na to web a překladač. Dáme si trochu hudby a pak si vysvětlíme, jaké výhody a hlavně nevýhody má skútr a jak ho nakupovat.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Skútry jsou na silnicích vidět stále častěji. Oproti autům jsou levnější, nejen na pořízení, ale také na provoz. Jejich spotřeba je velice nízká. Majitelé skútrů určitě ocení i snadnější parkování, zejména ve městech. No a při nákupu motorky je dobré myslet na účel. Jestli plánujete delší výjížďky nebo se potřebujete přemysťovat v okruhu svého bydliště. Odborníci také radí osahat si stroj před první jízdou v bezpečném a známém prostředí. Naše hobby redaktorka Dita Vojnarová o tom natáčela s prodejcem, tedy s profesionálem Tomášem Bláhou z Velkého Týnce.
2: Sportovní skutry se nabízí s tunelem většinou, že tam prostě nepřekročíte jednoduše nohu nebo potom s rovnou podlahou, což je takový praktičtější. Pak úložný prostor pod sedačkou, někdo to chce na dvě příruby, někomu to stačí na jednu. Úložný prostor vzadu jakoby se dá doplnit o kufr a víceméně spotřeba není ani moc potřeba řešit u 125, tam je plus minus všechny ty skutry 2,5 litru, se to pohybuje na 100 km.
3: Můžeme k nějakému přistoupit a podívat se na ten úložný prostor?
2: Dobře, ať to vidíte. Tak. Takže toto je Simjet Evo 14, to je takovej skuter, který se hodí i pro starší lidi, má rovnou podlahu, nádrž to má v podlaze, takže nezabírá to ani místo pod sedlem a je to na dvě přilby pod sedačkou.
3: Na skuter si mohou troufnout i starší lidé.
2: Určitě, poslední dobou bych ani nevnímal, že mladí si to kupujou, ale víceméně si plnil sen, jako by ti starší. My ještě děláme skuter klub Olomouc, výšky, a tam to začínalo před 20 lety, že tam byli sami 15-18 letý mladíci na 50 a dneska je to hromada lidí, co má čas aj v důchodu a chodí jezdit.
3: Co byste doporučil na takovéto městské ježdění?
2: Stačí jakákoliv 125, nevybírat bych ty velký maxi skutry, protože na to se už člověk musí oblíct a docela to jako zabere času, sám to mám a jezdím většinou s tím na dálkovi.
3: Zajímáte se o řidičské schopnosti zákazníků?
2: Popravdě ne, ale když přijde vás opučit skuter, tak pak už jo, protože je to někdy jako docela zoufalý, že prostě přijde vás chcou si na to sednout poprvé a absolutně to neumíjou, protože vidím to ve skuter klubu, že přijedou jako noví a chcou jezdit, ale je vidět, že prostě nejsou věždění, neumíjou to, ale v podstatě, když se přidají k nám, chytnou se té party a vidějou studio stopu a naučí se to docela rychle.
3: Čem jsou záludnosti jízdy na skutru?
2: Záleží, jak si kdo najede do zatáčky, pak jak se kdo dobojí do té zatáček a víceméně bych řekl, že to je spíš o té vyježděnosti.
3: Jaké rychlosti je schopný skútr?
2: 50 ty jedou 45 klasicky, dneska všem jedou možná i rychleji jak ty 125, protože všichni to mají potuněný, ale jinak ty 125, takový ty normální, jedou 95 až 120 km v hodině.
3: Vedle toho, že tady máte ty stroje, tak tady máte spoustu polic a další doplňkové vybavení, co je nezbytné ke skutru.
2: Aby člověk začal na skutru jezdit, tak motorkářsky se určitě neoblíká nikdo pomalu, až když jenom spadne, tak potom začne řešit oblečení, ale klasický helma, ke skutru pak lékárnička, podložka pod SPZ a to je v podstatě všechno zákony pojištění a kde se to přihlásit a jezdí.
3: Servisovat jak často a proč?
2: Servis je potřeba udělat jednou za rok, nebo většinou ty skutry mají 5000 km, 50 to mají po 2500 km. Tam je potřeba to celkově projít, za prvé vyměnit olej motoru v převodovce, když to má třeba 10 000, 15 000, nebo je to 10 let starý, tak zkontrolovat řemen variátor, aby to někde neprasklo, aby prostě zákazník nezůstal stát a nejde pak na otavce, což je prostě poslední dobou hodně častý problém, že zákazníci to většinou dělají všechno sami, takže tady tyhle ty variátory na to si netroufají, takže to nekontrolují. Ale jinak si myslím, že ta základní údržba to spočívá brzdy, projít to celý, aby to prostě bylo připravené na sezonu, aby vás nic nezastavilo.
1: Vysvětlil pro vás a pro naši hobby redaktorku Ditu Vojnarovou Tomáš Bláha z Velkého Týnce u Olomouce, který skutry prodává, opravuje, ale hlavně na nich velice rád jezdí po kraji. A nás čeká za chvíli zahrádkářský kalendář a tentokrát se zaměříme na čas, kdy je nutné vysázet nové jahodníky.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Je sice teprve 11. července, ale jedna pranostika napovídá, že se blíží čas, řekněme, maximálního léta, protože 14. července tak to má svátek svatý Kamil, patron nemocných a zdravotníků. A to se říká, a to je pro nás důležité, že o svatém Kamilu slunce má největší sílu. A také se říká, že 20. července, tedy na svatého Eliáše, bude dopoledne léto, odpoledne podzim, a na svatého Jakuba to bude až 25. července, bude dopoledne léto a odpoledne zima. No, tak už je to tady. Je čas pro trochu klidu a dobré nápady. Třeba, že po 3 létech je nutné vysázet nové jahodníky, protože do zimy stihnou zesílit a neohrozí je potom mrazy. No a v příštím roce už budou plodit. Sázení si usnadníte, pokud pod nově rostoucí sazenice, které ještě nezakořenili, vložíte širší kelímek se substrátem a zatížíte kamenem. Ono si to zakoření a začátkem srpna stačí odstřihnout od mateční rostliny a zasadit. A dobrý tip je, že takhle můžete sazenice získat zadarmo, třeba u kamaráda na zahrádce. No a je také čas na prořezání příliš bujných rostoucích jabloní i hrušní, pokud již ukončili růst krátkých ledorostů. Co bude v hobbymagazínu příští týden? Tak pustíme se do pěstování kanadských borůvek. A věřte, je to pěkně náročné. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v nich nekazila a nepáchla. A teď důležité údaje. Když si zadáte rozhlas.cz/hobby, tak objevíte naše webové stránky. Mimochodem, jsou velmi pěkné a je tam spousta odvysílaných reportáží i s fotografiemi. Pro mailové spojení nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz. No a telefonovat své dotazy, poznatky i nápady můžete na záznamník 221 553 790. Příjemný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vítejte na Benešovsku, v krásné kopcovité krajině středních Čech, na zámku s psaníčkovými skrafity na fasádě, na zámku Neústupov. Jeho počátky spadají do románského období, které dokládá blízký kostel. Neústupov patřil mnoha rodům. Dnes tu žije Michal Farník, neúnavný zachránce památek a prezident Asociace majitelů hradů a zámků. A já vás zvu do jeho sídla.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
2: Viděl jsem v životě plakat mnoho lidí. Někteří plakali ze žalu, jiní, a těch bylo méně, radostí. Také jsem potkal ty, kteří naříkali nad světem, nad nesmyslností života a Bůh ví nad čím. Těch jsem se vždycky chtěl zeptat, proč pláčete nad cibulí? Jejich nářek mi totiž připadal stejně planý,

0: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně budeme poznávat zámky a lidi, co na nich žijí a pečují o odkaz naší historie. Pozvu vás na zámek Neústupov. Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným pánem, s Michalem Farníkem, který zámek koupil v roce 2021. Jak zjistil, měl panské předky, ale na severní Moravě.
1: Zámecké léto.
2: Tak asi z mého hlasu vnímáte, že nejsem původně z Čech, ale původně ze severní Moravy. A my jsme po staletí bydleli na Těrlicku, Karvinsku, no a naši předkové byli po staletí svobodníci. To znamená status významný v tom, že nemuseli odvádět robotu, nemuseli odvádět desátky, vlastnili půdu. No a můj prapraděda se přiženil k rodu Michníkům a patřil jim zámek na Šumbarku, což je dnešní Havířov.
3: A ten zámek?
2: Ten zámek pořád stojí, patří městu Havířov, funguje, takže se tam můžete zajet i podívat. A já můžu říct, že vlastně symbolicky jsem asi navázal na svého prapradědu, když jsem koupil Neústupov a začal jsem ho rekonstruovat.
3: Jak velká je tam mezera mezi tím, kdy tedy vaše rodina, váš rod, se dostal k zámku v Šumberku a dnešním Havířově a kdy vykupujete zámek v Neústupově, nebo byla tam nějaká kontinuita?
2: Kontinuita tam nebyla, to byl začátek 19. století.
3: A pak ho opouštěli proč, nebo jak vaše rodina?
2: On vyhořel a oni ho potom prodali.
3: Asli?
2: Zůstali v té oblasti, ale ten zámek se prodal.
3: Tehdy, když žili na zámku, tak o co se starali, co třeba měli na starost, nebo co bylo nutné spravovat? Víte, nevíte?
2: Vím, tak patřilo tomu mojemu prapradědovi, vím, že měl asi nějakých 27 hektarů šlechtické půdy a starali se o zemědělství a vlastně o to, co v té době asi všichni o hospodářství měli, asi velké hospodářství, to znamená zvířata, pole a to byl asi ten předmět jejich činnosti tehdy.
3: Váš potom děda nebo tatínek vyprávěl o tomhle?
2: To ne, to si myslím, že to nevěděli. Jako můj otec mi kdysi ještě říkal, že jsme původně žili na Těrlicku, což vlastně ten genealog, jak bádal tu historii, tak z těch písemných pramenů na to narazil, ale tuto historii můj otec taky nevěděl. První dochovaný písemný předek, vidíte, je Bernardus Farník okolo roku 1671.
3: Myslíte si zpětně, když se ohlednete za svým životem nebo to, co člověk dělá a jak přistupuje k věcem, že tohle je třeba důkaz toho, že tam právě ti předci byli, že to máte po nich něco?
2: Tak asi v tom DNA tam bude taková ta píle k té práci, že chce člověk něco dokázat, to asi možná tam budu mít po předcích. Nemyslím si, že by tam bylo právě to spíše takový jako můj koníček, že mě baví dějiny, historie a české hrady a zámky.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Zámek Neústupov, původně renesanční stavbu v malebné krajině České Sibiře, si prý vybral srdcem. Přes 20 let pracoval jako manažer v jednom z diskontních potravinových řetězců a teď nastoupil ke konkurenci. Přes týden pracuje v Praze, ale nejlíp mu je s rodinou na jeho zámku.
3: Kdy se ve vás zrodila myšlenka, že byste se mohl stát skutečným zámeckým pánem?
2: Tak ta se rodila strašně dlouho. Já jsem několik roků hledal nějakou kulturní památku, která by se mi líbila, protože jsem chtěl něco zachránit, zrekonstruovat a pak do toho užšího výběru přišel Neústupov a nakonec jsme se s tím bývalým majitelem dohodli, že ho koupím.
3: Kdy jste to byl poprvé? Nebo viděl jste ho nejprve na fotografiích, někde jste se ho našel nebo jste jel náhodou kolem? Jaký byl první kontakt s Neústupovem?
2: Našel jsem si ho na internetu, protože ten bývalý majitel ho dlouho inzeroval, že ho chce prodat. Tak jsem tady byl, myslím si, na podzim roku 2018 poprvé se podívat. Na mě tady, jak jsem tady přijel poprvé, tak ta historie tady na mě padla, ten genius loci, který tady je, že vlastně máte románský kostel, původně gotickou tvrz, vedle toho máte nejstarší lípu ve středočeském kraji, tak mě to uchvátilo, že jsem toho nikdy nelitoval.
3: Jak se kupuje takový zámek? To mi řekněte, dobře, máte původního majitele, osloví vás to. Jak to vypadá, jak se to nabízí, takový zámek?
2: Původní majitel mi dal klíče a řekl, tak se běžte podívat. Takže jak jsem tady vlezl, tak jsem samozřejmě nejdřív zabloudil. Pak jsem musel přijít ještě jednou, protože jsem vlastně zjistil, že vůbec nevím, jak jsou ty místnosti, když jsem dostal ty plány, tak abych si to ještě jednou zvizualizoval. No a pak jsem si říkal, jako jo, tak tady mě čeká teda hodně práce. Jo, netušil jsem, že se nám tady objeví dřevomorka a že ta rekonstrukce bude takto náročná. Já říkám minulý čas, že my jsme ještě neskončili, ale myslím si, že to nejdůležitější mám za sebou. V budoucnu nás bude určitě čekat ještě oprava střešní krytiny, ale těch 6 roků bylo hodně náročných.
3: Co vás to překvapilo?
2: Pozitivně to, že se nám tady dochovaly ty historické malby na stropech. Jo, a že se nám to podařilo obnovit. A máme tady malby z první půlky 17. století, což já jsem strašně rád, že jsme tomu navrátili tu historickou hodnotu.
3: Dojalo vás něco, je třeba, že tohle jste nečekala, že byste to našel, nebo takovéhle věci?
2: Tak co mě nejvíc dojalo, asi to, že když jsem tady poprvé spál sám na zámku. Jo, mě kolegové, kamarádi, kteří vlastně nějakou kulturní památku, tak říkali, neboj se, tam se nemusíš bát, tam ti duchové na tebe nepůjdou, protože ty seš ten, který ten zámek zachraňuje, tak oni to budou vnímat pozitivně. Takže je pravda, že od té doby jsem tady spal už hodně nocí sám a žádný duch na mě nevkročil.
3: Jaké to je bydlet na zámku? Vy tu máte vlastně, můžeme to říct, svoje křídlo nebo část toho zámku, jako opravdu jako byt dnes v krásném provedení. Jaké to je tady žít?
2: Krásné. Já když vždycky tady přijedu v pátek večer z Prahy, tak je tady ticho, klid. Je to vlastně kraj Blanických rytířů, Česká Sibiř. Tak tady není ten světelný smog, tak tady jdou nádherně vidět hvězdy. Takže jak když tady jsem potom v noci a procházím si to, tak je to ten takový hezký pocit, že jsem se dostal do toho klidu na ten víkend, že si to užiju. Bohužel potom v sobotu je ta realita jiná, že si obleču monterky a jdu pracovat ven.
3: Na čem třeba?
2: No, jenom třeba na sekání trávě, na nějakých úpravách tady venkovních zahrad, takže většinou teďka se staráme o to, aby okolí toho zámku vypadalo už tak, jak bychom to v budoucnu chtěli, aby to vypadalo.
3: Váš byt na zámku je zařízen stejně jako ostatní, máte ložnici, máte obývací pokoj, máte televizi, máte kuchyň, máte něco navíc nebo něco v netradiční úpravě?
2: Já si myslím, že jste to popsal velice správně, všechny ty místnosti tady máme.
3: Jo. Máte vanu i sprchu?
2: Mám vanu i sprchu.
3: Každý nemá, na zámku na to máte prostor, ne?
2: No. Naštěstí ty místnosti, kde teďka bydlíme, tak jsme mohli zrekonstruovat si už podle svých představ, takže tady máme všechny ty výdobytky moderní doby, takže máme tady i podlahové topení.
3: Jak velký je to prostor, jenom my si můžeme vědět, jak velký je takový zámecký byt?
2: V metrech čtverečních nebo v pokojích? Já jsem to nikdy nepočítal, ale je to přes 2 patra, takže v těch místnosti, tím, že mám velkou rodinu, tak abychom se tady všichni vešli.
3: U toho velkého stolu, co jste si tu tedy vybudovali takhle, hodujete nebo je to jenom jako prohlídkový okruh?
2: Zatím ještě ne, protože to není dokončeno. Když se podíváte, tak tam je schované takové okýnko a to bude výtah.
3: Na jídlo?
2: Ano, na jídlo. Nechci to mít v elektrice, bude to manuálně ovládáno, takže do budoucna si myslím, že to je vhodné potom tady pořádat nějaké večeře, hostiny a tak dále, takže budeme to mít propojeno s kuchyní, která je pod námi.
3: Kdo to bude ovládat? Kuchař ze zdola nebo hosté, co si chtějí jídlo dát?
2: No divil byste se, já jsem k narozeninám opět dostal takový dárek a to je lví hlava se zvonkem, takže my ji tady nainstalujeme, že když člověk zazvoní, tak by to jídlo mělo vjet nahoru. Ještě tam potřebuje mít samozřejmě dole v té kuchyni někoho, kdo to jídlo připraví.
3: Takže tady oslavíte své budoucí narozeniny třeba nejbližší. Jestli se nepletu, můžu to prozradit, vám bylo nedávno 50.
2: Přesně tak. Takže jsme to slavili tady na zámku, takže to máte dobré informace.
3: Takže příští už možná s výtahem?
2: Příště už možná s výtahem.
3: Kam až plánujete, kam až vidíte tu práci? Je to nekončící proces, že to přejde i na děti? Nebo toho hodláte nějak dotáhnout za svého života?
2: Tak já musím zaklepat, zatím mi zdraví slouží a doufám, že ještě dlouho bude. Tak já bych chtěl potom v těch dalších letech obnovit nádvoří zámku. Máme v plánu, že tam postavíme i kašnu, že obnovíme kompletně celé nádvoří. Moje představa je tam mít i posléze kavárnu pro návštěvníky. Takže ty plány jsou velké, ale musíme to rozfázovat na další roky.
3: Jak se lidé staví k současnému majiteli zámku? Jaké to je, když potkáte někoho v obci, někoho, kdo přijel, zrekonstruoval něco, co už léta chátralo? Jaký vztah máte?
2: Tak já spíš tím, že dělám taky prohlídky a provázím návštěvníky, tak od těch návštěvníků vždycky s povzděkem se dívají na to a říkají super práce a že by se do toho nikdy nepustili. Takže to mě určitě motivuje k tomu, že je to taková pro mě motivace do těch dalších let, že bych chtěl kompletně ten zámek celý zrekonstruovat. No a místní obyvatelé, já si myslím, že jsou taky určitě rádi, protože oni se desítky a desítky let dívali na schátralý areál zámku, který nebyl přístupný. A já vlastně, když jsem v tom roce 2021 tady zpátky věšel tu kaplířovou desku, tak jsem zámek otevřel veřejnosti, takže místní se přišli podívat vlastně a někteří tady vstoupili po 30-40 letech a říkali mi ty historky, jak tady chodili do školky na zámek a kde si hráli, takže to bylo určitě tak jako zajímavé, že vnímají i to, že ten zámek v dnešní době je chlouba toho Neustupova.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jsem

0: Tentokrát se zajímáme o zámek Neustupov na Benešovsku, dnes patřící Michalu Farníkovi.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Kam až se vracíme, do jakého roku, abychom zjistili, kdo to třeba žil, bydlel, kdo to vystavil?
3: Tak vlastně první zmínky o Neustupovu písemné jsou z roku 1185. To znamená 12. století sídlil tady vladyka Neustup a potom vladykové ještě ze Soběšína.
2: Titul vladyka, to se tak neslyší, dneska máme hrabě, kníže a tak. Co byl vladyka?
3: Tak to byl vlastně vládce toho dané oblasti, asi bylo to menší šlechtické pojmenování a měl určitě danou oblast na starosti.
2: Za tu celou historii pak byl tu nějaký další významný rod, nebo jak moc často se tu střídali nějaké rody, rodiny, šlechtici?
3: Tak ono vlastně v 16. a začátkem 17. století zde sídlili kaplířové ze Sulevic. Ten jejich nejvýznamnější představitel byl vlastně Kašpar Kaplíř ze Sulevic a on patřil mezi 21. z 27 pánů, kteří byli popraveni na Staroměstském náměstí roku 1621.
2: Jak bychom ho posluchačům představili jako osobu, co o něm říct, kolika se tedy dožil, co vlastnil, co mohl, nemohl?
3: Tak nejenom to, že té rodině patřil tady zámek Neustupov, jim tady patřilo kolem dookola velký majetek. No a myslím si, že na tu dobu velice úctíhodný pán tím, že v roce 1621 nešel na popravu, tak měl 81 let. Takže když si dokážeme představit, že ještě dva roky předtím, než byl na té popravě, tak byl vojevůdce vojska, které oblehalo Vídeň, a takže velice aktivní pán. No a vlastně on, kdyby si zažádal tehdy o milost, tak by ji dostal, protože Habsburkové tehdy vnímali to, ten jeho vysoký věk, ale on si o tu milost nepožádal, takže byl popraven s ostatními 26 pány. Ten kat mydlář se nad nimi smiloval tak, že nebyl rozčtvrcen, ale byla mu useknuta pouze hlava. No a posléze Habsburkové jim veškerý majetek zabavili, to znamená i Neustupov. No a v tom 17. 18. století se často majitelé střídali. Po těch kaplířích tady byly skoro 30 roků Španělé, španělští generálové a dokonce i po nich tady máme určité vzpomínky, že tady máme malby přímo ze Španělska. No a pak v 19. a začátkem 20. století tady byly dlouho sídlili tady Rombaldové, no a poslední šlechtický rod tak byly Eichelburkové.
2: Ty erby, které tady máte v jedné z těch místností, to jsou erby těch rodů, které tu byly, prošly tudy?
3: Přesně tak. My je máme dané chronologicky na té zdi a vlastně to, co se nám podařilo i nalézt, tak tady máme většinu těch šlechtických rodů, kteří tady sídlili.
2: Vy už máte taky nějaký svůj erb?
3: Ano, mám.
2: Máte? Co je na něm?
3: Mám tam vlastně středověký odřivous, je to taková středověká střela a s vlastním iniciálem s F-kem.
2: No a jak k tomu dospěje člověk? To si vymyslí sám nebo musí pro nějakého odborníka požádat, aby to sestavil podle něčeho, jak vznikl tenhle erb?
3: Tak jsou na to odborníci, kteří vlastně to dělají dle historických pramenů a tak, jak by se ty erby měly vytvářet. Vlastně v dnešní době může mít každý erb, ono se tomu říká nějaký rodový znak a já to mám právě spojené s teďka s Neustupovem.
2: A šel jste s nějakou představou, nebo vám odborník řekl, vy tam budete mít tohle?
3: Asi to bylo po vzájemné diskuzi.
2: Jo. A kde ho používáte? Někde jste ho tady dal, nebo máte ho jako razítko?
3: Mám tady na více místech, takže ho uvidíte.
0: Jo. Ke známějším obyvatelům Neustupova patřili třeba na sklonku 17. století Dohalští z Dohalic. Po rychlém střídání majitelů se na něm načas usadila, jak už bylo řečeno, pražská měšťanská rodina Rombaldů. Podnikali v zemědělství a zapojili se aktivně i do českého Sokola. Sami dokonce v Sokole cvičili a propagovali Tyršovy ideály v zdravém těle, zdravý duch. Nejen v Praze, ale i na svých venkovských statcích. Roku 1887 Anton Rombald prodal Neustupov Karlu a Marii Krausovým, od kterých ho roku 1892 získal hrabě Vladimír z Eichelburgu pro svou manželku Helenu.
3: No a tady můžeme vidět komodu přímo i s porcelánem, přímo od Eichelburku, který je tady původně ze zámku. Můžeme zde vidět

0: vidět i část knížek, dokonce účetní knihy. No a tady vidíme na olejomalbě asi toho nejznámějšího představitele Eichelburku, což byl Artuš Eichelburg, který se tady v Neustupově vlastně zapříčinil o spoustu věcí. Nejenom to, že tady na blízké kopci nechal postavit vyhlídkovou věž, kde se tady dokonce na ní přijel podívat tehdy sám Tomáš Garrigue Masaryk, ale psal kroniku Neustupova, hasičskou kroniku. No a já díky vlastně to, že napsal kroniku Neustupova a bývalý starosta ji zdigitalizoval, tak jsem přišel na spoustu informací.
1: Ten rod jako takový, co tu, jak dlouho tu tedy na zámku pobyl, případně za jeho doby, přidal mu něco, zušlechtil tu něco, spravoval nějak něco v obci, podílel se na životě obce?
0: No, Eichelburkové se dostali k tomu zámku na konci 19. století, někde kolem roku 1891. No a ten první majitel Vladimír Eichelburg vlastně se postaral s manželkou o to, že ten zámek neogoticky přestavěli do dnešní podoby, no a přistavěli k němu právě tu věž, která je na té severní části toho zámku.
1: Proč po tak dlouhé době, kdy ten zámek stál bez věže, najednou chtěli věž, nevíte? Neví se to?
0: Asi právě tomu, že bylo modní se vracet vlastně ke gotice, a proto vznikl takový ten neogotický styl, vrátit se do toho středověku, tak se jim to líbilo, tak ho vlastně celý představili v tom neogotickém stylu.
1: Co do té věže dali, nebo co v ní je?
0: Byl tam pánský salon, my ho tam teďka máme také.
1: A Eichelburkové pak odcházeli proč, kam, z jakého důvodu opouštěli zámek?
0: No, oni by ho asi neopustili, ale tím, že přišel rok 1948, tak vlastně oni tady mohli v několika místnostech žít do toho roku 1950, no a posléze ho museli opustit. Jo. A právě jak jsem se zmiňoval o tom Artuši Eichelburkovi, tak on byl i velký sběratel, on tady měl knihovnu, která čítala více jak 7000 svazků.
1: A můžeme říct, že si pořídili i automobily, motocykl.
0: Ano.
1: To byl asi i možná první okamžik, kdy něco takového sem na zámek přijelo, ne?
0: To máte pravdu, já když se potom podíváme výš, tak tam mám více těch fotografií přímo těch koňských povozů až po ty 30. léta, kde mají škodovky, takže to je to určitě zajímavé.
1: Museli ten zámek tehdy nějak zmodernizovat tak, jak technika šla dopředu, aby si ten komfort neudrželi, ale zlepšili, aby to byl už obyvatelný dům moderní doby, mě napadá, nevím, elektřina, nějaký způsob jiný vytápění, třeba telefon, rádio, jestli měli a takovéhle věci.
0: Tak určitě tady zavedli elektřinu, topení tady měli na kamna, ale o těch dalších věcech to můžeme jenom spekulovat.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Neustupov.
1: Sídlilo tu mnoho rodů a dnes tu se svou rodinou žije Michal Farník, prezident Asociace majitelů hradů a zámků. Když zámek kupoval, byl v dezolátním stavu. Za socialismu v něm bylo skladiště léčiv anebo školka. Z původního mobiliáře se nedochovalo vůbec nic, až na kamna ve velkém sále, která asi byla moc těžká na to, aby je někdo odnesl.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Teď stojíme před stěnou, kde máte fotografie. Takhle ten zámek vypadal, než jste ho pořizoval?
3: Ano, to jsou záběry z podzimu roku 2019, ještě než jsem zámek koupil.
2: Co tu do té doby bylo, nebo nebylo?
3: Tak ten zámek byl vlastně několik desítek let zavřený. V době komunismu tady byl sklad léčiv, sklad nábytku, byla zde i dokonce mateřská školka. No a pak byl dlouhé roky zavřený a jak vidíte z fotografií, tak byl ve velice žalostném, špatném stavu. On byl staticky narušen, do zámku zatékalo a právě když jsme ho v roce 2020 koupili, tak nám trvalo pár let ho dát vůbec do nějakého funkčního stavu, zachránit z grafitové omítky. No a nám se objevilo asi 3 roky, když jsme zámek koupili, tak se nám tady objevila dřevomorka, tak jsme pak rok odstraňovali dřevomorku.
2: Přijde neuvěřitelný, že za těch 6 let to takhle vykvetlo úplně.
3: Tak já do toho dávám veškerou sílu, veškerou energii, takže si myslím, že se nám toho už hodně podařilo, spousty práce ještě před náma, ale za tu dobu se nám podařilo obnovit skoro 80% fasády a v tuto chvíli uvnitř zámku jsme asi nějakých 50-60%, co už máme hotovo.
1: Ať se daří zámek zkrášlovat a vrátit do něj život. Je to práce na léta. Věřte, že vím, o čem mluvím. A jak zná Michal Farník svoje zámecké sídlo? To se několika záludnými otázkami snažil zjistit Patrik Rozehnal.
2: Kolik má zámek oken, víte to?
3: 80.
2: Se ptáte, já nevím.
3: Myslím, je tak rychlé číslo, protože my se jako tak, soutěžíme, ale spíš se bavíme o tom, kdo kolik má místností, tak já to vždycky, protože se mi na to lidé dost často ptají, já říkám 40 plus 1, tak to jsem tak jenom typl, ne, myslím si, že je víc ještě.
2: Je ještě místo, kam dnes na zámku zatéká?
3: Ne.
2: Když přijde bouřka, máte o něco strach? Že by se něco mohlo projevit, někdy něco utrhnout?
3: To v dnešní době nemám, spíš jenom to, že vypadne někde elektřina.
2: Co je nejstarším vybavením na zámku?
3: Madonna s dítětem, kterou jsem si koupil v aukci někde z 16. století.
2: Kolik psaníčkových z grafit zdobí fasádu?
3: Dobrá otázka, to jsem nikdy nepočítal, ale hodně.
2: A jak velké to psaníčko jedno je?
3: Tak 40x20 bych tak typoval.
2: Máte poštovní schránku?
3: Ano.
2: Jak vypadá?
3: Černá.
2: Proč černá?
3: Protože byla k dispozici, jak jsme ji kupovali.
2: Kde na zámku věšíte prádlo?
3: Ve svém bytě.
2: Věšíte vy nebo paní?
3: Tak na střídačku.
2: Co je největším, prostorově největším exponátem?
3: Asi ty kamna v tom velkém sále.
2: Je místo, kde se necítíte komfortně na zámku, kde cítíte nějakou třeba negativní energii?
3: Ještě jsem to nezaznamenal a doufám, že to nezaznamenám. Myslím si, že jsem prošel všechny místnosti a nikde nemám negativní atmosféru.
2: Budíte se někdy ze sna díky zámku?
3: Ne. Jenom pozitivně. Ne, to bych přeháněl. Samozřejmě, když tady máme nějaké akce, což nás čekají teďka opět 5. ročník středověkých slavností, tak člověk je trošičku samozřejmě nervózní, aby všechno klaplo, aby přišlo dostatečný počet návštěvníků, aby všechno fungovalo tak, jak má.
2: Když máte chuť být sám někde, pobít v nějakém hezkém místě, tak jako se potěšit, kam na zámku jdete?
3: V ní teďka sedíme.
2: Doma? A jak tomu říkáte? Je to obývák, nebo co to je?
3: Jo, můžeme to tak nazvat, jako v obývacím pokoji.
2: Jo. Jste koukali, vypadá jako obývací pokoj s klenbou historickou a s velkým prostorem, ale je tu televize i velká.
3: Ano. Asi to člověk, když tady je, tak jako vnímá ty historické malby, tak já z toho mám takový dobrý pocit.
2: Máte čas se i zasnít, anebo prostě jedete furt a musíte na něco myslet a pracovat? Máte zámek, máte práci, máte rodinu, máte toho dost?
3: Já musím snít. Já jsem pořád svým duchem malý kluk, který má pořád nějaké sny a já jsem si ten sen v uvozovkách zmotnil, splnil, takže určitě jsem rád, že se nám to daří a že si plním ten svůj sen.
2: Co tomu říkají rodiče?
3: To bych byl velice rád, kdyby se toho dožili.
2: Nedožili?
3: Ne, bohužel. Mě otec zemřel v 50, tehdy jsem měl 17 roku, takže bohužel se toho nedožil.
2: Svítlí to, ne? Měl by radost asi.
3: Určitě. A asi to byla pro mě i taková jako ta motivace k tomu něco dokázat.
2: Takže to možná pomohlo i rozhodnout něco? Jít třeba do toho?
3: Spíš v té samostatnosti, protože já jsem tehdy měl 3 měsíce před maturitou a byl to tehdy velký šok pro nás a asi mě to ocelilo a posunulo k tomu, že jsem se staral celou dobu sám o sebe.
2: Možná i tohle, ta samostatnost pomohla udělat i tohle silné rozhodnutí, obnovovat zámek, pomáhat vlastně i nám ostatním a držet tu kulturní tradice. Já za to moc děkuju.
3: Já taky. Děkuju.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. S Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: A představujeme vám zámek Neustupov. Jde o dvoupatrovou budovu se dvěma křídly na půdorysu tvaru písmene L s dvoupatrovou věží. Středověká a renesanční tvrz s výraznou novogotickou úpravou zaujala Michala Farníka natolik, že se v roce 2021 rozhodl zámek zachránit. Dnes už sám provází návštěvníky a ti se občas zastaví u zvláštního exponátu lovícího zajíce vztyčeného na zadních běhách.
2: Drží pušku.
3: Ten zajíc, já jsem ho dostal k narozeninám a musel jsem ho tady vystavit, ale všem návštěvníkům se strašně líbí, takže je to taková tady naše ochrana zámku.
2: Takže stojí za to přijet, zajíc stojící na zadních nohou, v těch předních tlapkách drží jakoby v rukách vlastně malou pušku, na zádech má ještě baťoch, čepici má na hlavě. Nějak mu říkáte?
3: Zatím ne.
2: Tak to je náš zatím ne.
3: Nemá pojmenovaní, ale moje dcera se s ním hodně ráda mazlí, takže asi mu vymyslíme nějaké jméno.
2: Co to napadlo někoho, že vám takhle k narozeninám dal? Vy jste sám jako lovec, že lovíte a proto, nebo protože tu na stěnách jsou jakoby trofeje jiné, klasické?
3: Ne, nejsem lovec, ale tak to prostě mi to koupili k narozeninám, že se to asi na ten zámek hodí.
1: Na zámek se můžete přijet přes prázdniny podívat sami. Otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin. Projdete si s průvodcem první a druhé patro východního křídla zámku. Zastavíte se i v místnosti nad hlavním vchodem.
3: Což je největší prostor na, tady na zámku. Když se podíváte, tak na stropě máme i původní malby. No a i toto čeká vlastně na ty restauratorské zásahy.
2: Jsou tu i kamna podepřená, asi chtějí opravu, to jsou ta jediná, co tu zůstala, nebo to jsou jiná?
3: Asi byly tak těžká, velká, že je nikdo neodvezl, tak tady zůstaly.
2: To do té poslední doby, kdy tu byly ještě ty Elchborkové, tak to topili tímto způsobem? No to chtělo i něco silnějšího přes sebe, možná v zimě, protože prostor velký, taková kamna, nejsou malá, ale na ten prostor.
3: Určitě tak, oni tehdy netopili na našich komfortních 21, 22 stupňů, ale myslím si, že to topili tak nějakých 15, 16, aby tady měli aspoň takto jako nějak příjemně.
2: Teď si připadám, jak takové v malé zoo. Jsme v místnosti, kde je spousta zvířat. Na zemi, na stěnách, skoro až na stropě, od těch nejmenších, jako jsou nějaké kachny, až po obří jeleny a já nevím, co tady všechno je, i bůvol a odkud se to vzalo.
3: Tak my jsme teďka přišli do loveckého salonku a vlastně tady máme sbírku, kterou mi věnoval pan Nantel z Moravy, vlastně jeho celoživotní sbírání trofejí, tak tady máme trofeje z Afriky, Kanady, z Jižní Ameriky, z Evropy a i z Čech a vlastně je to takové jako symbolický návrat k tomu, že Artuš Eichelburg byl taky velký sběratel vycpaných ptáků, takže jsme tady naaranžovali tuto místnost právě jako lovecký salon.
2: Máte taky vy nějakého speciálního koníčka?
3: Já jich mám několik těch koníčků, já zase sbírám porcelánové figurky.
2: Nějaké konkrétní z nějaké dané manufaktury nebo něco nějakého stylu?
3: Ano, já jsem asi zase tak symbolicky navázal, moji prarodiče měli z 30. 40. let měli tyto figurky z takové německé manufaktury M.I. Hummel a já když jsem studoval v Rakousku, tak jsem to viděl v jednom starožitnictví a tak se mi to strašně zalíbilo, že jsem si o tom zjistil více informací, no až jsem se stal sběratelem a už v dnešní době to sbírám víc jak 25 roků.
2: Kolik to má kousku?
3: V dnešní době už přes 400.
2: Kdybychom měli posluchačům říct, v čem tkví právě dílo téhle manufaktury, v čem vás okouzlo nebo jak vypadá, v čem se vyznačuje?
3: První věc, že jsou to ručně malované figurky, že mají nádech těch 20. 30. let. Většinou jsou to figurky, postavy dětí s maminkama a prostě má to své kouzlo. Má to svůj styl a je to všechno i do dnešní doby ručně malované, protože ta porcelánka funguje a všechno je malováno ručně.
2: Když se vám podaří sehnat nový kousek, máte ho poprvé v ruce, tak co to s váma dělá? Co tak jako v hlavě, v srdci, v duši?
3: Mám radost, když mám zkompletovanou nějakou edici.
2: Jeden jediný koníček nebo ještě nějaký další?
3: Těch koníčků je asi více, ale tady ten asi ten největší.
1: Jednou z místností je i erbovní sál, ze kterého vedou tajné dveře do soukromého bytu Michala Farníka. Ty nehledejte, spíš si vychutnejte vyzdobený sál.
2: Wow. Vykládané dřevem, ty vídeňské kříže na podlaze upravené.
3: My jsme ten erbovní sál vlastně udělali opět v neogotickém stylu. No a kdy na těch hlavních portálech vidíte ty původní šlechtické rody, které tady sídlily. No a opět celý erbovní sál je v neogotickém stylu.
2: Ten největší erb, ten je ten váš.
3: Ano.
2: A ten nápis v latině?
3: Fortes fortuna adiuvat, štěstí přeje připraveným nebo štěstí přeje silným, jakkoliv se to dá takto komunikovat.
2: To jste si dal ještě předtím, než jste začal s úpravou zámku nebo po těch zkušenostech?
3: Asi obojí, prostě asi to sedí k mojí nátuře, že já neustále pracuji a člověk musí být připraven na vše, takže to asi sedí asi ke mně.
2: No a to mi řekněte, kdo nám nese to svítidlo, ten lustr? Protože tam je změť šupin, hadů, paroží, dámy s korunou. To je svatý Jiří?
3: Ne, to říká většina návštěvníků, když se jí zeptám, jestli dokážou odhadnout, o co se jedná. Je to takzvaný norimberský lustr a ty norimberské lustry se kdysi dělaly vlastně ve středověku, samozřejmě bez té elektrifikace. No a na tom paroží měli svíčky napíchané tak, aby mohli osvětlit celou tu místnost. No a samozřejmě každý norimberský lustr měl nějakou biblickou tématiku. Tím, že má ta daná osoba křídla, tak to není svatý Jiří, ale je to archanděl Michael.
2: Aha, jo.
3: Takže je to boj dobra se zlem.
2: To je norimberský lustr.
3: Ano, norimberský lustr, no a vlastně jak byla ta moda vracet se k tomu středověku, k té gotice, no tak na konci toho minulého století vlastně ještě elektrifikovali a byla k tomu vždy zavěšená nějaká lucerna.
1: Žít na zámku není jen tak. Člověk cítí odpovědnost k předkům i budoucím generacím. Je jen jakýmsi správcem krásy, která tu stojí už po staletí. Tak ať se Michalu Farníkovi na zámku daří. A co by si on sám ještě přál?
3: Aby Neustupov zkvétal. A aby hlavně mé děti byly schopni pokračovat v tom, co jsem začal. Co bych já si osobně přál, aby Češi jezdili více po českých hradech a zámcích. Protože to je to naše české moře, my si to možná spoustu těch věcí neuvědomujeme, ale my tady máme to, co tady ostatní státy nemají. A jak jsem zmiňoval, 1700 hradů, zámků, panských sídel v České republice, to je unikum. Na tu velikost té České republiky, tak myslím si, že můžeme v pohodě dát do kapsy jak Francii, tak Anglii, protože to je to, jak říkám, naše české moře a je důležité, abychom my komunikovali to, aby jsme měli ten vnitřní turismus daleko větší a aby lidé navštěvovali české památky. Já jsem rád, že v dnešní době spoustu lidí se tomu věnuje, kupuje ty historické památky a snaží se je zachránit, protože to je to naše kulturní dědictví a je dobře, že se snažíme to rekonstruovat a posouvat pro budoucí generace.
2: Co byste vzkázal těm budoucím generacím, nebo co byste přál naší zemi, našemu národu?
3: Aby vnímali ty kulturní památky jako jednu z nejdůležitějších věcí, protože si myslím, že to je ta naše historie. My bychom měli vědět, odkud pocházíme a kam chceme směřovat dál. Takže nesmíme na to zapomínat, a ten stát by měl víc se dívat na to, jak zachraňovat i ty památky, které nejsou takto známé, jak ty největší, které se takto komunikují, ale že je potřeba zachraňovat, protože nemáme na to moc času. Těch kulturních památek, které jsou v dezolátním stavu, je pořád hodně a to si myslím, že je důležité, aby jsme je se snažili zachránit.

Rodovým heslem Michala Farníka na jeho erbu je Fortes fortuna ad iuvat, neboli odvážným štěstí přeje. Buďte i vy odvážní, silní, nebojte se zachraňovat staré domy, chalupy, panská stavení a statky. Jsou součástí naší krajiny, odkazem našich předků a další generace nám budou vděčné, že jsme naši historii nenechali schátrat. Naše domy a zámky jsou dědictvím, pokladem, který si musíme hýčkat. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Myslivci z Náchoda koupí dron s termovizí. Z Dobnice v Orlických horách opravuje sousoší Kalvárie. Polsko identifikovalo první oběti volyňského masakru a dnes bude maximálně 28 stupňů. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobré ráno. Okresní myslivecký spolek Náchod plánuje nákup dronu s termovizí. Víc než 100 000 korun na něj přispěje místní akční skupina Stolové hory. Proč myslivci dron potřebují, vysvětluje předseda spolku Petr Zvolánek.
3: My ho potřebujeme k tomu, abychom jednak na jaře při senosečích zachraňovali srnčata, no a samozřejmě v průběhu roku monitorovali škody, pomáhali těm mysliveckým spolkům, uživatelům honiteb s monitorováním škod v rozlehlých lánech kukuřice, řepky a dalších plodin, tak, aby nevznikaly střety se zemědělci.
2: Obec z Dobnice v Orlických horách opravuje sousoší Kalvárie, zapsané na seznamu kulturních památek. Obnova za 275 tisíc korun by měla skončit v červenci. Součástí projektu je také nové odpočinkové místo s lavičkou a výhledem do údolí z Dobnice. Většinu nákladů pokryje dotace ze státního zemědělského intervenčního fondu.
4: Restaurátoři památku kompletně obnovují. Čistí kamenné části od mechu, lišejníků a dalších nečistot. Opravují poškozené prvky a doplní chybějící části, včetně nového kamenného kříže nebo repliky svatozáře. Obnoví také původní nápisy a celý pískovcový monument nakonec zakonzervují, aby lépe odolával povětrnostním vlivům. Ze Zdobnice Jiří Hofmann, Český rozhlas.
2: Poláci po víc než 80 letech identifikovali první oběti masakru na Volyni. Při něm ukrajinští nacionalisti z ukrajinské povstalecké armády zavraždili za druhé světové války kolem 100 000 Poláků. Teď výzkumníci podle polského rozhlasu úspěšně zjistili totožnost 8 lidí. K identifikaci jim pomohly především genetické testy a porovnání DNA.
5: Všech 8 identifikovaných obětí jsou Poláci, dospělí i děti z obce Pužniky na dnešní západní Ukrajině. V únoru 1945 tam zabili ukrajinští nacionalisté asi 80 lidí. Polská ministryně kultury Marta Čeňkovská v rozhovoru pro Polský rozhlas řekla, že je na první úspěšné identifikace pyšná.
6: Neřadím to ale do kategorie úspěchu, spíš do kategorie obnovení jisté historické spravedlnosti, ale především takové spravedlnosti pro rodiny těchto obětí, které čekají 80 let na to, aby mohly zapálit svíčku na hrobě svých blízkých.
5: I proto budou podle ministryně identifikace obětí volyňského masakru pokračovat. Václav Hojný, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Fotbalisté Hradce Králové v přípravném utkání před novou sezónou porazili dánský Nordsjælland 3-0. Zlín po obratu porazil Banskou Bystrici 2-1. Viktoria Plzeň podlehla švýcarskému týmu Young Boys Bern 3-5 a Artis Brno remizoval s rakouským Amstettenem 2-2. A motocyklový závodník Filip Salač zajel 6. čas v tréninku na velkou cenu Německa třídy Moto 2. Zajistil si tak přímý postup do druhé části dnešní kvalifikace.
1: Počasí.
2: Dnes ráno bude jasno nebo skoro jasno, během dne převážně polojasno a zejména na horách přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, na severu a severovýchodě kraje kolem 23, na horách maximálně 20 a biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Trutnovsku do konce srpna pokračuje uzavírka silnice mezi obcemi Kuks a Stanovice. Objízdná trasa vede přes Koustníkovo hradiště a Žireč.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Krásné víkendové ráno, je sobota 11. července, máme druhý prázdninový víkend a my se vás v Českém rozhlase Hradec Králové do něho pokusíme vybavit. Dopravu, počasí, akce hlavně v našem regionu, tedy v Královéhradeckém kraji, také sledujeme. Dopravě se budeme věnovat i za chvíli v našem zpravodajském příspěvku. Minimálně 3 metry volné šíře vozovky totiž potřebují hasiči pro hladký průjezd jejich technikou mezi parkujícími auty. Pravidlo ale někteří řidiči stále nedodržují, což může hasiče mířící k zásahu zdržet. Takové pasti na ně číhají i na některých východočeských sídlištích. Více o tom dozvíte tedy z našeho vysílání za chvíli, až dospívají Marek Ztracený a následně i Věra Martinová. Hezky se s námi do nového dne probuďte.
1: Dobré ráno a Pavla Kindernajová.

0: Když hasiči spěchají k požáru, počítá se každá vteřina. To se ukazovalo teď ostatně i ve Zlíně, kde to prý pořád doutná. Ale vraťme se k těm zásahům. Mohou nastat situace, kdy hasičům komplikují průjezd špatně parkovaná auta a to pak může být problém dostat se co nejrychleji k hořícímu domu. Přestože na nešvar s parkováním poukazuje sbor dlouhodobě, z českých měst a sídlišť nemizí. Reportér Ondřej Wolf zjistil, že výjimkou nejsou ani holice na Pardubicku.
1: Bylo to víceméně na centimetry a někdy jsme museli říkat i po tom chodníku, jo, takže se nedalo přejet jako přímo jenom po té vozovce, ale museli jsme se vyhýbat vozidlům i tímhle způsobem.
2: Popisuje čerstvou zkušenost velitel dobrovolných hasičů v Holicích Zdeněk Meliš. Na problémy narazili při kondičních jízdách v zásahovém vozu, hlavně ve čtvrtích s rodinnými domy.
1: Spousta těch aut stojí i špatně dle předpisu. Stojí blízko křižovatek, stojí přímo v křižovatkách, stojí po obou dvou stranách vozovky, nezůstává tam 3 metry průjezdu. Pak se stávalo i, že stáli správně, ale neuvědomují si to, že ta ulice je poměrně úzká, že vlastně my, když tam máme přijet s tím 10-metrovým autem, takže máme problém prostě se vytočit a takže to se tam muselo jezdit na několikrát.
2: Podle Meliše se tak může stát, že na místo zásahu nedorazí rychle.
1: V většině případů to způsobí to, že se zpozdíme a nebudeme tam včas. Takže vlastně to je asi ten hlavní důvod, proč to i děláme a zkoušíme vlastně a budeme v tom dál pokračovat a budeme ty ulice dál projíždět.
2: Podněty pak předává sbor radnici. Na problémy při manévrování mezi stojícími auty u domů upozorňují ale i profesionální hasiči. Nejčastěji na pardubických sídlištích, kde počty aut převyšují množství parkovacích stání, potvrzuje mluvčí hasičského záchranného sboru Lucie Pipiš.
3: Problémy s průjezdem naší techniky evidujeme především na hustě obydlených sídlištích, kde dlouhodobě chybí dostatek parkovacích míst. V rámci Pardubic považujeme za nejkomplikovanější lokality zejména sídliště Dubina, Dukla a celé Polabiny.
2: Nedostatek místa pro průjezd širokých a dlouhých hasičských vozů na sídlištích může v některých případech znesnadnit i obsluhu výškové techniky.
3: Pro průjezd zásahového vozidla je zpravidla potřeba minimální šířka kolem 3 metrů, ale automobilový žebřík však potřebuje další prostor pro vysunutí opěr a bezpečné ustavení. Bez toho to prostě nelze.
2: V praxi to může znamenat ohrožení lidských životů. Automobilový žebřík by totiž nemusel dosáhnout do daného patra výškové budovy. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Vstáváte s Českým rozhlasem Hradec Králové, je časně z rána 18 minut po 5. hodině a dívám se na teploměry. Ráno je chladnější, takže počítejte s tím, že pokud vyrazíte už na procházku, ať už s pejskem nebo míříte do práce, tak teploty se aktuálně pohybují mezi 11 a 14 stupni Celsia. Počasí. Ale dnes se budeme dostávat k těm letním hodnotám. Ráno jasno nebo skoro jasno, během dne převážně polojasno, slunce pořád bude vidět a mělo by svítit, zářit i hřát. Jenom na horách přechodně nějaká ta větší oblačnost. Maxima pro dnešek se dostanou na 25 až 28 stupňů Celsia. Na severu, severovýchodě v těch horských oblastech tedy budou teploty kolem 23. Biozátěž na jedničce, tedy mírná zátěž.
1: Chcete se zadarmo proletět v horko vzdušném balónu? Poslouchejte pozorně naše vysílání a jakmile zaslechnete signál Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové, volejte studio 726 46 46 46. První volající se může těšit na radiokarty, knížky, vstupenky a další pěkné ceny. Na jednoho z vás čeká navíc let balónem pro dva v rámci akce Balónové nebe. Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové až do konce července.
2: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: můžete poradit s naším radcem Josefem Černým. A právě na jeden z takových dotazů se aktuálně dostáváme. Ve spotřebitelském servisu se aktuálně ptáte na reklamaci. Co by mělo obsahovat vyjádření prodejce? Na to už odpoví Josef Černý.
1: Pan Matěj napsal: poslal jsem mobilní telefon na reklamaci, nefungoval dotykový displej, ale oni mi ho po měsíci vrátili zpátky a napsali k tomu, že záruční opravu odmítli provést, protože je to prý technická závada. Pane posluchači, pokud prodejce vaši reklamaci zamítl, je jeho povinností dát vám písemné odůvodnění, proč ji zamítá. Vyjádření, že se jedná o technickou závadu, nic neříká a proto je k ničemu. Požádejte tedy o konkrétní důvod zamítnutí a pak můžeme pokračovat dál.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Policisté i letos na českých řekách kontrolují vodáky kvůli alkoholu. Při splouvání řek totiž vůdce malého plavidla na vybraných úsecích ze zákona nesmí překročit limit 0,5 promile alkoholu v krvi. To platí i pro kajakáře, kormidelníky na kánojích a raftech a pro lidi na paddleboardech. Za vyšší množství můžou policisté uložit pokutu až 100 000 korun nebo zakázat další plavbu. Děti možná budou muset chodit do školky povinně 2 roky, plánuje to ministerstvo školství. To si o změny slibuje, že se jim bude v začátku školní docházky dařit lépe než teď, kdy je povinný jen rok. Stavbaři dokončili novou parkovací plochu u fotbalového hřiště v Prostředním Lánově na Trutnovsku. 15 míst budou moct lidé využívat pro krátkodobé zaparkování. Slatiňany hostí drezurní závody koní, ve kterých se představí jezdci v několika výkonnostních kategoriích. Akci pořádá Národní hřebčín na kolbišti na Rembáni. První jízdy začínají v 8 hodin, závody potrvají až do odpoledne. Španělé porazili 2-1 Belgii a na mistrovství světa ve fotbale postoupili do semifinále. V něm se v úterý utkají s Francií. A dnes ráno bude jasno nebo skoro jasno, během dne převážně polojasno a hlavně na horách přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, na severu a severovýchodě kraje kolem 23, na horách maximálně 20.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Jičíně pokračuje rekonstrukce Ruské ulice a okolních křižovatek. Objízdná trasa vede okolními komunikacemi.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 11. červencový den začíná také víkend, který bude teplotně letní. Trampovat se bude určitě dobře, kdo se chystá s baťuškem někam do přírody. Takže o tom trampování nám budou povídat před 6. hodinou v našem vysílání i děti. Ale předtím ještě trocha hudby a za chvíli určitě i dnešní noviny.

0: kávě, denní tisk.
1: Ano, jdeme se podívat do dnešních novin sobotních. Jako první Mladá fronta dnes, která informuje o úrazech na trampolínách. Hradečtí zdravotničtí záchranáři už několikrát vyjížděli k dětem na trampolínách. Vrtulník dokonce letěl i ko dvouletému, když se srazilo s dalším dítětem a bylo v bezvědomí. Bolestivý kotník, bolest v zádech nebo přisednuté předloktí mohou pokazit prázdniny. Spěchali jsme i k mladému pacientovi, jenž při pokusu o salto narazil hlavou na sloupek. Nebyl schopný pohnout rukama ani nohama, uvedla mluvčí zdravotnické záchranné služby Lucie Hanušová. Tak na trampolínách určitě opatrně. Další téma už vybírám ovšem z deníku Právo, které informuje o přírůstku v zoologické zahradě ve dvoře Králové nad Labem. Terária jsou důkladně zabezpečena, takový je titulek. Jak už od nás víte, Safari Park Dvůr Králové nad Labem začal s chovem vysoce jedovatých afrických hadů mamb zelených. V expozici jedovatá Afrika Zoo zatím chovala mamby černé a mamby západoafrické. Návštěvníci tak mohou nyní na jednom místě porovnat tři druhy mamb, informoval mluvčí zoo Michal Šťastný. Tak možná inspirace k výletu po východních Čechách, který vás zavede ten výlet tedy i do Safari Parku Dvůr Králové. No a třetí téma určitě z hradeckého deníku, který aktuálně nemůžu najít, tedy se přiznávám. Už ho mám a na titulní straně mě zaujala tady krásná fotografie z městských lesů, na které je vyobrazen lesní vypravěč, který oživuje příběhy hradeckých lesů. Stačí prý stisknout tlačítko. Procházku hradeckými lesy nově zpestřuje právě zmíněný lesní vypravěč, který přináší 10 namluvených příběhů inspirovaných historií Hradce Králové a jeho lesů. Stačí si na informační tabuli vybrat příběh, stisknout příslušné tlačítko na zmíněném vypravěči a pohodlně se usadit na lavičku, informují městské lesy Hradec Králové. Lidé se mohou zaposlouchat do vyprávění, které je provede významnými historickými událostmi, legendami také i pohádkovými příběhy spojenými s naším krajem. Lesního vypravěče najdeme u rybníku Výskyt. Detaily přináší dnešní hradecký deník, tak můžete také nahlédnout. Další témata vybereme zase za hodinu, teď už John Sekada.

0: počasí.
1: Na východě Čech v Královéhradeckém kraji bychom dnes měli mít slunečno, během dne přechodně zvětšená oblačnost, ráno tedy jasno nebo skoro jasno, což se ukazuje i za oknem Českého rozhlasu Hradec Králové. Během dne převážně polojasno, na horách až oblačno. Teplotní maxima 25 až 28, na horách do 20 stupňů. Rozptylové podmínky ráno místy mohou být mírně nepříznivé, ale přes den už by měly být dobré, možná i díky větru, který bude ovšem pouze slabý severní do 3 metrů za sekundu. Biozátěž nám zůstává na jedničce, zatím tedy mírná zátěž.
0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Jestli pak se vydáte letos někam na dovolenou v České republice, možná jste si vybrali nějaký pěkný penzion nebo máte raději kempování, táboráky, takový ten ryzí tramping, jít jen tak s baťuškem či kytarou někam do přírody. Pravda, těch skutečných trampů asi postupně ubývá, ale kdybyste si chtěli zavzpomínat nebo se o tom pravém trampování něco dozvědět, můžete si zajet na zámek v Doudlebách nad Orlicí, protože právě tam v prostorách barokní sýpky mají trampské muzeum, jak určitě mnozí víte. Tak ale teď už se do světa táboráků vypravíme i s dětmi, se kterými si povídala Tereza Brázdová.
1: Kdo je tramp?
2: Tramp je, já myslím, že to je nějaký kašpálek nebo nevím.
1: A co je táborák?
3: Táborák je místo, kde se třeba táboří a rozdělá se tam třeba stan.
2: Si veme třeba stan do lesa, tam si postaví stan, udělá si oheň a může si opíkat busty nebo marshmallowny a já bych si opíkala teda marshmallowny.
1: A co se u táboráku, u toho ohně ještě dělá?
3: Já vím.
2: Třeba se tam povídá a spí se tam v těch stanech.
3: Třeba se může hrát hry. Kdybyste měli kolo, tak byste si mohli i někam zajet na chvilku.
1: A může se u táboráku i zpívat?
3: Jo, může. Třeba se může zpívat běžlička k táboru, různý písničky.
4: A takhle to vidíme my.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Broučci.
2: Tak už zas broučku poletíš, ale budeš poslušný?
3: Budu.
1: Legendární příběh Jana Karafiáta o nezbedném broučkovi.
2: Ono si tě to samo najde. Už slyšíš, broučku?
1: Broučci. Audioknihu v podání současných členů i absolventů Dismanova rozhlasového dětského souboru dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
4: Je 6 hodin.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Krkonoše očekávají největší nápor turistů v druhé polovině prázdnin. Dnes je Světový den populace. České volejbalistky si v Lize národů poradili s Bulharkami a dnes bude maximálně 28 stupňů. Dobré ráno, u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Krkonošské hotely a penziony mají v těchto dnech dostatek volných míst. Největší příliv turistů totiž teprve očekávají. Podle Sylvie Dlouhé z infocentra ve Špindlerově Mlýně je poptávka hlavně po termínech ve druhé polovině prázdnin. Volných míst už je na tu dobu ale málo.
6: Už se časová hranice plánování dovolení trošku jako prodlužuje. To znamená, že už teď můžeme říct, že termíny na srpen už jsou jako z větší části jako vyprodané. Většina těch hlavně větších hotelů na letošní léto nezdražovala, takže ceny jsou srovnatelné s loňským rokem.
4: Dnes je Světový den populace. Má upozornit na současné demografické problémy lidstva. OSN ho poprvé vyhlásila před 37 lety. Přesně 2 roky poté, co světová populace dosáhla 5 miliard lidí.
7: Na Zemi teď podle odhadů žije asi 8 miliard 300 milionů lidí. Celkové počty tak dále rostou a podle OSN dosáhnou vrcholu kolem roku 2080, kdy bude mít planeta přes 10 miliard obyvatel. Mezi hlavní příčiny rychlého růstu populace patří delší průměrná délka života a větší počet lidí v reprodukčním věku. Nejvíc lidí v současnosti přibývá v chudých zemích subsaharské Afriky, kde spolu s klimatickou změnou hrozí nedostatek jídla i vody. V jiných regionech je ale naopak problém s úbytkem obyvatel a klesající porodností. Ta je velmi nízká například ve vyspělých asijských zemích. Václav Hojiný, Český rozhlas.
4: Archeopark v Šestary připravil na sobotu a neděli tradiční dny živé archeologie. Návštěvníci zjistí, jak každý nový materiál měnil osudy našich předků. Archeologové z Belgie předvedou pravěkou výrobu železa a odlévání bronzu. Další podrobnosti k programu dodává ředitel archeoparku Radomír Tichý.
8: Uvidíte technologie a činnosti od doby kamenné až po Římany, včetně bitvy Římanů z Germány a římskou jízdu. Podílí se i Pardubické a Hradecké muzeum, muzeum Novojčínská hvězdárna Soupice. K vidění bude i člun expedice Monoxylon 5, který se před týdnem vrátil z Egejského moře. Sport.
4: Tenista Jannik Sinner je jediné vítězství od obhajoby titulu ve Wimbledonu. Po třísetové výhře nad Srbem Novakem Djokovicem postoupil do finále. V něm se v neděli utká s Němcem Alexandrem Zverevem, který vyřadil také ve 3 setech Brita Artura Ferryho. A česká volejbalová reprezentace otočila zápas Ligy národů s Bulharskem a zvítězila 3-1 na sety. Smečařka Helena Grozer ocenila kvalitu soupeřek, stejně jako zlepšený výkon českého týmu.
9: Bulharky nastoupily dost tvrdě, si myslím, skvěle podávali, my jsme strašně kazili. Já teda musím říct, patřím docela dost zkušená přihrávačka a teda mě dost zavařili, protože měli výborný servis, takže samozřejmě mě trošku horší příjem, ale pak musím pogratulovat všem, jak jsme na ně nastoupili od druhého setu a pak už podle mě už nebylo o čem.
4: Češky už nemůžou z dlouhodobé fáze Ligy národů postoupit do čtvrtfinále a v Bělehradě je čeká poslední zápas. V neděli vyzvou francouzsky.
1: Počasí.
4: Dnes ráno bude jasno nebo skoro jasno, během dne převážně polojasno a hlavně na horách přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, na severu a severovýchodě kraje kolem 23, na horách maximálně 20 a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Na Náchodsku dejte pozor u České Skalice. Na křižovatce silnice 33 a třídy Tomáše Garrigua Masaryka se srazila 2 osobní auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: V této hodině nás čeká další díl seriálu o historii Hradce Králové Hradecké minuty. Historička Jana Vojtěšková nám tentokrát popíše, jak vypadalo násilné převádění obyvatel Hradce na katolickou víru v polovině 17. století. Ale nebudeme jenom vážní po ránu, nebojte. Nabídneme i jedno archivní vyprávění Stely Zázvorkové. Je 5 minut po 6. hodině, napínáme tedy plachty, teď s Jiřím Kornem a na windsurfingu vplouváme do soboty. Jsme rádi, že jste s námi.
5: Dobré ráno a Pavla Kindernajová.

0: Dalším dílem pokračuje seriál k dějinám města Hradce Králové, který pro nás připravují historičky Jana Vojtíšková a Pavla Korytenská. Všechny odvysílané díly s obrázky a fotografiemi máme na rozhlasovém webu hradec.rozhlas.cz. No a soboty patří Janě Vojtíškové z Univerzity Hradec Králové, která nám minule přiblížila osudy hradeckých obyvatel. Možná vzpomenete obyvatel, kteří byli od roku 1622 nuceni přestoupit na katolickou víru. V prvních měsících šlo o pouhé domlouvání. V dalších letech byl ale postup mnohem tvrdší.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte?
2: Rokem 1625 vstoupila rekatolizace do své krutější fáze, doprovázené násilnostmi a rabováním. Jistě vás nepřekvapí, že se následně rozběhla první vlna emigrace. Nekatolíkům měla být podle nařízení z místodržitelství dána poslední šance, aby se vzdali své víry. U toho, kdo by tak neučinil, měl císařský richtář zajistit konfiskací jeho majetek a podat poté zprávu do Prahy. I poté však byla ještě některým dávána lhůta, aby svůj postoj přehodnotili. Vedle snahy o přívětivou domluvu však opět vidíme zcela účelově organizovaný příchod vojáků v čele s obávaným rekatolizačním násilníkem Martinem de Huertou. Po dohodě s císařským richtářem a krajským hejtmany byli jeho vojáci, známí i odjinud velkou krutostí, ubytováni do nekatolických rodin, kde začali páchat zlo. Trpěli muži, ženy i děti. Počátkem roku 1628 v Hradeckém kraji působila rekatolizační komise a k 6. březnu oznamoval nový arciděkan Kokr, že s výjimkou podaných pana Trčky, kteří slouží v jeho domě, je hradecké obyvatelstvo již zcela katolické. Oficiálně jistě. Těžko však předpokládat, že u všech i vnitřně. Problematické je i přesně vyčíslit počet osob, které zvolily emigraci, neboť dostupné údaje obsahují jména pouze nejvýraznějších osobností. Historik Jaromír Mikulka při svém výzkumu shledal v pramenech na 6 jmen, ovšem k nim je třeba ještě připočítat rodinné příslušníky a případně i čeleť. Vedle českých bratrů, z nichž řada našla útočiště v Polsku, se jednalo zvláště o představitele protestantské inteligence. V nejednom případě z předních hradeckých rodin. Pro emigraci se mimo jiné rozhodli písař mistr Gabriel Svěchen z Pauberka, lékař Mikuláš Akoncius či Simeon Daniel ze Semanína. Po letech se někteří emigranti navraceli, přestoupili na katolickou víru a pokoušeli se získat zpět své někdejší majetky. Vedle toho ještě někteří hradečané odešli po saském vpádu do Čech roku 1631 a po švédské okupaci z přelomu 30. a 40. let. 30letá válka se tak nevratně zapsala černým písmem do dějin města.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte? Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Slunce svítí nad hlavou, teploty ale stále zatím nízké mezi 11 a 13 stupni Celsia, ale polezou nám nahoru, už tady máme i aktualizovanou předpověď počasí.
1: Počasí.
0: Jimrich Drapák dnes slouží a nic nezměnil, takže stále platí, že v maximech se především v Polabí dostaneme k 28 stupňům Celsia. Je před námi opravdu velmi příjemný letní den, bude to určitě i k vodě. Slunečno během dne, přechodně zvětšená oblačnost. Ráno tedy jasno, skoro jasno, během dne převážně polojasno a zejména na horách se může objevit přechodně až oblačno. Maxima 25 až 28, na horách se teploty budou držet kolem 20 stupňů. Vítr ráno slabý severní, přes den jenom mírný. Pršet nebude tedy, tady máme 0 předpokládaných srážek. Rozptylové podmínky, ty budou ráno místy mírně nepříznivé, přes den většinou velmi dobré a biozátěž zůstává na jedničce.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Přivítám producenta, režiséra a scénáristu Radomíra Šofra.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Single šňůry kapely Krištof je z roku 2017 a odstartoval oslavy 25. výročí. Zpěvák Richard Krajčo ji přitom označuje za milostnou píseň. Píseň o odevzdání, která se nahrávala v Americe a určitě zaujme tou energickou atmosférou. Ačkoliv jde o vyznání lásky, kapela ji považuje za jednu ze svých dosud nejveselejších skladeb. No a v té radosti budeme snad pokračovat i v dalších minutách, protože nabídneme vyprávění Stely Zázvorkové. Do kulturních pořadů po celé republice jezdívala jako host právě zmíněná herečka Stela Zázvorková a jednou nám popisovala, jak se zkušená dáma cítí v situaci, kdy čeká na příjezd výrazně mladších kolegů, se kterými se má vydat na natáčení a oni ne a nedorazit.
1: Já jsem se jednou strašně rozrušila, protože jsem si vzpomněla na Bohuška Záhorského, který říkal, tak a já budu čekat pouze, to jsem do toho patřila, já taky tenkrát, já budu čekat pouze 5 minut a když nepřijde,

kluci, že jo, co by... No a najednou, jak jsem se otočila, že odejdu, tak z té mlhy vyjelo to auto, ten řidič se koukal, jestli někde nelítají vlaštovky, ten se na mě vůbec nepodíval, protože věděl, že mám vztek, a vystoupil Ondřej Vedchý. Ty očička měl takový, takový čárečky, nosejček takhle v té mlze měl a přišel ke mně a si říkám, ale teď tě spucuju, teď uvidíš, jo. Už jsem byla připravená, on dostoupil až ke mně, položil mi takhle ruku na ramena a povídal, prochladla jste, vyčte, jo. Bylo po autoritě.

0: 7:30. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Univerzita Hradec Králové od září otevře 3letý bakalářský obor všeobecné ošetřovatelství. Reaguje tak na dlouhodobý nedostatek všeobecných sester. Předpokládá přijetí 30 studentů. Přihlášky můžou zájemci podávat do 7. srpna. Rekonstrukce první části cesty podél Úpy u Trutnova je hotová. Na 2,5 kilometru dlouhém úseku je nový povrch. Z bývalé lesní trasy je zpevněná cesta pro pěší i bikery. Pohodlněji se teď dostanou z Bohuslavic do Zákoutí. Až do konce letních prázdnin bude každou druhou sobotu vozit turisty na trati mezi Tanvaldem a Kořenovem v Jizerských horách unikátní ozubnicová lokomotiva Rakušanka. První jízdy začínají dnes. Na zámku v Opočně dnes pořádají zmrzlinový festival. V nabídce jsou jak tradiční, tak i neobvyklé chutě. Podle kastelána Tomáše Kořínka návštěvníci ochutnají zhruba 50 druhů zmrzliny. Kanoista Martin Fuxa vyhrál i na 3. letošním světovém poháru závod na 1000 metrů. Tentokrát triumfoval v Montrealu. A ráno bude jasno nebo skoro jasno, během dne převážně polojasno a hlavně na horách přechodně až oblačno. Teplotní maxima 25 až 28 stupňů, na horách 17 až 20 a na severovýchodě kraje kolem 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V Hořicích na Jičínsku pokračuje oprava Nerudovy ulice. Omezení potrvá až do 4. září.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Prvoligoví fotbalisté Hradce Králové zvládli vítězně také druhé přípravné utkání na novou sezónu. Po výhře nad rezervou pražské Sparty si tentokrát poradili s dánským Nonštejlandem. Mluvit o tom budeme před 7.

0: právě Denní tisk.
1: Ano, jdeme opět nahlédnout do dnešních novin s datem 11. července. V deníku Právo se píše o Britovi. My se ve venezuelských sutinách prověřila Brita, což možná tušíte, že je pes. Ničivé zemětřesení se na severu Venezuely bylo první zahraniční misí právě pro zmíněného záchranářského psa Brita, který na ní odletěl s psovodem Davidem Hinkem, kterého z našeho vysílání už také znáte. Pětiletý ohař je vycvičený na hledání lidí v sutinách. Dokázal pracovat v opravdu náročném terénu i při vysokých teplotách, což doplnil psovod, který je povoláním hasič a slouží ve vysokém mýtě. Venezuela sama o sobě není ekonomicky v jednoduché situaci, ale tahle událost lidi zasáhla obrovským způsobem a silně to působilo samozřejmě i na záchranáře, protože když viděli rozsah tragédie a utrpení lidí, bylo to velmi náročné. Psi označili místa, kde se nacházely desítky mrtvých, přímo jeho tým našel asi 7 nebo 8 zemřelých. Čeští záchranáři totiž dorazili přibližně po 4 dnech od události, takže pravděpodobnost naležení živých osob už byla výrazně nižší, jak informuje tedy dnešní deník Právo. Další informace už ale z dnešního hradeckého deníku, který přibližuje komplikace na Gočárově okruhu v krajském městě. Kilometrový úsek čeká oprava. Týdny dopravních komplikací čekají řidiče na Gočárově okruhu v Hradci Králové. Už v pondělí, tedy pozítří, se silničáři pustí do opravy kilometrového úseku na silnici první třídy číslo 37. Po dobu oprav bude doprava vedena jen jedním pruhem v každém směru, takže určitě počítat s kolonami a s horší průjezdností Hradce Králové. Ale do třetice něco milejšího a příjemného vybírám z Mladé fronty dnes, která nás zve do Martinic, kde vyjede parní vlak právě dnes a měl by se tam zastavit čas. Dnes startují v Martinicích tradiční krkonošské železniční víkendy v historickém parním vlaku. O prázdninách dojde i na nostalgické jízdy po Zubačce nebo na výlety na Drezínách v Žacléři. O víkendech bude výjíždět historická lokomotiva 354 71 52 za 12/7 se soustavou dobových vozů. Už dnes tedy hrabě Hrach v Martinicích při komentované prohlídce připomene, čím je trať i stanice výjimečná. Zájemce provede areálem, kde se, jak zmiňuje, zastavil čas. Další tipy na zajímavé události v našem regionu budeme ještě přidávat a určitě je shrneme v pravidelném souhrnu i po 8. hodině.

0: Eva Farna s hitovou melodií už staršího rázu z roku 2009. Tuším, píseň představuje českou verzi polské sladby Chico, protože, jak jistě všichni víte, Eva Farna zpívá dvojjazyčně všechny své písničky v českém jazyce i v polštině. No, objevena byla už, je to nějaký ten pátek také, teď to dohledávám, nemůžu najít. V pouhých 12 letech objevil producent Lešek Vronka, stala se jednou z nejmladších profesionálních zpěvaček v České republice. Kdo by to byl v té době, byl možná řekl, že se stane tak výraznou osobností, ale všichni držíme palce a určitě tu tvorbu sledujeme nadále. Počasí. Teď už, co je před námi na východě Čech v Královéhradeckém kraji, slunečný den letního charakteru, ráno jasno nebo skoro jasno, během dne převážně polojasno a zejména na horách přechodně až oblačno. Maxima teplotní 25 až 28 stupňů Celsia, takže možná někteří určitě vyrazíte k vodě za nějakým tím osvěžením, protože místnosti se nám budou rozpalovat a bude to stupínek po stupínku se přidávat i v těch následujících dnech, ale to upřesně sníme s meteorologem Imrichem Drapákem. Biozátěž zatím na jedničce, ještě nejsme na těch tropických hodnotách, aby meteorologové hodnotu zátěže zvyšovali, takže zůstáváme na jedničce a vítr nám pocitovou teplotu příliš také zeslabovat nebude, protože by měl být slabý, přes den mírný jen do 6 metrů za sekundu.
1: Šarm, týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
2: V druhém prázdninovém Šarmu speciál se vypravíme do České Třebové. O snaze vrátit českým ženám radost z módy, která oslavuje ženství a českou řemeslnou tradici, si budu povídat s Pavlou Terezou a Anou Machačovými. Dozvíte se, kde se vzala chuť pustit se v malém městě do rodinného podnikání, do jaké míry ovlivňují módní trendy českou tvorbu, anebo jak dlouhá je cesta k takzvané světovosti.
1: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Hradeckým fotbalistům se už za chvíli budeme věnovat v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, ale předtím ještě i o tenise. Sledujete určitě mnozí tu parádní, fantastickou českou jízdu. Muchová alias Nosková. V létě před 2 roky se na poslední chvíli dali dohromady, utvořili deblový pár pro olympijské hry v Paříži. Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková do nich vstoupily bez očekávání a nakonec se dostali až do semifinále. Poprvé se tehdy lépe poznali, smáli se, vtipkovali, jak píše i Stanislav Kučera v dnešní Mladé frontě Dnes. No, vzpomenete určitě, že se hodně zblížili, bylo to vidět i na těch televizních obrazovkách a od té doby spolu mají velmi hezký vztah. Dnes se na kurtu sejdou přitom znovu. Tentokrát budou stát každá na jiné straně, ze spoluhráček, kamarádek se stanou soupeřky v jejich zatím životním utkání ve wimbledonském finále. Opět si určitě prožijí různé emoce. Jedna z nich bude jásat, protože získá premiérový grandslamový titul a zrovna na nejslavnějším turnaji světa, a druhá naopak bude smutnit, protože zůstala těsně pod tím vrcholem. Určitě turnaj budeme spolu s vámi sledovat. Sport. Teď už ale ten slíbený fotbal. Prvoligoví fotbalisté Hradce Králové zvládli úspěšně další přípravný duel. Na soustředění v Rakousku vyhráli nad dánským Nordsjælandem 3-0. Souboj dvou prvoligových celků rozhodli 3 góly už v prvním poločase, kdy se trefili Mihálik, Horák a Vlkanova.
1: Jsme dobře hráli do té defenzivy, ať už v tom středním bloku, tak i v tom vyšším, nějakým tom pressingu. Jsme toho soupeře de facto do žádné šance nepustili, a naopak jsme byli schopni tou kombinací a těma věcma, které se do těch šancí dostat.
2: Chválil svůj tým za předvedený výkon trenér hradeckých fotbalistů David Horejš. S utkáním byl spokojený také záložník Tomáš Wiesner, který se stal jednou z letních posil východočeského celku.
3: Měli jsme kvalitního soupeře, který nás nějakým způsobem prověřil. Zápas za mě měl dobrý tempo, kvalitu a super.
2: Pro 28-letého odchovance pražské Sparty to byl první zápas po téměř 4 měsících. Wiesner totiž zamířil do Hradce z amerického Houstonu, kde v poslední části sezony pouze zahříval lavičku.
3: Bylo to vůbec lehký, nebudu lhát. Sluníčko hodně hrálo velkou roli, teplota, ale jo, super, já jsem se to užíval, jsem rád, že jsem konečně s klukama mohl být v zápase a užil jsem si to moc. Se všema si myslím, že si tady jako rozumím na hřišti, bude to chtít asi ještě čas úplně doladit nějaký maličkosti.
2: Za výkon na hřišti pochválil svého nového svěřence také trenér Horejš.
1: Odehrál dobrý první poločas, bylo vidět, že dokavať měl sílu, tak tam prostě ta kvalita byla, hlavně na míči. Myslím si, že jsme se tam i přes tu pravou stranu dobře dostávali, s Adamem Vlkanovou si tam vyhověli, takže určitě jsme spokojení, věříme tomu, že jeho výkony budou dál, protože potřebuje tu zápasovou zátěž co nejvíc. Máme ještě tady 2 zápasy a věřím tomu, že bude pro nás hráčem, který zvedne tu úroveň tý hry.
2: Svůj tým bude moci kouč David Horejš otestovat v rámci rakouského soustředění už v pondělí, kdy fotbalisté Hradce Králové nastoupí k dalšímu přípravnému duelu proti domácímu Wolfsbergeru. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

0: Je 7 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: 26 projektů Královéhradeckého kraje je v soutěži Stavba roku. V Pardubicích pokračuje mistrovství České republiky v hospodském kvízu. Končí 60. ročník filmového festivalu v Karlových Varech. A dnes bude převážně polojasno, teploty do 28 stupňů. Zprávy má a dobré ráno přeje Tomáš Mysliveček. O některou z cen v soutěži Stavba roku se v Královéhradeckém kraji bude letos ucházet celkem 26 staveb. Přihlásit se mohli autoři nebo majitelé těch, které vznikly na území kraje od začátku roku 2023 do letošního května. Podle mluvčího hejtmanství Dana Lechmana bude porota vybírat z různých typů staveb.
2: Mezi přihlášenými projekty jsou zastoupeny stavby občanské vybavenosti, dopravní a technická infrastruktura, rekonstrukce, revitalizace, zdravotnická a sociální zařízení, školské objekty, ale také kulturní instituce i rezidenční projekty.
0: V Pardubicích třetím dnem pokračuje 9. ročník mistrovství České republiky v hospodském kvízu. Dnes jsou připravené netradiční formy kvízu a dohromady přes 500 otázek. O vítězi tak rozhodnou nejen znalosti, ale také rychlost a taktika, vysvětluje hlavní dramaturgyně akce Radana Rukovičová.
3: Takže kromě těch klasických, na jaké jsou zvyklí z kvízu ve svých podnicích, tak se mohou těšit třeba na otázky, kde bude hrát svou roli i nějaké riziko, kdy pokud se rozhodnou odpovědět, můžou získat body, ale zároveň o nějaké i přijít. A nebo bude velkou roli hrát i čas. Máme pro ně připravené takzvané rychlokvízy.
0: 60. filmový festival v Karlových Varech večer skončí předáváním cen. Křišťálový globus za přínos světové kinematografii dostane herečka Juliette Binocheová. Cenu prezidenta převezme Magda Vášáriová.
4: Slovenská herečka letos na festivalu uvedla trezorový film Vtáčkovi a siroty a blázni. Vášáriová vzpomínala na to, jak se snímek uváděl v Cannes poté, co v Hollywoodu zemřela herečka Sharon Tate. A tak si diváci mysleli, že jsou některé scény inspirované americkými událostmi.
5: Já tam zomieram jako těhotná, že mi rozpárají brucho. Takže keď sa ten film premietal v Cannes, tak si všetci mysleli, že si z toho my sme si to ako zobrali. Ale my sme to natočili pol roku predtým.
4: Ocenění večer rozdá odborná porota, převezmou ho ale i tvůrci divácky nejoblíbenějšího filmu. V průběžném hlasování zatím vedou dokumenty o zpěvačce Báře Basikové nebo o hollywoodském kameramanovi Robertu Richardsonovi a taky libanonské drama Krásný smutný svět. Lucie Pávová, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Fotbalisté Slávie neodehrají úvodní dva domácí ligové zápasy nové sezóny před prázdnými tribunami. Pražský klub může díky úpravě v řádech pozvat na stadion v Edenu děti do 12 let, které budou v doprovodu dospělých. Slávie si má odpíkat druhou část disciplinárního trestu z minulého ročníku. Derby se Spartou se totiž kvůli výtržnostem fanoušků nedohrálo. A čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel doběhla třetí na mítinku Diamantové ligy v Monaku. Vyhrála olympijská šampionka Paulinová z Dominikánské republiky před Američankou Butlerovou.
1: Počasí.
0: Ráno bude jasno nebo skoro jasno, během dne převážně polojasno a hlavně na horách přechodně až oblačno. Teploty vystoupají na 25 až 28 stupňů, na severovýchodě kraje bude kolem 23, na horách maximálně 20. Vítr ráno slabý severní, přes den mírný a biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Rychnovsku pokračují stavební práce mezi Týništěm a Albrechticemi nad Orlicí. Objízdná trasa vede přes Borohrádek a Čestice.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Stáváte s Českým rozhlasem Hradec Králové, jsme rádi. Nová ovocná alej a k tomu navrch vzácná jabloň jsou cílem našeho prázdninového krkonošského výletu. Vezmeme vás na něj už za chvíli v reportáži Elišky Pilařové. A v Bleskovce si dnes zahrajeme o audioknihu Limonádový Joe. Takže knihu načetl David Novotný a určitě mnozí budete chtít si zahrát. Hodně štěstí, pokud se do toho pustíte. A samozřejmě všem příjemný start do nového dne.
1: Dobré ráno a Pavla Kindernajová.

0: 12 minut po 7 hodině zamíříme na Benecko. Ovocné stromy se nevysazují jenom v teplejších nížinách Královéhradeckého kraje. Jedna nová jabloňová alej vznikla nedávno na Benecku, právě na Benecku v Krkonoších. Správa Národního parku se totiž dlouhodobě věnuje krajinnému průzkumu starých ovocných krajových odrůd a také jejich uchovávání a rozšiřování.
1: Nejvýše rostoucí plodící jabloň v Krkonoších, kolem ní lavička, s botanikem správy Krkonošského národního parku Jakubem Fischerou jsme na Benecku. Říká se tu na Skalce.
2: Je to tak, jsme za restaurací místem na Skalce, kde při průzkumu kolegové našli solitérní, krásnou, s rozložitou korunou jabloň. No a zajímavostí je, že když se podíváme na ten kmen, tak nenajdeme nikde místo roubu. Takže by se pravděpodobně mělo jednat o nahodilý semenáč. No a ten semenáč má vynikající plody. Jsou poměrně velké, ta chuť taková sladěnka, příjemná, vonavá.
1: No, Benecko je větrná hůrka, tady se opravdu točí vítr, ty podmínky klimatické musí být dost náročné, takže odolný jedinec.
2: Přesně tak, jedním z hlavních kritérií při tom ovocnářském průzkumu bylo nalézt odolné jedince v těch těžkých, tvrdých, klimatických, horských podmínkách, které zároveň ale plodí velmi ušlechtilé ovoce, jsou dobré vitality, vidíme, že to je strom neskutečně vitální, vidíme plno mladého dřeva.
1: A benecké jste tu jabloň pojmenovali, protože se nevešla do žádných škatulek a je z nejotužilejších, hledí na kotel z otevřené výšky přes 800 metrů nad mořem.
2: Budeme jí stále říkat benecké, protože se nám zatím nepodařilo najít odrůdu, která by se jí podobala a doufáme, že budeme stále moc říkat, že je to ta naše krkonošská odrůda tady z Beneckého.
1: A kousek pod Skalkou, kousek pod svatým Hubertem, úplně nová ovocná alej.
2: Ano, přijeli jsme od té původní staré jabloně Beneckého a tady máme vlastně pokračování péče o genofon těch starých odrůd. Tady jsme před 3 lety vysázeli alej, asi 20 jabloní. Právě některé regionální místní odrůdy.
1: Stojíme přímo pod Zlatým mlýnem.
2: Ano, z Dolního dvora původem. Jablka jsou velmi chutná, odrůda otužilá, zvyklá, takže do té krajiny sem patří. A třeba z východních Čech odrůda podzvičínské. To tady sázíme do krajiny velmi často.
1: Prostě tyhle odrůdy horské nebo podhorské se vracejí domů. Z Krkonoš, Eliška Pilařová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Sobota 11. července, svátek má Olga, což je ruské jméno severského původu, ženská podoba mužského jména Oleg, které se vykládá jako svatý nebo zdravý. Ke známým nositelkám patří dokumentaristka Somerová, herečka Šoberová nebo cvičitelka aerobiku Šípková a jmenovala se taky první manželka bývalého prezidenta Václava Havla.
1: Počasí.
0: Ráno na východě Čech jasné nebo skoro jasné, během dne převážně polojasno, zejména na horách pak přechodně může být i oblačno. Teplotní maxima nám vystoupají na letní hodnoty 25 až 28 stupňů, na horách se teploty budou držet do 20. Vítr ráno slabý severní, přes den mírný a biozátěž na jedničce.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: V letní repríze se vydáme chránit mořské želvy. Hana Vašina Svobodová jich zachránila miliony, a to nejenom v Indonésii nebo na Srí Lance. Vedle těchto exotických destinací se s bioložkou podíváme také do Irska nebo Mexika a Ekvádoru. Kde jsou turistické pasti se želvami a kam cestuje soukromně po světě, to se dovíte v pondělí, jako obvykle, po 18. hodině.
3: Chcete se zadarmo proletět v horkovzdušném balónu? Poslouchejte pozorně naše vysílání a jakmile zaslechnete signál Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové, volejte studio 726 46 46 46. První volající se může těšit na radiokarty, knížky, vstupenky a další pěkné ceny. Na jednoho z vás čeká navíc let balónem pro dva v rámci akce Balónové nebe. Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové až do konce července.

0: Ano, zpívejte dam-di-dam, někdo si určitě vítězoslavně bude moci zaspívat i po naší ranní soutěži, kdy si zahrajeme o audioknihu Limonádový Joe, konkrétně o radiokartu, kterou si budete moci stáhnout na stránkách www.radioteka.cz knihu Limonádový Joe, kterou načetl David Novotný. No a dnes máme 11. červencový den, to znamená nejen, že slaví Olgy, jak jsem před chvílí říkali, ale máme také Světový den populace. Svátek vznikl v roce 1989 jako reakce na to, že o dva roky dříve lidstvo překročilo hranici 5 miliard. Dnes už je to, jak určitě víte, podstatně vyšší číslo. Já ho rovnou řeknu 8 miliard 300 milionů, protože o toto číslo, které znáte mnozí, vůbec dneska nepůjde v naší soutěži. Pokud vás zajímá, jak rychle ta čísla naskakují, doporučuji webovou stránku světového metru, psáno anglicky, tedy World Meter, kde v reálném čase běží počítadla narozených, zemřelých, ale i spotřebované energie, vyprodukovaných aut. Je toho tam opravdu mnoho. No snad jste teď nestihli tedy kliknout, protože se zeptám, kolik si myslíte, že přibližně přibude na Zemi každý den lidí. Myšleno tedy čistý populační růst, narození minus úmrtí. Kolik lidí by to tak mohlo být? Dám vám možnosti, nebojte.
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46 46.
0: Tady bleskovka, kdo se dovolal? Krásné ráno. Haló, slyšíme se? Tak tam nikdo není, tak zkusíme dalšího.

0: zhruba 25 tisíc lidí, nebo 40 tisíc lidí, nebo dokonce 350 tisíc lidí. 25, 40, 350 tisíc. Jakou možnost vyberete, pane Filipe?
1: Já zkusím zlatou střední cestu.
0: Takže těch 40 tisíc a je to dnes, jste to zvolil dobře, tu zlatou střední. Správná odpověď tedy podle toho metru, který vidím, je přibližně 38 tisíc lidí za den. To číslo se stále mění, přibývá, ubývá a tak dále. No je to digitální smršť. Co říkáte na to číslo každý den, že je nás více na té planetě o 38 tisíc lidí přibližně?
1: No, co na to říci, tak asi to tak má být.
0: Asi to tak má být? No, do 15 let by nás mělo být, tuším, 9 miliard, tak rychle to přibývá, ale ono je to zase jak kde. Na každém místě je to úplně jinak, bez zpravodajství se tomu budeme ještě věnovat, ale je tam zajímavé to číslo i ohledně ekologie, technologie, protože na Google třeba proběhly téměř 3 miliardy vyhledávání, odesíláme 66 miliard e-mailů, ty statistické údaje určitě zajímavé, ale vy asi nebudete o víkendu sledovat statistiku a někam na výlet se vypravíte, pane Filipe?
1: Vypravím se k příbuzným bazénu a odpoledne se podívám na finále.
0: Tenisu, no tak to máte ale krásné plány. K tomu mu přejeme. A komu fandíte ještě? Pochlubte se. Nosková nebo Muchova? Koho máte raději?
1: Já to přeju jak jedný, tak druhý. Už si myslím, že je velký úspěch, že se tam vlastně po několika letech
0: rozhodně
1: dostali tenisky.
0: No ale je to dilema teď, komu fandit, vidíte, že je to dilema teď, když tam máme dvě Češky ve finále proti sobě, tak myslím, že je to nádherná podívaná, nádherná událost.
1: Takhle, ať vyhraje ta lepší.
0: Ta lepší, krásně jste to, lépe bych to neřekla. Tak děkujeme, pane Filipe, krásno letní odpoledne u bazénu a pak i při tom krásném finále. Mějte se moc hezky. Naschledanou.
1: Všem posluchačům pěkné léto.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
2: Policisté i letos kontrolují vodáky kvůli alkoholu. Při splouvání řek totiž vůdce malého plavidla na vybraných úsecích ze zákona nesmí překročit limit 0,5 promile alkoholu v krvi. To platí i pro kajakáře, kormidelníky na kánojích a raftech a pro lidi na pedalboardech. Za vyšší množství můžou policisté uložit pokutu až 100 000 korun nebo zakázat další plavbu. Děti možná budou muset chodit do školky povinně 2 roky.

0: Panuje to ministerstvo školství. To si o změny slibuje, že se jim bude v začátku školní docházky dařit lépe než teď, kdy je povinný jen rok. Stavbaři dokončili novou parkovací plochu u fotbalového hřiště v prostředním Lánově na Trutnovsku. 15 míst budou moct lidé využívat pro krátkodobé zaparkování. Slatiňany hostí drezurní závody koní, ve kterých se představí jezdci v několika výkonnostních kategoriích. Akci pořádá Národní hřebčiny na kolbišti na Rembáni. První jízdy začínají za půl hodiny, závody potrvají až do odpoledne. Španělé porazili 2-1 Belgii a na mistrovství světa ve fotbale postoupili do semifinále. V něm se v úterý utkají s Francií. A ráno bude jasno nebo skoro jasno, během dne převážně polojasno a hlavně na horách přechodně až oblačno. Teplotní maxima 25 až 28 stupňů, na horách 17 až 20, na severovýchodě kraje kolem 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Pozor na plasty, v obou jízdních pruzích dejte na dálnici D11 u Bříství na 18. kilometru ve směru na Prahu. A dobře dojďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Znáte oběžné výtahy, kde všude je najdeme a proč se jim říká pater noster, tak o tom bude mluvit Martin Písařík v rubrice Co v učebnicích nebylo. Je sobota 11. července, přesný čas 7 hodin 32 minut. Za chvíli samozřejmě opět nahlédneme i do dnešních novin. Hezké ráno.

0: Deník tisk.
1: Ano, dnes naposledy se jdeme podívat do dnešních novin. Deník Právo píše o tom, že policie hájí kontrolu soukromých zpráv. Možnost sledování soukromé konverzace lidí na sociálních sítích považuje policie za prospěšnou, protože jí pomáhá při odhalování závažných a citlivých případů týkajících se dětí. Jeden z případů, kdy to vedlo k odhalení a už i k odsouzení pachatele k nepodmíněnému trestu, je zhruba 2 roky stará kauza z východních Čech, týkající se pohlavního zneužívání 2týdenního miminka. Prodloužení výjimky na dobrovolné sledování soukromých konverzací schválil ve čtvrtek Europarlament. Podle kritiků jde o neoprávněný zásah do soukromí uživatelů a svobody slova. Obávají se zneužití, ale potřebujeme tvrdě postupovat proti pachatelům, neoslabovat soukromí všech občanů, uvedl pro Právo europoslanec za ODS Ondřej Krutílek. Další článek, další téma už vybírám z Rychnovského deníku, který informuje o omezení na hlavním tahu v Česticích. Navíc na trase objížďky, kde drásá nervy řidičům veškerá tato práce. Na silnici první třídy číslo 11 v Česticích na Rychnovsku je od počátku týdne kyvadlový provoz kvůli opravám povrchu vozovky. Přitom jde o úsek, který je součástí objížďky vyvolané stavbou přeložky mezi Albrechticemi a Týništěm nad Orlicí. Místní lidé tak dostávají, jak se říká, naloženo hned dvakrát. Zajedou si skoro 20 kilometrů a ještě je zdržuje čekání v kolonách tvořených zejména kamiony. Podle starostky Albrechtic nad Orlicí Evy Králové se opravy v Česticích chystaly už před začátkem stavby přeložky a obec na situaci zareagovala, ale dosáhla pouze jejich odložení, takže po objízdné trase budou podle harmonogramu řidiči jezdit až do 23. listopadu letošního roku. Určitě vydržte. Do třetice nějaké příjemnější téma. Mladá fronta dnes třeba zmiňuje a vzpomíná cymbálovou muziku. Šéf hradecké cymbálové muziky Pavel Maťátko o sedmdesátinách vyhledávaného souboru, popraskaném cymbálu a také o koncertu plných improvizace. Hradecká cymbálová muzika oslavila sedmdesátiny. K jubileu si má nadělit generální opravu cymbálu, který je po desetiletích na pódiu téměř na odpis. Cymbalista a vedoucí muziky Pavel Maťátko ho musí před každým vystoupením znovu naladit, protože nástroj z 80. let je už popraskaný, rozlaďuje se. Jak v rozhovoru pro Mladou frontu dnes popisuje o cymbál, ale stojí i mladí posluchači a učí se na něho hrát, například na základní umělecké škole Střezina, takže cymbál hraje dál a snad budeme hrát i my v Českém rozhlase Hradec Králové. Nesnad, ale určitě. Klim Fischer už je připravena a také kapela Činasky, Michal Tučný, to už za malou chvíli. Hezké ráno.

0: Do Královéhradeckého kraje se nám vrátí tropické dny. Předpověď počasí hlásí na dnešní den pro Královéhradecký kraj až 28 stupňové hranice. Od úterý do konce týdne budou třicítky a na víkend by mohly přijít i bouřky. Koupaliště, plovárny se po chladnějších dnech chystají na další nápor. Spoustu zábavy nabízí vedle Hradecké Flošny nebo Českoskalické rozkoše i koupaliště v Chlumci nad Cidlinou. Dívám se právě na krásnou fotografii z tohoto koupaliště od Davida Tanečka. Ale dívala jsem se také do řeky Labe, kde stoupá nebo se zvyšuje provoz, protože mnozí už našli odvahu a začínají se koupat i v Labi a dalších řekách.
1: Počasí.
0: Teď ještě detaily k těm teplotám. Ráno jasno nebo skoro jasno, během dne převážně polojasno, zejména na horách. Přechodně by se mohlo objevit více mraků zahalených do oblačné oblohy. Teplotní maxima 25, 28 stupňů, to jsou teploty tedy v nižších polohách, především v Polabí. Na horách bude trošku chladněji, ty teploty budou v maximech dosahovat jen 20 stupňů. Vítr ráno slabý, severní, přes den mírný, biozátěž na jedničce, tedy mírná zátěž, ale vše určitě ještě upřesníme i s tím výhledem po 8 hodině s meteorologem Imrichem Drapákem.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně připravíme plněná kuřecí prsa. Budou to vlastně takové rolky, ty jsme připravovali už několikrát, ale myslím si, že náplň, kterou budeme dělat, jsme ještě nedělali. Budeme je totiž plnit jablky, sýrem a brusinkami. Zkusíte to s námi?
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Česku je přes 50 oběžných výtahů? Z dnešního pohledu jsou takzvané páternostery už spíš technickou kuriozitou. Zhruba před 100 lety ovšem byly mezi staviteli velmi oblíbené. K jejich obsluze totiž není potřeba žádná složitá elektronika. Kabiny zavěšené nad sebou pozvolným tempem na jedné straně stoupají a na druhé klesají. K pohybu tohoto řetězce postačí pohon hlavního kola, které celý mechanismus rozpohybovává. Kvůli bezpečnosti se musí v nejvyšším i v nejnižším patře vystoupit. Ovšem, pokud byste v kabině přeci jen zůstali, nemusíte se bát, že byste se otočili hlavou dolů. Kabina jen trncavě poskočí a druhou částí šachty pokračuje opačným směrem. Nejvíc oběžných výtahů najdeme v Praze, zejména v úřadech. Dodnes funkční jezdí na mnoha ministerstvech, v bankách, fakultách nebo na magistrátu. Podobně je tomu i v krajských městech. Nejdelší 16-patrový páternoster mají dva krajské úřady v Liberci a ve Zlíně. A víte, proč se oběžnému výtahu vlastně říká páternoster? Protože připomíná kuličky na růženci, a tedy i nejběžnější modlitbu Otče náš, latinsky páternoster.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Sněžné v Orlických horách chystá stavbu komunitního domu. Děti by v mateřské škole mohly povinně strávit o rok víc. Fotbalista Václav Pilař bude hrát v Praze. A dnes bude převážně polojasno. Teploty do 28 stupňů. Zprávy s Tomášem Myslivečkem. Dobré ráno. Obec Sněžné v Orlických horách připravuje výstavbu nového komunitního domu v centru obce. Hotovou má architektonickou studii a teď začne připravovat projektovou dokumentaci i žádost o stavební povolení. Stavba za odhadovaných 20 milionů korun by měla být placená převážně z dotací. Vedení Sněžného předpokládá zahájení prací kolem roku 2030.
3: Dvoupatrová budova má sloužit jako zázemí pro obecní úřad i místní obyvatele. Vzniknou v ní dva obecní byty, zasedací místnost, kuchyně a sociální zázemí se sprchami. Prostory chce obec využívat také pro kulturní akce nebo jako útočiště pro dětské tábory při nepříznivém počasí. Součástí projektu bude i parkoviště pro zhruba 10 aut. Ze Sněžného v Orlických horách Jiří Hofmann, Český rozhlas.
2: Děti možná budou muset chodit do školky povinně 2 roky, plánuje to ministerstvo školství. To si od změny slibuje, že se jim bude v začátku školní docházky dařit lépe než teď, kdy je povinný jen rok.
4: Čím dříve podle ministra školství Roberta Plagy za ANO děti dostanou podporu a začnou se připravovat na školu, tím vyšší mají šanci ji zvládnout dobře. A změna má pomoc i základním školám, aby do prvních tříd přicházely děti lépe připravené.
5: Školy potřebují více psychologů, speciálních pedagogů a odborníků, kteří pomohou dětem i učitelům. A pomoc musí přijít co nejdřív, už v mateřské škole.
4: I podle Asociace předškolní výchovy může delší čas ve školce dětem usnadnit nástup do první třídy, říká předsedkyně jejího výboru Hana Splavcová.
6: V České republice sice máme zavedené povinné předškolní vzdělávání pro 5leté děti, ale i tak se nedaří některé děti aktivně do předškolního vzdělávání zapojovat.
4: Podrobnosti změny chce ministerstvo představit v září. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
2: Královéhradecký kraj připravil pro návštěvníky vybraných hradů a zámků v regionu soutěž s názvem Vydej se na stezku a vyhraj poklad. Ti, kteří neskenují v době do 30. září aspoň na 2 místech QR kódy, můžou získat například rekreační pobyty nebo vstupenky právě do hradů a zámků. Soutěž je podle mluvčího hejtmanství Dana Lechmana součástí krajské snahy o další zvýšení zájmu o region.
7: Soutěží chceme návštěvníky motivovat k tomu, aby objevovali hrady a zámky v Královéhradeckém kraji trochu jinak, aktivně, hravě a s chutí poznat více než jen jedno místo. Věříme, že soutěž podpoří návštěvnost památek a zároveň lidem nabídne další důvod, proč v regionu strávit více času.
0: Sport.
2: Fotbalista Václav Pilař bude hrát ligu za pražské Bohemians, se kterým je podepsal novou smlouvu. Nové angažmá získal poté, co mu v mateřském Hradci vypršel kontrakt a další nabídku tam nedostal. Vedení klubu mu následně navrhlo před ligovým derby s Pardubicemi slavnostní rozloučení, to ale 37letý záložník odmítl.
8: Chtěl jsem se takhle loučit s Hradcem. Takhle zahladit pod koberec jsem to nechtěl, ale jsem se chtěl důstojně rozloučit. Jsem natolik velký profík, že věřím, že se rozloučím na hřišti za pár let.
0: Počasí.
2: Dnes bude převážně polojasno a zejména na horách přechodně až oblačno. Teploty vystoupají na 25 až 28 stupňů, na severovýchodě kraje bude kolem 23, na horách maximálně 20. Vítr ráno slabý severní, přes den mírný a biozátěž na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Trutnovsku pokračuje oprava silnice mezi Hertvíkovicemi a Javorníkem. Objízdná trasa vede přes Mladé Buky, Trutnov, Hostinné a Rudník.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Pronostika na dnešní den říká, že dělají-li mravenci obydlí své v červenci, tedy v tomto měsíci, a kupí je stále výš, přijde tuhá zima. Ať už pronostiky sledujete a věříte jim nebo ne, proč dnes nezajít třeba i do lesa a podívat se, jak to mají mravenci se svým domovem. Ale možností je víc, o právě začínajícím prázdninovém víkendu se můžeme v kraji zajít podívat za kulturou, na zmrzliny různých příchutí nebo třeba za pouťovými atrakcemi. Ještě před čtvrt na vám v našem vysílání nabídneme hned několik tipů, kde určitě na víkendovou zábavu narazíte. Jsme Český rozhlas Hradec Králové a děkujeme, že jste s námi i 11. červencový den.

0: Český rozhlas Hradec Králové, písničky, které nestárnou.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící, meduňkou, rdesnem, s kořicí.

0: 12 minut po 8 hodině, jestli teď míříte do centra Hradce Králové, tady u rozhlasu Českého rozhlasu Hradec Králové určitě opatrně, protože silničáři obtahují značení na komunikaci bílé čáry. Bílá bude opravdu bílá, nikoli našedlá, ale proto jsou tady i kužely a prostředkem jezdí vůz s barvou, takže opatrnost na místě. Možná na nějaké opravy narazíte i jinde, přeci jenom léto je pro rekonstrukce a takovéto úpravy, opravy naprosto ideální. Radost z výletu vám to jistě nevezme. Jako každou sobotu v tomto čase se i teď podíváme do nabídky zajímavých akcí v Královéhradeckém kraji. Přehled připravila redaktorka Jana Házová.
1: Začnu pozváním na Opočenský zámek. Tam dnes můžete ochutnat zmrzliny mnoha podob a příchutí. Mají tam totiž tradiční zmrzlinový den. Program chutí nám přiblíží kastelán Tomáš Kořínek.
2: V rámci zmrzlinového festivalu si návštěvníci akce mohou vychutnat zhruba 50 příchutí zmrzliny. Ať už je to zmrzlina rolovaná, špachtlovaná, řemeslná, kuličková a letos novinka, máme i historickou zmrzlinu podle historických receptů a máme zde třeba parmazánovou zmrzlinu nebo tamarindovou zmrzlinu. Celou akci doprovodí velmi bohatý doprovodný program, různá divadla, je tu historický kolotoč, různé dílny, jsou zde projížďky kočárem, koňmi a na oslících.
1: A teď se vypravíme do pravěku. V archeoparku v Šestary nedaleko Hradce Králové o tomto víkendu pořádají dny živé archeologie. Potkáte tam mimo jiné také odborníky z Belgie, kteří předvedou ukázky výroby bronzu a odlévání železa. Další podrobnosti k programu doplňuje ředitel Radomír Tichý.
3: Uvidíte technologie a činnosti od doby kamenné až po Římany, včetně bitvy Římanů z Germánie a římskou jízdu. Podílí se i Pardubické a Hradecké muzeum, muzeum Novojčínská hvězdárna Soupice. K vidění bude i člun expedice Monoxylon 5, který se před týdnem vrátil z Egejského moře.
1: Dnes a zítra pokračuje v České Skalici tropická charitativní pouť. Je plná stánků a pouťových atrakcí. Tím, že tam zajdete, přispějete na dobrou věc. Dobrovolným vstupným totiž podpoříte postižené děti z České Skalice a okolí. Další pozvání bude na zámek do Nového Města nad Metují. Zítra tam zavzpomínají na vzácného hosta. Před 100 lety totiž právě tuhle památku navštívil prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Jakou slávu k tomuto výročí na zámku připravili, to nám poví kastelán Ondřej Daněk.
4: K tomuto významnému milníku v historii zámku i města jsme nachystali pestrý program sestávající se z divadelních prohlídek, jarmarku, hudebních vystoupení, dobového vojenského dne, ukázku auto a moto veteránů. Na Novoměstském nádraží bude speciálně přistaven legiovlak a před Městským muzeem k vidění panelová výstava Tři příběhy města. A od 18 hodin zakončíme slavnostní den koncertem kapely Prima Jazz Band na nádvoří zámku.
1: A na závěr vás ještě pozvu na nedělní komentované prohlídky kaple Zjevení Páně ve Smiřicích. Začnou zítra ve 2 hodiny odpoledne. Z Královéhradeckého kraje Jana Házová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Ano, jdeme zjistit detaily pro ten dnešní, ale i ty následující dny, co nás čeká ohledně počasí v Královéhradeckém kraji, to ví meteorolog Imrich Drapák. Krásné ráno, pane Drapáku.
2: Pěkné ráno.
1: Dívám se na rekordy. V roce 1984 a 2010 teploty vystoupaly k 36 stupňům Celsia. Tak to předpokládám nehrozí pro ten dnešní den?
2: To opravdu nehrozí, ty maximální teploty dneska budou nějakých 25 až 28 stupňů, jenom na severu a severovýchod kraje, tam může být chladněji, kolem třeba 20 a spíše slunečno. Jenom během dne potom na horách může být zvětšená oblačnost, zatím se to objede bez přeháněk a vidíte teďka mírný 2-6 metrů za sekundu ze severních směrů. Rosté podmínky, ale budou dobré a bio stupeň číslo 1 mírná zátěž.
1: No, velký návrat let a mnozí se nemohli dočkat, těšili se, tak určitě vyrazí někam za tou vodou, ale vy jste trošku naznačoval, že zatím bez přeháněk, tak vidíte tam nějaké přeháňky pro ty následující dny?
2: Nějaká by se mohla vyskytnout, ale bude to spíš jenom na horách, jo, že by tam byla nějaká slabá přeháňka, že by se mohla udělat.
1: Zítra už?
2: Zítra už něco by se mohlo udělat. V noci tam nějaký příběh oblačnosti je a ty 15-12 minimální teploty a zítra půjde jasná až oblačno na těch horách přechodně zataženo, výjimečně nějaká slabá přehánička by se tam objevit mohla. 26-29, takže opět teplo a na severovýchodě a severu kraje opět o něco chladněji, kolem těch 23 stupňů a vítr mírný, severní až severozápadní 2-6 metrů za sekundu.
1: No, žádná pořádná závlaha se očividně konat nebude, ne, drobná přehánička. Takže víkend slunečný, krásný, letní a jak to bude dál, to si upřesníme společně zase zítra. Ano?
2: Ano.
1: Budu se těšit. Mějte se krásně, hezkou sobotu. Naschledanou.
2: Mám taky hezkou sobotu, naslyšenou.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Sobota, 11. července, svátek slaví dámy nosící jména Olga a Helga. Obě jsou severského původu a znamenají svatá. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. V roce 1346 se v Renzu na levém břehu Rýna konal památný sjezd kurfiřtů. Na něm byl před 680 lety otec vlasti Karel IV. Zvolen římským králem. Winston Churchill už rok po válce předpověděl vznik železné opony. Dal jí jméno. Jeho slova došla naplnění před 75 lety v roce 1951, kdy Národní shromáždění přijalo zákon o ochraně státních hranic. Vznikla ozbrojená pohraniční stráž s právem použít zbraň.
3: Byli povolávaní predovšetkým uvedomělí robotníci a družstevní rolníci.
2: Československá hranice o délce skoro 3,5 tisíc kilometrů se stala neprodyšnou pevností. A to zejména na západoněmeckém a rakouském pomezí.
3: Při organizovaní ochrany štátních hranic a výchove pohraničníků se využívaly sovětské zkušenosti.
2: Jeden z mála kostelů vybudovaných v dobách totalitních byl otevřen v roce 1971, to je 55 let. V Senetářově v okrese Blansko byl ten den otevřen architektonicky unikátní kostel svatého Josefa ve tvaru lodi. První bohoslužby se zúčastnilo asi 15 000 věřících z celé země. Vesmírná loď společnosti Virgin Galactic se zakladatelem firmy Richardem Bransonem na palubě před 5 lety úspěšně absolvovala první zkušební let s posádkou na hranici vesmíru.
4: Welcome to space. To the next generation of dreamers.
2: Před 170 lety zemřel v Plzni dramatik, spisovatel, režisér a herec Josef Kajetán Till. Já přeju hezkou sobotu.

0: deváté. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Rekonstrukce první části cesty podél Úpy u Trutnova je hotová. Na 2,5 kilometru dlouhém úseku je nový povrch. Z bývalé lesní trasy je zpevněná cesta pro pěší i bikery. Pohodlněji se teď dostanou z Bohuslavic do Zákoutí. Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska bude mít nové vedení. Zvolí ho na dnešním celostátním sjezdu v Ostravě. Až do konce letních prázdnin bude každou druhou sobotu vozit turisty na trati mezi Tanvaldem a Kořenovem v Jizerských horách unikátní ozubnicová lokomotiva Rakušanka. První jízdy začínají dnes. V Krušných horách pokračuje příprava největší letošní turistické akce v Evropě Eurorun do 2026. Na české i německé straně hor se uskuteční v září. Organizátoři očekávají příjezd turistů z celé Evropy. Prodaných je už 862 vstupenek. Kanoista Martin Fuxa vyhrál i na třetím letošním světovém poháru závod na 1000 metrů. Tentokrát triumfoval v Montrealu. A dnes čekáme převážně polojasno a hlavně na horách přechodně až oblačno. Teplotní maxima 25 až 28 stupňů, na horách 17 až 20

0: Na severovýchodě kraje kolem 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Náchodě pokračují stavební práce v ulici Pod Smrkem. Uzavírka komunikace by měla skončit 15. července.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Akce Oživlí Josefov 2026 se koná i dnes s tržištěm a historicko-kulturním programem, který prezentuje archeologii. Akce propojuje historii, kulturu a komunitní život Josefova a přispívá k oživení celého regionu. To je jeden z dalších tipů na tento víkend pro ty z vás, kteří máte rádi historii. Té se bude věnovat v magazínu Techno i Michal Klokočník, který souhrn novinek vědecko-technických i těch historických nabídne za 6 minut.

0: Co nového přináší věda, kam se posouvají moderní technologie a které objevy stojí za pozornost? Posloucháte pořad Techno na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Od mikrofonu vás zdraví Michal Klokočník. I dnes jsme vybrali několik zajímavých novinek ze světa vědy, techniky, přírody nebo inovací. Právě začínáme, tady je naše nabídka. Družice kostka vytvořená studenty VUT už je na oběžné dráze země. Archeologové na místě zaniklého hradu Tepenec našli část olověného ingotu. Členové expedice Monoxylon 5 dopluli do cíle. Egejským mořem urazili 430 kilometrů. Brněnští vědci vyvinuli technologii, která by mohla výrazně pomoct policii v boji s narkomafií. Na Smíchovské střední průmyslové škole vzniká první elektrická formule do vrchu v Česku. Lékaři díky umělé inteligenci našli nález na očích u 14% vyšetřených diabetiků. Tyto zajímavosti v magazínu Techno. Družice kostka, kterou vyvinul a sestavil studentský tým z Vysokého učení technického v Brně, krouží na oběžné dráze země. Startu rakety Falcon 9 společnosti SpaceX 7. července v aule Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií přihlíželi desítky studentů i dalších diváků. Tým nyní čeká náročné období, kdy bude kontrolovat a testovat funkce družice. Samotný start rakety byl první částí podívané, pro tým Y-Space ale byly zásadnější momenty, které přišly přibližně hodinu po startu. Tehdy se od nosiče začaly oddělovat jednotlivé satelity. Díky kameře umístěné přímo na nosiči a přímému přenosu na stránkách společnosti SpaceX tento proces mohli sledovat i lidé v sále. Kostka je satelit typu Krychle o hraně asi 10 cm a váze zhruba 1 kg. Jde o finančně dostupné řešení, které umožňuje zapojení do vesmírného výzkumu i univerzitním týmům. Fragment olověného ingotu vážícího přes 2 kg objevili archeologové při letošním průzkumu zaniklého hradu Tepenec u Jívové na Olomoucku. Hrad ve 14. století založil Karel IV. Nález odborníci poslali do Německa na izotopovou analýzu, která by měla určit geologický původ olova. Pomůže také objasnit, odkud se tato surovina na hrad dostala a jak byl zásobován. Archeologové při průzkumu zaniklého hradu objevili také válcovitý projektil dopalné zbraně, hroty střel do kuší, zlomky podkov, ostruhy, nože, kleště, kružítko nebo slitky barevných kovů. Nález projektilu spolu s dříve objevenými věcmi dokládá, že při dobývání Tepence byly střelné zbraně používány už na konci 14. století, tedy ještě před husitskými válkami. Mezi dalšími nálezy jsou zlomky nožů, kleště, kružítko, části oděvu a také obuvi, struska i slitky barevných kovů. Česká námořní archeologická expedice Monoxylon 5 dorazila 3. července do cíle 14-denní plavby Egejským mořem. Experimentální archeologové z východních Čech v replice pravěkého člunu z jednoho kusu dubu po moři ve 12 etapách urazili 430 kilometrů. Expedice navázala na námořní výpravy v dlabaných člunech z let 1995, 1998, 2019 a 2023, z nichž tři byly v Egejském moři. Experimentální plavby mají lépe objasnit šíření raných zemědělských kultur ve Středomoří. Trasa letos vedla mezi Malou Asií a Evropou, kde převládají větry vhodné pro pohon plavidla. Jedním z cílů bylo ověřit využití plachty, která byla vyrobená tradičními postupy z lipového líka.
1: Techno. Neznámé novinky na známých frekvencích.
0: Drogu nejen rozpozná, ale pomůže odhalit její původ a propojit ji s dalšími případy. Nové zařízení vyvinuté brněnskými vědci by mohlo policistům i dalším bezpečnostním složkám usnadnit boj s drogovou kriminalitou. Vývojáři ze startupu Lightly a Mendelovy univerzity ho teď chtějí otestovat přímo v terénu. Zájem o něj už projevila česká nebo americká policie, natáčel Marek Hensel.
2: Tady máme toho našeho Kečera.
3: Monika Štěpánová ze startupu Lightly a Mendelovy univerzity vytahuje z tašky zařízení, které připomíná malý černý reproduktor. Ve skutečnosti ale dokáže analyzovat neznámé látky. Vytahujete krabičku nebo dávkovač na léky?
4: Tohle jsou teda léčiva z lékárny. Když nemáme ty zakázané látky, tak tím simulujeme to, jak ta naše technologie funguje.
3: Tady vepředu je lásovka.
4: Vlastně na kartridž. Tak.
3: Otvíráte.
4: Jakoukoliv takhle pilku, tabletu, tak ji můžete vzít. A takhle jenom jednoduše potřete o vlastně testovací papírek.
3: Rozpůlila jste pilulku vedví a otíráte to o onu kartridž.
4: A pak už jenom tu kartridž vložíte do toho našeho zařízení. Během 5-10 minut máte ten výsledek.
3: Spustila jste speciální software, ten teď zpracovává ten vzorek.
4: Pokud bychom našli fentanyl, kokain, heroin, tak tady se to vlastně ukáže, ta aktivní látka. Určíme vám opravdu jednak, o co se jedná, a zároveň určíme toho správného producenta.
3: Podle Lukáše Nejdla ze startupu Lightly a Agronomické fakulty Mendelovy univerzity přístroj zvládne analyzovat široké spektrum látek.
5: Kam vlastně patří léky, léčiva, drogy, jedy, toxické látky.
3: Klíčové je, že zařízení dokáže nálezy porovnávat a hledat mezi nimi souvislosti.
5: To, co umíme a to, co neumí žádné přenosné zařízení na světě, je propojovat ty zásilky, propojovat ty šarže.
3: Přístroj tak nejen určí složení vzorku, ale umí ho porovnat s ostatními případy. Právě takové informace mohou být pro vyšetřovatele zásadní, říká mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová.
6: Znát původ drogy je pro policii důležité zejména u dovezených drog, typicky kokainu, například pro mezinárodní spolupráci a výměnu informací ohledně kriminálních skupin.
3: Policie už dnes využívá k identifikaci neznámých látek a drog řadu přenosných přístrojů i laboratorních metod. Každá z nich má ale podle Lubora Fojtáška z Kriminalistického ústavu policie České republiky svá omezení.
7: Pokud by existovala technologie, která by eliminovala tato omezení, byla by dostatečně
3: ní.
7: Pokud by existovala technologie, která by eliminovala tato omezení, byla by dostatečně spolehlivá a umožňovala by analýzu jakýchkoliv látek, tak by to bylo bezesporu přínosné.
3: O test technologie už projevila zájem i policie ve Spojených státech. Pokud se osvědčí při testování v terénu, například na festivalech nebo ve věznicích, mohla by se podle vývojářů stát běžnou součástí policejní práce po celém světě.

0: bránit myšlence vrátit se o nějakej ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Techno. Neznámé novinky na známých frekvencích.
2: Jsou teprve na střední škole, přesto už dokážou postavit formuly. Řeč je o členech Kolben Racing týmu. Studenti smíchovské střední průmyslovky vyvíjejí elektrickou formuli na závody do vrchu. Pracují na ní 4 roky, teď se připravují na testování monopostu. Více v příspěvku Terezy Janouškovcové.
3: S tím setupem jsme schopni dosáhnout pouze 2000 otáček za minutu. Pro vlastně účely toho testování a ladění motoru nám to zatím stačí.
4: Jsme v dílně týmu Kolben Racing na Smíchovské střední průmyslové škole a gymnáziu v Praze. Jeden z členů týmu, Marek Blažek, testuje elektromotor zatím mimo formuly.
3: A ladíme to a připravujeme to, aby se to tam mohlo nasadit. Potřebujeme 3 věci, a to je ten motor samotný, potom kontroler, který ten motor ovládá, a zdroj, který to napájí.
4: Takže ten motor pak půjde kam?
5: Půjde do zadní části za řidičem, zároveň tam bude i baterie a celý elektrický systém.
3: Matičky kde?
5: Určitě.
4: Když sundáme teďka kapotu, tak vlastně vidíme, že tam je připravený prostor, kam baterie i ten motor přijde.
5: V bočnicích je připravený chladicí systém.
4: Ukazuje mi vedoucí týmu Ondřej Konrád.
6: Tady máš ruby a tady máš klíč.
4: Motor je 3-fázový elektrický s maximálním výkonem 86 kW. Podle Konráda může být maximální rychlost až 200 km za hodinu.
5: Samotná maximální rychlost pro nás není tak důležitá. My vzhledem tomu, že chceme závodit v závodech do vrchu, tak nebudeme cílit tolik na tu maximální rychlost, ale spíše na tu akceleraci.
4: Ocelový trubkový rám formule si studenti zakoupili. Elektrický pohon, konstrukci vozu, řízení nebo elektroniku si ale řeší sami.
3: Takže my jsme právě dělali celý ten elektrický systém, motor, baterie, chlazení toho, taky naše vlastní jednotky, které komunikují dashboard pro řidiče.
4: Dodává Marek Blažek. Se stavbou začali v prvním ročníku a pracují na ní už 4. rokem. Tým se původně ze 3 studentů rozrostl už na 25, říká ředitel školy Radko Sáblík.
7: De facto ty čtvrtáci už to předávají druhákům, kteří v tom budou pokračovat, oni se stanou jejich mentory.
4: Začátky

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Češi podceňují zdravotní přípravu před cestou do zahraničí. Radnice v Třebechovicích pod Orebem přijala návrhy do participativního rozpočtu. Autodrom ve Vysokém Mýtě znovu hostí mistrovství světa v supermotu. A v sobotu bude převážně polojasno. Pěkné dopoledne vám přeje Tomáš Mysliveček. Do zahraničí v posledním roce podle průzkumu agentury Ipsos vycestovaly 2/3 Čechů, často ale podceňují zdravotní rizika. Průjmy, horečky, kožní problémy nebo respirační infekce řešilo přibližně 5% cestovatelů. Lidé by neměli zapomínat na doporučená očkování, mít si ruce a dodržovat principy pro minimalizaci rizik v některých zemích, vysvětluje přednosta kliniky infekčních chorob fakultní nemocnice Brno Petr Husa.
3: Tepit vodu, která není balená, odmítat led, protože může být vyroben právě z té vody, která není dostatečně prověřená. Ovoce, zelenina, jenom pokud se loupou, nikoliv jenom omývaný, protože zase můžou být omývaný tou vodou, která není úplně v pořádku.
2: Obyvatelé Třebechovic pod Orebem letos přihlásili do participativního rozpočtu 11 projektů za celkem 3,5 milionu korun. Radnice má přitom na jejich realizaci připravený 1 milion. Mezi návrhy je například poeziomat na Orebu, altán pro volnočasové aktivity v Nepasicích nebo naučná stezka po pověstech a příbězích z Třebechovicka. Které projekty by měla radnice uskutečnit, budou lidé hlasovat na podzim, říká koordinátor rozpočtu Tomáš Tázlar.
4: Radou jmenovaná komise posoudí v průběhu léta všech 11 zaslaných projektů z pohledu souladu s územním plánem nebo zdali jsou realizovány v navrženém objemu finančním. V průběhu měsíce října budou hlasovány veřejností.
2: Dům dětí a mládeže v Týništi nad Orlicí bude mít novou boulderovou stěnu. Ta nahradí dosavadní nevyhovující lezeckou stěnu v tělocvičně a hotová má být do konce letních prázdnin.
5: Nová stěna vysoká 3,5 metru vyjde zhruba na 500 000 korun. Součástí budou nové lezecké chyty i takzvaný campus board pro silový trénink. Dům dětí a mládeže plánuje od příštího školního roku otevřít lezecký kroužek. Stěnu budou ve vyhrazených časech moct využívat také zájemci z řad veřejnosti. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Sport.
2: O víkendu se na autodromu ve Vysokém Mýtě koná další ročník světového šampionátu v supermotu. Jde o závody motorek, při kterých závodníci jedou část trati na asfaltu a část v terénu. Na startu by měli být závodníci z 20 zemí a čeští jezdci by rádi navázali na úspěch z minulého ročníku. Pokračuje hlavní organizátor šampionátu Jiří Čáp.
6: Loni vlastně jsme jeli mistrovství světa národů, kde vlastně se ten náš tým historicky umístil na druhém místě a naši junioři byli třetí. Ze zahraničí máme příslib

0: České republiky, že by se tady měli objevit zástupci z 20 států, z nejvzdálenější je Brazílie, takže já věřím, že prostě bude na co se dívat celý ten závodní víkend.
1: Počasí. Dnes bude převážně polojasno a hlavně na horách přechodně až oblačno. Teploty vystoupají na 25 až 28 stupňů, na severovýchodě kraje bude kolem 23, na horách maximálně 20. Vítr bude foukat mírný a biozátěž je na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na Hradecku do 15. července pokračuje oprava silnice mezi Starým Bydžovem a obcí Hlušice. Objízdná trasa vede přes Janovice, pro vozidla nad 3,5 tuny přes Nový Bydžov. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
3: Agentura pro rozvoj Broumovska možná opustí areál broumovského kláštera, jehož velkou část má dlouhodobě v pronájmu. Důvodem jsou spory s vlastníkem, tedy řádem benediktinů. Když se dospívající ministranti rozhodnou bojovat proti bezpráví podle vlastního chápání Bible, hranice mezi dobrem a pomstou se rychle stírá. Představíme polský snímek Ministranti a čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od husitské farářky Sandry Silné. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková. Přeji příjemné sobotní dopoledne.

0: Petra Nováka jsme teď hráli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. V Broumově se řád benediktinů dostal do sporu s agenturou pro rozvoj Broumovska. Benediktini jsou vlastníky barokního kláštera, který je dominantou města. Agentura má v současné době jeho velkou část v pronájmu. Aktuálně ale přišla o možnost provozovat v klášteře prohlídkové okruhy a v budoucnu možná opustí areál kláštera úplně. Pro návštěvníky by se ale přístup do kláštera měnit neměl. Příspěvek pro nás připravil redaktor Václav Plecháček.
1: Dobrý den vám všem, rád vás tady vítám na prohlídce.
2: Začíná jedna z prohlídek benediktinského kláštera v Broumově. Ročně si zázemí památky prohlédne zhruba 60 tisíc lidí. Prohlídky už teď ale nezajišťuje agentura pro rozvoj Broumovska, ale benediktinská správa, která se o klášter v majetku benediktínu stará. Důvodem výpovědi smlouvy bylo podle vlastníka dlouhodobé pozdní placení nájemného. Ředitel benediktinské hospodářské správy Petr Bláha ale odmítá, že by šlo jen o dlužnou částku.
3: Jde o princip a o nastavení nějakých vztahů.
4: Štuky, které tady máme v tomto kostele, v dnešní době jsou považovány za jedné jako z nejbohatších vrcholně barokních v celé Evropě.
2: Prohlídky vedou novou trasou, aby nekolidovaly s prostorami, které má agentura stále v pronájmu.
3: Návštěvník Broumovského kláštera o nic nepřichází. Prohlídka je jiná v tom, že se věnuje i problematice internovaných řeholnic v průběhu doby nesvobody a nově je možné shlédnout renesanční fresku Klanění tří králů. To nebylo dříve běžné. Cena zůstala stejná.
2: Druhá strana, tedy agentura pro rozvoj Broumovska, s výpovědí nesouhlasí. S prvotní žalobou k soudu ale neuspěla. V platnosti zůstávají ještě dvě smlouvy na pronájmy kanceláří a dalších prostor kláštera, včetně restaurace. Ředitel agentury Ondřej Kopecký v kroku benediktínů vidí snahu vytlačit celou organizaci z kláštera pryč.
5: My spor o prohlídkové okruhy nevnímáme samostatně, vnímáme ho jako úsilí a nátlak na agenturu, aby odešla z Broumovského kláštera. Rádi bychom zůstali v klášteře, tak jak nám dovolují smlouvy do roku 2042, ale dovedeme si představit samozřejmě i fungování mimo zdy kláštera, protože jsme agentura pro rozvoj Broumovska, jde nám o celý region.
2: Benediktini se skutečně nebrání předčasnému ukončení zbývajících dlouhodobých smluv. Agentura ale oznámila, že z areálu odejde jen za férových podmínek. S ohledem na předchozí investice si ale představuje výrazně vyšší finanční vyrovnání, než jaké je vlastník ochotný zaplatit.

magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. K větší úctě, dialogu a smíření v době rostoucí společenské polarizace vyzvali na cyrilometodějských slavnostech ve Velehradě na Uherskohradišťsku Česká biskupská konference a Ekumenická rada církví v České republice. Na Velehradské dny lidí dobré vůle zavítali minulý víkend desítky tisíc lidí. Slavnosti vyvrcholily v neděli na nádvoří před bazilikou poutní mší. Velehradskou výzvu ke smíření při tradiční modlitbě za vlast představil olomoucký arcibiskup Josef Nuzík, který upozornil na rostoucí polarizaci, nedůvěru a agresivitu ve společnosti. Benefiční koncert Večer lidí dobré vůle ve Velehradě prostřednictvím dárcovských SMS zpráv vynesl na charitativní projekty 730 tisíc korun. Velehradská sbírka pokračuje až do konce roku 2026. Novou dohodu o duchovní službě ve věznicích podepsali ve Velehradě zástupci České biskupské konference, Ekumenické rady církví a vězeňské služby. Dokument nahrazuje dosavadní dohodu z roku 2013. Nová dohoda podle generálního ředitele vězeňské služby Tomáše Hůlky upřesňuje postavení vězeňských kaplanů a dobrovolných duchovních a vytváří aktualizovaný rámec spolupráce při poskytování duchovní péče ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence. Duchovní služba je určena nejen obviněným a odsouzeným, ale také třeba příslušníkům a zaměstnancům vězeňské služby. Vězeňská duchovní služba působí v českých věznicích téměř 30 let. Nyní je zajišťuje 60 kaplanů a zhruba 200 dobrovolných duchovních z různých křesťanských církví. Nová výstava na zámku v Holešově na Kroměřížsku přibližuje osud uměleckých děl zabavených za druhé světové války. V zámeckých arkádách bude volně přístupná do 30. července. Výstavu pojmenovanou Uloupené umění do města zapůjčilo Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí druhé světové války. Výstava je součástí programu 26. ročníku Festivalu židovské kultury Hamakom. Taky tato pozvánka dnes našla své místo tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí vás se teď zveme na návštěvu k jedné zajímavé osobnosti. Spisovatel Jan Štifter je věřícím člověkem. Zaznamenává osudy lidí, píše autobiografické knihy a také jeho román Paví hody sleduje velké dějiny 20. století, spojené s osudy lidí především ve východočeském Horním Jelení, kde má kořeny. Tam se seznamoval i s vírou. K mikrofonu našeho magazínu ho pozval redaktor Karel Sladký.
1: Jene, jak přemýšlíte o věcech mezi nebem a zemí?
2: Jsem věřící, možná to souvisí s tím, že máme 4 děti. Já jsem se nechal pokřtít až jako dospělej. Rád říkám, že mám děti ze 2 manželství, protože jsme se brali nejdřív v Pardubicích na zámku jako studenti s manželkou, pak jsme měli 2 syny. A když jsme měli 10. výročí manželství, tak jsme měli 2. svatbu v kostele v Trhových Svinech u Českých Budějovic a pak se tam narodili holčičky, že kluci jsou z 1. a holky jsou z 2. manželství. Ale jinak vlastně člověk má takový jako neustále nějaký doteky nadpřirozena nebo něčeho výjimečného. Mně se to vlastně stává skoro denně. Takže člověk jako jde a má pocit, že je něco jako zdraví. Něco vám jako říká, že tady nejsme sami. Jsou to takové drobnosti.
1: Necháváte ty věci v životě plynout, a nebo někdy taky prosíte tam nahoru?
2: Já se učím ty věci odevzdávat, protože mám dojem, že ty věci nejdou dělat na sílu, že ty věci vlastně musí jako proudit sami a musí to samo chtít, aby to tak bylo. Ale když chodím do kostela, tak prosím, není to asi tak, že bych prosil o konkrétní věci, jako že potřebuju něco, spíš děkuju, než prosím. Děkuju za to, co je, protože mám pocit, že vlastně to, co je, tak toho všeho je hodně a není to samozřejmé a hrozně jednoduše to taky nemusí být.
1: Jene, jaké je vaše oblíbené duchovní místo, kam rád chodíte?
2: Duchovní místa, na které se rád vracím, tak jsou u nás na jihu. Jsou to hlavně místa v Novohradských horách, jsou to místa okolo Trhových Svinů, odkud pochází naše rodina. Mám tam hrozně rád poutní kostel Nejsvětější Trojice, to je takový barokní chrám v krajině. Když se nám narodila poslední dcerka, dostali jsme břízu, kterou jsme tam zasadili, ta bříza tam roste, je vlastně srůstá s tím místem, jako my jsme po generacích taky srůstali a srůstáme dál. Mám vlastně hrozně rád, že se dotýkám těch míst, kterých se dotýká naše rodina 300-400 let, je to pro mě důležitý.
1: Vy jste autorem románu Paví hody, který je příběhem vyprávěním vaší rodiny, vašich předků. Babička vám hodně vyprávěla, protože pocházíte z regionu, kde je to duchovno a mystika. Prostředí Horního Jelení určitě vám vyprávěla také nějaké zajímavé příběhy.
2: My jsme doma měli několik příběhů a historek. Já si vzpomínám třeba na ten, jak vyprávěla moje babička, jak její maminka viděla anděla. Když šla jednou domů, tak seděl u sousedů, myslím, že se jmenovali Potužníků, tak viděla tam anděla na zahradě, jak sedí na studni a druhýho dne jí dcerka spadla do horké vody a do tak horké vody, že to nepřežila. Nám se potom stalo i něco takového jako zajímavého, tak trochu podobného. O několik let později, vlastně o mnoho let později, když se nám narodil první syn, ten asi ve 2 letech za náma chodil a říkal, že za ním chodí kluk malej, že s ním, že vlastně bydlí s náma doma, že se jmenuje Venoušek. Mě to tak jako trklo, protože jsem věděl, že Venoušek je právě kluk z Jelení, mojí babičky bratr, který zemřel jako malý dítě. Ale my jsme se o Venouškovi doma nikdy nebavili a ještě to jméno Venoušek je to takový jako hodně specifický tady v tom tvaru. A říkal, že za ním chodí Venoušek, který má taký zvláštní tetování okolo hlavy, a ten náš Venoušek zemřel po operaci, kdy on měl zápal mozkových blan a v Litomyšli se ho snažili operovat, tu hlavu mu nějak otevřeli, pak zase zašívali a on při té operaci zemřel. A teď najednou ten kluk říká, že tam je s náma ten Venoušek s tím divným tetováním kolem dokola hlavy. Já jsem tenkrát sáhnul po rodinných albech, kde je spousta svateb a dětí a křtin, a ten Prokop si v tom listoval a mezi těma dětma našel toho kluka a říká, to je ten Venoušek. A on skutečně to byl ten náš Venoušek. Máme za to, že tady ty věci je dobrý uzavírat, a vždycky jsme byli vyděšený, když přišel ten náš ten Prokop a říká, je, dneska spal Venoušek u vás v posteli, to jsem nevěděl. A potom Venoušek se odstěhoval k babičce a k dědovi, k mojí mamce a tátovi, ty už ho neviděli a synek už tady ty věci taky přestal vidět, tak jestli tam Venoušek je, tak už o něm nikdo neví.
1: Vy jste na začátku říkal, že rád chodíte do kostela. Co je to za kostel? Jaké je to místo?
2: V Horním Jelení, když jsem, tak jsem vždycky v tom zdejším kostele. Dělá mi to dobře. Je to taková ta hodina, kdy člověk je vlastně sám se sebou a srovnává si, jaký je, jaký chce být, jaký je od toho ještě daleko. Z tohohle důvodu já třeba taky rád chodím, když ne moc často, ke zpovědi. Je to taková ta situace zase, kdy si narovnávám ty představy sám o sobě, kudy kráčím a jak daleko jsem ještě od toho, abych měl pocit, že se ty věci dějou naprosto správně. Jinak tím, že bydlíme v Českých Budějovicích, tak kostel, který navštěvujeme, tak je buď to v Budějcích, nebo jezdívám do Trhových Svinů, protože už taky nebydlíme jenom v Budějcích, ale jsme rozkročeni mezi městem a chalupou, kterou máme v Novohradských horách, tak buď to vyrážím z těch Novohradek nebo z Budějc.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Na letošním filmovém festivalu ve Zlíně zaujal porotu i diváky polský snímek režiséra Piotra Domolovského s názvem Ministranti. Jeho hrdiny jsou dospívající ministranti, kteří se rozhodnou bojovat proti bezpráví ve svém okolí. Vycházejí přitom z vlastního chápání Bible i spravedlnosti. Jenomže brzo zjišťují, že hranice mezi spravedlností, pomstou, dobrem a zlem není vůbec jednoduché rozpoznat. Film originálně propojuje prostředí farnosti a sídliště s atmosférou jakéhosi superhrdinského komiksu, ale zároveň otevírá velmi vážné otázky víry, svědomí i osobní odpovědnosti. S filmovým redaktorem Tomášem Pilátem o něm mluvila Nadežda Hávová.
1: Na první pohled je to příběh mladých ministrantů, kteří chtějí napravovat svět kolem sebe. Jak věrohodně film zachycuje jejich víru a duchovní motivaci? Je to opravdu film o náboženství, možná o církvi, anebo je to spíš o dospívání?
2: Ten film je o obojím, samozřejmě o dospívání fyzickém a především psychickém, o tom, že tohle období v životě člověka rozhodně není jednoduché a občas bolí. A samozřejmě i o náboženství a o církvi, jejím postavení v Polsku a o tom, že i církev tvoří lidé, kteří prezentují navenek. A právě tohle propojení témat se režisérovi Piotru Domolevskému náramně povedlo, je nenásilné a divácky velmi dobře funguje.
1: Hrdinové si Bibli vykládají po svém a rozhodnou se sami vykonávat spravedlnost. Tomáši, jaké otázky o svědomí, hříchu nebo odpovědnosti podle tebe tenhle film divákům klade?
2: Všechny tyhle otázky jsou zásadními otázkami života každého z nás, nebo by aspoň měly být. Co je to vůbec hřích, může nebo dokonce má být dobře míněné provinění proti pravidlům odpuštěno, pokud pomáhá potřebným, jak důležité je mít svědomí. Dá se svědomím něco odčinit a za co mám mít a za co nemám mít odpovědnost. V případě toho filmu Ministranti můžu si osobovat odpovědnost za lidi, za které odpovědnost právně ani společensky nemám a jakým právem určuju, komu pomůžu a komu ne. A když se krade ve vysokých místech, mám právo v dobrém úmyslu krást taky a můžu podvádět, i když výsledky mojí činnosti chci použít ke konání dobra. A zase konkrétně je správné, že instaluju do zpovědnice skrytou kameru a podle toho, co pak vidím, pomáhám. Tak právě tady jsou vidět ty hranice mezi dobrem a zlem, spravedlností a pomstou, jak si to Naděž zmínila v úvodu našeho povídání.
1: Jak už jsme taky řekli, důležitou roli ve filmu hraje církev a vztah mladých lidí k autoritám. Co myslíš? Je tenhle snímek kritikou církevních institucí, anebo je to spíš výzva k tomu, aby dospělí víc naslouchali mladé generaci?
2: Tak v případě filmu Ministranti jde spíše o to první. Snímek ukazuje na pochybení v řadách církve a na to, že právě některé kroky vyšších hodnostářů můžou v lidech vyvolat pocity křivdy a touhy je napravit. A jak to tak bývá, tak nejradikálnější se po takových zjištěních mobilizují mladí lidé, často velmi mladí lidé. V tom filmu Ministranti je jedna taková veskrze záporná postava a další rozpolcená, která se nedovede plně postavit za ty, které má chránit. A oba dva to jsou duchovní, navíc oni sami k sobě mají hodně daleko.
1: Ten film balancuje mezi nadsázkou, komiksem i vážnými tématy. Funguje tohle spojení při vyprávění o víře, o morálce, o hledání dobra?
2: Funguje skvěle a je přístupné divákům všech generací, přičemž tu je i tolik potřebný humor. Například, když mladiství rozdávají svůj lob chudým a utiskovaným přes obličeje mají pletené kukly, aby je nikdo nepoznal, ale jinak jsou oblečení úplně stejně, jako chodí do školy a ven, včetně školních brašen, takže samozřejmě je nikdo nepozná, tedy v uvozovkách. I díky těmto okamžikům je to filmové hledání dobra divácky vstřícné. Ten film není ani deprese, ani třeskutá řachanda. To vyprávění je vybalancováno tak přesně, akorát a je velice uvěřitelné. Důležité je, že diváci se můžou s postavami filmu bez okolku ztotožňovat.
1: Zkus krátce, proč bychom si tenhle snímek neměli nechat ujít?
2: Na první dobrou, protože je velmi dobrý. Je skvěle napsaný, natočený, zahraný, protože se jeho příběh může odehrávat a taky často jistě odehrává hned vedle nás, i když nechodíme do kostela a neministrujeme tu. Protože možná v leckom z nás vzbudí pocit, že bychom si mohli udělat trošku pořádek sami v sobě. No a protože si uvědomíme, že pokud kolem sebe máme přátele a blízké, kterým na nás záleží, tak se i těžké chvíle snášejí mnohem, mnohem líp. Jedno ze zásadních témat toho filmu Ministranti a pro mě možná tím nejzásadnější tématem je opravdové, nefalšované, nezištné přátelství a to může fungovat a snad i funguje v jakémkoliv věku.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí na vlnách Českého rozhlasu se teď vydáváme do Francie. Voltaire, Rousseau, ale i Josephine Baker, přesně 85 osobností, které formovaly Francii z oblasti politiky, vědy i kultury, odpočívá v pařížském Panteonu památníku slavných. A teď i Marc Bloch, historik, vědec a hlavně významný člen protinacistického odboje za druhé světové války. Mučen a zastřelen nacisty. Teď mu ve Francii vzdali nejvyšší pocty. Jeho ostatky, stejně tak jako jeho ženy Simone, teď byly umístěny do slavného Panteonu. Pokračuje naše spolupracovnice v Paříži, Marie Sýkorová. Dobrý den.
1: Dobrý den. A nejen to, Marc Bloch, tento alsasko-mozelský Francouz židovského původu, byl důstojníkem francouzské armády, hájil a zastával se Alfreda Dreyfuse a byl to velký obdivovatel francouzské republiky a republikanismu. Ale hlavně byl jedním z nejvýznamnějších historiků vůbec. Byl zakladatelem nových metod v historickém zkoumání a nových postupů. Ukázal takové nové metody, jako jsou komparace například dvou států, zkoumal dějiny ve velkém časovém rozmezí, a to třeba i tisíce let, a hlavně propojoval vědy, zastával takzvaný interdisciplinární postup a metody. Sám je považovaný za zakladatele historické antropologie. Jeho postupy vzbuzovaly mnohdy posměch, protože působily tak trochu nedůvěryhodně a až slepě, ale jemu se podařilo vše dokázat. Zajímal se velmi o člověka a zkoumal například jeho rituály.
0: Marc Bloch byl židovského původu. Hlásil se k tomu?
1: To je právě ta otázka. Marc Bloch totiž svůj původ nikdy nepotřeboval zmiňovat. Nebyl pro něj nijak podstatný. Zásadně se řídil otázkami spíš republikánství a příslušnosti k myšlenkám Francouzské republiky. A nikdy by svůj původ ani v podstatě, řekněme, neřešil. Ovšem velmi ho zasáhla Dreyfusova aféra ve Francii, která samozřejmě šokovala veřejnost, a to v pohledu vykonstruovaného procesu proti Židovi. Byl to tak ve Francii velký případ jasného antisemitismu v těch novodobých dějinách. A to Marca Blocha šokovalo. Judaismus Marca Blocha bychom mohli zredukovat do jeho citátu: svůj původ prohlašuji jen v jednom případě, když jsem konfrontován s antisemitou. A právě toto východisko napsal ve své knize Podivná porážka. Jakoby totiž prohlášení nebo být Židem, prohlásit svůj židovský původ, je vlastně jen způsobem, jak se bránit urážkám, a jen díky tomu můžeme napravit svou zraněnou čest, tedy v podstatě, aby lépe dokázal, že je v uvozovkách dobrým Francouzem. Eufemismus židovského původu mnozí ve Francii používají v souvislosti s Marcem Blochem a jeho judaismem velmi často, protože v zásadě vypovídá všechno, ale také nic.
0: Vstup a uložení ostatků Marca Blocha a jeho ženy Simone do francouzského Panteonu není jen poctou slavnému odbojáři. Co přesně znamená pro současnou společnost?
1: Je to do jisté míry symbol právě toho, jak lze hledět na společnost ve Francii v současnosti. Totiž je to i reakce na nárůst antisemitismu ve Francii a jistá stigmatizace, poukazování na ten takzvaný židovský původ. Jak své židovství právě vnímal sám Bloch. Jeho židovství bylo v podstatě až za samotným republikanismem a loajalitou Francii. Marc Bloch byl za druhé světové války popraven, zastřelen nacisty, a to nejen za svou odbojářskou činnost, ale právě i za svůj židovský původ. Jeho význam v tom, jak chápal lidského jedince a příslušníky k nějakému státu nebo kontinentu, je ale podstatnější a má přesah do budoucnosti. Jeho nadčasové myšlení, které je zvlášť proti stigmatizaci, proti rasismu nebo xenofobii, je zásadním posláním jeho myšlenek. Vstoupení Marca Blocha a jeho ženy Simone do Panteonu je symbolem odporu proti narůstajícímu antisemitismu nejen ve Francii.
0: Podrobnosti pro nás měla z Francie naše spolupracovnice Marie Sýkorová, za to díky a naslyšenou.
1: Děkuji a pěkný den.

vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích na mne čeká ve dveřích.

0: mi voní dým.
1: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od husitské farářky Sandry Silné. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
2: V časech, kdy Ježíš lidem vyprávěl podobenství o rozsévači, nikdo ještě neznal internet ani reklamu a sociální sítě byly něco jako tichá pošta, šeptanda od jednoho člověka k druhému. Ten příběh je ale až neskutečně aktuální. Dávno nežijeme ve světě, kde je vzácné zasít nějakou myšlenku. Žijeme ve světě, kde se seje nepřetržitě. Od chvíle, kdy ráno otevřeme oči, někdo či něco bojuje o naši pozornost. Mobil nám nabídne zprávy, reklama další produkt, sociální sítě názor, politici vysvětlení světa, influencer XT recept na šťastný život, umělá inteligence další odpověď. Nikdy v dějinách lidstva se do lidského srdce nesnažilo zasít svá semínka tolik různých hlasů jako dnes. A třeba i proto Ježíš v podobenství neřeší tolik to, co člověk slyší, ale kam to dopadne. Do jakého podloží, do jaké půdy, do jakého srdce. Nejdůležitější není množství slov, ale obrovskou roli opravdu hraje půda. Často slyšíme, že dnešní společnost trpí tím, že každý má svou pravdu. Kdo ví, možná trpíme spíš nedostatkem ticha, protože bez ticha se pravda vůbec nedá poznat. V hluku zní všechno stejně naléhavě. Velmi hlasitě, mnohdy i přesvědčivě. A algoritmy sociálních sítí navíc nemají jediný cíl – hledání pravdy. Ale jejich cílem je udržet naši pozornost. Nezáleží, jestli je zpráva moudrá anebo hloupá. Hlavně, když na ní klikneme. A tak se může stát zvláštní věc, že největším nebezpečím není lež, ale rozptýlenost. Protože člověk, který už nedokáže dlouho naslouchat, nakonec nedokáže jít ani na hloubku, ať se jedná vlastně o cokoliv. Láska, ta vždycky začíná pozorností, časem, který dáváme. Ježíš mluví o cestě, kamení, trní a dobré půdě. Vypadá to jako 4 obrazy pro podoby našeho nitra. Někdy jsme jako cesta. Všechno po nás sklouzne. Jsme tak unavení, že už se nás nic nedotkne. Jindy jsme kamenitou půdou. Pro něco se nadchneme, ale vydrží nám to 2 dny. Pak přijde další podnět, další článek a video. Další krize a rozhořčení. A jedeme dál. A pak je tu trní. Ježíš říká, že semeno udusí starosti a bohatství. Ale dnes bychom přidali ještě jednu věc. Neustálé vyrušování. Naše doba nás učí přepínat. Ne se soustředit. Přeskakovat. Reagovat. A přitom to důležité v životě roste vlastně pomalu. Přátelství, důvěra, odpuštění, víra. A ani strom nevyroste během jednoho dne. Simone Weilová napsala, že nejčistší podobou velkorysosti je pozornost. Myslíme si, že velkorysost znamená hlavně něco dát, ale ona říká, nejprve se opravdu dívej, opravdu poslouchej, buď přítomen nebo přítomna. Tak začíná i víra. V odvaze být skutečně přítomen Bohu, druhému člověku i sobě. Je zajímavé, že rozsévač v Ježíšově podobenství nezkoumá kvalitu půdy. Prostě seje. Což je vlastně dost nerozumné. Každý ekonom by mu spočítal ztráty. Ale evangelium nikdy nebylo účetnictvím. Bůh nejedná podle pravděpodobnosti úspěchu, ale jedná podle naděje. Věří člověku ještě ve chvíli, kdy člověk přestal věřit sám sobě. A tak si z tohoto evangelia odnáším jednu prostou otázku. Čemu dnes dávám vyrůst ve svém nitru? Čemu věnuji svou pozornost? Jaké hlasy ve mně bydlí? Které myšlenky zalévám? A které strachy krmím? Které naděje nechávám uschnout? Protože naše srdce nikdy nezůstává prázdné. Něco v něm vždycky roste. Něco je do něj zaseto. Otázkou je, čemu dovolíme zapustit kořeny. Svět byl od počátku stvořen pro život, pro důvěru, pro vztahy. A každý okamžik opravdové pozornosti je vlastně malým návratem k tomuto božímu snu. Každý sen, proměněný dál, začíná jedním jediným semínkem.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Část cesty podél řeky Úpy mezi Bohuslavicemi a Zákoutím u Trutnova je opravená. Obchodní inspekce zjistila na filmovém festivalu v Karlových Varech prohřešky u 40% kontrol. Fotbalisté Hradce vyhráli další přípravný duel a sobota bude převážně polojasná, na horách až oblačná. U zpráv vás vítá a hezké dopoledne přeje Tomáš Mysliveček. Rekonstrukce první části cesty podél Úpy u Trutnova je hotová. Na 2,5 kilometru dlouhém úseku je nový povrch. Z bývalé lesní trasy je zpevněná cesta pro pěší i bajkery. Pohodlněji se teď dostanou z Bohuslavic do Zákoutí.
3: První etapa vyšla na 3 miliony korun. Tím ale práce v této části města nekončí. Hned na ně naváže druhá etapa, což bude výměna asfaltového povrchu v ulicích Zákoutí a Dokoutů. Tím má vzniknout pohodlné, bezpečné a kvalitní propojení Bohuslavic a Lhoty. Rekonstrukce ulice Dokoutů a v Zákoutí by měly trvat do konce prázdnin. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
2: Hasiči stále zasahují u požáru výškové budovy v bývalém baťovském továrním areálu ve Zlíně. Na místě dohašují poslední ohniska a stupeň požárního poplachu snížili ze třetího na druhý. Říká mluvčí zlínských krajských hasičů Pavel Řezníček.
4: Celou noc probíhal monitoring a samozřejmě chlazení zasažených konstrukcí. Teď ráno proběhlo zase střídání jednotek. Jejich počet byl snížen na 6 jednotek. Čerpáme z čerpacího staniště na Dřevnici vodu a neustále skrápíme vlastně ty zasažené konstrukce a sutiny.
2: Česká obchodní inspekce zjistila na letošním mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech nedostatky u 40% kontrol. Celkem jich inspektoři za prvních 5 dnů festivalu udělali 48. Zaměřili se především na prodej alkoholu mladistvým. Problémy objevili zhruba ve 2/3 případů. Pokračuje mluvčí inspekce František Kotrba.
5: Je to samozřejmě problém, který je trochu společenský, celospolečenský. Je to vysoká akceptance alkoholu, která je tradiční v těch našich zemích. Je to snadná dostupnost alkoholu.
2: Loni provedli inspektoři na filmovém festivalu celkem 94 kontrol a nedostatky zjistili téměř v polovině případů. Josefovská pevnost v Jaroměři zve dnes na druhý den kulturně historické akce s názvem Oživlý Josefov. Podle starosty Jaroměře Jana Borůvky z Hnutí ANO si v programu vyberou všichni od dětí až po milovníky historie.
6: Máme dobové oblečení, je to doprovázeno i různými divadelními představeními, a takže Bastion 10, kde je tam historie zdravotnictví v době válek. Třeba na Bastionu jedničce se probíhají nějaké akce v rámci podzemních prohlídek, na ty čtyřce další budou atrakce pro děti, loutkové představení a další.
1: Sport.
2: Fotbalisté Hradce Králové zvládli úspěšně další přípravný duel. Na soustředění v Rakousku vyhráli nad dánským Nordsjællandem 3-0. Trenér David Horejš pochválil celý tým, včetně záložníka Tomáše Wiesnera, který co by letní posila nastoupil do zápasu po téměř 4 měsících.
7: Odehrál dobrý první poločas, bylo vidět, že dokavať měl sílu, tak tam prostě ta kvalita byla, hlavně na míči, s Adamem Elkanovou si tam vyhověli, takže určitě jsme spokojení, věříme tomu, že jeho výkony budou dál, protože potřebuje tu zápasovou zátěž co nejvíc. Máme ještě tady dva zápasy a věřím tomu, že bude pro nás hráčem, který zvedne tu úroveň té hry.

0: Na tenisovém Wimbledonu se bude hrát první české finále v historii. Na londýnské trávě se o premiérový grandslamový titul utkají Linda Nosková a Karolína Muchová. Duel začne v 17 hodin.
1: Počasí.
0: Dnes bude převážně polojasno a zejména na horách přechodně až oblačno. Teplotní maxima 25 až 28 stupňů, na severovýchodě kraje bude kolem 23, na horách maximálně 20. Vítr fouká mírný a biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Rychnovsku pokračuje oprava silnice mezi Počtejnem a obcí Vyhnánov. Objízdná trasa vede přes Záměl a Doudleby nad Orlicí. Omezení potrvá do konce července.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
2: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se zaměříme na datle, fíky a kaky na vaší zahradě. Poradíme také, jak se stát rybářem a vypravíme se do obchodu nakupovat skutr, tedy na co si dát při výběru rychlého stroje pozor. Nebude chybět pár odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o tom, že i v červenci už může nastat podzimní počasí. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Všimli jste si, že někteří zahrádkáři v posledních letech vysazují na zahrady subtropické stromy a keře. Nedávno jsme vám nabídli rozhovor s pěstitelem citrusovníků a dnes se zaměříme na datle, fíky a kaki. Kaki roste na opadavých stromech zvaných tomel japonský. Naše hobby redaktorka Jitka Slezáková vyspovídala zahradníka Ladislava Kubelku ze Svinčan a ten potvrdil, že naši posluchači, tedy zahrádkáři, mají o tyto sladké oranžové plody velký zájem.
2: Tak momentálně jsou asi nejprodávanější dva druhy. Jeden to je strom, je to kaki, který už u nás bez problémů roste. Máme tady několik odrůd a je to už tady odzkoušený. Ten stromek prostě vyroste podobně jako jabloň, plodí v průběhu podzimu, nechávají se plody přemrznout a je to trošku u nás takový netradiční strom, protože vlastně je to snad asi jediný ovoce, který se sklízí až po opadu listí.
3: A jsou to takové ty drobné plody, hodně se to prodává u nás před Vánocemi, že? Takové sladké je, to musí se oloupat ze slupky.
2: Jsou to oranžové plody, určitě nečekejme, že by ta úroda byla, nebo ty plody, že by byly veliký, jako když se k nám kaki dováží ze Španělska, jo, orientačně jsou třeba poloviční ty plody, ale jsou chuťově vynikající a určitě tam můžu vyzdvihnout třeba odrůdu Rojo Brillante, která je takzvaně partenokarptická odrůda, to znamená, že nepotřebuje opylení včelami.
3: Už to i vidím taky na zahradách, vidím tam třeba fíky. Doporučil byste je na českou zahradu?
2: Tak celkově klima se otepluje, což je vlastně nejenom prokázáno, ale opravdu to už pociťujeme. Takže dneska už je opravdu běžný, že se u nás daří k fíkovníkům nebo třeba moruším. Máme spoustu odrůd, který vlastně u nás bez problémů dozrajou. Jo, některý mají více sklizní. Tam je vždycky u fíkovníku akorát potřeba počítat s místem, protože fíkovníky jsou poměrně vzrůstný. Jo, ale zase existuje i odrůda extrémně zakrslá kolem 2 metrů.
3: Doporučil byste na tu klasickou českou zahradu nějaký konkrétní druh?
2: Tak určitě výborná odrůda je třeba pereta, jo, je to odrůda vyšlechtěná v Alpách ve Švýcarsku, je to poměrně hodně odolná odrůda, případně třeba kdo má rád tmavý fíky, tak odrůda Braventurkej, anebo třeba Francesco.
3: Tak a vaše paní ještě říkala nějaký název, který jsem teda opravdu v životě neslyšela a to by mě zajímalo, co to je za novinku, od co to bylo?
4: Cicimek neboli Zizipus, jo. Čínská datle.
2: Tak cicimky jsou u nás taky docela netradiční. Vím, že se určitě vyskytují běžně v Thajsku a v těch exotičtějších zemích. To je jakoby keřík nebo trošku stromek, vyrůstá třeba kolem 3-4 metrů maximálně. Má drobný trníky a sklízí se orientačně někdy říjen. Některé odrůdy jsou ranější, takže už možná něco bude v září. A jsou to takový jako opravdu datle, který postupně mrazem tak získávají rezatou barvu a hlavně získávají cukr, který se tam vytváří vlastně tím mrazem a ty plody jsou potom ohromně sladký, proto se tomu říká čínské datle.
1: Pokud máte větší zahradu a rádi experimentujete, můžete tedy klidně vyzkoušet kaki, fíky nebo čínské datle. Já mám na zahrádce fíky. A teprve po takových 5 letech se jim začíná dařit. A o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli, tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy, tedy v odpovědích profesionálů na vaše dotazy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpověď na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Mám 40 roku starý záhon floxu. Nyní myslím tak 3-4 leta. Objevil se mě na nich mech. Mám strach, aby si ty kopce nespálila. A proto prosím o radu, čím je postříkat, nebo jaký roztok si koupit, abych se toho mechu zbavila.
0: Ptali jsme se na to plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
2: Bohužel od paní posluchačky nevíme, o jaký floxích se jedná, protože máme flox paniculata, to jsou takové vyšší plamenky, třeba nějaký 30 a klidně až 60 cm, a pak máme flox subulata a to je po klidným floxích. Takže já předpokládám podle toho dotazu, že se pravděpodobně jedná o flox paniculata, plamenku latnatou, a plamenka je trvalka, která vyžaduje slunné stanoviště, vlhkou, dobře propustnou půdu. A pokud se paní posluchačce děje to, že tam roste mech, tak ten mech je důsledkem něčeho a většinou je to důsledkem toho, že ta půda je vlhčí, že je hutná, není nakypřená, je tam malý obsah vzduchu v tom, je vyžilá a obvykle ten mech způsobuje kyselější reakci. Takže tady to není o tom, jaký postřik tam aplikovat nebo co s tím dělat, ale spíše bych se zamyslel nad tím, jestli teda ty rostliny, ten záhon těch floxíků nevyryju, ty mateční rostliny, asi bych je pravděpodobně vyryl ven, potom bych kompletně v tom záhonu ideálně vyměnil nebo vylepšil půdu, aby byla humozní a kyprá, tak je potřeba tam dát nějaký substrát třeba pro okrasné dřeviny, pro okrasné rostliny, promíchat to s tou stávající půdou, případně tam přidat trochu křemičitého písku, aby jsme získali to, že tam máme dostatek humozních látek, dostatek živin, že ta půda se bude dobře zahřívat, což znamená, že nebude držet velké množství vody a že obecně bude pro růst těch rostlin kyprá a pěkná, aby docházelo k tomu prohřání od toho sluníčka. A v okamžiku, kdybych udělal tohle, tak můžete vzít ty vaše mateční rostliny, které jste vydala, můžete je opatrně namnožit líčem nebo jiným nástrojem, rozdělíte na vícero trsů, ty rostlinky tam zasadíte a myslím si, že budete překvapená, jak rychle ten flox dokáže zregenerovat, vypadat pěkně, pokud mu dáte ty správné podmínky. Takže k tomu vašemu trápení, já se domnívám, že po 40 letech se prostě změnila struktura té půdy, je potřeba do toho záhonu více zasáhnout a nemusíte se bát. Plamenek je trvalka, která tento způsob množení, rozdělení trsů, omlazení jistě velmi ráda ocení a mělo by vás to potěšit.
0: A máme tady další telefonát.
3: Když léta se mě nedaří vypěstovat petržel, příčinou jsou mšice, které doslova obalí kořen petržele. Jak na ně? Výluh z kopřiv ani vlaštovičníku nepomáhá.
0: Tak na to nám odpoví zkušený pěstitel petržele, pardubický zahradník František Hlubocký.
4: Nebývá to častý problém, ale většinou, kde se ty mšice usadí, je to ve většině případů, si myslím, že to je mšice hlohová, které dokáží být jak na listech, tak i právě na tom kořenovém, na tom krčku nahoře, odkud vyrůstají listy, i na části kořenů. Takže první odpomoc, hlavně nesít petržel tam, kde byla, a set je raději o kus dál, to je samozřejmé. A potom je nutno už tedy přistoupit bohužel k chemii, ošetřit, jinak se těch mšic nezbaví, takže často kontrolovat a při prvním zjištění několika mšic zasáhnou chemii. Jsou na to dobré přípravky, které obsahují jako účinnou látku primikarp, může to být mospilán, může to být pyrimor, může to být imporo. Tam tedy naředit, postříkat tak, jako kdybychom tu koncentraci na postřík na jakékoliv listy, ale postříkat celou rostlinu ze spoda a hlavně to místo, odkud vyrůstá nať, a i trochou přebytku, co nám zbyde ten roztok, i raději k těm rostlinám nalít. Kontrolovat pravidelně zhruba tak po 3 týdnech, jakmile zase zjistíme další, protože bývá to úporný škůdce, tak celou proceduru opakujeme. opakovat zhruba tak dvakrát, třikrát za sezónu po těch třech týdnech. Před sklizní vynechat alespoň měsíc až 6 týdnů. Jestli se jedná tady o naťovou petržel, tak tam je trošku problém, protože tam používáme tu nať, tak tam třeba nejmíň, aby byl rozestup, a ještě bych raději ty staré špatné listy napřed odstranil, rostliny opláh, a nebo pak zkusit použít biopřípravky, které jsou také k dostání, ale bohužel nebývají tak účinné.
0: No tak to vidíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Léto láká k vodě, zvlášť v parných dnech, ale pokud by vás k vodě lákala i touha za rybařici, nestačí jen ta touha a rybářské nádobíčko, musí se respektovat zákon a základní podmínkou jsou i potřebné znalosti a zkoušky. Naše hobby redaktorka Slávka Brádlová to rozebrala s Janem Skalským, mluvčím Severočeského územního svazu, Českého rybářského svazu.
2: Pokud se podíváme na zkoušky, tak rybář musí znát základní druhy ryb, stejně tak musí znát doby hájení a minimální lovné míry. V dnešní době, pokud budeme upřímní, spousta věcí, pokud si někdo s něčím není jistý, lze dohledat na webech, sítích. Ale pokud někdo chce opravdu rybařit, myslí to vážně, tak ty zkoušky jsou nutností. Většina našich místních organizací ty zkoušky organizuje. Zájemci se mohou přihlásit do svazu, získat první svůj státní rybářský lístek, který právě dostanou na základě absolvování zkoušek a následně na základě toho si mohou koupit povolenku. Je možný rybolov i bez zkoušek, ale to se týká pouze krátkodobých povolenek. To je většinou využíváno například cizinci, protože stejně jako občané České republiky jezdí do zahraničí třeba na týden a chtějí si tam zarybařit, tak i cizinci z jiných zemí nás navštěvují. Takže stát umožňuje získat krátkodobý rybářský lístek a my pro cizinci poskytneme krátkodobé povolenky. Ale i u těch krátkodobých povolenek je nutné dbát na dodržování platné legislativy a bližších podmínek výkonu rybářského práva. Ale jak jsem řekl, v dnešní době všechny pravidla jsou i online a není problém se současnou technikou, aby cizinec z kterékoliv části světa si dokázal přeložit ty pravidla do svého rodného jazyka a porozuměl jim.
3: Teď mě tak napadá, jak to řeší čeští rybáři, kteří jezdí na ryby do Finska, do Norska.
2: On každý stát má svá vlastní pravidla, bývají rozdíly mezi mořským rybolovem, rybolovem na jezerech, řekách, takže tam je to vždycky individuální o nastavení pravidel v konkrétní zemi. A i v konkrétní zemi může být spousta rozdílných pravidel, protože například v Německu každá spolková země má úplně jiná pravidla.
3: Aby to nebylo tak úplně jednoduché, tak jak jste uváděl ty příklady, co vlastně by ten rybář nebo ten člověk, který chce rybařit, měl vědět a znát a že si to případně může ověřit ještě na internetu. Ale co děti, protože vím, že v těch kroužcích jsou opravdu i docela malé děti, tak ty musí tedy rybařit pod dohledem dospělého nebo mají také svoje zkoušky?
2: Malé děti mohou lovit na prut jednoho dospělého, to možné je, pokud v rámci platné legislativy, samozřejmě týká se to například lovu na vplavanou, na položenou. Pokud lovící loví technikou, kde je povolena pouze jedna udice, takže typicky přívlač, muškařina, tak samozřejmě dítě nemůže lovit na další udici, to nehrozí, nebo je to protiprávní. Ale pro ty děti organizujeme spoustu rybářských kroužků, takže určitě zájemci se znovu mohou podívat na sítě, případně kontaktovat svoji nejbližší místní organizaci Českého rybářského svazu a tam jim mohou poradit. Těch dětí máme mnoho a děti máme i úspěšné, protože se účastní celé řady soutěží. Snažíme se tu mládež podporovat.
1: Ideálním časem pro zkoušky je jaro, ale poptejte se v nejbližší základní organizaci Českého rybářského svazu, oni vám tam poradí. A jak zdůrazňoval Jan Skalský, důležité informace najdete i na webu Českého rybářského svazu. A pokud jedete do zahraničí a chcete tam rybařit, tak znovu radíme, máte na to web a překladač. Dáme si trochu hudby a pak si vysvětlíme, jaké výhody a hlavně nevýhody má skútr a jak ho nakupovat.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Skútry jsou na silnicích vidět stále častěji. Oproti autům jsou levnější, nejen na pořízení, ale také na provoz. Jejich spotřeba je velice nízká. Majitelé skútrů určitě ocení i snadnější parkování, zejména ve městech. No a při nákupu motorky je dobré myslet na účel. Jestli plánujete delší výjížďky nebo se potřebujete přemisťovat v okruhu svého bydliště. Odborníci také radí osahat si stroj před první jízdou v bezpečném a známém prostředí. Naše hobby redaktorka Dita Vojnarová o tom natáčela s prodejcem, tedy s profesionálem Tomášem Bláhou z Velkého Týnce.
2: Sportovní skutry se nabízí s tunelem většinou, že tam prostě nepřekročíte jednoduše nohu nebo potom s rovnou podlahou, což je takový praktičtější. Pak úložný prostor pod sedačkou, někdo to chce na dvě příruby, někomu to stačí na jednu. Úložný prostor vzadu jakoby se dá doplnit o kufr a víceméně spotřeba není ani moc potřeba řešit u 125, tak tam je plus minus všechny ty skutry 2, 2,5 litru, se to pohybuje na 100 km.
3: Můžeme k nějakému přistoupit a podívat se na ten úložný prostor?
2: Dobře, ať to vidíte. Tak. Takže toto je SimJet Evo 14, to je takovej skuter, který se hodí i pro starší lidi, má rovnou podlahu, nádrž to má v podlaze, takže nezabírá to ani místo pod sedlem a je to na dvě přilby pod sedačkou.
3: Na skuter si mohou troufnout i starší lidé.
2: Určitě, poslední dobou bych ani nevnímal, že mladí si to kupujou, ale víceméně si plnil sen jakoby ti starší. My ještě děláme skuter klub Olomouc, výšky, a tam to začínalo před 20 lety, že tam byli sami 15-18 letý mladíci na 50kách a dneska je to hromada lidí, co má čas aj v důchodu a chodí jezdit.
3: Co byste doporučil na takovéto městské ježdění?
2: Stačí jakákoliv 125, nevybíral bych ty velký maxi skutry, protože na to se už člověk musí oblíct a docela to jako zabere času. Sám to mám a jezdím většinou s tím na dálkovi.
3: Zajímáte se o řidičské schopnosti zákazníků?
2: Popravdě ne, ale když přijde vás co půjčit skuter, tak pak už jo, protože je to někdy jako docela zoufalý, že prostě střídou vás chcou si na to sednout poprvé a absolutně to neumíjou, protože vidím to ve skuter klubu, že přijedou jako noví a chcou jezdit, ale je vidět, že prostě nejsou věždění, neumíjou to, ale v podstatě, když se přidají k nám, chytnou se té party a vidějou studio stopu a naučí se to docela rychle.
3: Čem jsou záludnosti jízdy na skutru?
2: Záleží, jak si kdo najede do zatáčky, pak jak se kdo dobojí do té zatáček a víceméně bych řekl, že to je spíš o té vyježděnosti.
3: Jaké rychlosti je schopný skútr?
2: 50ky ty jedou 45 klasicky, dneska všem jedou možná i rychleji jak ty 125ky, protože všichni to mají potuněný, ale jinak ty 125ky, takový ty normální, jedou 95 až 120 km v hodině.
3: Vedle toho, že tady máte ty stroje, tak tady máte spoustu polic a další doplňkové vybavení, co je nezbytné ke skutru.
2: Aby člověk začal na skutru jezdit, tak motorkářsky se určitě neoblíká nikdo pomalu, až většinou spadne, tak potom začne řešit oblečení, ale klasický helma, ke skutru pak lékárnička, podložka pod SPZ a to je v podstatě všechno zákony pojištění a jde se to přihlásit a jezdí.
3: Servisovat jak často a proč?
2: Servis je potřeba udělat jednou za rok, nebo většinou ty skutry mají 5000 km, 50ky to mají po 2500 km. Tam je potřeba to celkově projít, za prvé vyměnit olej motoru v převodovce, když to má třeba 10 000, 15 000, nebo je to 10 let starý, tak zkontrolovat řemen variátor, aby to někde neprasklo, aby prostě zákazník nezůstal stát a nejel pak na otavce, což je prostě ní dobou hodně častý problém, že zákazníci to většinou dělají všechno sami, takže tady tyhle ty variátory na to si netroufají, takže to nekontrolují. Ale jinak si myslím, že ta základní údržba to spočívá brzdy, projít to celý, aby to prostě bylo připravené na sezonu, aby vás nic nezastavilo.
1: Vysvětlil pro vás a pro naši hobby redaktorku Ditu Vojnarovou Tomáš Bláha z Velkého Týnce u Olomouce, který skutry prodává, opravuje, ale hlavně na nich velice rád jezdí po kraji. A nás čeká za chvíli zahrádkářský kalendář a tentokrát se zaměříme na čas, kdy je nutné vysázet nové jahodníky.
4: No tak pusu.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Je sice teprve 11. července, ale jedna pranostika napovídá, že se blíží čas, řekněme, maximálního léta, protože 14. července, tak to má svátek svatý Kamil, patron nemocných a zdravotníků. A to se říká, a to je pro nás důležité, že o svatém Kamilu slunce má největší sílu. A také se říká, že 20. července, tedy na svatého Eliáše, bude dopoledne léto, odpoledne podzim, a na svatého Jakuba, to bude až 25. července, bude dopoledne léto a odpoledne zima. No, tak už je to tady. Je čas pro trochu klidu a dobré nápady. Třeba, že po 3 létech je nutné vysázet nové jahodníky, protože do zimy stihnou zesílit a neohrozí je potom mrazy. No a v příštím roce už budou plodit. Sázení si usnadníte, pokud pod nově rostoucí sazenice, které ještě nezakořenili, vložíte širší kelímek se substrátem a zatížíte kamenem. Ono si to zakoření a začátkem srpna stačí odstřihnout od mateční rostliny a zasadit. A dobrý tip je, že takhle můžete sazenice získat zadarmo, třeba u kamaráda na zahrádce. No a je také čas na prořezání příliš bujných rostoucích jabloní i hrušní, pokud již ukončili růst krátkých ledorostů. Co bude v hobbymagazínu příští týden? Tak pustíme se do pěstování kanadských borůvek. A věřte, je to pěkně náročné. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v nich nekazila a nepáchla. A teď důležité údaje. Když si zadáte rozhlas.cz/hobby, tak objevíte naše webové stránky. Mimochodem, jsou velmi pěkné a je tam spousta odvysílaných reportáží i s fotografiemi. Pro mailové spojení nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz. No a telefonovat své dotazy, poznatky i nápady můžete na záznamník 221 553 790. Příjemný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje Kutil tělem i duší.

0: písničky, které nestárnou. Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítám producenta, režiséra a scénáristu Radomíra Šofra.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Jedenáct hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Sněžné v Orlických horách chystá stavbu komunitního domu. Policie i letos bude kontrolovat alkohol u vodáků. Popolední startuje v Mladé Boleslavě automobilová rally Bohemia a dnes naměříme maximálně 28 stupňů. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobré dopoledne. Sněžné v Orlických horách připravuje výstavbu nového komunitního domu v centru obce. Hotovou má architektonickou studii a teď začne připravovat projektovou dokumentaci i žádost o stavební povolení. Stavba za odhadovaných 20 milionů korun by měla být placená převážně z dotací. Vedení Sněžného předpokládá zahájení prací kolem roku 2030.
3: Dvoupatrová budova má sloužit jako zázemí pro obecní úřad i místní obyvatele. Vzniknou v ní dva obecní byty, zasedací místnost, kuchyně a sociální zázemí se sprchami. Prostory chce obec využívat také pro kulturní akce nebo jako útočiště pro dětské tábory při nepříznivém počasí. Součástí projektu bude i parkoviště pro zhruba 10 aut. Ze Sněžného v Orlických horách Jiří Hofmann, Český rozhlas.
2: Stavbaři dokončili novou parkovací plochu u fotbalového hřiště v Prostředním Lánově na Trutnovsku. 15 míst budou moct lidé využívat pro krátkodobé zaparkování.
4: Tato parkovací plocha se bude v následujících dnech obyvatelům hodit, protože začne rekonstrukce centra obce a nebude možné tam auta nechávat jako doposud. Lidé budou muset hledat jiná místa. Snahou úprav je celková modernizace této části obce, kde vzniknou nové povrchy. Pracovníci technických služeb nainstalují nový mobiliář a vysadí stromy a keře. Vznikne také místo pro odpočinek a společné setkávání lidí, které podle radnice dosud chybí. Z Lanova Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
2: Policisté i letos vyrážejí na kontroly alkoholu u vodáků. Při splouvání řek totiž vůdce malého plavidla na vybraných úsecích řek ze zákona nesmí překročit limit 0,5 promile alkoholu v krvi. To platí i pro kajakáře, kormidelníky na kánojích a raftech a pro lidi na paddleboardech. Za naměření vyššího množství jim hrozí pokuta až 100 000 korun nebo zákaz další plavby. Jihočeští policisté doporučují vodákům vyhnout se alkoholu především i kvůli jejich vlastní bezpečnosti. Na zámku v Opočně dnes pořádají zmrzlinový festival. V nabídce jsou jak tradiční, tak i neobvyklé chutě. Podle kastelána Tomáše Kořínka návštěvníci ochutnají zhruba 50 druhů zmrzliny.
5: Ať už je to zmrzlina rolovaná, špachtlovaná, řemeslná, kuličková a letos novinka, máme i historickou zmrzlinu podle historických receptů a máme zde třeba parmazánovou zmrzlinu nebo tamarindovou zmrzlinu. Celou akci doprovodí velmi bohatý doprovodný program.
0: Sport.
2: Ve 12 hodin a 30 minut odstartuje v Mladé Boleslavi 53. ročník automobilové rally Bohemia. Zatímco první den jsou rychlostní zkoušky na Mladoboleslavsku, v neděli se bude převážně jezdit na Liberecku. Pokračuje druhý muž průběžné klasifikace republikového šampionátu Filip Mareš.
6: Je to charakterově dost podobný. Samozřejmě ty RZ-ty, čím blíž jsme těm horám, tím jako stoupá jejich členitost a tím pádem i sportovní náročnost, ale myslím si, že třeba zvířetická RZ-ta, která je pořád jako jedna z nejnovějších nebo nejmladších RZ v tom harmonogramu, tak je jednou z nejkrásnějších tady v Čechách v kombinaci s těma šotolinovejma úsekama a zároveň jedna z mých úplně nejoblíbenějších RZ.
0: Počasí.
2: Dnes bude převážně polojasno, zejména na horách přechodně až oblačno, teploty 25 až 28 stupňů, na severovýchodě kraje bude kolem 23, na horách maximálně 20, vítr fouká mírný a biozátěž je na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Libáni na Jičínsku

0: 10. srpna pokračují práce na inženýrských sítích na silnici 280. Objízdná trasa vede přes Kopidlno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vaříme s habadějem.
2: Krásné sobotní dopoledne vám opět po týdnu z naší kuchyně přeje Zdena Kabourková a i dnes doufám, že budete nejen poslouchat, ale že s námi budete i vařit. Připravíme si plněná kuřecí prsa. Budou to vlastně takové rolky. Ty jsme konec konců připravovali už několikrát, ale myslím si, že náplň, kterou budeme dělat dnes, jsme ještě nedělali. Budeme je totiž plnit jablky, sýrem a brusinkami. Takže to bude lehké, ale zároveň i pikantní. No a tak by to chtělo nalít si k tomu i sklenku dobrého vína, jako takovou tečku samozřejmě. No a co bychom si měli nalít, tak s tím nám poradí odborníci, degustátoři, kterým jsme předem řekli, co budeme vařit, a oni měli za úkol vybrat pro nás to nejlepší. A co vybrali, se dozvíte, pokud budete poslouchat. Tak ať je vám s námi i dnes hezky.

kuřecí prsa plněná jablky budeme dnes podávat. Co byste měli mít po ruce? Není toho mnoho. Dvoje kuřecí prsní řízky, 50 gramů strouhaného čedaru, jedno jablko, 20 gramů sušených brusinek, strouhanku, sůl, pepř, škrob a máslo. Takže není to mnoho surovin, že? Co si dáme jako přílohu? Hodí se opečené brambory, bramborová kaše, bramboráčky, bramborové placky. Záleží jen na vás, co máte rádi a na co máte chuť. Suroviny známe, věřím, že všechno máte po ruce, tak ještě než se do toho dáme, tak vám řeknu, co vás ještě čeká. Další díl našeho letního seriálu se šéfkuchařem Radkem Pálkou, dobré rady od degustátorů vína Alžběty Suskové a Filipa Pavliňáka. Ochutnáme taky chlebíček, tak jak ho dělá Vojta Kletečka, a na závěr ke kávě si uděláme borůvkový dort. Tak já myslím, že i dnes je nabídka poměrně bohatá a že by vám mohlo chutnat.

0: Recept pro dnešní den.
1: Kuřecí prsa plněná jablky, to je recept pro dnešní den. Jak na to? Nastrouhejte jablko, přidejte brusinky, sýr a strouhanku a odložte stranou. Kuřecí prsa podélně rozřízněte, abyste získali 4 plátky masa a rozklepejte hezky do tenka. Osolte a opepřete. Jablečnou směs rozdělte na plátky, zarolujte a zajistěte párátky. V hlubší pánvi rozehřejte máslo a opečte to maso hezky ze všech stran. Podlejte zlehka vodou, zakryjte poklicí a duste tak asi 20 minut do měka hezky prostě. Maso vyndejte a nechte v teple, škrob smíchejte s jednou lžící vody a vlijte do pánve. Chvilku povařte, dokud ta šťáva hezky nezhoustne. No a maso dejte na talíře, přelijte šťávou, ozdobte petrželkou a podávejte. A teď, jak jsme říkali, na výběr máme přílohu opečené brambory, bramboráčky, bramborová kaše i bramborové placky.

0: Já myslím, že když řeknu, že léto přeje zmrzlinám, tak proti tomu nemůže vůbec nikdo nic namítat. Pane Pálko, co říkáte?
1: No vůbec. Já teda musím říct, že celý rok vlastně zmrzlinu nejím, ale už je to léto, máme takový rituál s manželkou, máme takovou jednu oblíbenou čerpací stanici, když jdeme ze Šumavy, si tam tankujeme a vždy si koupíme na nuka. Ale jenom období třeba červen až září. Ale samozřejmě, když jedeme potom třeba na dovolenou, někde v létě, Chorvatsko, Itálie, něco takového, tak tam musíme tu zmrzlinu, tu klasickou, jako tu špachtlovanou do kornoutu.
0: Pojďme k té zmrzlině. Zmrzlina, kdybychom šli do historie, tak to bychom šli hodně daleko.
1: Skoro konci jsem nedávno pomáhal někomu, kdo vlastně si vytvářel takový jako projekt rádoby zmrzliny a strašně mě to překvapilo, kdy on vlastně má takový stroj, kde si mele led, dělá z toho ledovou tříšť, vlastně udělá z toho takový kouli, dává to do takového držáku, misky kornoutu a polejvá to různými syrupy. To znamená, jak to polívá, tak ta koule vlastně se mění barevně a on tam dá různě jako pistáciový a karamelový a hody a tak dále a ta koule vlastně se změní. A mě to jako fascinovalo, na začátku jsem si říkal, že to je jaká blbost, ale pak mě to jako fascinovalo, že on to byl docela dobrý. A pak jsem vlastně přišel na to, že to je úplně prapůvodce zmrzliny, že takhle kdysi dávno to v Číně prostě vzniklo, kdy oni si opravdu jako brali ledovou tříž nebo led, sníh, nevím, a polívali se to vlastně sladkými syrupy.
0: Je to tak? Tak to je zmrzlina. Pak jsme taky zmínili ty nanuky. To vím, že vy znáte historii, jak to vzniklo.
1: To mě fascinuje ještě o to víc. Já mám pocit, že někdy opravdu ty největší věci na světě vzniknou úplně jako hloupostí nebo prostě nějakou náhodou. A traduje se, že někdy na začátku 20. století, což znamená, že vlastně ten nanuk je relativně novej. Prostě nějaký kluk se nechal pití s brčkem venku přes noc, že v zimě, a ráno, když přišel, tak mu to prostě v kornoutu zmrzlo. Aha. A on jak to chtěl vypít, tak to samozřejmě to nešlo, že to skupenství se změnilo a on to vytáhl s tím brčkem. A vlastně nanuk byl na světě.
0: A je fakt, že si je dnes můžeme dělat doma, protože se prodává spousta takových různých formiček, že to pak dáme do té mrazničky.
1: No a jsme zase u ty sezónnosti, to znamená, jakmile prostě budou ty jahodové, budou ty meruňky, stačí to prostě rozmixovat, ať už teda s vodou, s cukrem, nebo tam přidat nějakou smetanu, nebo dneska opravdu koupíte za pár korun ty zmrzlinovače na různých jako obchodech a musím říct, že to je jako fantastické. Já jsem měl opravdu na nějakém semináři jsem dělal domácí zmrzlinu, opravdu v takovém tom rádoby domácím zmrzlinovači, kde se prostě vyjde třeba litr tekutiny. A během třeba hodiny to bylo hotový, skutečně báze, já nevím, mlíko, smetana, ať už teda nějaký to čerstvý ovoce, nebo nějaká čokoláda, nebo nějaký prostě trestí, vanilkový, jakýkoliv. A za hodinu máte fantastickou zmrzlinu, kterou si buď to teda dám zase do nějakého kornoutu, do mrazáku, nebo si dám rovnou ke konzumaci. Je to strašně jakoby jednoduchý a pokud teda nemáte zmrzlinovač, tak speciálně třeba u ty zmrzliny, když teda udělám, zase vemu teda nějaký sezónní ovoce, který rozmixu a dám ho teda v kombinaci s mlíkem nebo se smetanou, tak ho musím dát do mrazáku a musím ho občas promíchávat.
0: Tak, to je důležité. Jo?
1: Protože my tam musíme jakoby nahnat ten vzduch, aby to vlastně bylo krémový, jo? Protože když bychom jenom to jako nalili, tak vlastně nám to stvrdne a bude to jak beton. No. Chuťově to asi nebude špatný, ale bude to prostě tvrdý. To znamená, opravdu to musí dělat ten čas, každýho půl hodiny otevřít ten mrazák, promíchat to, aby to, co je na vrchu, že on zamrzlý, se ušlo dolů a takhle to dělat do té doby, než to úplně zmrzne, ale pak máte krásnou jako konzistenci, jakoby krémovou. No.
0: To jsme tam přidávali třeba tu smetanu nebo mléko a když půjdeme k tomu sorbetu, tak to je bez mléka, to je vlastně jenom ovoce, voda, cukr.
1: A přesně tak sorbet je vlastně na bázi toho cukru, ty vody, toho ovoce. Já třeba doporučuji, když jsme třeba dělávali v práci ty sorbety, tak místo klasického cukru použít nějaký jako syrup nebo glukózu. Protože už to je takový jako krémový, to znamená, že úplně vám to jakoby nestvrdne, jo, protože je to prostě, už je to konzistence, řekněme, medu, jo, ale i ten sorbet je dobrý, když ho dáte prostě do toho mrazáku, ho promíchávat, aby úplně, aby vám to, no, protože když vlastně ten sorbet, ještě bych řekl možná o to víc, protože to je skutečně jenom voda. Jo, když vezmete třeba smetanu, tak smetana vám taky zmrzne, ale není úplně kámen.
0: Ano, je to jiná konzistence.
1: Má takové jakoby krystalky. Ano. Když to voda vám zmrzne prostě na šutr, takže i ten sorbet je dobrý promíchávat, ale když tam právě dám tu glukózu, nebo dneska můžete dát nějaký čekankový syrup, nebo i klidně med, jakýkoliv, a tak se to promícháváte, tak ten sorbet jako je hedvábnější, je takový lehčí a tím, že ho promíchnete, tak má trošku konzistenci. Jakoby nechci říct úplně, nemůžete s toho udělat úplně ledovou tříž, ale do určitý fázi to míchat. Musí tam prostě nahnat ten vzduch.
0: No a když jsme u těch zmrzlin, tak musím říct, že jestli se něco v poslední době opravdu objevuje často, tak to jsou takové ty nepečené dorty.
1: A já tam taky docela rád. Já jsem si vždycky, podezíral, že to dělají jenom lidi, kteří jako neumí vařit.
0: A ono ne.
1: Ale ono ne. Zase jsme u toho léta. To znamená, máme teďka ty letní suroviny. To znamená, když prostě na dno nějaký formy dám prostě piškoty a vymíchám jahody s nějakým mascarpone nebo s nějakou smetanou s troškou másla, což vám vlastně to máslo vám to udrží. Naliju to na to, piškoty se krásně nasáknou, že máslo si mascarpone stuhne, nacpu tam hromady jahod a mám fantastický dort. Mám to rád, mě to jako baví. Na ty různý jako cheesecakey, který kde se opravdu vymíchá, ať už to je nějaká Philadelphia nebo nějaký jakoby na bázi nějakého tvaru, ať už nějakou želatinou nebo s máslem, s něčím, záleží prostě jak to chci hutný nebo nechci. Jo, to je dobrý, mě to baví. Dobrý.

0: Kuřecí prsa plněná jablky budeme dnes podávat. Zopakuji, jak na to. Je to opět velmi rychlé, velmi jednoduché. Nastrouhejte jablko, přidejte brusinky, sýr a strouhanku a dejte stranou kuřecí prsa. Podélně rozřízněte, abyste získali 4 plátky masa, rozklapejte do tenka, osolte. Opepřete, to určitě už máte hotové. Jablečnou směs tedy teď rozdělte na ty plátky, zarolujte a zajistěte párátky. V hlubší pánvi rozehřejte máslo, opečte maso hezky ze všech stran, podlijte trošku vodou, zakryjte pokrycí a duste asi tak těch 20 minut. Pak maso vyndejte, nechte v teple, škrob smíchejte s jednou lžící vody, vlijte do pánve, chvilku provařte, dokud ta šťáva nezhoustne. No a maso pak dejte na talíře, přelijte šťávou a dozdobte ještě petrželkou a podávejte tak s opečenými bramborami, bramboráčky nebo jako my s bramborovými plackami. A to samé, tedy tuto přílohu bramborové placky jsme nabídli i degustátorům vína Alžbětě Suskové a Filipu Pavliňákovi. A zeptali se, co by oni jako odborníci nám poradili, co bychom si měli jít. Samozřejmě jenom tak trošku na chuť. A co jsme se dozvěděli?
1: Mramorové placky s kuřecím masem, za mě pěkná věc, lehká, dobře stravitelná. Za mě by se k tomu hodilo právě i takové lehké svěží víno s nějakou výraznější kyselinou, nějaký pěkný veltlí nebo Riesling rýnský, ale takový mladší, svěžejší. Myslím, že by k tomu mohlo být velmi fajn.
0: Co říká pan Filip?
2: Mě by zajímalo, čím to doplníte v rámci toho receptu. Jestli je to přelité nějakou smetanovou omáčkou, sírovou omáčkou, čím je to doplněné, protože samo o sobě snoubit nějaké víno s bramborovou plackou a k tomu jaksi neutrální bílé maso, to nám opravdu rozevírá jako velkou škálu možností, s čím to vyzkoušet. Takže podle mě bude opravdu nosné to, čím to jídlo bude, řekněme, jako přelité.
0: Takže když dáme pikantní, pálivější přeliv, pak doporučíte?
2: Asi svěží sauvignon by se mi k tomu líbil.
0: Když dáme sírový přeliv?
2: Tak by se mi líbilo něco burgundského, takže jako nějaká pěkná, klidně i starší Rulanda bílá.
0: Tak uděláme si to dietnější, jenom tak lehce omastíme, uděláme takovou dietku.
2: Tak by tomu úplně klidně mohlo být nějaké rosé. Jo, že bychom prostě to maso zkusili, že ono jako přece jenom to kuřecí by asi zvládlo jako lehkou porci kontrastu s tou polyfenolovou tříslovinou, která už se v tom rosečku objevuje, takže i to by mohlo fungovat.
0: Jak se díváte na recepty, když se maso dělá na víně? Podlije se vínem?
1: Je to spousta krásných receptů a ono to má celkem jednoduchý jako důvod, proč se lije víno nebo i třeba pálenka pod maso, a to je z toho důvodu, aby to maso skřehlo a třeba i se nepřipíkalo. A vlastně dává se tam toho poměrně trocha, která tomu dodá chuť, která pomůže tomu vaření. A jako já s tím problém nemám a velmi ráda dělám třeba hovězí po burgundsku a to vaříme jako doma v pomalém hrnci poměrně často teda.

0: Minule jsme si říkali v našem seriálu o chlebíčcích, jak vypadal klasický prvorepublikový chlebíček. Mělo to svá pravidla. Dnes by se asi lahůdkář Jan Paukert divil, co všechno vymýšlí současná mladá generace. Možná budete překvapení i vy. Z chlebíčkových slavností, které se konaly v Ústí nad Orlicí, nám další recept přivezli moderátoři Mirek Hruban a Jitka Slezáková.
1: Představujeme Vojtu Kletečku, známého kuchaře, který se proslavili v televizi a teď se proslaví tady v Hernichově vile, protože bude připravovat takhle v přímém přenosu jednu velkou specialitu. Co to bude, Vojto?
2: Krásný den, připravil jsem si pro vás takovou specialitu knedlo, zelo, vepřo. Takže je to alternativa, takže to není knedlo, zelo, vepřo, ale veko, zelo, vepřo.
3: Veko, co jsme slyšeli, je vaše výroba.
2: Ano, vyrábíme si ji sami.
1: Je to těžké vyrobit veku?
2: Je tam hodně lásky a jinak to těžké není.
1: Tak to máme veko, dále máme zelo.
2: Zelo je klasický zelí nakladaní, co dělali naše babičky, takže je to jako fermentace, fermentování je vlastně kvašení, takže tam je vinej ocet, sůl, pepř. A je to třeba po dobu týdne, vy si to vlastně jakoby naložíte a pak si můžete jako dále zpracovat, pak tam máme smaženou cibuli, máme tam domácí krkovici, ještě jsem zapomněl říct, že jsem šéf kuchař z potravinářského pavilonu na ČZU, kde si vlastně všechny tyhle ty výrobky děláme sami, kde vlastně máme vlastní políčka, takže všechno, co tady u mě uvidíte, je všechno domácí.
1: Nádhera.
3: Takže ono to je hlavně o té přípravě, potom to finální zdobení, to už bude fofr.
1: Tak jo, tak se pustíme do toho finálního zdobení. Zvládnete pracovat a ještě říkat, co děláte?
2: Úplně,
1: jako správný
2: úplně.
1: Chlap?
2: Jo. Právě mě tohle to takhle baví. Právě nejsem tak nervózní, když jako pracuju, takže to je úplně v pohodě. Teď vám tady připravuju pomazánku, je to vlastně pomazánka z pečeného česneku. Jo, ne každý má rád ten česnek, protože česnek je aromatický. Tak mi napadla jedna věc, ten česnek ukonfitovat. Já ho konfituju v oleji, po dobu třeba teplota 65 stupňů, po dobu 2 hodin, takže ten česnek je krásně takovej sladší, sladký, není úplně štiplavý. Takže ideální na rande, jo, takže se nemusíte bát, jakože...
1: A tu česnekovou pastu máte, abychom řekli, ještě v sáčku, tak jako když se zdobí dorty šlehačkou třeba.
2: Jak jsem to jednou říkal, že nejlepší fakt jako si udělat přípravu a dát si všechny pomazanky do sukrářského sáčku. Během chvilky uděláte třeba 20 chlebíčků během fakt pár vteřin. Je to všechno o přípravě. Jako všechno chce svůj čas, tak i chlebíčky chtějí svůj čas. A pak už je to jako jednoduchý.
3: Tak, na chlebíčku, na pomazance už přistálo i to zelí. A teď tam letí...
2: Tady letí krkovice, která přiletěla až z Prahy.
3: Poctivá dáma teda.
1: Teda to bude opravdu...
2: Tak.
1: Veko, zelo, vepřo. Ještě
2: to
1: nám
2: to bylo?
1: Tam...
2: Karamelizovaná cibule.
1: Jo. Další cukrářský sáček.
2: Používám, já to miluju, tyhle cukrářský sáčky. Smažená cibule.
3: Je. To už začínají všichni polikat, ano.
2: Já jsem člověk, který vzdělává úplně všechno, takže z toho zelí vám zbyde vždycky nějaký odpad a vy tam dáte ocet, vodu, ty části z toho zelí a vlastně to necháte vyvařit, pochutíte, dáte tam agar, rozmixujete to a vlastně máte z toho další komponent.
1: Mm-hmm. Takové tam děláte jako by z brusinek na první pohled, to
2: jo,
1: vypadá
2: kopečky. Je to zelí. Je to zelí. Mm-hmm. A teď mikrodince.
3: Tak se sem všichni zbíhají, podívejte.
1: A je to, ale opravdu potlesk, protože to je nádhera.

0: Kuřecí prsa plněná jablky budeme dnes podávat naposledy. Vám zopakuji, jak na to nastrouhejte jablíčko, přidejte brusinky, sýr, strouhanku, odložte stranou. Kuřecí prsa podélně rozřízněte, abyste získali 4 plátky masa, rozklapejte do tenka, osolte, opepřete. Tu směs dejte na plátky, zarolujte a zajistěte párátky. V hlubší pánvi rozehřejte máslo, opečte hezky ze všech stran, pak podlijte maso zlehka vodou, zakryjte pokrycí a duste do měka. Maso vyndejte, nechte v teple, škrob smíchejte s jednou lžící vody, vlejte do pánve, chvilku povařte, dokud ta šťáva nezhoustne, samozřejmě můžete přidat sůl, pepř podle chuti, pak maso dejte na talíře, přelijte šťávou a dozdobte ještě petřelkou a podávejte s přílohou, jakou máte rádi. Tak to byl tedy recept pro dnešní den a co vám nabídnu teď? No, já už jsem to říkala v úvodu. Borůvkový dort a recept nám řekne Anna Vondrovská.
1: Vaříte se Zdenou Kabourkovou.
0: Na vás prozradil váš manžel, že vy tady děláte i různé moučníky, dobrůdky, že si je i sama vymýšlíte.
2: Jo, tak nějak.
0: Z toho, co děláte, co byste nám tak vy doporučila, abychom si zkusili podle vás?
2: Právě jsem dělala borůvkový dortík s tvarohem, jmenuje se to přímo borůvkové zrcadlo. Základ je sušenkový korpus s máslem, takže sušenky rozdrtíme, smícháme s máslem, upichujeme do dortové formy a necháme chvilku stuhnout v lednici. Pak si připravíme, borůvky rozmixujeme a přepasírujeme přes cedník, aby nám zůstalo akorát právě to pyré, ta šťáva z toho. A rozdělíme si to do dvou mističek. Jednu právě použijeme přímo do tvarohu, druhý pak vlastně dáváme na vrch se želatinou.
0: Takže vy to dáte do toho tvarohu, ale zase borůvky nejsou tak sladké, takže sladíte?
2: Určitě, určitě. Potřeba trošku osladit a ještě tam přidávám ušlehnou šláčku, smetanu. Ono to tak nadlehčí krásně ten tvaroh.
0: Dáváme do toho želatinu?
2: Dáváme želatinu, protože ono by to bylo dost řídký, takže potřebujeme to stuhlo, takže používám klasický želatinový stužovač nebo i želatinu. Ono to krásně stuhne.
0: Pak, jak jste říkala, děláte navrch to zrcadlo?
2: Použiju vlastně to pyré z těch borůvek, akorát zase trošku osladím podle chuti, někdo nemusí, pokud má rád kyselější, a přidám tam taky trošku želatiny, nalejeme ještě navrch. Samozřejmě na ten zatuhlý tvarohový korpus a pak vlastně už se to akorát krásně. Je potřeba, aby tam teda nebyly bublinky v tom zrcadle, takže ideálně zase přes cedníček lít přímo na vrch, protože vlastně ta pěna trošku zůstane v tom cedníčku a pak je to krásně hladký a lesklý.
0: A co by se stalo, kdyby tam byly bublinky?
2: Tak to nebude zrcadlo, nebude to tak lesklý.

Pomalu se blíží 12. hodina, budeme podávat oběd, kuřecí prsa, plněná jablky, doufám, že vám bude chutnat, docela by mě zajímalo, co jste si k tomu dali, jestli ty bramboráky, nebo hranolky, nebo opečené brambory, nebo jako my ty bramborové placky. No, ať jste si dali cokoliv, věřím, že vám prostě chutnat bude. A doufám, že i příští týden. To si uděláme špenátové ravioli. A co budete potřebovat? 400 gramů hladké mouky, trochu mouky na podsypání, 4 vejce, a to do těsta, a pak ještě jedno na potření okrajů, 4 lžíce olivového oleje, 130 gramů baby špenátu, 200 gramů rikoty, 2 stroužky česneku, 150 gramů másla, 150 gramů parmazánu a sůl. Takže 400 gramů hladké mouky, trochu ještě na podsypání budeme potřebovat, 4 vejce do těsta, jedno na potření, 4 lžíce olivového oleje, 130 gramů baby špenátu, 200 gramů rikoty, 2 stroužky česneku, 150 gramů másla, 150 gramů parmazánu a sůl. Tak, kontrola. Hladká mouka, vajíčka, olivový olej, baby špenát, rikota, česnek, máslo, parmazán a sůl. To všechno jsou suroviny, které budeme potřebovat příští týden, kdy si uděláme špenátové ravioli. Já doufám, že i příští týden přijdete a že s námi vařit budete. Opět vám nabídneme další díl seriálu s Radkem Pálkou. Opět si budeme povídat na téma chlebíčky a taky vám nabídneme první díl seriálu Uděláme si pohanku pro Hanku. Tak jsme si to pracovně nazvali. Tak to je pro dnešek tedy vše. No, není to úplně všechno, ještě zbývá přání od Zdeny Kabourkové, jako vždy, takže vám přeji dobrou chuť a mějte se hezky.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Oprava Malšovického mostu v Hradci Králové na 4 měsíce omezí dopravu. Děti by mohly strávit v mateřské škole povinně o rok víc, plánuje to ministerstvo školství. Fotbalista Tomáš Wiesner odehrál první zápas za Otroky a dnešek zůstane polojasný s teplotami do 28 stupňů. Dobré poledne vám přeje Alena Brantová. V Hradci Králové zahájí stavbaři v pondělí opravu Malšovického mostu přes řeku Orlici nedaleko centra města. Stavba téměř za 8 milionů korun bez daně potrvá do poloviny listopadu. Řidiči budou muset počítat s omezením. Na mostě bude kyvadlový provoz řízený semafory. Stavbaři taky modernizují sportovní hřiště u základní školy v Mříčné na Semilsku. Zpevňují povrch, který doteď byl za deštivého počasí bahnitý. Práce za 1 milion korun skončí do začátku nového školního roku, aby žáci opravenou plochu mohli už v září využívat, říká nezávislá starostka Jana Holcová.
2: Je to z našich peněz, že to bylo takové rychlé rozhodnutí, rychlé nabídky, takže potřebovali jsme to stihnout po prázdninách, takže jsme to prostě zainvestovali sami.
0: Děti možná budou muset chodit do školky povinně 2 roky, plánuje to ministerstvo školství. To si od změny slibuje, že se jim bude v začátku školní docházky dařit lépe než teď, kdy je povinný jen 1 rok.
3: Čím dříve podle ministra školství Roberta Plagy za ANO děti dostanou podporu a začnou se připravovat na školu, tím vyšší mají šanci ji zvládnout dobře. A změna má pomoct i základním školám, aby do prvních tříd přicházely děti lépe připravené.
4: Školy potřebují více psychologů, speciálních pedagogů a odborníků, kteří pomohou dětem i učitelům. A pomoc musí přijít co nejdřív, už v mateřské škole.
3: I podle Asociace předškolní výchovy může delší čas ve školce dětem usnadnit nástup do první třídy, říká předsedkyně jejího výboru Hana Splavcová.
5: V České republice sice máme zavedené povinné předškolní vzdělávání pro 5leté děti, ale i tak se nedaří některé děti aktivně do předškolního vzdělávání zapojovat.
3: Podrobnosti změny chce ministerstvo představit v září. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Fotbalisté Hradce Králové porazili v přípravném utkání dánský Nordsjælland 3-0. V dresu východočechů nastoupil poprvé po přestupu z americké ligy záložník Tomáš Wiesner, který zažil zápasové tempo po dlouhých 4 měsících.
6: Bylo to vůbec lehký, nebudu lhát, sluníčko hodně hrálo velkou roli, teplota, ale jo, super, já jsem se to užíval, jsem rád, že jsem konečně s klukama mohl být v zápase a užil jsem si to moc. Se všema si myslím, že si tady jako rozumím na hřišti, bude to chtít asi ještě čas úplně doladit nějaký maličkosti.
1: Počasí.
0: Sobota zůstane převážně polojasná a hlavně na horách přechodně až oblačná. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, na severu a severovýchodě kraje ke 22, na horách na 17 až 20 stupňů. Foukat má mírný severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Kvůli opravě povrchu vozovky je na Hradecku uzavřená silnice mezi Hlušicemi a Starým Bydžovem. Objížďky jsou tam značené a skončí 15. července.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Příjemné sobotní odpoledne přeje Karel Sladký. Zdravím vás z Českého rozhlasu Hradci Králové. Je sobota, je víkend 11. července, možná máte dovolenou. Pokud jste měli náročný pracovní týden, pak je tady víkend, váš vysněný víkend určitě, který trávíte příjemně. No a když do programu zapojíte i nás, Český rozhlas Hradec Králové, budeme rádi. My vám za to budeme v této hodině posílat písničky pro krásné léto, pro krásnou víkendovou pohodu. Zdravíme vás z Českého rozhlasu. Pravidelný pohled do kalendáře nebude rozhodně chybět, už za pár minut. No a pak už vaše vzkazy, přání a pozdravy. Příjemnou sobotu s námi s Českým rozhlasem Hradec Králové, ať už nás posloucháte kdekoliv. Hudebně otevíráme s Hanou Zagorovou Ode zdi ke zdi. Krásnou sobotu od Karla Sladka.

0: Český rozhlas Hradec Králové.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Sobota, 11. července, svátek slaví dámy nosící jména Olga a Helga. Obě jsou severského původu a znamenají svatá. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. V roce 1346 se v Renzu na levém břehu Rýna konal památný sjezd kurfiřtů. Na něm byl před 680 lety otec vlasti Karel IV. Zvolen římským králem. Winston Churchill už rok po válce předpověděl vznik železné opony. Dal jí i jméno. Jeho slova došla naplnění před 75 lety v roce 1951, kdy Národní shromáždění přijalo zákon o ochraně státních hranic. Vznikla ozbrojená pohraniční stráž s právem použít zbraň.
3: Byli povolávaní predovšetkým uvědomělí robotníci a družstevní roli.
2: Československá hranice o délce skoro 3,5 tisíc kilometrů se stala neprodyšnou pevností. A to zejména na západoněmeckém a rakouském pomezí.
3: Při organizovaní ochrany štátních hranic a výchove pohraničníků se využívaly sovětské zkušenosti.
2: Jeden z mála kostelů vybudovaných v dobách totalitních byl otevřen v roce 1971, to je 55 let. V Senetářově v okrese Blansko byl ten den otevřen architektonicky unikátní kostel svatého Josefa ve tvaru lodi. První bohoslužby se zúčastnilo asi 15 000 věřících z celé země. Vesmírná loď společnosti Virgin Galactic se zakladatelem firmy Richardem Bransonem na palubě před 5 lety úspěšně absolvovala první zkušební let s posádkou na hranici vesmíru. Welcome to space. To the next generation of dreamers. Před 170 lety zemřel v Plzni dramatik, spisovatel, režisér a herec Josef Kajetán Till. Já přeju hezkou sobotu.

0: studio.hradec@rozhlas.cz, mailové spojení s námi, poslat můžete krátkou textovou zprávu, sobotní pozdrav. Začnete tím, že napíšete Hradec, uděláte mezeru po mezeře vzkaz a odešlete na číslo 900 1104. Přejeme hezkou sobotu, krásné odpoledne.
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: A můžete se i ozvat, tak jako to udělal pan Zdeněk, kterého zdravím. Zdeňku, hezké odpoledne.
2: Kájo, tak tež vám přeju. Tady je Zdeněk ze Záku a tuto píseň, kterou jste určitě našel.
0: Našel.
2: Je Lovčí kulka. A tu bych poslal svý dceři Káče, vnuce Kačence, Anice do Poděbrad, Pavluše a vám, Kájo, do, já nevím, jak to nazvat, Ústředí nebo?
0: Do srdce Českého rozhlasu.
2: Ano, jak jste řekl.
0: A já vám ji posílám do Zákup a přeju vám hezký pohodový víkend, Zdeňku. Mějte se krásně.
2: Kájo, nápodobně, díky.

0: písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Pana Jirku zdravím, pane Jirko, hezkou sobotu.
2: Dobrý odpoledne, popoledne, tady Jirka z Veltu, zdravím vás do studia a všechny posluchače a písničku posílám panu Noskovi a paní Noskovi do Kolína, potom do Hradce Králové, panu Maršíkovi a všem posluchačům.
1: Děkujeme vám také. Pro hezkou sobotu zdravíme ke Kolínu. Pane Jirko, jsme rádi, že tam máme posluchače. Hrát budeme i Libušce Plecháčové do Lázní Bělohradu. Dodatečně k svátku. Libuško, jsme rádi, že jsi zdravá, že tě život stále baví, plná energie, čiperka, nápadů. Zdraví tě přátelé z Jaroměře, ti, kteří tě mají rádi a přejí ti pevné zdraví, pohodu a krásný víkend.

Také v Praze posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Silvie posílá pozdravy z Prahy. Zdravíme také přes hradec.rozhlas.cz online. Dnes má 67. narozeniny americká písničkářka Susan Vega. Do naší republiky jezdí poměrně často a už za pár dní 15. července se bude konat v Pražském divadle Archa její další koncert. A tak posíláme písničku právě v podání Susan. Určitě potěší jenom Silvie v Praze, která předpokládám se chystá do divadla Archa na koncert této americké písničky. Susan Vega, teď v písničkách od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové. Krásnou sobotu.

0: Sobotu odpoledne s vámi Český rozhlas Hradec Králové, písničky od srdce do středních Čech. Zdravím pana Ondřeje. Hezký víkend, Ondřej.
1: Krásný ten pan Slovně, vás taky zdravím. Jsem rád, že vás dneska slyším.
0: Dobrý den, pan Ondřeje.
1: Já bych dneska tu píseň, kterou jsme spolu vybrali, chtěl věnovat všem, kteří poslouchají vám, pan Slovně, a vašim kolegům. No a hlavně všem těm, kteří se dneska těší, až v 17.00 vypukne to krásné tenisové finále ve Wimbledonu.
0: Ano, máte přehled, budete u toho.
1: Krásné,
0: tak, ať to dopadne.
1: Musím se tohle sladky přesnat k jedným věcím, nevím, komu fadit z těch dvou.
0: No, tak ještě máte když čas, abyste si to do té 17. Ondřeji rozmyslel.
1: No právě.
0: Petra Janu pro vás, mějte se hezky, pěknou sobotu.
1: Díky,
0: naschledanou.
1: Krásnou sobotu všem.

0: velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Ani o víkendu nebude chybět v našem vysílání velká letní soutěž o led horkovzdušným balonem pro dva balonové nebe 2. až 6. září v Hradci Králové. Krásné dárky, které tady pro vás máme, pro toho, kdo se k nám vždy nejrychleji dovolá na signál velké letní soutěže Českého rozhlasu Hradec Králové. Kdo je tam s námi? Dobrý den, dobré odpoledne.
2: No, tady Helena, posluchačka z Chlumce nad Cidlinou.
1: Krásný den do Chlumce nad Cidlinou, paní Heleno. Jakou máte sobotu?
2: No, je dost teplo, tak spíš takovou odpočinkovou.
1: Odpočinkovou při poslechu Českého rozhlasu. A
2: ano.
1: Teď se vám to vyplatilo, protože jste byla opravdu rychlá. A získáváte od nás radiokartu mezi dvěma kiny. Marie Špitálníková, nádherná cena. Ale hlavně postup do slosování o led horkovzdušným balonem. Letěla jste někdy balonem?
2: No, nikdy.
1: Šla byste do toho? Odvaha je?
2: Asi bych se zkusila, lákalo by mě to.
1: Lákalo, ano. Tak držíme pěsti, ať to vyjde i v tom závěrečném slosování velké letní soutěže. Radiokarta je vaše a jestli dopadne i ten balon, budeme vědět na konci července. Držíme pěsti, krásnou sobotu do Chlumce nad Cidlinou, odpočinkovou, jak jste sama říkala. Ať se vám hezky posloucháme a vydržte ještě chvíli u telefonu.
2: Pěkný moc vám děkuji. Nashledanou.
1: Velká letní soutěž pokračuje, signál se určitě ještě několikrát během dnešního odpoledne ozve, tak držíme pěsti i vám ostatním.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvos, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Na cestách s Petrem Voldánem.
2: V letní repríze se vydáme chránit mořské želvy. Hana Vašina Svobodová jich zachránila miliony, a to nejenom v Indonésii nebo na Srí Lance. Vedle těchto exotických destinací se s bioložkou podíváme také do Irska nebo Mexika a Ekvádoru. Kde jsou turistické pasti se želvami a kam cestuje soukromně po světě, to se dovíte v pondělí, jako obvykle, po 18. hodině.

pozdravíme letitou posluchačku Českého rozhlasu Hradec Králové, paní Libuši Ješkovou, které bylo 90 let, no krásný, úctyhodný věk. Paní Ješková, moc vás zdravíme a děkujeme za věrnost. Paní Libuša je teď v nemocnici v Jilemnici a Mirek na ní nezapomněl. Prosí také opožděné zahrání k svátku s přáním zdraví, pohody a brzkého uzdravení. Přeje bývalý kolega Mirek Hendrich a ti, kteří mají paní Libuši Ješkovou ze Studence moc rádi. Tak vás zdravíme, paní Libuše, a ještě někoho potěšíme. Dobrý den, zahrajte písničku pro naši milovanou maminku paní Olgu Kolovratníkovou, která dnes slaví 89. narozeniny. S přáním všeho nejlepšího, pevného zdraví ti, kteří mají rádi.

0: Český rozhlas Hradec Králové, písničky od srdce. Zdravím paní Hanu do Libereckého kraje. Paní Hano, hezký den, hezké odpoledne.
1: Hezký den mám, pane Sladký, i všem posluchačům. A já tuto písničku dávám dána všem Olgám, které mají dneska svátek, mezi nimi je i moje sestra, a potom ještě Libuším, které měly včera svátek. Takže všem jim přeju všechno nejlepší, hlavně zdraví, štěstí a spokojenost.
0: I vaší sestře Olince posíláme písničku. Mějte se hezky. Pěkný den. Naslyšenou.

prosím zahrát pro sebe California Blue. Moc vám děkuji a zdraví Jana Zertyně v Podkrkonoší. Paní Janu, zdravíme vás, určitě si píseň zasloužíte, tak vám ji posíláme a mějte se hezky.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: V druhém prázdninovém Šarmu speciál se vypravíme do České Třebové. O snaze vrátit českým ženám radost z módy, která oslavuje ženství a českou řemeslnou tradici, si budu povídat s Pavlou Terezou a Anou Machačovými. Dozvíte se, kde se vzala chuť pustit se v malém městě do rodinného podnikání, do jaké míry ovlivňují módní trendy českou tvorbu, anebo jak dlouhá je cesta k takzvané světovosti.
2: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: A ještě jeden hudební narozeninový dárek, to před 13. hodinou bude. Prosím o písničku k narozeninám po Věrku Fojtíkovou z Hřiněvse s přáním pevného zdraví, štěstí, lásky do dalších let. To vše jí přejí přátelé. Do Hřiněvse zdravíme paní Věrku Fojtíkovou a k narozeninám jí posíláme písničku, která ji určitě potěší, pohladí. Všechno nejlepší přejeme, paní Věrko.

0: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.
1: Po 13. hodině vás čeká ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové zámecké léto s Františkem Kinským. Zastavení, které budou určitě velmi milé, příjemné. A po 14. hodině pro vás otevřeme dobré odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové. Plné typů pozvánek, zajímavostí, reportáží, které jsme pro vás připravili na sobotu 11. července. To nejbližší to budou zprávy Českého rozhlasu už za 3,5 minuty ve 13 hodin. Počkejte si na ně. Dozvíte se třeba o diakonii na Náchodsku, ale nabídneme také předpověď počasí a dopravní servis, aby se vám dobře a bezpečně v sobotu jelo. Karel Sladký vás z Českého rozhlasu zdraví. Hezký den.
2: Slunce.

Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si

0: čtvrtfinálovými zápasy a dnešek zůstane polojasný s teplotami od 25 do 28 stupňů. Hezké odpoledne vám přeje Alena Brantová. Diakonie Broumov na Náchodsku stále nemůže spustit unikátní linku na zpracování textilního odpadu za 100 milionů korun. Společnost k zahájení provozu vyřizuje potřebná povolení. Linka umí z textilního odpadu vyrobit izolační stavební desky a s touto technologií je jediná na světě. Výrobní postup popisuje technický ředitel Diakonie Jaroslav Dvořák.
1: Linka bude zpracovat textilní odpad, který momentálně na světě nikdo nedokáže zpracovat. Jsou to více druhové materiály. Tyto materiály se budou drtit a následně pomocí tepla a tlaku přeměňovat do stavebních desek a konstrukčních desek právě pro suchou výstavbu.
0: Na hřebeny Krkonoš se v letošní letní sezóně opět vrátily hlídky strážců Národního parku na koních. Dohlížejí na dodržování návštěvního řádu a pomáhají turistům. Ti se s nimi mohou potkat například u pramene Labe. Hlídkování na koních správa parku poprvé zavedla v roce 2012. Až do konce letních prázdnin bude každou druhou sobotu vozit turisty na trati mezi Tanvaldem a Kořenovem v Jizerských horách unikátní ozubnicová lokomotiva Rakušanka. První jízdy začaly dnes. Rakušanky byly první motorové zubnicové lokomotivy na světě. Pro Československé státní dráhy je vyrobila firma ve Vídni. Poslední 3 roky nejezdili kvůli špatnému stavu trati a její následné rekonstrukci, dodává ředitel obecně prospěšné společnosti Zubačka Petr Prokeš.
2: Lokomotivy byly vyrobeny v roce 1961, 4 kusy, 2 jezdily zde v Tanvaldě, 2 v Tisovci. Do dnešních dnů se dochovaly 2 lokomotivy 001 a 003. Ta 003 se nám povedlo díky grantu z Ministerstva pro místní rozvoj na ní udělat celkovou opravu. Sport.
0: Fotbalisté Španělska prošli do semifinále mistrovství světa. Los Angeles porazili Belgii 2-1 a čeká je utkání s Francií. Dnes ve 23 hodin nastoupí ve čtvrtfinále Norsko a Anglie. Ve 3 hodiny v noci se utkají Argentina a Švýcarsko. Počasí. Sobota zůstane převážně polojasná a hlavně na horách přechodně až oblačná. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, na severu a severovýchodě kraje ke 22, na horách na 17 až 20 stupňů. Foukat má mírný severní vítr. Noc přinese skoro jasno, k ránu přibývání oblačnosti. Ochladí se na 15 až 12 stupňů, na horách na 12 až 9.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Trutnově pozor na silnici číslo 37, kde máme hlášenou nehodu se zraněním v Husické ulici. Počítejte tam i s možným zdržením. Český rozhlas Hradec Králové vám přeje šťastnou cestu a dobrý dojezd.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zámecké léto.
4: Vítejte na Benešovsku, v krásné kopcovité krajině středních Čech, na zámku s psaníčkovými sgrafity na fasádě, na zámku Neústupov. Jeho počátky spadají do románského období, které dokládá blízký kostel. Neústupov patřil mnoha rodům. Dnes tu žije Michal Farník, neúnavný zachránce památek a prezident asociace majitelů hradů a zámků. A já vás zvu do jeho sídla.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.
5: Viděl jsem v životě plakat mnoho lidí. Někteří plakali ze žalu, jiní, a těch bylo méně, radostí. Také jsem potkal ty, kteří naříkali nad světem, nad nesmyslností života a Bůh ví nad čím. Těch jsem se vždycky chtěl zeptat, proč pláčete nad cibulí? Jejich nářek mi totiž připadal stejně planý,

0: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně budeme poznávat zámky a lidi, co na nich žijí a pečují o odkaz naší historie. Pozvu vás na zámek Neústupov. Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným pánem, s Michalem Farníkem, který zámek koupil v roce 2021. Jak zjistil, měl panské předky, ale na severní Moravě.
1: Zámecké léto.
2: Tak asi z mého hlasu vnímáte, že nejsem původně z Čech, ale původně ze severní Moravy. A my jsme po staletí bydleli na Těrlicku, Karvinsku, no a naši předkové byli po staletí svobodníci. To znamená status významný v tom, že nemuseli odvádět robotu, nemuseli odvádět desátky, vlastnili půdu. No a můj prapraděda se přiženil k rodu Michníkům a patřil jim zámek na Šumbarku, což je dnešní Havířov.
3: A ten zámek?
2: Ten zámek pořád stojí, patří městu Havířov, funguje, takže se tam můžete zajet i podívat. A já můžu říct, že vlastně symbolicky jsem asi navázal na svého prapradědu, když jsem koupil Neústupov a začal jsem ho rekonstruovat.
3: Jak velká je tam mezera mezi tím, kdy tedy vaše rodina, váš rod, se dostal k zámku v Šumberku a dnešním Havířově a kdy vykupujete zámek v Neústupově, nebo byla tam nějaká kontinuita?
2: Kontinuita tam nebyla, to byl začátek 19. století.
3: A pak ho opouštěli proč, nebo jak vaše rodina?
2: On vyhořel a oni ho potom prodali.
3: Pošli?
2: Zůstali v té oblasti, ale ten zámek se prodal.
3: Tehdy, když žili na zámku, tak o co se starali, co třeba měli na starost nebo co bylo nutné spravovat? Víte, nevíte?
2: Vím, tak patřilo tomu mojemu prapradědovi, vím, že měl asi nějakých 27 hektarů šlechtické půdy a starali se o zemědělství a vlastně o to, co v té době asi všichni o hospodářství měli, asi velké hospodářství, to znamená zvířata, pole a to byl asi ten předmět jejich činnosti tehdy.
3: Váš potom děda nebo tatínek vyprávěl o tomhle?
2: To ne, to si myslím, že to nevěděli. Jako můj otec mi kdysi ještě říkal, že jsme původně žili na Těrlicku, což vlastně ten genealog, jak bádal tu historii, tak z těch písemných pramenů na to narazil, ale tuto historii můj otec taky nevěděl. První dochovaný písemný předek, vidíte, je Bernardus Farník okolo roku 1671.
3: Myslíte si zpětně, když se ohlednete za svým životem nebo to, co člověk dělá a jak přistupuje k věcem, že tohle je třeba důkaz toho, že tam právě ti předci byli, že to máte po nich něco?
2: Tak asi v tom DNA tam bude taková ta píle k té práci, že chce člověk něco dokázat, to asi možná tam budu mít po předcích. Nemyslím si, že by tam bylo právě to spíše takový jako můj koníček, že mě baví dějiny, historie a české hrady a zámky.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Zámek Neústupov, původně renesanční stavbu v malebné krajině České Sibiře, si prý vybral srdcem. Přes 20 let pracoval jako manažer v jednom z diskontních potravinových řetězců a teď nastoupil ke konkurenci. Přes týden pracuje v Praze, ale nejlíp mu je s rodinou na jeho zámku.
3: Kdy se ve vás zrodila myšlenka, že byste se mohl stát skutečným zámeckým pánem?
2: Tak ta se rodila strašně dlouho. Já jsem několik roků hledal nějakou kulturní památku, která by se mi líbila, protože jsem chtěl něco zachránit, zrekonstruovat a pak do toho užšího výběru přišel Neústupov a nakonec jsme se s tím bývalým majitelem dohodli, že ho koupím.
3: Kdy jste to byl poprvé? Nebo viděl jste ho nejprve na fotografiích, někde jste se ho našel nebo jste jel náhodou kolem? Jaký byl první kontakt s Neústupovem?
2: Našel jsem si ho na internetu, protože ten bývalý majitel ho dlouho inzeroval, že ho chce prodat, tak jsem tady byl, myslím si, na podzim roku 2018 poprvé se podívat. Na mě tady, jak jsem tady přijel poprvé, tak ta historie tady na mě padla, ten genius loci, který tady je, že vlastně máte románský kostel, původně gotickou tvrz, vedle toho máte nejstarší lípu ve středočeském kraji, tak mě to uchvátilo, že jsem toho nikdy nelitoval.
3: Jak se kupuje takový zámek? To mi řekněte, dobře, máte původní majitele, osloví vás to, jak to vypadá, jak se to nabízí, takový zámek?
2: Původní majitel mi dal klíče a řekl, tak se běžte podívat. Takže jak jsem tady vlezel, tak jsem samozřejmě nejdřív zabloudil. pak jsem musel přijít ještě jednou, protože jsem vlastně zjistil, že vůbec nevím, jak jsou ty místnosti, když jsem dostal ty plány, tak abych si to ještě jednou zvizualizoval. No a pak jsem si říkal, jako jo, tak tady mě čeká teda hodně práce. Jo, netušil jsem, že se nám tady objeví dřevomorka a že ta rekonstrukce bude takto náročná. Já říkám minulý čas, že my jsme ještě neskončili a myslím si, že to nejdůležitější mám za sebou. V budoucnu nás bude určitě čekat ještě oprava střešní krytiny, ale těch 6 roků bylo hodně náročných.
3: Co vás tu překvapilo?
2: Pozitivně to, že se nám tady dochovaly ty historické malby na stropech, jo, a že se nám to podařilo obnovit. A máme tady malby z první půlky 17. století, což já jsem strašně rád, že to má, že jsme tomu navrátili tu historickou hodnotu.
3: Dojalo vás něco, je třeba, že tohle jste nečekala, že byste tu našel, nebo takovéhle věci?
2: Tak co mě nejvíc dojalo, asi to, že když jsem tady poprvé spál sám na zámku, jo, mě kolegové, kamarádi, kteří vlastně nějakou kulturní památku, tak říkali, neboj se, tam se nemusíš bát, tam ti duchové na tebe nepůjdou, protože ty seš ten, který ten zámek zachraňuje, tak oni to budou vnímat pozitivně. Takže je pravda, že od té doby jsem tady spal už hodně nocí sám a žádný duch na mě nevkročil.
3: Jaké to je bydlet na zámku? Vy tu máte vlastně, můžeme to říct, svoje křídlo nebo část toho zámku, jako opravdu jako byt dnes v krásném provedení. Jaké to je tady žít?
2: Krásné. Já když vždycky tady přijedu v pátek večer z Prahy, tak je tady ticho, klid. Je to vlastně kraj Blanických rytířů, Česká Sibiř. Tak tady není ten světelný smog, tak tady jdou nádherně vidět hvězdy. Takže jak když tady jsem potom v noci a procházím si to, tak je to ten takový hezký pocit, že jsem se dostal do toho klidu na ten víkend, že si to užiju. Bohužel potom v sobotu je ta realita jiná, že si obleču monterky a jdu pracovat ven.
3: Na čem třeba?
2: No, jenom třeba na sekání trávě, na nějakých úpravách tady venkovních zahrad, takže většinou teďka se staráme o to, aby okolí toho zámku vypadalo už tak, jak bychom to v budoucnu chtěli, aby to vypadalo.
3: Váš byt na zámku je zařízen stejně jako ostatní? Máte ložnici, máte obývací pokoj, máte televizi, máte kuchyň, máte něco navíc nebo něco v netradiční úpravě?
2: Já si myslím, že jste to popsal velice správně, všechny ty místnosti tady máme.
3: Jo. Máte vanu i sprchu?
2: Mám vanu i sprchu.
3: Každý nemá, na zámku na to máte prostor, ne? No.
2: Naštěstí ty místnosti, kde teďka bydlíme, tak jsme mohli zrekonstruovat si už podle svých představ, takže tady máme všechny ty výdobytky moderní doby, takže máme tady i podlahové topení.
3: Jak velký je to prostor, jenom my si můžeme vědět, jak velký je takový zámecký byt?
2: V metrech čtverečních nebo v pokojích? Já jsem to nikdy nepočítal, ale je to přes 2 patra, takže v těch místností, tím, že mám velkou rodinu, tak abychom se tady všichni vešli.
3: U toho velkého stolu, co jste si tu tedy vybudovali takhle, hodujete nebo je to jenom jako prohlídkový okruh?
2: Zatím ještě ne, protože to není dokončeno. Když se podíváte, tak tam je schované takové okýnko a to bude výtah.
3: Na jídlo?
2: Ano, na jídlo. Nechci to mít v elektrice, bude to manuálně ovládáno, takže do budoucna si myslím, že to je vhodné potom tady pořádat nějaké večeře, hostiny a tak dále, takže budeme to mít propojené s kuchyní, která je pod námi.
3: Kdo to bude ovládat? Kuchař ze zdola nebo hosté, co si chtějí jídlo dát?
2: No divil byste se, já jsem k narozeninám opět dostal takový dárek a to je lví hlava se zvonkem, takže my ji tady nainstalujeme, že když člověk zazvoní, tak by to jídlo mělo vjet nahoru. Ještě tam potřebuje mít samozřejmě dole v té kuchyni někoho, kdo to jídlo připraví.
3: Takže tady oslavíte své budoucí narozeniny třeba nejbližší. Jestli se nepletu, můžu to prozradit, vám bylo nedávno 50.
2: Přesně tak. Takže jsme to slavili tady na zámku, takže to máte dobré informace.
3: Takže příští už možná s výtahem?
2: Příště už možná s výtahem.
3: Kam až plánujete, kam až vidíte tu práci? Je to nekončící proces, že to přejde i na děti? A nebo toho hodláte nějak dotáhnout za svého života?
2: Tak já musím zaklepat, zatím mi zdraví slouží a doufám, že ještě dlouho bude. Tak já bych chtěl potom v těch dalších letech obnovit nádvoří zámku. Máme v plánu, že tam postavíme i kašnu, že obnovíme kompletně celé nádvoří. Moje představa je tam mít i posledně kavárnu pro návštěvníky. Takže ty plány jsou velké, ale musíme to rozfázovat na další roky.
3: Jak se lidé staví k současnému majiteli zámku? Jaké to je, když potkáte někoho v obci, někoho, kdo přijel, zrekonstruoval něco, co už léta chátralo? Jaký vztah máte?
2: Tak já spíš tím, že dělám taky prohlídky a provázím návštěvníky, tak od těch návštěvníků vždycky s povzděkem se dívají na to a říkají super práce a že by se do toho nikdy nepustili. Takže to mě určitě motivuje k tomu, že je to taková pro mě motivace do těch dalších let, že bych chtěl kompletně ten zámek celý zrekonstruovat. No a místní obyvatelé, já si myslím, že jsou taky určitě rádi, protože oni se desítky a desítky let dívali na schátralý areál zámku, který nebyl přístupný. A já vlastně, když jsem v tom roce 2021 tady zpátky věšel tu kaplířovou desku, tak jsem zámek otevřel veřejnosti, takže místní se přišli podívat vlastně a někteří tady vstoupili po 30-40 letech a říkali mi ty historky, jak tady chodili do školky na zámek a kde si hráli, takže to bylo určitě tak jako zajímavé, že vnímají i to, že ten zámek v dnešní době je chlouba toho neustupova.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Jsem

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát se zajímáme o zámek Neustupov na Benešovsku, dnes patřící Michalu Farníkovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Kam až se vracíme, do jakého roku, abychom zjistili, kdo tu třeba žil, bydlel, kdo to vystavil?
3: Tak vlastně první zmínky o Neustupovu písemné jsou z roku 1185. To znamená 12. století sídlil tady vladyka Neustup a potom vladykové ještě ze Soběšína.
2: Titul vladyka, to se tak neslyší, dneska máme hrabě, kníže a tak. Co byl vladyka?
3: Tak to byl vlastně vládce toho dané oblasti, asi bylo to menší šlechtické pojmenování a měl určitě danou oblast na starosti.
2: Za tu celou historii pak byl to nějaký další významný rod, nebo jak moc často se tu střídali nějaké rody, rodiny, šlechtici?
3: Tak ono vlastně v 16. a začátkem 17. století zde sídlili kaplířové ze Sulevic. Ten jejich nejvýznamnější představitel byl vlastně Kašpar Kaplíř ze Sulevic a on patřil mezi 21. z 27 pánů, kteří byli popraveni na Staroměstském náměstí roku 1621.
2: Jak bychom ho posluchačům představili jako osobu, co o něm říct, kolika se tedy dožil, co vlastnil, co mohl, nemohl?
3: Tak nejenom to, že té rodině patřil tady zámek Neustupov, jim tady patřilo kolem dookola velký majetek. No a myslím si, že na tu dobu velice úctíhodný pán tím, že v roce 1621 nešel na popravu, tak měl 81 let. Takže když si dokážeme představit, že ještě dva roky předtím, než byl na té popravě, tak byl vojevůdce vojska, které oblehalo Vídeň, a takže velice aktivní pán. No a vlastně on, kdyby si zažádal tehdy o milost, tak by ji dostal, protože Habsburkové tehdy vnímali to, ten jeho vysoký věk, ale on si o tu milost nepožádal, takže byl popraven s ostatními 26 pány. Ten kat mydlář se nad nimi smiloval tak, že nebyl rozčtvrcen, ale byla mu useknuta pouze hlava. No a posléze Habsburkové jim veškerý majetek zabavili, to znamená i Neustupov. No a v tom 17. 18. století se často majitelé střídali. Po těch kaplířích tady byli skoro 30 roků Španělé, španělští generálové a dokonce i po nich tady máme určité vzpomínky, že tady máme malby přímo ze Španělska. No a pak v 19. a začátkem 20. století tady byli dlouho sídlili tady Rombaldové, no a poslední šlechtický rod tak byli Eichelburkové.
2: Ty erby, které tady máte v jedné z těch místností, to jsou erby těch rodů, které tu byly, prošly tudy?
3: Přesně tak. My je máme dané chronologicky na té zdi a vlastně to, co se nám podařilo i nalézt, tak tady máme většinu těch šlechtických rodů, kteří tady sídlili.
2: Vy už máte taky nějaký svůj erb?
3: Ano, mám.
2: Máte? Co ano. Je na něm?
3: Mám tam vlastně středověký odřivous, je to taková středověká střela a s vlastním iniciálem s F-kem.
2: No a jak k tomu dospěje člověk? To si vymyslí sám nebo musí pro nějakého odborníka požádat, aby to sestavil podle něčeho, jak vznikl tenhle erb?
3: Tak jsou na to odborníci, kteří vlastně to dělají dle historických pramenů a tak, jak by se ty erby měly vytvářet. Vlastně v dnešní době může mít každý erb, ono se tomu říká nějaký rodový znak a já to mám právě spojené s teďka s Neustupovem.
2: A šel jste s nějakou představou, nebo vám odborník řekl, vy tam budete mít tohle?
3: Asi to bylo po vzájemné diskuzi.
2: Jo. A kde ho používáte? Někde jste ho tady dal, nebo máte ho jako razítko?
3: Mám tady na více místech, takže ho uvidíte.
1: Jo. Ke známějším obyvatelům Neustupova patřili třeba na sklonku 17. století Dohalští z Dohalic. Po rychlém střídání majitelů se na něm načas usadila, jak už bylo řečeno, pražská měšťanská rodina Rombaldů. Podnikali v zemědělství a zapojili se aktivně i do českého Sokola. Sami dokonce v Sokole cvičili a propagovali Tyršovy ideály v zdravém těle, zdravý duch. Nejen v Praze, ale i na svých venkovských statcích. roku 1887 Anton Rombald prodal Neustupov Karlu a Marii Krausovým, od kterých ho roku 1892 získal hrabě Vladimír z Eichelburgu pro svou manželku Helenu.
3: No a tady můžeme vidět komodu přímo i s porcelánem, přímo od Eichelbrucku, který je tady původně ze zámku. Můžeme zde vidět i část knížek, dokonce účetní knihy. No a tady vidíme na olejomalbě asi toho nejznámějšího představitele Eichelbrucku, což byl Artuš Eichelburg, který se tady v Neustupově vlastně zapříčinil o spoustu věcí. Nejenom to, že tady na blízké kopci nechal postavit vyhlídkovou věž, kde se tady dokonce na ní přijel podívat tehdy sám Tomáš Garrigue Masaryk, ale psal kroniku Neustupova, hasičskou kroniku. No a já díky vlastně to, že napsal kroniku Neustupova a bývalý starosta ji zdigitalizoval, tak jsem přišel na spoustu informací.
2: Ten rod jako takový, co tu, jak dlouho tu tedy na zámku pobyl, případně za jeho doby, přidal mu něco, zušlechtil tu něco, spravoval nějak něco v obci, podílel se na životě obce?
3: No a Eichelburgové se dostali k tomu zámku na konci 19. století, někde kolem roku 1891. No a ten první majitel Vladimír Eichelburg vlastně se postaral s manželkou o to, že ten zámek neogoticky přestavěli do dnešní podoby, no a přistavěli k němu právě tu věž, která je na té severní části toho zámku.
2: Proč po tak dlouhé době, kdy ten zámek stál bez věže, najednou chtěli věž, nevíte? Neví se to?
3: Asi právě tomu, že bylo modní se vracet vlastně ke gotice a proto vznikl takový ten neogotický styl, vrátit se do toho středověku, tak se jim to líbilo, tak ho vlastně celý představili v tom neogotickém stylu.
2: Co do té věže dali, nebo co v ní je?
3: Byl tam pánský salon, my ho tam teďka máme také.
2: A Eichelburgové pak odcházeli proč, kam, z jakého důvodu opouštěli zámek?
3: No oni by ho asi neopustili, ale tím, že přišel rok 1948, tak vlastně oni tady mohli v několika místnostech žít do toho roku 1950, no a posléze ho museli opustit. Jo. A právě jak jsem se zmiňoval o tom Artuši Eichelburgovi, tak on byl i velký sběratel, on tady měl knihovnu, která čítala více jak 7000 svazků.
2: A můžeme říct, že si pořídili i automobily, motocykl.
3: Ano.
2: To byl asi i možná první okamžik, kdy něco takového sem na zámek přijelo, ne?
3: To máte pravdu, já když se potom podíváme výš, tak tam mám více těch fotografií přímo těch koňských povozů až po ty 30. léta, kde mají škodovky, takže to je to určitě zajímavé.
2: Museli ten zámek tehdy nějak zmodernizovat tak, jak technika šla dopředu, aby si ten komfort neudrželi, ale zlepšili, aby to byl už obyvatelný dům moderní doby, mě napadá, nevím, elektřina, nějaký způsob jiný vytápění, třeba telefon, rádio, jestli měli a takovéhle věci.
3: Tak určitě tady zavedli elektřinu, topení tady měli na kamna, ale o těch dalších věcech to můžeme jenom spekulovat.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Neustupov.
1: Sídlilo tu mnoho rodů a dnes tu se svou rodinou žije Michal Farník, prezident Asociace majitelů hradů a zámků. Když zámek kupoval, byl v dezolátním stavu. Za socialismu v něm bylo skladiště léčiv anebo školka. Z původního mobiliáře se nedochovalo vůbec nic, až na kamna ve velkém sále, která asi byla moc těžká na to, aby je někdo odnesl.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Teď stojíme před stěnou, kde máte fotografie. Takhle ten zámek vypadal, než jste ho pořizoval?
3: Ano, to jsou záběry z podzimu roku 2019, ještě než jsem zámek koupil.
2: Co tu do té doby bylo, nebo nebylo?
3: Tak ten zámek byl vlastně několik desítek let zavřený. V době komunismu tady byl sklad léčiv, sklad nábytku, byla zde i dokonce mateřská školka. No a pak byl dlouhé roky zavřený a jak vidíte z fotografií, tak byl ve velice žalostném, špatném stavu. On byl staticky narušen, do zámku zatékalo a právě když jsme ho v roce 2020 koupili, tak nám trvalo pár let ho dát vůbec do nějakého funkčního stavu, zachránit z grafitové omítky. No a nám se objevilo asi 3 roky, když jsme zámek koupili, tak se nám tady objevila dřevomorka, tak jsme pak rok odstraňovali dřevomorku.
2: Mně přijde neuvěřitelný, že za těch 6 let to takhle vykvetlo úplně.
3: Tak já do toho dávám veškerou sílu, veškerou energii, takže si myslím, že se nám toho už hodně podařilo. Spousty práce ještě před náma, ale za tu dobu se nám podařilo obnovit skoro 80% fasády a v tuto chvíli uvnitř zámku jsme asi nějakých 50-60%, co už máme hotovo.
1: Ať se daří zámek zkrášlovat a vrátit do něj život. Je to práce na léta. Věřte, že vím, o čem mluvím. A jak zná Michal Farník svoje zámecké sídlo? To se několika záludnými otázkami snažil zjistit Patrik Rozehnal.
2: Kolik má zámek oken, víte to?
3: 80.
2: Zeptáte, já nevím.
3: Myslím, je tak rychlé číslo, protože my se jako tak, soutěžíme, ale spíš se bavíme o tom, kdo kolik má místností, tak já to vždycky, protože se mi na to lidé dost často ptají, já říkám 40 plus 1, tak to jsem tak jenom typl, ne, myslím si, že jich je víc ještě.
2: Je ještě místo, kam dnes na zámku zatéká?
3: Ne.
2: Když přijde bouřka, máte o něco strach? Že by se něco mohlo projevit, někdy něco utrhnout?
3: To v dnešní době nemám, spíš jenom to, že vypadne někde elektřina.
2: Co je nejstarším vybavením na zámku?
3: Madonna s dítětem, kterou jsem si koupil v aukci někde z 16. století.
2: Kolik psaníčkových z grafit zdobí fasádu?
3: Dobrá otázka, to jsem nikdy nepočítal, ale hodně.
2: A jak velké to psaníčko jedno je?
3: Tak 40x20 bych tak typoval.
2: Máte poštovní schránku?
3: Ano.
2: Jak vypadá?
3: Černá.
2: Proč černá?
3: Protože byla k dispozici, jak jsme ji kupovali.
2: Kde na zámku věšíte prádlo?
3: Ve svém bytě.
2: Věšíte vy nebo paní?
3: Tak na střídačku.
2: Co je prostorově největším exponátem?
3: Asi ty kamna v tom velkém sále.
2: Je místo, kde se necítíte komfortně na zámku, kde cítíte nějakou třeba negativní energii?
3: Ještě jsem to nezaznamenal a doufám, že to nezaznamenám. Myslím si, že jsem prošel všechny místnosti a nikde nemám negativní atmosféru.
2: Budíte se někdy ze sna díky zámku?
3: Ne. Jenom pozitivně. Ne, to bych přeháněl. Samozřejmě, když tady máme nějaké akce, což nás čekají teďka opět 5. ročník středověkých slavností, tak člověk je trošičku samozřejmě nervózní, aby všechno klaplo, aby přišlo dostatečný počet návštěvníků, aby všechno fungovalo tak, jak má.
2: Když máte chuť být sám někde, pobít v nějakém hezkém místě, tak jako si potěšit, kam na zámku jdete?
3: V ní teďka sedíme.
2: Doma. A jak tomu říkáte? Je to obývák, nebo co to je?
3: Jo, můžeme to tak nazvat, jako v obývacím pokoji.
2: Jo. Jste koukali, vypadá jako obývací pokoj s klenbou historickou a s velkým prostorem, ale je tu televize i velká.
3: Ano. Asi to člověk, když tady je, tak jako vnímá ty historické malby, tak já z toho mám takový dobrý pocit.
2: Máte čas se i zasnít, anebo prostě jedete furt a musíte na něco myslet a pracovat? Máte zámek, máte práci, máte rodinu, máte toho dost?
3: Já musím snít. Já jsem pořád svým duchem malý kluk, který má pořád nějaké sny a já jsem si ten sen v uvozovkách zmotnil, splnil, takže určitě jsem rád, že se nám to daří a že si plním ten svůj sen.
2: Co tomu říkají rodiče?
3: To bych byl velice rád, kdyby se toho dožili.
2: Nedožili?
3: Ne, bohužel. Mě otec zemřel v 50, tehdy jsem měl 17 roku, takže bohužel se toho nedožil.
2: Svítlí to, ne? Měl by radost asi.
3: Určitě. A asi to byla pro mě i taková jako ta motivace k tomu něco dokázat.
2: Takže to možná pomohlo i rozhodnout něco? Jít třeba do toho?
3: Spíš v té samostatnosti, protože já jsem tehdy měl 3 měsíce před maturitou a byl to tehdy velký šok pro nás a asi mě to ocelilo a posunulo k tomu, že jsem se staral celou dobu sám o sebe.
2: Možná i tohle, ta samostatnost pomohla udělat i tohle silné rozhodnutí, obnovovat zámek, pomáhat vlastně i nám ostatním a držet tu kulturní tradice. Já za to moc děkuju.
3: Já taky. Děkuju.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. S Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: A představujeme vám zámek Neustupov. Jde o dvoupatrovou budovu se dvěma křídly na půdorysu tvaru písmene L s dvoupatrovou věží. Středověká a renesanční tvrz s výraznou novogotickou úpravou zaujala Michala Farníka natolik, že se v roce 2021 rozhodl zámek zachránit. Dnes už sám provází návštěvníky a ti se občas zastaví u zvláštního exponátu lovícího zajíce vztyčeného na zadních běhách.
2: Drží pušku.
3: Ten zajíc, já jsem ho dostal k narozeninám a musel jsem ho tady vystavit, ale všem návštěvníkům se strašně líbí, takže je to taková tady naše ochrana zámku.
2: Stojí za to přijet, zajíc stojící na zadních nohou, v těch předních tlapkách drží jakoby v rukách vlastně malou pušku, na zádech má ještě baťoch, čepici má na hlavě. Nějak mu říkáte?
3: Zatím ne.
2: Tak to je náš zatím ne.
3: Nemá pojmenovaní, ale moje dcera se s ním hodně rada mazlí, takže asi mu vymyslíme nějaké jméno.
2: Co to napadlo někoho, že vám takhle k narozeninám dal? Vy jste sám jako lovec, že lovíte a proto, nebo protože tu na stěnách jsou jakoby trofeje jiné, klasické?
3: Ne, nejsem lovec, ale tak to prostě mi to koupili k narozeninám, že se to asi na ten zámek hodí.
1: Na zámek se můžete přijet přes prázdniny podívat sami. Otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin. Projdete si s průvodcem první a druhé patro východního křídla zámku. Zastavíte se i v místnosti nad hlavním vchodem.
3: Což je největší prostor tady na zámku. Když se podíváte, tak na stropě máme i původní malby. No a i toto čeká vlastně na ty restauratorské zásahy.
2: Jsou tu i kamna podepřená, asi chtějí opravu, to jsou ta jediná, co tu zůstala, nebo to jsou jiná?
3: Asi byly tak těžká, velká, že je nikdo neodvezl, tak tady zůstaly.
2: To do té poslední doby, kdy to byly ještě ty archeburkové, tak to topili tímto způsobem?
4: No to chtělo i něco silnějšího přes sebe, možná v zimě, protože prostor velký, taková kamna, nejsou malá, ale na ten prostor.
3: Určitě tak, oni tehdy netopili na našich komfortních 21, 22 stupňů, ale myslím si, že to topili tak nějakých 15, 16, aby tady měli aspoň takto jako nějak příjemně.
2: Teď si připadám jak takové v malé zoo. Jsme v místnosti, kde je spousta zvířat. Na zemi, na stěnách, skoro až na stropě, od těch nejmenších, jako jsou nějaké kachny, až po obří jeleny a já nevím, co tady všechno je, i bůvol a odkud se to vzalo.
3: Tak my jsme se teďka jsme přišli do loveckého salonku a vlastně tady máme sbírku, kterou mi věnoval pan Nantl z Moravy, vlastně jeho celoživotní sbírání trofejí, tak tady máme trofeje z Afriky, Kanady, z Jižní Ameriky, z Evropy a i z Čech a vlastně je to takové jako symbolický návrat k tomu, že Artuš Eichelburg byl taky velký sběratel vycpaných ptáků, takže jsme tady naaranžovali tuto místnost právě jako lovecký salon.
2: Máte taky vy nějakého speciálního koníčka?
3: Já jich mám několik těch koníčků, já zase sbírám porcelánové figurky.
2: Nějaké konkrétní z nějaké dané manufaktury nebo něco nějakého stylu?
3: Ano, já jsem asi zase tak symbolicky navázal, moji prarodiče měli z 30. 40. let měli tyto figurky z takové německé manufaktury M.I. Hummel a jak když jsem studoval v Rakousku, tak jsem to viděl v jednom starožitnictví a tak se mi to strašně zalíbilo, že jsem si o tom zjistil více informací, no až jsem se stal sběratelem a už v dnešní době to sbírám víc jak 25 roků.
2: Kolik to má kousku?
3: V dnešní době už přes 400.
2: Kdybychom měli posluchačům říct, v čem tkví právě dílo téhle manufaktury, v čem vás okouzlo nebo jak vypadá, v čem se vyznačuje?
3: První věc, že jsou to ručně malované figurky, že mají nádech těch 20. 30. let. Většinou jsou to figurky, postavy dětí s maminkama a prostě má to své kouzlo. Má to svůj styl a je to všechno i do dnešní doby ručně malované, protože ta porcelánka funguje a všechno je malováno ručně.
4: Když se vám podaří sehnat nový kousek, máte ho poprvé v ruce, tak co to s váma dělá? Co tak jako v hlavě, v srdci, v duši?
3: Mám radost, když mám zkompletovanou nějakou edici.
4: Jeden jediný koníček nebo ještě nějaký další?
3: Těch koníčků je asi více, ale tady ten je asi ten největší.
1: Jednou z místností je i erbovní sál, ze kterého vedou tajné dveře do soukromého bytu Michala Farníka. Ty nehledejte, spíš si vychutnejte vyzdobený sál.
4: Wow. Vykládané dřevem, ty vídeňské kříže na podlaze upravené.
3: A my jsme ten erbovní sál vlastně udělali opět v neogotickém stylu. No a kdy na těch hlavních portálech vidíte ty původní šlechtické rody, které tady sídlily. No a opět celý erbovní sál je v neogotickém stylu.
4: Ten největší erb, ten je ten váš.
3: Ano.
4: A ten nápis v latině?
3: Fortes fortuna adiuvat, štěstí přeje připraveným nebo štěstí přeje silným, jakkoliv se to dá takto komunikovat.
4: To jste si dal ještě předtím, než jste začal s úpravou zámku nebo po těch zkušenostech?
3: Asi obojí, prostě asi to sedí k mojí nátuře, že já neustále pracuji a člověk musí být připraven na vše, takže to asi sedí asi ke mně.
4: No a to mi řekněte, kdo nám nese to svítidlo, ten lustr? Protože tam je změť šupin, hadů, paroží, dámy s korunou. To je svatý Jiří?
3: Ne, to říká většina návštěvníků, když se jí zeptám, jestli dokážou odhadnout, o co se jedná. Je to takzvaný norimberský lustr a ty norimberské lustry se kdysi dělaly vlastně ve středověku, samozřejmě bez té elektrifikace. No a na tom paroží měli svíčky napíchané tak, aby mohli osvětlit celou tu místnost. No a samozřejmě každý norimberský lustr měl nějakou biblickou tématiku. Tím, že má ta daná osoba křídla, tak to není svatý Jiří, ale je to archanděl Michael.
4: Aha, jo.
3: Takže je to boj dobra se zlem.
4: To je norimberský lustr.
3: Ano, norimberský lustr, no a vlastně jak byla ta moda vracet se k tomu středověku, té gotice, no tak na konci toho minulého století vlastně ještě elektrifikovali a byla k tomu vždy zavěšená nějaká lucerna.
1: Žít na zámku není jen tak. Člověk cítí odpovědnost k předkům i budoucím generacím. Je jen jakýmsi správcem krásy, která tu stojí už po staletí. Tak ať se Michalu Farníkovi na zámku daří. A co by si on sám ještě přál?
3: Aby Neustupov zkvétal. A aby hlavně mé děti byly schopni pokračovat v tom, co jsem začal. Co bych já si osobně přál, aby Češi jezdili více po českých hradech a zámcích. Protože to je to naše české moře, my si to možná spoustu těch věcí neuvědomujeme, ale my tady máme to, co tady ostatní státy nemají. A jak jsem zmiňoval, 1700 hradů, zámků, panských sídel v České republice, to je unikum. Na tu velikost té České republiky, tak myslím si, že můžeme v pohodě dát do kapsy jak Francii, tak Anglii, protože to je to, jak říkám, naše české moře a je důležité, abychom my komunikovali to, aby jsme měli ten vnitřní turismus daleko větší a aby lidé navštěvovali české památky. Já jsem rád, že v dnešní době spoustu lidí se tomu věnuje, kupuje ty historické památky a snaží se je zachránit, protože to je to naše kulturní dědictví a je dobře, že se snažíme to rekonstruovat a posouvat pro budoucí generace.
4: Co byste vzkázal těm budoucím generacím, nebo co byste přál naší zemi, našemu národu?
3: Aby vnímali ty kulturní památky jako jednu z nejdůležitějších věcí, protože si myslím, že to je ta naše historie. My bychom měli vědět, odkud pocházíme a kam chceme směřovat dál. Takže nesmíme na to zapomínat, a ten stát by měl víc se dívat na to, jak zachraňovat i ty památky, které nejsou takto známé, jak ty největší, které se takto komunikují, ale že je potřeba zachraňovat, protože nemáme na to moc času. Těch kulturních památek, které jsou v dezolátním stavu, je pořád hodně a to si myslím, že je důležité, aby jsme je se snažili zachránit.

Rodovým heslem Michala Farníka na jeho erbu je Fortes Fortuna Adiuvat, neboli odvážným štěstí přeje. Buďte i vy odvážní, silní, nebojte se zachraňovat staré domy, chalupy, panská stavení a statky. Jsou součástí naší krajiny, odkazem našich předků a další generace nám budou vděčné, že jsme naši historii nenechali schátrat. Naše domy a zámky jsou dědictvím, pokladem, který si musíme hýčkat. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Také v Královéhradeckém kraji můžete vyrazit na bezbariérový výlet. Stavbu bytů v našem kraji táhnou soukromníci. O titul ve Wimbledonu se dnes utkají dvě Češky, Karolína Muchová a Linda Nosková. A dnešek zůstane polojasný s teplotami do 28 stupňů. Pohodové odpoledne vám přeje Alena Brantová.

0: Františka Reismillera navíc bezbariérových míst v regionech postupně přibývá.
1: Přístupnost nevnímáme jako jednorázovou nabídku, ale jako dlouhodobý závazek. Promítá se do mapování míst, vzdělávání i do toho, jak o cestování mluvíme. Chceme, aby Česko bylo destinací, kde se každý cítí vítán a kde přístupnost není výjimkou, ale samozřejmou součástí kvalitních služeb.
0: Výstavba bytů v Královéhradeckém kraji byla v uplynulých 4 letech hlavně na developerech a soukromých investorech. Města se snažila připravovat parcely pro budoucí výstavbu. Například Jičín aktuálně prodává pozemky zhruba pro 200 bytů v areálu bývalých kasáren. Hradec Králové si větší bytovou výstavbu slibuje od letos přijatého nového územního plánu. V takzvané severní zóně by mohlo vzniknout 1200 bytů. Krajské město taky začalo s podporou družstevní výstavby. Téměř 30 tisíc knih nadace Tomáše Bati schořelo při požáru výškové budovy ve Zlíně. Nadace proto založila transparentní účet. Podpořit ji můžete taky nákupem speciální edice triček. Knihy měly hodnotu minimálně 5 milionů korun. To je asi pětina ročního rozpočtu organizace. Budova 34 v bývalém baťovském areálu začala hořet ve čtvrtek ráno. Z velké části se už zřítila. Nadace měla sklad v pátém patře. Ten den měla knihy stěhovat do nových prostor. O zboží za stovky milionů korun při požáru přišly taky například Alpinepro nebo Vasky. Sport. O nejslavnější tenisový titul se od 17 hodin utkají Karolína Muchová a Linda Nosková. K finálovému duelu Wimbledonu tak nastoupí poprvé v historii dvě Češky a zároveň spoluhráčky z předloňských olympijských her v Paříži, které se velmi dobře znají, pokračuje Karolína Muchová.
2: Tak tenisově samozřejmě, ale vídáme se prostě každý skoro týden, každý druhý týden na těch turnajích. Domluváme se tréninky, protože je to fajn. A Linda je takový pohodář, já taky. Myslím, že jsme se nejvíc asi zblížili při té olympiádě. Máme hezký vztah. Počasí.
0: Sobota zůstane převážně polojasná a hlavně na horách přechodně až oblačná. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, na severu a severovýchodě kraje ke 22, na horách na 17 až 20 stupňů. Foukat má mírný severní vítr. Noc přinese skoro jasno, k ránu přibývání oblačnosti. Ochladí se na 15 až 12 stupňů, na horách na 12 až 9.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Dělníci opravují na Hradecku most u obce Holohlavy na silnici číslo 33. Objížďka vede přes dálnici D11 a potrvá až do prosince.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Vzít starý materiál, který už dosloužil, a postavit z něj přístřešek. Tento nápad představí už zítra cirkulární centrum v Hradci Králové. Na náměstí 28. října odhalí nový stínící prvek, který na týdenním sympoziu navrhli a postavili studenti architektury, designu a stavebnictví společně s odbornými lektory. Jak vznikal? V této hodině dobrého odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové pro vás budeme mít reportáž. Karel Sladký přeje pěknou sobotu, pěkné léto, prázdniny, dovolenou, ať už nás posloucháte ve 14 hodin a 4 minuty kdekoliv. 15. července. Památkové objekty v Dobružce lákají v této době k návštěvě, a protože jich je ve městě pod Orlickými horami hned několik, zastavíme se tam i my. Nabídka je opravdu pestrá. V rubrice Co v učebnicích nebylo dnes nahlédneme do tajů oběžných výtahů. Kde všude oběžné výtahy najdete a proč se jim říká páter noster, poslechněte si po půl třetí.

zrzlinový den se dnes koná až do 20 hodin na zámku v Opočně. Přijďte se v letním dni osvěžit na Opočenský zámek. Tradiční, velmi vyhledávaná akce. Na dvořích zámku setkání plné lahodných zmrzlin různých druhů, tvarů a chutí. Od tradičních až po ty opravdu neobvyklé zmrzliny. Navíc si můžete užít bohatý doprovodný program pro celou rodinu. Vše až do pozdního večera, do 20 hodin na zámku v Opočně a také na jeho nádvořích. Ať vám zmrzlina chutná. Dobrou chuť.

0: Pohádkové objektiv v Dobrušce navštívíme v této hodině Dobrého odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové. Také uslyšíte, co v učebnicích nebylo, nahlédneme do tajů oběžných výtahů, kde se vzal název Páternost, tady uslyšíte ve druhé polovině této hodiny. Ale teď zůstáváme v Hradci Králové, protože tady končí týdenní cirkulární sympózium. Pokud jste včera poslouchali Den v regionu, Den v kraji, zpravodajsko-publicistický souhrn po 17. hodině, měl jsem tady Tomáše Mrkvicu, organizátora. A víte, že studenti architektury, designu a stavebnictví se spojili s odborníky a ze starého nevyužitého materiálu společně vyrobili nový stínící prvek pro náměstí 28. října. Říkáte si, co to je? Jak bude vypadat takový nový stínící prvek? Už zítra to uvidíme na náměstí 28. října v Hradci Králové. Každopádně na rozpáleném prostranství v centru města má, jak už název napovídá, lidem zpříjemnit horké letní dny. Zároveň má ale také otevřít debatu o tom, jak mohou města smysluplně recyklovat věci, které už mají k dispozici.
1: Místo odměřování jenom to pečlivě celovat. Točit.
2: To nemusíš měřit vůbec, ne?
1: Pojďme si to dát na velký stůl, protože to rázem problém.
3: V cirkulárním centru pracuje tým 10 lidí. Účastníci sympozia už 6 dní od rána do večera vrtají, stříhají látku nebo svařují kov a dávají tak starým věcem nový tvar. Jde o sestavu lektorů a studentů, kteří se před několika měsíci přihlásili do otevřené výzvy. Patří mezi ně i Elias Barcaj-Mahovská z Pražské filozofické fakulty.
4: Teďka jsme to od pondělka a pracujeme přes den. Nejdřív jsme teda dělali dohromady nějak plán, byli jsme se podívat na to místo, kde ta instalace potom bude. Měli jsme nějaký hrubý návrh, který se vlastně trochu změnil.
3: Plány se měnily podle toho, co parta nadšenců našla v zásobách. Celý přístřešek totiž vzniká výhradně z věcí, které už lidé vyhodili, popisuje zakladatel cirkulárního centra Tomáš Mrkvica.
5: Teď jsme tady v materiálové bance, kde tady máme teď provizorní větší stůl udělaný na zpracování textilu a tady sympozice připravují stínící lišty, které budou umístěné na tom panelu ze zhora. Vedle se ještě připravuje železná konstrukce. Zase používáme trubky, které jsme našli v kovošrotech, případně v pozůstalosti a opravdu pracujeme s těmi materiály, které by normálně se vyhodily.
3: Základními stavebními materiály jsou kov, dřevo a látka. Celý tým musel společně vymyslet tvar, který zvládne i nápory větru na otevřeném prostranství. Detaily konstrukce popisuje student architektury z Brna Michal Středula.
6: Hmotově jsme to chtěli co nejvíce jako transparentní, aby tam nevznikaly plné plochy, které by to potenciálně ten vítr mohl převrátit. A právě proto si hrajeme s tou látkou, která zároveň reaguje na ten vítr. Ta konstrukce, co se týče látky, bude jako pohyblivá, ale samozřejmě ta hlavní konstrukce ta bude jako stabilní, jako spojená.
3: Hotový přístřešek teď autoři přesunou jen o pár ulic dál, přímo na dlážděné náměstí 28. října, které v létě trpí nedostatkem stínu. Výsledek týdenní práce studentů si budou moct lidé poprvé prohlédnout už zítra ve 3 hodiny odpoledne. Z Hradce Králové, Adéla Kavříková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.
8: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: krutnou nudu.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Je s vámi Český rozhlas Hradec Králové, přejeme dobrý den, hezké sobotní odpoledne. Také rádi cestujete, výletujete, poznáváte. Památkové objekty v Dobrušce pod Orlickými horami lákají v této době k návštěvě. A protože jich je ve městě pod Orlickými horami hned několik, nabídka je opravdu pestrá. Z čeho si tak vybrat? My vám teď poradíme, protože jsem o tom natáčel s ředitelkou vlastivědného muzea v Dobrušce, Pavlou Žďárkovou. Tak si ty jednotlivé památkové objekty představme.
1: Dobrušské muzeum má 5 expozic v 6 budovách. V jedné z nich se nacházíme, to je hlavní budova muzea, právě s tou 6. takzvanou synagogou. Mluvili jsme o přístupné Dobrušské radnici, kde kromě toho, že si můžete vyběhnout nahoru a rozhlídnout se po Dobrušce, a troufám si říct, že to je jeden z nejhezčích pohledů na Orlické hory za dobré viditelnosti i Krkonoše a hlavně na celou Dobrušku z hůry. Jste ve 42 metrech výšky, vede tam 100 schodů a když budete potřebovat pomoc, tak průvodkyně vás tam vystrká. Tak máme přístupný ještě objekt, samozřejmě teda rodiště Františka Vladislava Heka, ten jeho slavný rodný domeček, ale na stejné ulici je ještě expozice v Rýdlově vile, což je Kotěrův návrh. Je to budova architekta Jana Kotěry a je v ní instalována expozice vojenské geografie. No a poslední zpřístupněný objekt, který se otvíral k výročí narození Františka Kupky, 150. výročí narození v roce 2021, tak je expozice Dům Františka Kupky, která je v místě, kde František Kupka vyrostl, kam se přestěhoval v těch 11 měsících z Opočna se svými rodiči. On byl jejich nejstarším synem, takže tam se mu narodili všichni sourozenci. Tam mu zemřela maminka, tatínek se znovu oženil. Tam byl s tou macechou, se kterou bojoval, která mu pálila obrázky a která způsobila jeho časté útěky z domu a to, že neměl pocit, že by se malířstvím někdy v životě mohl živit.
2: No, když si sem naplánujeme na jaře v létě cestu, tak asi bude potřeba celý den.
1: Ano, minimálně celé dopoledne. Už jsme otevření denně i včetně víkendu těch 5 expozic vojenské geografie, ta je otevřená jenom přes prázdniny. Určitě zvu i na výlet, i v době, kdyby třeba se vám stalo, že budou zavřené expozice, zkuste to, vemte tady za kliku nebo zavolejte, my se vždycky snažíme sem pustit každého a máme i naučnou stezku po Dobrušce, která začíná právě tady před muzeem a provede vás celou tou Dobruškou na panelech, takže o nic nepřijdete.
2: Přemýšlím, kde nadechnete vy, kde načerpáváte vy. Asi je to ta vaše práce, protože vy tak o tom krásně a zasvěceně s radostí mluvíte.
1: V tom musí mít člověk srdce, to se nedá prostě vyměřit výplatou ani hodinami strávenými v práci, to vás prostě musí bavit.
2: Takže splněný i pro vás životní sen, to, co děláte, to, kde jste.
1: Mám tady dobrý pocit, je to pro mě naplňující práce a hlavně, když vidím ty úsměvy nebo nějaké spokojené badatelské nadšení těch lidí, že jsme sem přilákali i docela množství těch studentů, si myslím, že spousta z nich tady našla i témata pro své práce, že jsme schopni i naším archivem v tomhletom pomáhat, tak si myslím, že ano. Občas trochu cítím takovou hrdost v tomhletom.

je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous a škráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuzná.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Česku je přes 50 oběžných výtahů? Z dnešního pohledu jsou takzvané páternostery už spíš technickou kuriozitou. Zhruba před 100 lety ovšem byly mezi staviteli velmi oblíbené. K jejich obsluze totiž není potřeba žádná složitá elektronika. Kabiny zavěšené nad sebou pozvolným tempem na jedné straně stoupají a na druhé klesají. K pohybu tohoto řetězce postačí pohon hlavního kola, které celý mechanismus rozpohybovává. Kvůli bezpečnosti se musí v nejvyšším i v nejnižším patře vystoupit. Ovšem, pokud byste v kabině přeci jen zůstali, nemusíte se bát, že byste se otočili hlavou dolů. Kabina jen trncavě poskočí a druhou částí šachty pokračuje opačným směrem. Nejvíc oběžných výtahů najdeme v Praze, zejména v úřadech. Dodnes funkční jezdí na mnoha ministerstvech, v bankách, fakultách nebo na magistrátu. Podobně je tomu i v krajských městech. Nejdelší 16-patrový páternoster mají dva krajské úřady v Liberci a ve Zlíně. A víte, proč se oběžnému výtahu vlastně říká páternoster? Protože připomíná kuličky na růženci, a tedy i nejběžnější modlitbu Otče náš, latinsky páternoster.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Najdete ji na našem webu hradec.rozhlas.cz, můžete nahlédnout, můžete si přečíst a připomenout nejen dnešní, co v učebnicích nebylo. Skupinu Elán teď nabízíme, pak to bude Maria Carey. Hezké odpoledne.

Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

Pivní pohoda je dnes ve Smiřicích, šestý ročník festivalu pivní pohody. Jako každý rok se akce koná na nádvoří Smiřického zámku. A letos a dnes se tam představuje 8 řemeslných pivovarů a nechybí ani stánky s občerstvením. Na pódiu se můžete těšit na hudební vystoupení. První odstartuje v 16 hodin. Na pípách se objeví více než 35 druhů piv. Dnes ve Smiřicích na Královéhradecku. Karel Gott, pak také Olga Lounová, Český rozhlas Hradec Králové s vámi 11. července. Krásné letní odpoledne.

vodácích budeme mluvit ve zprávách Českého rozhlasu Hradec Králové v 15 hodin, na co by měli dát pozor, před čím je varuje policie. Vypravíme se po Orlické hory a připomeneme, o čem se rozhodne na fotbalovém mistrovství světa. Český rozhlas Hradec Králové, vše, co potřebujete vědět, už za 4 minuty v 15 hodin, kdy vám zpravodajskou relaci nabídneme. Dobré sobotní odpoledne.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Marek Eben uvádí slavnostní zakončení Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary 2026. ČT2. Jeden za všechny, všichni za jednoho. Pro Francii a pro královnu se budou být Tři mušketýři ve slavné filmové adaptaci proslulého románu. A ČT Art uvádí lirickou hudební pohádku Antonína Dvořáka na libreto Jaroslava Kvapila, Rusalka ze skaly. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Je 15 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Policie varuje vodáky před pitím alkoholu. V Opočně pořádají zmrzlinový festival. Na fotbalovém mistrovství světa se rozhodne o složení druhé semifinálové dvojce. A noc bude bez mraků s teplotami 12 až 15 stupňů. U odpoledních zpráv vás vítá Alena Brantová. Policie i letos kontroluje alkohol u vodáků na českých řekách. Zákon o vnitrozemské plavbě od roku 2023 povoluje na většině úseků řek splouvání s 0,5 promile alkoholu v krvi. Týká se to lidí na kánojích, kajacích, raftech i paddleboardech, tedy plavidel bez vlastního strojního pohonu. Předseda Asociace vodní turistiky a sportu Petr Ptáček nicméně upozorňuje,

0: uspořádají zmrzlinový festival. V nabídce jsou jak tradiční, tak i neobvyklé chutě. Podle kastelána Tomáše Kořínka návštěvníci ochutnají zhruba 50 druhů zmrzliny.
1: Ať už je to zmrzlina rolovaná, špachtlovaná, řemeslná, kuličková a letos novinka, máme i historickou zmrzlinu podle historických receptů a máme zde třeba parmazánovou zmrzlinu nebo tamarindovou zmrzlinu. Celou akci doprovodí velmi bohatý doprovodný program.
0: Dnešní zmrzlinový festival potrvá až do 20 hodin. Sport. Na fotbalovém mistrovství světa ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku se rozhodne o složení druhé semifinálové dvojice. Hodinu před půlnocí českého času se střetnou Anglie a Norsko. Poslední čtvrtfinále obstará souboj Argentinců se Švýcary od 3 hodin ráno. Počasí. Noc přinese skoro jasno, k ránu přibývání oblačnosti. Ochladí se na 15 až 12 stupňů, na horách na 12 až 9. Foukat bude jen slabý proměnlivý vítr. Zítra čekáme polojasno až oblačno, přechodně až zataženo a na horách se výjimečně objeví přeháňky. Teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů, na severovýchodě a severu kraje ke 23, na horách na 18 až 21 stupňů. Mírný severní až severozápadní vítr bude večer slábnout.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Rychnově nad Kněžnou se na silnici číslo 14 srazilo osobní auto s motorkou. Místem nehody projedete kyvadlově.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Nezapomněli jste na velkou letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové o let balónem pro dva. Nezapomněli, prozváníte nás, to je dobře. Jen vydržte, poslouchejte, protože soutěžní signál se může ozvat kdykoliv z našeho letního prázdninového vysílání. Je sobota 11. července, přejeme hezký den. Galerie Bělohradská sýpka zve na další mimořádnou událost. Interaktivní a hravou výstavu, která připomíná 100 let od úmrtí významného bělohradského rodáka a spisovatele Karla Václava Raise. Do expozice nazvané Komu bylo z hůry dáno, vás pozveme v této hodině. Uslyšíte také, čím dnes žije pevnost Josefov a že to tam je především o šestkách. A připomeneme si i slavnou sklářskou historii rodiny Rýdlů v Desné. Tam budou mít novou sklářskou pec. Taví sklo, tak jak se to dělalo v 19. století. Do Desné na Jablonecku se vypravíme také v této hodině vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. A aby se vám dobře poslouchalo i na cestách, nabízíme Kim Wilde, Michala Tučného, Terezu Maškovou, Celine Dion, Miroslava Žbirku nebo Petra Reska. Jsme Český rozhlas Hradec Králové, Karel Sladký přeje dobré odpoledne. A hudebně otevíráme se skupinou Mirai.

Za poklady Broumovska. Nádherný mezinárodní hudební festival v kostelích Broumovska pokračuje netradičním spojením harfy a vibrafonu. Už dnes večer na koncertu sourozenců Bilanových. Koncert se bude konat v kostele Povýšení svatého kříže v Adršpachu v 18 hodin. Pokud chcete být u toho, máte možnost. Za poklady Broumovska. Dnes netradiční spojení harfy a vibrafonu. A my už za 4 minuty do galerie Bělohradská sýpka na mimořádnou událost, velmi netradiční výstavu, na kterou vás pozveme. V dobrém odpolední Českého rozhlasu Hradec Králové.

0: Galerie Bělohradská sýpka v Lazních Bělohradě zve na další mimořádnou událost. Interaktivní a hravou výstavu, která připomíná 100 let od úmrtí významného bělohradského rodáka a spisovatele Karla Václava Raise. Expozice nazvaná Komu bylo z hůry dáno otevírá prostor, ve kterém se historie potkává se současností. S podporou města Lázně Bělohrady připravila tamní městská knihovna. Podle knihovníka Jana Vildy, který zahájil vernisáž, nabízí jedinečnou příležitost nahlédnout do světa Raisových knih a vtáhnout do děje dospělé i dětské návštěvníky. Na vernisáži výstavy natáčela Vlaďka Vildová.
1: Já bych vás všechny moc rád přivítal na vernisáži výstavy k výročí 100letého výročí úmrtí našeho rodáka Karla Václava Raise, kterou jsme si připravili pro vás tady v Bělohradské sýpce. V první řadě bych moc rád poděkoval dvěma kurátorkám, Aně Crhové a Iloně Mach.
2: Kateřina Radakulen, s vámi jsem se naposledy setkala v Hořicích na výstavě k výročí Vesnic, ale dnes jsme tady na jiné výstavě k výročí Karla Václava Raise.
3: Primárně ona ta sýpka má extrémně nízký stropy. Z toho důvodu jsme se rozhodli, že všechny exponáty půjdou do prostoru a pro ně jsou vytvořeny takový jednotlivý stanoviště, který využívají vždycky těch nejvyšších bodů, těch jednotlivých klembách. Například teďka stojíme u takového objektu velikánský lišky, která je nejenom místo, kde se člověk může sednout, ale taky funguje jako výstavní panel, takže je na něm umístěna taková velikánská časová osa, která ilustruje Raisův život, nějaké fotografie jeho rodiny a jeho rodokmenu.
2: Já jsem slyšela, že ta liška i symbolizuje něco tady přímo na Bělohradsku.
3: Tady se proslýchá a Raise to taky píše v jedné ze svých knih, že liška na Bělohradsku nosí děti z hůry. Tady se totiž děti nerodí podle všeho.
2: Označení i na plakátě, ještě někde jinde jste využili ten liščí symbol?
3: Ano, s tím pracuje grafička Bára Millerová. Kromě toho, že je na plakátě, tak se objevuje jako takový znak, který třeba vede diváctvo cestou z vlakové stanice sem do sýpky, aby pro ně bylo vlastně jednodušší se sem dostat.
2: Kateřina Radakulan vás teď pozdravila z Bělohradské sýpky, kde si můžete prohlédnout výstavu Komu není z hůry dáno. Doufám, věřím, že to pro ně byla příjemná práce.
3: Skvělá. S Anou Crhovou jsem spolupracovala, je to vždycky radost.
4: Řekněte mi tedy, co mám dělat, abyste byla spokojená.
5: Mne se ptáte, máte-li mě rád, musíte to sám vědět.
4: Mám. A všecko na světě pro vás udělám.
2: Co jsme slyšeli?
4: Je to obraz první milenecká roztržka z díla Zapadlí vlastenci.
2: Tady jsme na jednom ze zastavení na výstavě Komu není z hůry dáno.
4: No, my jsme tady na místě, kde si můžeme vypůjčit nějaké oblečení a zahrát scénku z některého z děl od Raise.
2: Tady je napsáno, že se to týká lidských vztahů, které byly a jsou složité, ale jaké jsou vztahy u vás, tam, kde žijete? Tady pokud nejste na samotě u lesa.
3: Zvláště mezi kamarády a přáteli jsou dobré vztahy a dobré vazby.
2: Co jste ještě viděli?
3: Tady už jsme toho vlastně moc neviděli, tamhle akorát ty panáčky dostříhaný, ze kterých se dají složit postavičky a vlastně na začátku jsme se ještě na chvíli zastavili u té lišky obytné.
4: A jsme se dívali ještě na dýmku a klobouk pana Raise.
3: A na Křížová.
4: Viktorie Vítu.
6: Vlaďka Boxnejdrová.
0: Výstava, která připomíná z té výročí od úmrtí bělohradského rodáka Karla Václava Raise, potrvá v galerii Bělohradská sýpka v Lázních Bělohradě do konce října. Je určena pro malé i velké návštěvníky. A vy už teď z reportáže Vlaďky Vildové víte, jakou specifickou roli v Raisově životě a v příbězích hrála liška.
7: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.
0: V příštích minutách si připomeneme slavnou sklářskou historii rodiny Rýdlů v Desné. Jsme rádi, že jste s námi v sobotu odpoledne. Nabízíme náš příběh.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 16:26, dobré odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové. Slíbil jsem, že přiblížíme slavnou sklářskou historii rodiny Rýdlů, tak tady to je. Dědictví slavného skláře Josefa Rýdla chce vedení Desné na Jablonecku a místní spolek připomenout pomocí repliky historické sklářské pece. Vznikla přímo v zahradě tamní Rýdlovy vily. Využívat se bude při slavnostech a sympoziích. Kvůli udržení vysoké teploty se v peci musí zatopit den předem a celou noc hlídat množství dřeva. Tak se teď do Desné na Jablonecku v dobrém odpolední Českého rozhlasu Hradec Králové vypravíme. Poslechněte si, čím je pec výjimečná.
1: Takže na výrobě té pece vlastně spolupracujete i se skláři?
2: No, s panem Štefánkem spolupracuju. Vlastně jsme dospěli k tomu názoru, že nám tady chybí takové zařízení, který sem patří.
1: Říká nezávislý místostarosta Petr Šikola. Teď jsme odklopili ten poklop a díváme se na nádobu, kde se bude tavit ta sklovina, po případě nějaké ty střepy.
2: To se bude ta sklovina na píštělách a nebo na těch želízkách vytahovat a dál zpracovávat.
1: Pec je postavená z tisíce cihel. Technologie výhřevu dřevem má kopírovat technologii z doby skláře Josefa Rýdla.
2: Ten otop odpovídá tomu, jak se ty pece kdysi vyhřívaly.
1: To tady bude muset někdo celou noc asi hlídat dřevo, aby nedošlo.
2: No, musí se stále přikládat.
1: Pec bude město využívat při různých slavnostech, ukázkách řemesel a letos poprvé při sklářském sympóziu.
2: To využití tady bude větší, že máme ten rozsah těch Rýdlů tady a tu historii, že je z čeho si vybírat.
1: Josef Rýdl žil v 19. století a byl přezdívaný jako sklářský král. Jeho syn Josef Rýdl mladší tady v Desné nechal postavit pro svou rodinu vilu, která tu je dodnes. Město tu přiživuje slavnou historii sklářské rodiny. Teď tu v zahradách Rýdlovy vily přibyla pec a vedení města spolu s pracovnicí informačního centra Ingrid Millerovou si od toho slibují, že přiláká turisty.
3: Tak já myslím, že v rámci sklářství a vlastně Rýdlovy vily, to je odkaz sklářů a i křišťálové údolí, že se ta návštěvnost zvýší.
1: Kolik lidí tady obvykle na takových akcích bývá?
3: V rámci toho křišťálového údolí hodně, to jsou stovky lidí, takže věřím, že i na tuto akci přijedou.
1: Křest sklářské pece a slavnostní první tavení skla dřevem bude 18. července. Z Desné Johana Tománková, Český rozhlas.

0: Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: A je to tady velká letní soutěž, další příležitost pro vás zahrát si o led balónem pro dva. No a to je rychlost. A hned zjistíme, kdo se k nám nejrychleji dovolal do Českého rozhlasu Hradec Králové, do velké letní soutěže. Kdo se třeba proletí právě tím balónem? Český rozhlas Hradec Králové, krásné odpoledne, kdo je s námi?
2: Krásné odpoledne. Tady je Věra z Českého Meziříčí.
1: Zdravím vás, paní Věro, do Českého Meziříčí. Hezké odpoledne.
2: Já vám také přeji.
1: Jakou máte sobotu na Rychnovsku, vy konkrétně?
2: Ale jo, pěknou.
1: Pěknou. A odpočíváte, nebo jste taky něco zažila?
2: No, peču tady něco.
1: Pečete?
2: Protože mám zítra narozeniny, tak abych
1: ale,
2: něco měla.
1: Ale, tak dort nebo bublanina, něco podobného.
2: Ne, žloutkový řezy.
1: No, tak ty budou vynikající žloutkové řezy. Tak možná teď dárek od nás už dopředu, tak to ve velké letní soutěži získáváte od nás knihu Děkovačky Libuše Švormové. No to je nádherný dárek. Gratulujeme.
2: No. To teda, to je nádherný dárek. Moc děkuju.
1: A rádo se stalo, byla jste nejrychlejší. Děkovačky Libuše Švormové, no a co kdyby dopadl ten led balonem? Letěla byste, šla byste do toho?
2: Já ne. Syna bych to dala.
1: Syna byste poslala do balónu, horkovzdušného balónu, let pro dva, balónové nebe 2. a 6. září. Takže od 2. do 6. září. No někdo poletí i díky Českému rozhlasu Hradec Králové a velké letní soutěži. Tak si zítra užijte ty narozeniny, ať všem chutná a hlavně je to o tom setkání. Všechno nejlepší dopředu a mějte se hezky, paní Věro. Naslyšenou.
2: Naslyšenou a děkuji moc krát.
1: Velká letní soutěž jede dál, pokračuje. Určitě se signál dnes odpoledne ještě ozve, může se ozvat kdykoliv. Buďte ve střehu.

0: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: V druhém prázdninovém Šarmu speciál se vypravíme do České Třebové. O snaze vrátit českým ženám radost z módy, která oslavuje ženství a českou řemeslnou tradici, si budu povídat s Pavlou Terezou a Anou Machačovými. Dozvíte se, kde se vzala chuť pustit se v malém městě do rodinného podnikání, do jaké míry ovlivňují módní trendy českou tvorbu, anebo jak dlouhá je cesta k takzvané světovosti.
0: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

Vysílali jsme i o dolné jabloni, která plodí na Benecku i v 800-metrové výšce. Starým ovocným odrůdám se tam věnují botanici. Podívejte se na odolnou jabloň, která plodí na Benecku v takové obrovské výšce. Na našem webu hradec.rozhlas.cz je tam k vidění i věž samostatnosti, která slaví 100 let. Velkolepé plány na její výstavbu se nenaplnily jen kvůli válce. I další zprávy na našem webu hradec.rozhlas.cz.

Te Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

16. hodině vás ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové čekají veselé historky a ukázky s hercem, mimem i klaunem, když řeknu manéž, bolka, už víte, polívky. Právě s ním se setkáte. Bude vyprávět o svých rodičích, o svém působení na Janáčkově akademii muzických umění, nebo o tom, jak to vypadalo u něj na farmě. A k Bolkovi se přidá s historkami i řada jeho dalších kolegů. Hvězdné návraty Českého rozhlasu Hradec Králové po 16. hodině.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Ve Sněžném v Orlických horách by mohl vyrůst nový komunitní dům. Na Karlovarském filmovém festivalu zjistila ČOIKA prohřešky u 40% kontrol. Dvě české tenistky se utkají o titul z wimbledonské dvouhry a zítřek přinese polojasno až oblačno s teplotami do 29 stupňů. Pěkné odpoledne vám přeje Alena Brantová. Obec Sněžné v Orlických horách připravuje výstavbu nového komunitního domu v centru. Hotovou má architektonickou studii a teď začne připravovat projektovou dokumentaci i žádost o stavební povolení. Stavba za odhadovaných 20 milionů korun by měla být placená převážně z dotací. Vedení Sněžného předpokládá zahájení prací kolem roku 2030.
2: Dvoupatrová budova má sloužit jako zázemí pro obecní úřad i místní obyvatele. Vzniknou v ní dva obecní byty, zasedací místnost, kuchyně a sociální zázemí se sprchami. Prostory chce obec využívat také pro kulturní akce nebo jako útočiště pro dětské tábory při nepříznivém počasí. Součástí projektu bude i parkoviště pro zhruba 10 aut. Ze Sněžného v Orlických horách Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Rekonstrukce a přístavba knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně je po všech peripetiích u konce. Stavební práce skončily na jaře. Během prázdnin dojde na stěhování. Jde

0: inspekce František Kotrba.
1: Je to samozřejmě problém, který je trochu společenský, celospolečenský. Je to vysoká akceptance alkoholu, která je tradiční v těch našich zemích. Je to snadná dostupnost alkoholu.
0: Loni provedli inspektoři na filmovém festivalu celkem 94 kontrol a nedostatky zjistili skoro v polovině případů. Sport. Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková se utkají o titul z wimbledonské dvouhry. Obě hráčky mají za sebou i vítězné turnaje před Grand Slamem a na trávě jsou teď podobně úspěšné. Linda Nosková říká, že by jako fanoušek nevěděla, na kterou stranu se ve finále přiklonit.
2: Já bych asi fandila, řeknu jako kliše, dobrýmu tenisu. Já myslím, že oba naše výkony na těchto turnajích byly skvělý, proto máme obě ten titul a jsme tady ve finále, takže asi bych nebrala stranu.
0: Finálové utkání začne po 17. hodině. Počasí. Zítra čekáme polojasno až oblačno, přechodně až zataženo a na horách se výjimečně objeví přehánky. Teploty vyšplhají na 26 až 29 stupňů, na severovýchodě a severu kraje ke 23, na horách naměří 18 až 21 stupňů. Mírný severní až severozápadní vítr bude večer slábnout.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Rychnově nad Kněžnou se na silnici číslo 14 srazilo osobní auto s motorkou. Na místě zasahují záchranáři, projedete tam s opatrností kyvadlově. Český rozhlas Hradec Králové vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
4: Je tu další vyprávění, ale hlavně předkládání důkazů, že jsou mezi námi lidé, kteří umí potěšit, dojmout a hlavně rozesmát. Patří mezi ně i ten, který kdysi řekl: člověk si nemůže koupit východ slunce. Nebo já nevím, oko studánky. Ale samozřejmě není k zaplacení ani cit, vztah, láska, smysl pro humor a celková citlivost. To jsou slova Bolka Polívky. Jinak vám příjemný poslech hned na začátku přeje i Patrik Rozehnal.
5: Podívejte se, vy se jenom tady postavte k téhle desce.
4: K té... se seznamem rolí a ukázek? A proč vůbec?
5: Nebojte se, tady se postavte k té desce.
4: Tak, takhle?
5: Ne, zády.
4: Ale to mi budou překážet ty CDčka a pásky s ukázkami.
5: Odlož si ty věci.
4: No dobře.
5: Tady se prostě postavíš, pojď.
4: No jo.
5: Tady se postavíš, takhle si dáš ruce, ano?
4: Jo, na to spouštěcí tlačítko.
5: Podívej se, ještě jednu věc, prosím tě. Budeme si tykat. Navržni tykání.
4: Ahoj, já jsem Patrik.
5: Bolek. Ruce, jak jsem ti říkal.
4: No jo, teď to spustím.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Vyprávět si budeme a pouštět ukázky spojené s Boleslavem Polívkou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Bolek Polívka se narodil 31. července, tedy přesně v polovině prázdnin, roku 1949. Stalo se tak ve Vizovicích.
2: Ano, tam jsem se narodil. Nechci se opakovat, ale někteří to jistě znají. Kolejně, moje maminka už byla starší. Otec byl ještě starší než moje maminka. Otec už měl přes 50 let a maminka měla lehce přes 40. Takže když prostě byla, jak se říká, v tom. Brňáci říkají, že měla nastříkané v bodě. To nebude na to nesmí. Když maminka byla v jiném stavu, tak se obává, že to ne, že už je to klimakterium. Otec se obává, že to je přechod. Ale když se spojí klimakterium s přechodem, tak to je hrozná situace. Maminka opravdu nevěděla, že těhotná její, moje babička, její maminka Hedvika Sigmundová, říká, Boluša, ty jsi v jiném stavu. A tak říká, prosím tě, to není možné, a tak dál. No a najednou už teda věděla, protože bříško jí rostlo, ale ještě nevěděla totiž, kdy porodí. Já v tom častém styku s otcem se nevěděl, kde zrovna ten spermatozoid tam. Který je to spermatozoid, protože on jich měl hodně do. No a tak maminka šla na červencovou noc, kde byla v masce noci. Černý kostým pošitý s zlatými hvězdami. V 48. roce. Ne, 49. roce. Černý kostým pošitý zlatými hvězdami. Měsíc měla, byla v masce noci. A teď najednou to na ní prostě přišlo. Jo? No. A ona říká, paní Obralová, která tam byla u stánku, její kamarádka říká, na mě už to přišlo, zavolej Obadalku. A Obadalová to byla porodní babka z Vizovic, která měla mupet, čili kozí dech, jak se tam říkalo. A maminka, co jsme, my jsme viděli blízko tam toho areálu, kde byla Sokolovna a koupaliště, maminka prostě tam sama si ohřála vodu, svlékla kostým noci, sama mě porodila a potom, když paní Obralová na tom kozím dechu přijížděla, tak už jsem byl zrozen a vysoko jsem čůral a že jsem se prý hodně pohyboval a paní Obralová, zkušená porodní babka, říkala, paní Polívková, to bude komediant. Můj tatínek, který s kamarádama pokračoval, ani si nevšiml, že maminka už odešla rodit. Přišel asi po dvou dnech a měl velkou radost, že má chlapce.
0: Už na střední škole vystupoval Bolek Polívka s komickým kvartetem a odtamtud si to pak namířil rovnou na Brněnskou jamu. Od roku 1972 se stal jednou z hlavních osobností divadla Husa na provázku. Později si založil i divadlo vlastní a dokonce se vrátil i na jamu, tedy co by učitel. I na to jednou vzpomínal.
3: Nedávno mě Ctibor Turba přemluvil, aby učil na jamu, ale jenom týdenní stáž. Tak, protože to kamarád, a měl jich jenom 6, tak jsem říkal, tak první lekce byla, že jsme se sešli v hospodě a povídali jsme si, co oni tak si představují, jako co bych se sebe chtěli, a aby to bylo, a co by chtěli, jestli to divadlo jako nonverbální, jestli má smysl, tak jsme se docela bavili. Uběhlo pár flašek. Tak další den jsem nechal přistavit limuzínu, Lincolna, rozumíš, před divadlo a oni se učili, se nastupovat do limuzíny. Až budou slavní, že se jim to bude hodit. Víš? No řeknu tu poslední lekci, že jsem je pozval sem a rozdělil jsem je na dvě skupiny po třech, ty jamáky, ty studenty. Jedna skupina nepila, nesměla pít a druhá skupina mohla pít, kolik chtěla. A teď ten pedagogický genius, něco mezi Komenským a Makarenkem, říkám, a teď vy střízliví zahrajte opilí. To ještě šlo. Já. Teď vy opilí, zahrajte střízlivé. No to samozřejmě nejde, že? Víš, co si z toho vybrali? Že příště se poženou všichni.
0: Polívka nás umí pobavit prostě vždycky. A tak než si dáme další písničku, je tu ještě jeden vtip.
3: Je papoušek a ten papoušek dělá doma strašnou štrapáci a nepořádek a ten jeho majitel vždycky přijde domů a říká, co to tady zase máš, tam se válí doutníky a tam prostě nějaký utěrky a vychlastané flašky se válejí, je tam nakouřeno a je tam smrad z toho alkoholu. A říká, nedělej mě, a papoušek se nedá říct. Tam se vájí kalhotky a tam zase ten chlast a zase ty doutníky a smrad. A on říká, ty neštvině, ty bydlíš u mě, ne já u tebe. Ty tady budeš prostě dodržovat pořádek a když prostě nebudeš, tak já ti prostě to, jak jsi hrdej na to peří, já ti to prostě vyškubu a budeš vypadat jako kůře zmrazené někde v mražáku. A to ti říká, omlouvám. No. A najednou je pořádek, přijde chlap domů, pořádek, všude uklízí, no krásně to všechno voní. Druhý den další, on říká, to si můžu dovolit víkend. Jede na víkend, přijede v neděli večer domů a zase to samý bordel a tam doutníky a tam ty flašky poro vypity a smrad. On otevře dveře a tam se páří z ty vany a papoušek tam s jedním doutníkem a fernet tam a takhle jako vedle sebe na ty vany a řve, seru na peří.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: To byl Vaby Daněk, ale my si dnes povídáme o Bolku Polívkovi. Ten se mimochodem načas stal i farmářem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Už jako malý se na chalupě nedaleko Vyškova proháněl na koni. A když se později v dospělosti dozvěděl, že v Olšanech je na kopci opuštěný kravín a vedle něj malá klubovna, šlo to už rychle. Z kravína se stal dům pro jeho rodinu. Vedle vybudoval hotel U krále a z klubovny se postupně vyvinula restaurace U klauna. Z Bolka Polívky se stal farmář.
2: Potkal jsem knížete Schwarzenberga a byli jsme s Marcelkou a on říká, proč tomu neříkáte statek, proč tomu říkáte farma? Ten statek se mi zdá takový češtější. A Marca říká, no tak, ale víte, přece jenom statek to je tady, že je takový prasátko, kravička, ale tam jsou koně, tak se nám zdá, že ta farma. Já říkám, ale kníže, hlavně to vychází z té naší krásné češtiny. Pojáč, my se hrozíme nedostatku, ale nemusíme mít strach z nedofarmy.
0: Bolek Polívka si na farmě v Olšanech uvědomoval, že na světě není sám, a to když byl obklopený zvířaty a dobrými lidmi. Bylo mu tam dobře. Citlivci tvrdili, že je tam prý jakási dobrá zóna. Do rozsáhlého areálu si později pořídil kromě koní a běžné české zvěře třeba i lamy a velblouda. A když už o tom mluvíme, teď nám Bolek Polívka povypráví také o žirafím samci Viktorovi. Toho pozoroval kdysi, když v Londýně hráli představení Šašek a královna, jak prozradil kdysi v Bolkovinách.
2: To mě, a v tom Londýně, tam je celý Londýn a celá Anglie, Velká Británie žila tím, že žirafí samec Viktor v zoologické zahradě v Londýně po úspěšném vykonání toho sexuálního aktu ocitl se ve špagátu, tam byly fotky, to byla hlava se takhle. Ocitl se ve špagátu a to je pozice, ve které žirafy umírají. Tak celá Anglie tady přemýšlela, jak ho z toho špagátu dostat, rozumíš? Někdo, že tam třeba pod něj podsunou nějaký nafukovací balon a že to nafouknou a tím pádem jakože prostě ho zvednou, rozumíš? Někdo zase vrtulníkem nad něj a že pod ramena mu dají nějaký takový háky, rozumíš? A že vlastně ten vrtulník ho lehonce pozvedne nahoru a jenomže všimněte si, oni ty žirafy nemají žádný ramena. To zase ten Brit neví, že žirafy to je hlava, krk a hned nohy, rozumíš? No tak co teď? Celá Anglie přemýšlá. Barry, můj kamarád, který s námi se mnou vždycky jezdil, je technik a taky herec, výborný, dobrý kluk, říká, kolik Viktor, prosím tě, má roku? No co jako, no tak zavolej tam, zeptej se, kolik má roku, protože tam byly čísla, jako kam zavolat, kdyby někdo na něco přišel. Tak já jsem tam volal a říkám, zeptám se, kolik roku má ten Viktor. A oni říkají 22. Říkám, no tak 22, říkají 22. He is 22, Viktor. A Barin říká, no a kolika se ty žirafy takhle dožívají? Říkám, a co jako, kolika? No kolika se dožívají? Tak jsem tam zavolal znovu a říkám, a kolika, prosím vás, let se ty žirafy dožívají? Jaké žirafy? No, žirafy, teď je, no tak v zajetí tak 25 let. Říká, no 25 let, Barinko. Říká, no jo. Tak, no jo. Ty, zeptej se, kolik měla ona? Kolik má ona? Říká, jaká ona? No ta žirafica, ne?
3: A zase.
2: Prosím. A oni už mě poznají, já mám takový lehký valeský přízvuk v angličtině. Oni mě, prosím vás, já říkám, kolik má ona? A oni samozřejmě s tou poctivostí britskou říkají, no ona má 19. Já říkám, 19, Barinko. A říkám, no tak to je starší už, jako nejzboží. Jaký starší zboží? No tak jako, že už je trošku starší, ne ona? Ta samica, ta žirafica. No, asi jo, když máš 25 roku, to už bude ve středním věku možná trošku vejš. Tak ať mu... Bary, ať mu dovedu normální mladou samicu. holce připadá, že se na ně dívá celá Británie, jako. Tak já tam volám a říkám, já mám takového kamaráda, technika, on má takový nápad, abyste tomu Viktorovi, tomu vašemu žirafímu samci přivedli mladou samici. A oni z Kodaně, ze zoologické zahrady v Kodani, přivezli samici, Elizabeth, žirafí samozřejmě, rozumíš? A ona, ta samice, jenom ji vedli kolem té ohrady, rozumíš? Ten Viktor udělal. Teď si mu udělal na krku takový souček, hned si ho zase rozmotá, skončila to zábrany a dělá tam velotoče. Takže Barin zachránil žirafího samce Viktora. No.

0: Mimochodem, jak už jste slyšeli, tenhle zážitek je z Londýna, když Bolek Polívka tam hrál představení Šašek a královna. Tenhle kousek se v roce 1987 dostal i na filmová plátna. Slavná manželská hra z divadla Na provázku byla ve filmovém přepisu Věry Chytilové velmi úspěšná. Třeba i proto, že diváci mohli poprvé obdivovat krásnou Chantal Poulain na velkém plátně. Ve stejném roce, tedy 1987, přišla i první manéž Bolka Polívky. A zjistilo se, že silné mimovo charisma fungovalo i v televizi. Společně s pořadem Možná přijde i kouzelník ve své době šlo o perestrojkovou zábavu České televize, která jakoby tehdy spadla z jiné planety. Najednou se zjistilo, že Bolek Polívka utáhne i vlastní pořad a na tom se později stavilo mnohokrát. Třeba i s úspěšnými Bolkovinami. A my se v další ukázce vrátíme ještě trochu do Olšan a ke zvířatům, ke koním, spolu s prezidentem Václavem Havlem.
1: S panem prezidentem jezdit na koni? No myslím ty lány a tam jako...
2: Tam bylo...
1: Kolik vlastně tam je hektarů v těch lánech? Tam no, se jako statkář.
2: Je třeba odlišovat Lánský park a Polesí Lány. To jsou dvě různé příspěvkové dodnes organizace. No. A co já a kůň. Tam bylo v blízkosti Lán bylo jakési družstvo, které podobně jak tady na tvé farmě prostě mělo koně. A koňské jakési
1: družstvo. Zatím družstvo jsme.
2: Ano. A tam mi přivedli jednou koně a řekli, že se k prezidentům hodí, aby jezdili na koně a já na koni. A já jsem poprvé v životě na toho koně vysedl, teda vycpali mě tam. A o mé rovnováze už byla řeč. A já jsem samozřejmě nevěděl, co se dělá, jak se dělá. A ten kuň se rozešel. A já jsem nic nedělal, ani nikterak se mu v tom nebránil. On šel stále rychleji, až přešel do jakéhosi poklusu, že? A teďkon, já jsem nevěděl, jak ho zastavit. A on se normálně vydal po loukách kolem. Jsme běhali a potom, a já jsem tak držel tu rovnováhu a nevěděl jsem, co jiného. Řekl jsem si, snad ho to unaví. A posléze on se rozhodl jít si prohlédnout vesnici. My jsme teda klusali po těch lánech, on se zastavoval u různých obchodů, co se čenichá lata. A nakonec jsme se jakýmsi způsobem vrátili do zámku a sesadili mě z něj.
1: Já bych to chtěl vidět, důle historiku, nebo z hlediska toho koně. Ten kůň zase si říkal těm svým známým v Maštali, říkal, člověče, vyzvedli na mě nějakého chlapa, já jsem myslel napřed, že nic neuměl, on se mě držel jako klíště. To mě pobízel do klusu, jak jsem klusal. A on najednou, že si prohlídne vesnici. Co on blbne po tom asfaltu, jak se mě blbě běhá po asfaltu. A on, abych zastavil u toho obchodu, nebo tam u toho. Něco si snad chtěl koupit, pak jsme ho cválali domů, rozumíš? Tak, co říká domů. A potom oni ho zase sundali a on ani nedýchal.
3: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Ve světě českého humoru jsou různá oblíbená témata, která vždy skýtají možnost k tomu, aby vy jste se zasmáli. To, co následuje teď, bude taková sekce nazvaná alkoholické historky. Ale možná bychom si ještě předtím měli říct něco o zázemí a soukromí Bolka Polívky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Bolek Polívka je otcem 6 dětí. Nejstarší dcerou je Kamila, jejíž maminkou je Stanislava Polívková. Pak přišla na svět Anička, která je taky herečkou, a její mámou zas česká herečka Evelína Štajmarová. Pak přišel na svět Vladimír Polívka, který se narodil do manželství s už zmíněnou francouzskou herečkou Chantal Poulain. A další děti, syn Jan a František Antonín spolu s dcerou Marianou, jsou ze vztahu s Marcelou Černou. A jak teď spojit manželství, vztahy, ženy a alkohol? No snad nejspíš čtením dopisu z Bolkovin, kde se tohle podaří.
2: Eva Paulusová Karviná. A to je historka o tom, jak často se píše, jak často se objevuje v těch historkách a v těch příbězích se objevuje fenomén, kterému říkáme lidově alkohol. Odborně chlast.
3: Odneste to.
2: Rozumíte? No a to je zase oslava, zase je svatba a zase někdo pije víc, než je zdrávo. Pije. Říkejme mu třeba Jiří.
3: Děkuji ti.
2: Ne? Nebo chci radši Františka?
3: Romurek.
2: Říkej, jak budeme říkat? František řekne. No, aby to nebyl Jiří, aby to nebylo od tobě. No a svatba. A na té svatbě se samozřejmě pije a postupně se člověk stává hrdinou. Stává se lepším, než je, stává se uvolněnějším. No a tady tenhle František už je tak uvolněný, že říká, já jedu domů, nevěsto, pojď se mnou. Není, já jsem se čerstvě vdal, no to nebyl sám. Felicie bere svoji Felicie, nasedá do sebe, do své Felicie a jede domů. Já vždycky říkám, byl tak opilý, že se potáceli na koni. Jak ten kůň vlastně dělá tady tohle, tak říká, jak já vím, že ten jezdec je opilý. Rozumíš? A tenhle byl opilý ve své Felici. Ve své Felici opilý, taky se potácel takhle, samozřejmě policajti, jak už to bývá. Náhoda, je náhoda. Tak ho zastaví, on vystoupí. Prosím vás, abyste pil? Samozřejmě, na svatbě se pije. A jednou je hrdina. On je hrdina, on vlastně těm policajtům říká něco tak hrdinského, tak sebevědomého. Jako ten Armstrong, že udělal ten první krok. Nebo ten Gagarin, ten Rus, co měl největší smůlu. Tolikrát obletěl planetu a zase přistál v Rusku. A on se cítí takovým jako... On se cítí takovým... Hrdinou, on se cítí takovým kosmonautem chování. A já se na co, a svatbě se pije. A oni už vytahují samozřejmě balónek. Ale on má trošku štěstí, protože tam v dáli ozve se třesk plechu, který do sebe naráží. Policajti se tam rozběhnou a on to využije, nasedne do své Felicie a jede domů. Zaparkuje Felicie v garáži a lehne si a spí, nemluvě se ženou. Rozumíš, a usne, ale za 2,5 hodiny, jsou tam policajti. A tak policie, tak on musí vylíst, on v tom pyžamu, policajti v uniformách, protože jak se, oni mají noční službu, takže uniforma je vlastně jakýmsi pyžamem policisty. No tak tam stojí proti sobě v těch pyžamách a... No tak prosím vás, občanský...
3: Proč?
2: Prosím vás, my jsme vás teď kontrolovali, jste byli opilí před 2,5 hodinou. Říká, no to vůbec ne, prosím vás, já tady spím od rána, už je takový střídlivější. Říká, no právě. Říká, ne, já prostě spím. Dobře, kde máte vůz? Říká, no zaparkován, já jsem v tom voze nejel vůbec dneska, prosím vás. Oni samozřejmě číslo nemají, jo? No tak nám ukažte svůj vůz. Tak jdou do garáže, tam opravdu Felicie zaparkovaná. Jenomže žlutá policejní a ještě bliká.

0: znamená dovídat se, řekl kdysi Bolek Polívka, a taky to, že pokud ztratíme schopnost hrát si, nic se nedovíme. Pak všechno víme a nemusíme tady vůbec být. Ale já jsem vám slíbil ještě další historky, další vyprávění a všechno spojuje jedna věc. Jedna společensky přijatelná droga. Alkohol. Teď je hostem Bolka Polívky v Bolkovinách Milan Steindler.
1: Ty jsi, Milane, víš, jsme u tebe takhle, ty jsi taky zakladatel sklepa, divadla sklep. To
2: počkej, nepředbíhej, ale víš, moment, jako, ale co? Abych pověděl jednu věc, jako, víte co, když mluvím o tom, aby se to natáčení rozběhlo, jo, tak nejnebezpečnější část je samozřejmě na začátku.
1: Ale já si myslím, že to nebudeš mluvit.
2: Že to, no jo, no tak vteřinku to je, dejte mi tři čtvrtě hodinky, to je hned. Helejte, prostě ty herci se sejdou, že jo, většinou večer před natáčením, oni je svezou dřív, pač jistota je jistota, že jo, oni se sejdou, pohovozejí, něco popijou, že jo, a to takhle, a my jsme se s Bolkem potkali tady na tomhle filmu po dlouhý době, tak jsme pohovozili, něco jsme vypili, pravda, jako něco málo,
1: decentně.
2: Že jo, decentně samozřejmě. A já najednou, ráno jsem se probudil, pozdě, průšvih, malér, teď jsem měl vejít na place, co teď? No to je šílený, budík, já mám mobil, jo, místo budíka, moderní člověk, že jo, koukám, vyzvoněno, teď co teď, že jo, říká, proba, výmluva nějaká, jsem nemocnej, to je blbost, včera mě viděli docela zdravýho, teď co s tím, tak teď, že jo, a najednou, teď ten mobil zvoní, co s tím, tak jsem to vzal, že jo, haló? Jakoby nic, halo, že? A tam, ahoj Milane, jsi to ty? Z placu volali, že? Já říkám, no jo, to jsem já, co je, co se děje? Kde seš, Milane, kde seš? Já říkám, to je průser. Oni říkám, no kousek od vás, teď jedu na plac. Já měl domluveno, že budu jezdit svým autem, teď jsem kousek od vás, už teď jsem tam za chvilku, co je? Prosím tě, Milane, můžeš se vrátit? No neblbně tady teď těch kilometrů, já jedu z toho hotelu a teď jsem chodil v těch trenýrkách takhle vlasy, úplně hotovej. Potom pokoji hotelovým a do toho mobilu jsem říkal, to je výhoda těch mobilů, jo. Říkal, prosím, teď já jsem kousek od vás, to teďko, no ne, prosím tě, nezlob se, oni mě prosili ještě, jo. Nezlob se, vrať se, prosím tě, Bolek se nevozívá. A jeď pro něj. Já říkám, no nebyl mě to, no teď tady vyjíždím zrovna na ten plac. No tak já se otáčím. Otoč se, prostě nezlob se. Jsem jim byla hlavně, jak oni se mě omlouvali, jo. Nezlob se. No tak já se otáčím. No otoč se, prosím, jeď. Tak jsem se otočil, jako v tom pokoji, že jo, v těch trenkách. Otočil jsem to rovnou do sprchového koutu, dal jsem si sprchu, že jo. Osprchoval jsem, vyběhl jsem opatrovej k Bolkovýmu pokoji, zabouchal jsem, říkal, váš vůz je tady, pane. A přijeli jsme na plac, jako by se nechumlilo. No, jo. Herci připravený. Tak jsme uměli.
1: Jo, a já jsem se vymlouval. Kde seš? Musí pan Steindler pro tebe jezdit. Věra samozřejmě tam mě nic neodpustí. Já říkám, Věro, já jsem jel z Úru od 6 hodin. Od 6 hodin jsem z Úru, mě prostě nefungoval budík.
0: Vůbec poprvé se před filmovou kameru postavil Bolek Polívka jako Magery v Baladě pro banditu v roce 1978. Do širšího diváckého povědomí se ale zapsal díky režisérce Věře Chytilové ve filmech Kalamita, Šašek a královna a hlavně Dědictví a neb Kurva hoši guten Tag, kde vytvořil nezapomenutelnou kultovní postavu rázovitého a věčně opilého vesnického chasníka Bohuše.
3: Zastav! Já jsem milionář!
4: Jděte, prosím vás.
3: Já už to nevydržím! Zastav!
0: Mimochodem, na tomhle snímku se podílel taky jako scénárista. A později začal přidávat do své filmografie další a další filmy. Jeho herecké tempo začalo nabírat na rychlosti.
5: Při tom enormním pracovním vytížení najdeš ty si taky třeba čas zajít s kamarádama na skleničku?
6: Cože?
5: Jestli stihneš taky, s kamarádama se občas napít.
1: Jako. Já jenom únavu hraju. No, stihnu.
5: Jo?
1: Já nedávno jsem na to odpovídal, nevadí vám ty strašné vedra? Já jsem říkal, paní redaktorko, opravdu ne, já miluju vedro. Já miluju plískanice, mrazy, já miluju vichřice, já miluju každé počasí, které mě žene do hospody.
4: rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: V našem pořadu míříme do zábavných archivů. A dnes z nich vybíráme ukázky spojené s jedním jménem, s Bolkem Polívkou. Pokračujeme. A vlastně tak trochu i v tématu, které už jsme načali. Tentokrát ale bude hostem Rudy Linka a Jaroslav Dušek. A řešit se bude to, kdo byl nebo nebyl na záchytce.
2: Já jsem nebyl na záchytce.
3: Ty jsi snad byl na záchytce. Já jsem byl na záchytce.
2: Tím se chlubíš.
3: Jsi někdy na záchytce?
4: Musím odpovědět.
2: A musíš. Byl jsi na záchytce?
4: Byl jsem na záchytce. Maminko. Ano. Byl jsem na záchytce.
3: Rudy.
2: Počkej, to maminka dodnes neví.
4: No tak ne ode mě.
3: Já jsem byl na záchytce, kamenej jsem tam přišel, teď byl jako, tak jsou takový ty první úkony a to už je dávno, jsme šli s Pecou, prostě, já jsem nějaký kamarád, jsme šli do restaurace v Brně Neptun a to byly takový prosklený dveře a neměla mě ráda ta paní šatnářka, ona si myslela, že jsem takový povrchní bohem, nebo že jsem prostě nějaký takový arrogantní mladík a ještě
2: nechápavá paní.
3: No, prostě. I starší byla, tak já už jsem se jí nehodil jsem si, protože jsem byl moc mladý. Přijdeme k těm dveřím a teď ťukáme. A ona dělala, že mě prostě neslyší, že mě nevidí ani. No a ten jeden můj kamarád říká, no vidíš, to už nás nepustí ani do hospody. To se psal rok tak 86, 85. A já jsem se naštval a teď jsem poodstoupil a nohou jsem prostě vyvalil ty dveře, to sklo se takhle vysypalo. A v tom protokolu potom bylo, ťukal jsem rukou, když šatnářka neustále ignorovala mé výzvy, zaťukal jsem nohou a okno se vysypalo. Ale potom to byly na ty záchytce a ty tam byly, a ty jsem tam přišel, jsem tam před byl já, potom Peca tam vstoupil, opravdu jsme byli i docela střízliví. Přijdeš do tu místnosti a teď ty trenérky, rozumíš, a teď tam nějaký kluk tak ležel a ještě nás tam bylo poměrně málo. A on říká, za co jsi tady? Já říkám, ale prosím tě, tady mě ten prezident, tam jsem vysypal do sklo a tak, já rozumím, no. A on, já taky kamaráde, no vůbec nic, dívej se na mě, teď jsou střízlivé, ne? Teď stál a měl žlutý trenýrky s takovým proužkem. Stál, to si u mě pamatuju a stál a teď se postavil, tam je kamera a tam jsou ty dveře bez kliky, jo, protože se samozřejmě na záchytce evidentně nemáte kliku. A on stál a teď se postavil proti mě dveří. Puste mě, já jsem slíbil mamě, že půjdu zítra ráno na třešně!
1: Naznačil jsem už před časem, že Bolek Polívka natočil celou řadu úspěšných filmů. Vynikající herecký výkon podal třeba jako válečný vysloužilec ve slovenském filmu Sedím na konáry a je mi dobré v roce 1989. Pozoruhodná je ale i jeho postava faráře v Zapomenutém světle o 7 let později. V posledních letech je pak jeho jméno ve světě filmu nejčastěji spojováno s Janem Hřebejkem. Ten ho pravidelně obsazuje do svých smutných retrokomedií. Třeba Plíšky, Musíme si pomáhat, U mě dobrý, anebo taky Pupendo z roku 2003. Zahrál si tam sochaře Máru, odstaveného na kraji socialistické společnosti. Teď už se potkáme znovu s Jaroslavem Duškem, coby ředitelem základní školy, který dal Márovi práci. Do foaje udělat mozaiku.
5: Jseš dobrý, víš, jenomže se nedokáže každej válet jako ty. Víš, z neuznanej v ateliéru. Já jsem prostě jiný, já musím dělat, no.
3: Proč myslíš, že se válím kvůli takovým komoušům jako ty? Nemůžu dělat.
5: Počkej, není komouš jako komouš. Někdo tam stoupí proto, aby to změkčoval zevnitř, ale někdo se obětuje.
3: Ty vole, ty mluvíš o sebeobětování.
5: No.
3: Ty to děláš kvůli prachům.
5: Ještě nebudeš závidět peníze.
3: Ne, vůbec, ani ředitelský plat, no. Ani rudou knížku ti nezávidím. Ty mluvíš v biblických pojmech, vole. A lezeš jim do prdele, bolševiku.
5: Aha, víš, protože nemůže být každý takový hrdina, jako seš ty, až pak by si tvůj kluk už naškrt vůbec, víš?
3: Co mluvíš pořád o klukovi, co no si má společného děcko?
5: IQ, ne IQ a bude v pomocný škole, víš? A ty si myslíš, že já to nějak žeru, nebo co?
3: No.
5: Já prostě jenom neříkám, co si myslím, no. A ty snad říkáš pořád, co si myslíš, víš?
3: Cože?
5: No jistě, že jo.
3: Já si můžu klidně říct, co si myslím.
5: No teďka ti to tady taky klidně řeknu, že jo?
3: Hlavně neřvi, vole, nebo tě udá školník a máš po škole.
5: No tak mi to řekni, vole, co mi teďka tady řekneš asi?
3: Co?
2: No co mi řekneš, předveď mi to.
3: No prostě, já ti řeknu klidně, co víš, co si myslím?
2: No.
3: Komunismus, opium lidstva. Komunismus, jste všichni hajzli, svině, zloději.
2: No, kdo známe.
3: A zrádci. Se Sovětským svazem přišla bída na zem.
2: Jo, dobře. A teď ti něco řeknu já, jo? Tak poslouchej. Takže, je to jasný, jo? Takže, komunismus je svinstvo. Bolševici jsou svině.
3: Cože?
2: Jaký si mě nerozdělat, jo? Zopakuju klidně. Tak poslouchej. Komunismus je svinstvo. Bolševici jsou svině. Aha.
3: Já ti opravdu, Mílo, nerozumím.
2: Ne, tak já ti to napíšu, jestli chceš.
3: No tak to napiš.
2: Já ti to napíšu, pro mě to není problém. Já ti to tady klidně naškrábnu. Prosím. Takže. Komunismus je svinstvo a bolševici jsou svině.
3: Napiš kromě Míry Břečky.
2: No a to ti klidně podepíšu.
3: Tak to podepíš.
2: No, co s tím budeš dělat? No,
3: já to ukryju tady do ty mozaiky jako poselství budoucím generacím.
2: No to jo, počkej, tak to ještě připíšu. Ředitel školy Míla Břečka byl nucen v zájmu tisíců dětí přestírat loajalitu, ačkoliv vnitřně byl vždycky proti. A teď to podepíšu. Tak. Míla Břečka. No a teď to podepiš ty.
3: No proč já?
2: No taky jsi říkal, že to podepíšeš, ne? Bojíš se?
3: Co bych se bál?
2: No tak to podepíš.
3: No. No jistě.
2: Taky.
3: Čeho bych se bál, prosím tě? No tak, a to... Já to ukryju tady do té tušky. Aby to vydrželo.
2: No a dej to tam.
3: No teď jo, já to musím zaburovat. Já to musím pěkně doukryt do ty tušky.
2: Co se děje? Co tady děláte? Jak jste tady dlouho?
6: Dobrý den. Všechno jsem slyšel. Souhlasím a podepisuji v plném rozsahu.
1: Pupendo je jedním z nejoblíbenějších filmů samotného Bolka Polívky a toho sochaře Máru zahrál podle svého skutečného kamaráda sochaře. A co to vlastně Pupendo je? To zjišťovala i Vilma Cibulková přímo na své kůži během natáčení.
7: No chci vědět, co to je? Chci to vidět?
8: Paní Magdo, já vás varuju.
9: Magdo, ty chceš opravdu... pocítit kouzlo Pupenda na vlastní kůži.
7: Jo, chci konečně dospět a dosáhnout zasvěcení.
1: Známá to hra, kdy se prostě obtiskne 5 koruna na pupek.
7: Ano, chci poznat Pupenda. Chci to.
9: Pupendo grande.
7: Čau! Ty infantilní idiot. Ty puberťáku.
1: Ta filmová 5 koruna byla předem namočena do červené barvy, aby to pak na těle bylo výrazněji vidět. Zvídaví filmoví fanoušci také zjistili, že ta 5 koruna, kterou režisér Jan Hřebejk použil, byla z roku 1969. Nutno ale říct, že jinak se Bolek Polívka na své filmy vlastně nedívá. A když se jeho děti chtějí podívat třeba na takovou manéž, tak u toho říkají, doufám, že nepřijde taťka, aby nám to nepřepnul. Kam přepínáme teď? Na Bolkoviny. A zprávy ze soudních síní. V podání Bolka Polívky.
3: No, já tady mám tady od Josefa, to by se mě docela hodí navázat, protože s Ústí nad Labem Josef Kroulík, on poslal citáty ze soudní síně. A jsou tady pěkné věci. Některý snad přečtu. Ano, odcizovali jsem auta, přiznávám se k tomu, ale jenom v okolí hřbitova, v domnění, že majitele již nežijí. A jo, a teď je to nějaká žena. No, začal bombonama, pak přešel na literaturu, ale to už jsem se nesla tak rychle k zemi, že jsem si ani nestačila všimnout, že podléhám. Doznávám, že jsem ten spiritus odcizil, když se lékárník nedíval, ale nikoliv pro svůj alkoholismus, nýbrž kvůli desinfekci ústní dutiny.
8: Nenašel jsem však bohužel dost síly, abych to nepolknul. Seznámil jsem se s ní na Václavském náměstí, avšak k intimnímu styku tam nedošlo, protože to bylo ve dne a kolem šel májový průvod. A to tedy taky. Tu facku, kterou ode mne dostal na konci pohyblivých schodů, měl dostat Mareš, ale ten upadnul, takže ji koupil parťák, který mi mezi tím popojil do rány.
1: Bolek Polívka je také držitelem mnoha nejrůznějších ocenění, včetně těch nejvyšších v podobě Českého lva. Ceny, které ale dříve mýval vystavené na své farmě nad Krbem, má teď doma schované v krabicích. Prostě už nejsou vidět, ale každou z těch sošek prý má upřímně rád. Stejně jako humor, který rozdává pokaždé, když někam přijde. A tak na závěr, jako rozloučení, ještě jedna historka.
3: Letecký modelář, co posílá? To posílá Zdeňka Halškova ze Suchého Lasce. Suché Lasce, nebo ze Suché Lasce. Letecký modelář, no tak si vezme prostě soupravu. Teplákovou, ne samozřejmě leteckou, máš, to je modelář. No a teď pouští letadílko, a tak si s tím pěkně dělá ty zatáčky, jo, tak ty s tím modílkem prostě lítá. A najednou ten model neovladatelně přes jakousi vysokou zeď a tam někde přistane, on tam musí a ono je to psychiatrická léčebna, rozumíš? No tak on hledá ten model, přes tu vrátnici se dostal, že hledá ten model a ten dozorce nějaký říká, co ty tady hledáš? On říká, letadlo. Moje letadlo. No a teď najednou gong, v oběd. Pacienti odcházejí, dozorce však se vrací a říká, co ty, pilote? Pro tebe to neplatí, nebo co? No tak šup, šup, šup. A teď vysvětlujte. No co, no tak za 3 dny z něho vyšlo. To nebylo moje letadlo, to bylo synovo. Další 3 dny. Já, pane doktore, já nejsem pilot, já jsem navigátor. Jste mě mohli pustit, ne? Další 4 dny. Já jsem normální steward. Dáte si něco, pane doktore? A potom už další týden, když uběhne, rozběhám. Potichom, já jsem kotlář, já jsem Messerschmitt. Kde je ten doktor, ta lokomotiva, ta doktorka? Ta, co mě tady drží, já ji doma rozpadám. No tak no, tam no. Já nevím, že jo, ale pak ještě tvrdil, že já jsem ředitel letiště, jestli mě nepustíte, to přestává fungovat. Možná je tam je dosud, nevím už v jaké roli. Jako bombomečík snad. Tak to je docela dobrý, takhle, když někdo uvízne v blázinci.
1: No a to je všechno. Těším se zas příště u dalšího dílu, s další osobností, s další várkou ukázek a s vámi, kteří posloucháte.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Je 17 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Univerzita v Hradci Králové začne od září vzdělávat budoucí všeobecné zdravotní sestry. Policie vyšetřuje v Teplicích nadmetují smrt muže po zásahu elektrickým proudem. O wimbledonský titul se v českém finále utkají v Londýně tenistky Linda Nosková s Karolínou Muchovou. A zítřek bude polojasný až oblačný s teplotami do 29 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Alena Brantová. Univerzita v Hradci Králové přijímá přihlášky do nového bakalářského programu Všeobecné ošetřovatelství. Reaguje tak na dlouhodobý nedostatek všeobecných sester a rostoucí potřeby zdravotnické péče nejen v našem regionu. Nový obor schválila akreditační komise teprve na konci června. Čas na podání přihlášky tak mají zájemci už jen do 7. srpna, doplňuje mluvčí univerzity Jakub Novák.
2: Tříleté prezenční studium propojí teoretickou výuku s odbornou praxí. Studující absolvují výuku nejen u nás na Přírodovědecké fakultě, ale zejména ve spolupracujících zdravotnických zařízeních, jako je Střední zdravotnická škola v Náchodě a především oblastní nemocnice Náchod. Tady bude probíhat praktická, tedy zásadní část výuky.
1: V Teplicích nad Metují na Náchodsku dnes zemřel 55-letý muž. Stalo se to po zásahu elektrickým proudem ze sloupu vysokého napětí, jak potvrdila mluvčí policie Andrea Muzikantová. Mělo jít o elektrikáře, který na plošině vyjel k vodičům. Pro zjištění příčiny mužovi smrti byla nařízena soudní pitva. Majoretky z Trutnova, působící pod základní školou Rudolfa Frimla, uspěly na mistrovství Evropy v Chorvatsku. To bylo zatím největší v historii. Představilo se na něm víc než 150 týmů a diváci mohli vidět přes 1000 choreografií.
3: Přivezli dva tituly prvních vícemistryň Evropy, jeden titul druhých vícemistryň Evropy a spoustu dalších skvělých umístění v elitní evropské špičce. Už začínají vyhlížet novou sezónu. Před sebou mají velkou výzvu. Tým aktuálně

0: počasí.
1: Zítra čekáme polojasno až oblačno, přechodně až zataženo a na horách se výjimečně objeví přehánky. Teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů, na severovýchodě a severu kraje ke 23, na horách na 18 až 21. Mírný severní až severozápadní vítr bude večer slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na Jičínsku pozor na silnici číslo 16 mezi Dolním Lochkovem a obcí Ohařice, kde máme nahlášenou nehodu se zraněním. Počítejte tam s možným zdržením.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Příjemné sobotní odpoledne vám všem i příznivcům tenisu. Jak jsme slyšeli, tenistku Lindu Noskovou čeká první grandslamové finále v kariéře. O titul ve Wimbledonu se utká s krajenkou a taky kamarádkou Karolínou Muchovou. Mnozí budou určitě sledovat utkání, které začne za několik minut. My ho budeme také sledovat. Zdravíme vás z Českého rozhlasu v Hradci Králové, ale v této hodině budeme především servírovat písničky pro vaše hezké sobotní odpoledne, pro letní pohodu. Je tady další kolo písniček od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové, a protože už jste využili e-mail studio.hradec@rozhlas.cz, tak už víme také o některých narozeninových oslavencích. Vám všem přejeme hezkou sobotu, pěkné odpoledne. Karel Sladký je s vámi.

0: telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46. Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Lenka z Hradce Králové napsala: Dobrý den, ráda bych nechala zahrát písničku od Karla Gotta Stále mlád pro Františka, který v pondělí 13. července oslaví své krásné 48. narozeniny. Přeji Františkovi jen to dobré, hlavně zdravíčko a hodně lásky. Tomu přeje kamarádka Lenka z Hradce Králové. No, kámoška Lenka na vás, Františku, nezapomněla. Tak ať jste

0: Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: A je to tady další možnost pro vás vyhrát let balónem ve velké letní soutěži Českého rozhlasu Hradec Králové. Hned zjistíme, kdo bude mít tuto možnost, tuto příležitost. Český rozhlas Hradec Králové, velká letní soutěž, dobré odpoledne.
2: Výborně,
1: komu to vyšlo?
2: Marie z Vrchlabí.
1: Paní Marie, zdravím vás do Vrchlabí. Tak jak trávíte dnešní den, dnešní sobotu letní?
2: Křížovku
1: jste luštila. Takže taková pohoda víkendová.
2: Na zahrádce a pohodička.
1: A na zahrádce a pohodička. A teď jste doma nebo na zahrádce?
2: Na chaloupce jsme, na zahrádce venku.
1: Ano, tak vás tam moc zdravím. Něco vám pošlu.
2: Ano.
1: Potvrzujeme úspěch, že jste se dovolala jako první a získáváte dvě vstupenky na hrad a zámek Staré hrady v Českém ráji. To je krásná cena.
2: Výborně, ano. Dostanou to vnoučata.
1: Jste spokojená, to je dobře. No a kdyby vyšel ten let balónem, tak kdo by letěl? Máte to promyšleno nebo přemýšlela jste o tom?
2: Já bych letěla určitě, ale nevím ještě kdo.
1: Koho byste vzala? Kdo by byl nejhodnější, letěl by s vámi, že? Tak nějak, dobře. Gratuluji, zdravím vás do Vrchlabí, vydržte ještě chvíli u telefonu, abych si napsal vše podstatné. A my si teď připomeneme Bonnie Tyler, zpěvačku, která nás opustila ve věku 75 let a mnozí ji měli rádi. Tak vy, kteří jste ji měli rádi, vzpomínejte společně s námi, připomeňme si Bonnie Tyler, ten její chraplák, tady je.

Gabriel napsal, prosím zahrát Michala Penka píseň Tichá píseň. Všem pro hezký den, děkuji Gabriel. No nyní si každý ví, že Michal Penk Tichou píseň složil pro Ivetu Bartošovou, ale také ji naspíval a právě o tuto verzi žádá Gabriel. Tak si ji teď dáme v podání Michala Penka. Tichá píseň, Michal Penk pro Gabriela i pro ostatní, pro hezký den, jak napsal. Hezký den, Gabrieli, vám hezkou sobotu.

0: Na cestách s Petrem Voldánem.
1: V letní repríze se vydáme chránit mořské želvy. Hana Vašina Svobodová jich zachránila miliony, a to nejenom v Indonésii nebo na Srí Lance. Vedle těchto exotických destinací se s bioložkou podíváme také do Irska nebo Mexika a Ekvádoru. Kde jsou turistické pasti se želvami a kam cestuje soukromně po světě, to se dovíte v pondělí, jako obvykle, po 18. hodině.
0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: pokračují písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové. Zdravím letně naladěného pana Jirku. Pane Jirko, hezké odpoledne.
1: Krásné odpoledne, pane Kájo, já vás zdravím do Hradce Králové. Já bych vás dneska hrozně moc rád poprosil zahrát písničku pro moji rodinku, se kterou se tady za chvilinku u nás sejdeme, protože jsme si naložili masíčko, tak zahájíme za chvilinku grilovačku. Počasí je nádherné, akorát ani zima, ani teplo. Pivečko máme správně vychlazené, takže už jenom čekám na všechny ostatní, takže přijďte všechny pomalinku připravené, že se za chvilinku se to začne roztáčet.
0: Taková je Jirková pohoda, tak to má být. Krásný letní odpoledne večer, pane Jirko, mějte se hezky.
1: Vám též, mějte se krásně a děkuju,
0: nashledanou.

0: Krásné letní odpoledne přeji, paní Petře, dobrý den.
1: Krásné odpoledne letní všem posluchačům.
0: Pro koho bude písnička, paní Petro?
1: No vám, pane Sladký, do studia a jinak pro všechny posluchače, který jako třeba chystají se na dovolený, tak ať mají hezkou dovolenou.
0: A jaký je váš sobotní den? Jak ho trávíte?
1: Já ho trávím tak v klidu doma.
0: Odpočinkem, jak říkali mnozí, kteří telefonovali. Při poslechu Českého rozhlasu, což nás těší, takže ta následující písnička v podání Dalibora Jandy letí i k vám, paní Petro, pro hezký zbytek dnešního dne, soboty. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuju.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítám producenta, režiséra a scénáristu Radomíra Šofra.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Napsal pan Josef Hrelský, dobrý den, zahrajte letní píseň Kukur kuku od Kučerovců. Jen tak pro radost pro všechny posluchače, pro vás v rozhlase děkuji, Josef Hrelský. Pane Josefe, posíláme vám ji pro tu letní pohodu, pro radost Kučerovci, kukuru kuku, hezkou sobotu.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

Jitka nás zdraví z Berouna, píše, to je krásný den, a přitom poslouchám Český rozhlas Hradec Králové, zdravíme do Berouna. Pan Pavel je s námi v Opavě a je tady pozdrav od paní Zdeňky, také z Horní Brané, která přeje všem pohodový víkend vám také. A ještě Libuši dodatečně k svátku pošleme písničku z Horního Jelení s přáním všeho nejlepšího, zdraví, štěstí, pohody, ať si s kamarády užívá letní dny a těší se na dovolenou, která je před ní. To přejeme dodatečně Libuši, která měla svátek. Tak vám všem přejeme příjemný podvečer, no a výše jmenovaným posíláme písničku. Hezký poslech, krásné léto.

18. hodině už to bude Šarm speciál, letní návštěva u rodiny Machačů z České Třebové. Představím vám jejich životní styl, to, čemu se věnují. Lada Klokočníková v České Třebové v Šarm speciálu rodiny Machačů. Karel Sladký vám přeje krásný sobotní večer, plný pohody a těch, které máte rádi.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Je 18 hodin.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Taky v Hradeckém kraji můžete vyrazit na bezbariérový výlet. Na závěr 60. ročníku Karlovarského festivalu se budou rozdávat křišťálové globy. Na fotbalovém mistrovství světa se rozhodne o složení druhé semifinálové dvojce. A zítřek bude polojasný až oblačný s teplotami do 29 stupňů. Pěkný podvečer vám přeje Alena Brantová. Agentura CzechTourism zveřejnila nové typy na bezbariérové výlety po Česku. V Královéhradeckém kraji doporučuje například hvězdárnu v Úpici, bělohradskou barokní sýpku nebo muzeum krajky ve Vamberku. Přehled je určen lidem se zdravotním postižením, seniorům i rodinám z kočárky a je dostupný na turistických portálech agentury. Podle ředitele agentury Františka Reismillera navíc bezbariérových míst v regionu postupně přibývá.
6: Přístupnost nevnímáme jako jednorázovou nabídku, ale jako dlouhodobý závazek. Promítá se do mapování míst, vzdělávání i do toho, jak o cestování mluvíme. Chceme, aby Česko bylo destinací, kde se každý cítí vítán a kde přístupnost není výjimkou, ale samozřejmou součástí kvalitních služeb.
4: Lidé v Trutnově vybrali pro tzv. Participativní rozpočet vybudování koupacího a otužovacího místa na řece Úpě. S jeho přípravou město začne letos. Hotovo by mělo být do konce příštího roku. Do letošního 4. ročníku rozpočtu přišlo radnici 15 návrhů. Podmínky splnilo 9 po loňských 6. Z nich lidé hlasováním vybírali. Radnice částku na realizaci nápadů obyvatel pro letošní rok zvýšila o polovinu na 1,5 milionu korun. Tvůrci nejlepších filmů 60. ročníku Karlovarského festivalu dostanou večer křišťálové glóby. O vítězi už rozhodla i porota hlavní soutěže. Jak řekl její člen za Českou republiku, sound designer Pavel Rejholec, rozhodování bylo jednoznačné.
7: Absolutně bylo to bez problémů. V podstatě musím říct, že to proběhlo hladce. Kromě toho, že jsme chviličku debatovali, jestli vítězem bude ten vítězný film, nebo jestli to pořadí těch prvních vlastně by dvou těch filmů, který stávají to ocenění, jestli to bude tak nebo tak. To byla jediná vlastně lehká debata.
4: Předávání festivalových cen začne v Karlových Varech za pár minut.
8: Sport.
4: Na fotbalovém mistrovství

0: severu kraje ke 23, na horách na 18 až 21. Mírný severní až severozápadní vítr bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Jičíně je kvůli pracím na inženýrských sítích uzavřená silnice 502 v Poděbradově ulici. Objížďky jsou tam značené a potrvají až do konce roku. Český rozhlas Hradec Králové vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Šarm.
2: Je tu druhý prázdninový Šarm speciál a v něm se dnes vypravíme do České Třebové. O snaze vrátit českým ženám radost z módy, která oslavuje ženství a českou řemeslnou tradici, si budu povídat s Pavlou Anou a Terezou Machačovými. Dozvíte se, kde se vzala chuť pustit se v malém městě do rodinného podnikání, do jaké míry ovlivňují módní trendy českou tvorbu a jak dlouhá je takzvaná cesta ke světovosti. Příjemný poslech vám přeje Lada Klokočníková.

0: Od mikrofonu vás zdraví Lada Klokočníková a v tuto chvíli už také moji milí hosté. Pavla Machačová, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Potom také Anička Machačová.
2: Dobrý den.
0: No a nechybí ani Tereska Machačová, dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Tak to je jen část rodiny. Paní Pavlo, představte ty další, protože já už jsem říkala, rodinná firma, která se snaží vrátit radost z české módy.
1: Takže já jsem maminka Pavla Machačová, dcera Tereska a Anička mladší dcera. Potom s námi určitě do naší party zapadá náš tatínek, který se stará o takovej ten technický chod. A určitě předchůdce, když teda zabrousím do té historie naší firmy, takže to začalo v těch 91. roce, kdy moje tchýně, Milka Machačová, koupila ten dům, kde prodávala v obchodě, který se nazýval tenkrát Klobouky Kožichy. A tím začala asi úplně naše taková ta tradice, nebo takový to skok do té módy. Začínali jsme teda s tou kůži, s tou těžkou konfekcí, kloboukama. A potom postupně jsme se s mojí švagrovou, která také v té firmě ze začátku fungovala, teď už je teda v důchodě a všechno už teda jakoby nechala na nás. A fungovali jsme tak jakoby spíš tak, jak to ta doba po nás požadovala. Minulý týden jsme byli maminkou na narozeninách, tak jsem se smála, že jsem byla hadrnice od jak živa. Už jako malá jsem si přežívala v oblečení a chodila jsem v tom po ulici, tak se mě všichni smáli. Ale já jsem si připadala hrozně důležitá. A tím pádem asi tak vznikla už ta moje láska k té módě. A jelikož nám nestačilo asi to oblečení, co nám tady nabízel ten tuzemský i zahraniční trh, tak jsme se dali lehce do takového šití, že jsem měla kolem sebe švadlenky, nakoupili se látky a vymýšlela se modely a něco se šilo.
0: My se k té historii ještě dostaneme. Pojďte mi říci, dámy, jak vám je v tomhletom krásném prostoru, kdy se díváme napravo, nalevo, dopředu, dozadu a všude samá krásná česká móda.
1: No, určitě se tady cítíme moc hezky, tak jako asi každá žena, každá naše zákaznice. I ten prostor jsme vybudovali na takovým právě tom souznění té duše a to oblečení, protože ta móda je hodně důležitá. A jak teda je takový to moje motto, tak jak říkám, že oblečení nesmí předbíhat zákaznici, takže opravdu oblečení musí souznět i s tím vnitřním pocitem té ženy, co vyzařuje z ní. Takže se snažíme, aby i to prostředí bylo krásné, aby se tady cítili dobře a aby prostě k nám chodili nejen si pro hezké oblečení, ale i odpočinout si.
0: Tak maminka stojí za vším, když ji tak poslouchám. Obracím se teď na Teresku a na Aničku. Jaká je ta vaše role tady ve firmě?
2: Tak já dělám vlastně ty sítě, komunikuju hodně paní z PR, i ty články, texty, aby to bylo vlastně vidět jakoby venku, v podstatě ten marketing, dejme tomu, ale tak nějak společně se to navrhuje, hádáme se, vybíráme látky.
0: O co se hádáte nejčastěji, Aničko?
4: Tak někdy to jsou třeba i střihy, nebo když se dělají vzorky, tak třeba se nám nelíbí materiál, nebo prostě ten střih nám nevyšel třeba úplně dobře. On pak třeba nakonec vyjde, ale až třeba za půl roku, až pochopíme jakoby ten jeho smysl, tak nakonec zjistíme, že je to třeba velmi prodejný model a že se vlastně dobře prodává, ale třeba úplně na začátku třeba to není pro nás model, který my bychom si oblíkli, protože nám, nevím, nesluší kulatý výstřih nebo něco. Takže proto vždycky se nám to prostě začátku nelíbí a pak zjistíme, že těm jiným, že nám to ale sluší, jo, který třeba mají větší prsa nebo tak, a pak nakonec je to pro něj model. A pak třeba samozřejmě jako různá administrativa, nějak to synchronizovat všechno, je nás tady už taky hodně, tak aby to všechno fungovalo. A pak taky samozřejmě, když je hodně práce, tak jakoby velký tlak, stres, málo volna a tak všechno to potom do sebe tak jako se skloubí, že nakonec to potom vybuchne a pak se jako prostě pohádáme.
0: No, nemá to ale také své výhody, že jsou tady tři krásné ženy, které mluví do módy a do toho, jak to bude vypadat?
1: Určitě, jak říkala Anička, to hádání je, ale já si myslím, že to je vždycky ku prospěch věci. Taková ta výměna názorová a je tam i samozřejmě generační názor, že my s tatínkem už to vidíme, i třeba finance vidíme jinak než děvčata, ty zase už jdou jinou cestou, ale asi to tak má být.
0: No, já si myslím, je tady krásně, do historie jsme se podívali a za malou chvíli se podíváme možná na ten váš pohled na současnou českou módu jako takovou. Já připomínám, že posloucháte Charm Speciál. Dnes jsme v České Třebové na návštěvě u rodiny Machačových, která tvoří nádhernou českou módu a o ní si povídáme a povídat budeme i po písničce.

0: Posloucháte Šarm. Já připomínám, že jsme dnes v České Třebové, že jsme vjeli za hranice Královéhradeckého kraje, jsme v Pardubickém kraji. Paní Pavla, slečny Tereza a Anička, to znamená část rodiny Machačových, kde máte tatínka?
1: Tatínek ještě pracuje, protože toho máme víc, takže ještě dělá, jak říkám, na Krakonošově.
0: No, já si myslím, paní Pavlovi, musíte mít velkou radost z Terezy i z Aničky, protože obě tedy zůstaly u té módy, kterou, jak jste říkala, vy jste milovala od toho dětství. Bylo to i u vás, Aničko, Terezko, že od malička šití a móda a stříhání a dívání se, jestli zrovna tenhle ten model bych nemohla nakreslit, vytvořit?
1: Tak já bych řekla, že asi vlastně jo, protože jsme v tom podstatě vyrůstali, ale tak nějak si myslím, že už od malička jsme vnímali, že máme rádi věci s příběhem a i tady ten náš jakoby salon chceme nést v tom duchu toho příběhu, proto ty vlastně máme jakoby ty staré věci, ty věci s příběhem, i vlastně ten prostor taky má nějaký ten příběh, takže si myslím, že jo.
0: No, my si určitě ten salon projdeme v tom příštím vstupu. Teď by mě docela zajímalo, když se řekne radost z módy, Aničko, co to ve vás vyvolává?
2: Tak určitě samozřejmě hezký oblečení, a jelikož se zakládáme i, že je to třeba to oblečení, že je šitý v Česku, že víme, kde je ten původ, tak určitě, aby bylo i hezky zpracovaný, aby to byly vlastně kvalitní materiály a aby se nám dobře nosilo, aby vlastně, jak říkala mamka, že souznělo i s tou osobností toho člověka. Takže určitě i to.
0: Kdybychom přece jen měli našim posluchačům představit tu módu, která je vám vlastní, jak ji charakterizovat? Já když se ti vám řekla, bych určitě elegance, nadčasovost, barevnost. Doplníte mě ještě, paní Pavlo.
3: Barevnost určitě. A určitě ještě, co bych chtěla doplnit, tak se snažíme, aby ta móda, jak elegantní, ale s námi souzní hodně taková ta móda, ta prvorepubliková, ty dámy, kdy byly opravdu dámou a byly krásně oblečeny, upravený, pořád si myslím, že se dá udělat i z toho oblečení elegantní kousek, i když je třeba žena ve stresu, ve spěchu a vede dvě malé děti.
0: Do jaké míry přihlížíte k módním trendům při tvorbě vašich oděvu?
3: My se asi vůbec nenecháme nějak strhávat trendy. Já nevím, nám ty nápady chodí sami a asi opravdu ty trendy nemáme daný, ač se potom kolikrát divíme, když se díváme na ty světový tvůrce, že děláme něco hodně podobného, ač jako jsme se jema nenechávali ovlivnit, tak se tomu smíme, tak asi tam nahoře ten pámbiček nebo ta, co tam nad námi je, tak asi nad námi stojí a prostě ty signály nám posílá správně.
0: Babička by měla radost.
3: Babička, jestli to není babička.
0: No, pojďme možná trošičku říci, jestli jsou to víc šaty, protože vidím tady řadu elegantních šat, které asi převládají. Je to především ta ženskost, kterou se snažíte do toho světa dostat.
1: Já si myslím, že určitě. Tak šaty byly takovým, jako bych řekla, i pro mě třeba prvotním impulzem, nebo sukně. Proč jsme vlastně to oblečení začali šít se nějakým způsobem, ale teďka mně přijde, že trošku i už nosíme opravdu kalhoty, ale jsou to ty kalhotový sukně, které se právě taky nosily kdysi, nebo i celkově kostýmky, že ta ženskost tom je pořád, ať to nejsou šaty nebo sukně, ale prostě když to jsou ty široké kalhoty, ty široké nohavice, tak to sluší úplně stejně, si myslím, vlastně jako ta sukně, a je v tom taky ta hloubka té ženskosti.
0: No, kde nakupujete látky? Protože když se tady dívám na tu kolekci, která tu před námi je, tak jsou to nádherné jemné materiály. To asi také není jednoduché sehnat kvalitní materiál, protože to je poloviční záruka úspěchu potom, když se to všechno dobře ušije.
3: No, dalo nám to velký problém, to je pravda. Zkoušeli jsme hodně firem, hodně materiálu a nakonec jsme teda skončili u Italů. A jsme s nima teda moc spokojeni. Co se týče kvality, jsou to dražší materiály, ale zase je to potom opravdu asi ten komfort toho nošení.
0: Umíme my, české ženy, vnímat tu módu a oblékat se tak, aby nám to slušelo, abychom se v tom cítili dobře?
3: No, právě, že si myslím, že české ženy, ač jako bych řekla, že se to asi už letama trošku zlepšilo, úplně nemají v sobě daný takovej ten pocit z té módy, jak má třeba jižní národy. Pokud si chtějí opravdu dopřát jakoby nějakou radost a vidět, jak se to má správně nosit, tak je se opravdu svěřit do rukou odborníku a zkusit nějaký stylisty, zase si teda musí vybrat něco, co s něma souzní a co mi je příjemný, a aby, jak říkám, to oblečením dělalo radost i nejen jako to oblečení, ale aby se v něm cítili dobře. Hmm.
0: Jste tedy také zastánce toho, že není třeba mít obrovské množství věcí v šatníku, ale mít několik krásných věcí, které mohu střídat. Teď už narážím na ten kapsulový šatník, o kterém se v poslední době hodně mluví.
3: Určitě není potřeba mít objemné skříně. Já si myslím, že je důležité i dbát na kvalitu toho kousku, co do toho šatníku přidám. Takže aby to bylo opravdu pěkný kousek, a myslím si, že je potřeba, aby mezi sebou ty kousky hrály.
0: No, my si teď chviličku Zaky zahrajeme a potom bych navrhovala, když budete tak laskava, že byste mě provedla tím vaším salonem, abychom se podívali, jak to tady vypadá, trochu nechali naše posluchače ochutnat to, v čem my tady teď společně natáčíme. Takže za chviličku.
4: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Charm Special, týdeník o životním stylu, a v tuhle chvíli si s Pavlou Machačovou projdeme, jak jsme slíbili, ty nádherné prostory, ve kterých dnes natáčíme. No, my jsme teď vešli tady do salonu, paní Pavlo.
1: Teďka se asi nacházíme úplně v první vlastně budově, kde se všechno začalo. A jelikož jsme už zvážili s děvčaty, že prostor je takový, jaký je, malý, takže se musíme zvětšit a jediná možnost, která se nám naskytla, aby jsme zůstali na stejném čísle, koupit vedle spořitelnu, což je kulturní památka, a vlastně ty dvě budovy se nám podařilo probourat.
0: Tak než se tam podíváme, všimla jsem si, že tady neponecháváte vůbec nic náhodě, kromě křesílek a nádherného nábytku, tak tady máte i javu. Nevím, jestli je to java 250, ale je to nějaká historická java.
1: Je, teďka jsem zaskočila, je to java, nevím teda číslo, je to starší. Jo, robot, mě napovídají.
0: Pojďme tedy tam, kam jste teď nás chtěla pozvat, protože sejdeme po schodech a to se dostáváme už do toho prostoru, tedy obrovské množství nalevo, napravo, šaty, kabelky, boty, nepřeberné množství barev.
1: Takže teďka jsme se dostali do té naše vysněné nové budovy, bývalé té spořitelny. Letos nebo v loni oslavila 100 let výročí založení té spořitelny v České Třebové a nám teda jsme ji dopřáli tu velkou radost tému 100letému výročí, že jsme obnovili zase nějakou tu tradici, sice v jiným podnikatelským oboru, než byla jako spořitelna. Takže jsme ji vrátili zase trošku jako jiný směr, takový noblesnější.
0: A pojďme k těm dveřím tamhle, ty mě docela zajímají. Vy jste říkala, a tam máme unikát, tak to si nemůžeme nechat ujít.
1: Teďka se blížíme úplně k původnímu vchodu. Tady je vlastně v čele toho schodiště je deska, kde vlastně jsou uvedeny jména těch zakladatelů spořitelny. A potom je tady bysta rytíře Zabského, který se zasloužil o postavení této budovy. A jeho veliké přání, jelikož asi opravdu ta budova, on byl bezdětný, takže to bylo pro něho jakoby dítě, tak si přál po jeho smrti, aby jeho ostatky tady byly uloženy, takže to přání jsme mu splnili. Jak říkají některé zákaznice, že nás tady bude chodit strašit. Já říkám, že by nás chodil strašit, kdyby jsme mu to nedopřáli.
0: Já si myslím, že vás bude spíš hlídat.
1: Tak. Takže jsme mu dopřáli určitě ty ostatky tady nechat a myslím si, že to tak jako souzní s tou budovou.
0: Ctíte tradice.
1: Ctíme tradice.
0: Pojďme se podívat i vedle, protože tam jsem slyšela, jestli se nepletu, zvuk šicího stroje.
1: No, teďka se dostáváme do dílny.
0: Dobrý den.
1: Kde nám tady holčinky pracujou.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tak Maruška prý tady teď pracuje na některém modelu. Co to bude, Maruško?
2: Šaty, krásný.
0: Jaké šaty? Dlouhé šaty.
2: Saténo je dlouhé a taková krásný jarní barvičky, zeleno, modrý.
0: Ano. Krásný. Takže vy jste jedna z toho týmu tady. No, je to nádherný materiál, prý italský materiál. Když se dívám na ten šicí stroj, kolik toho tady stihnete ušít třeba během měsíce?
3: Když to jsou složitý šaty, tak se šijou klidně 2 dny. A fakt záleží, co to daný období chce a co se v tom daném období jako víc šije, takže podle toho je ta produkce.
1: Já bych ještě do toho skočila, aby posluchačky se vcítily do toho, jak se to šije. Není to žádná sériová výroba, je to modelová, takže jedny ty šity šije jedna švadlenka, takže proto i ta doba toho šití je delší.
0: A tady za vámi, Aničko, jsou ty krásné materiály, člověk má chuť si na ně hned sáhnout, pohladit si je. Jestli pak také občas přijdou materiály, nad kterými se celá rodina sejde a řekne, no tohle to ještě neviděla.
3: Teď už tolik ne, ale když jsme prostě začínali jakoby nově pracovat a neměli jsme ještě úplně tu možnost sehnat jakoby ty materiály, které se nám líbějí, tak jsme byli z toho vždycky nadšení. Teď už nám to přijde nějakým způsobem jako automaticky.
0: Je to normální, ano. Ano, ale jak se tak dívám, je to hodně barevné a možná paní Pavlo, tady ještě jedna rada, že nám ženy by se neměly bát i ty starší ženy barev, že naopak ty barvy mohou rozzářit a že i žena, která je 80 let, když si vezme šikovně růžovou, může omladit a může vypadat krásně.
1: Určitě. Já vždycky přidávám k tomu příběh, protože po revoluci, když k nám začaly jezdit důchodkyně z Německa, tak ty vždycky, já jsem na ně právě, jak jsem sledovala tu módu, takže jsem vždycky obdivovala, jak ty starší paní si na sebe vemou tu růžovou, zelenou, oranžovou a tak jim to sluší a vůbec se to nestydí. Tak jsem ráda, že právě i ty naše Češky už i v tom věku se právě těch barev nebojí a dokonce se setkávám teďka s trendem, že opouštějí černou. Čím jsou starší, tak opouštějí černou a opravdu dávají volnost barvám.
0: Povězte, ještě než ukončíme tenhle vstup na to léto, které nás čeká, co bychom měli tady, co se týká barev, zařadit do šatníku?
1: Určitě vzory. Vzorované šaty, jako je to krásný, elegantní, noblesní, jako musí samozřejmě, někdo má radši větší vzory, menší, musí to zase souznit s tou zákaznicí, ale určitě si myslím, že květy a barevnost patří k létu.

0: Posloucháte Šarm. Před malou chvílí jsme si s paní Pavlou Machačovou prošli ty krásné prostory, ve kterých teď natáčíme. Už jsem tady zase zpátky společně také s Aničkou a s Tereskou, tedy dcerami paní Pavly. No dámy, kdy vy se tady takhle sejdete nad dobrým občerstvením, protože jste nám upekli nádherný koláč. Kdy se stane to, že si tady takhle můžete u kávy popovídat a je to o módě?
1: Stává se to docela často, jakoby, jo. My třeba tenhle ten prostor, ač je to trošku vtipný, ale protože vlastně v domě, kde byl původně obchod, který jsme teďka propojili s tím novým prostorem, tak jsme říkali, že ho budeme využívat tak jako multifunkčně, takže nejenom, že teď vlastně chceme i v budoucnu dělat nějaký přednášky a tak, ale vlastně jsme ho minulý týden zrovna využili jako prostor, kde se můžeme sejít jako rodina. Takže jsme tady byli 25 lidé. Měli jsme tady stoly mezi oblečením a jo, taky měli jsme tady takovou slavnost v uvozovkách, takže takhle je to možné.
0: Dokážete zapomenout někdy také na tu módu?
2: Asi ne, já tím, že teda tady bydlím a mám to vlastně hnedka vedle, tak člověk prostě je v práci furt, tím pádem i s tou módou furt tak nějak funguje. My to máme i svým způsobem jako velkýho koníčka, kdybychom to takhle neměli, tak to asi nejde ani takhle dělat.
0: Aničko, kolik vám bylo let, když vlastně vznikla společnost Machač?
2: Já si myslím, že to někdy bylo kolem roku 2017, a takže řekla bych, že to bylo asi, když jsem tak nějak odmaturovala, tak jsme začali tak nějak na tom víc intenzivně pracovat, aby jsme to nějak rozvíjeli. Pak teda nás trošku zastavil covid, takže tam se to trošku utnulo a vlastně po covidu se začínalo, řekla bych, že hodně od začátku a museli jsme hodně si vlastně zase znovu vyšlapat tu cestičku a začít úplně jinak, protože ta doba taková byla a museli jsme prostě udělat spoustu změn, aby jsme se zase jako nějakým způsobem vrátili do těch starých kolejí.
0: Mm-hmm. No já, jestli jsem někde četla, tak vím, že jste se jmenovali dřív kožichy, klobouky, oděvy. Tak tuhle tu dobu vy nepamatujete, nebo ano?
2: Ne, to si nepamatuju, ale to období, kdy už jsme začínali šít, tak mě mohlo být třeba 12-13 let, tak to období už si jako pamatuju a už nějakým způsobem jsme se na tom podíleli, i když to bylo hodně v plenkách.
3: Do toho skočím. Anička říká, že si to nepamatuje, ale jako tak bych typla tříletý dítě, když nám přišlo nový zboží a potřebovali jsme ho rychle ocenit a potřeba jsem se jakoby toho dítěte nějak ho zabavit a potřeba jsem o toho pracovat, tak se mi zavřela v kabince, dala se mi tam rukavičky, které nám přišly dětský v balíčku a asi po půl hodině jdu zkontrolovat a ona tam seděla a všechny rukavice měla vzorně rozkupičkovaný podle barev, takže tam určitě už bylo poznat, že ta móda tam je.
0: Aničko, byly někdy zaváhání, že byste volila něco jiného než tu módu?
2: Tak určitě bylo, tím, že jsem vlastně studovala na 8letém gymnáziu, tak jsem měla původně úplně jiný plány. Chtěla jsem mít spíš takovou techničtější stránkou nějaký, jako design jsem chtěla vždycky nějakým způsobem studovat, ale chtěla jsem mít spíš jako nějaký design out nebo nějakým jakoby tímhletím techničtějším zaměřením. A pak mě to tak nějak jako se všechno skloubilo, že i ta technická stránka toho, že vlastně i to rýsování, ty konstrukce těch střihů, že to taky jakoby prostě stroje šicí, taky je to stroj. Takže takhle se to tak nějak skloubilo, že mě to vlastně začalo dávat smysl.
0: My už jsme se bavili, že módní trendy vám nejsou až tak vlastní, přesto člověk je asi musí sledovat, ale sledujete tu světovou módu, ty světové módní značky a bavíte se tady také o tom a jsou vám třeba někteří módní tvůrci hodně blízcí?
3: Asi sledujeme, určitě každý, kdo se zajímá módou, tak asi se rád podívá, co se děje i ve světě, tak určitě je tam plno modelů a plno návrhářů, který určitě si jich vážíme, protože mají krásné věci. To pořád se snažíme, aby jsme se jim aspoň trošku vyrovnali. Takže určitě je to pro nás taky inspirace nebo aspoň takový pohled na tu módu, co se děje ve světě.
0: Teď ta nejbližší přehlídka tedy bude na podzim. Už o ní přemýšlíte?
2: Určitě přemýšlíme, už to máme tak nějak předběžně naplánovaný. Ještě teda řešíme termín a ještě vlastně budeme trošku konzultovat to místo. A já si myslím, že to bude moc hezký, že to bude zase na nějakým netradičním místě a že to bude zase něco úplně jiného.
0: Takže na to ještě určitě pozveme. Teď chvilka hudby, no a potom si budu s Tereskou, Pavlou i Aničkou o módě a radosti z módy ještě povídat.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Povídáme si tady o radosti z módy, jsme v České Třebové. Rodina Machačových se tady snaží vlastně nám všem ukazovat cestu, jak se hezky oblékat, jak se cítit dobře. Co pro vás ta radost v současné době je, kromě módy? Móda určitě, ale paní Pavlo, co vám v současné době dělá radost?
1: Já přemýšlím, protože já jsem tak zahlcená tou módou, že nevím, jestli dovedu vnímat i něco jiného. Ne, určitě. Jako já mám radost, já mám ráda kolem sebe hodný lidi, spokojené, že to zase souvisí teda s tou mojí práci, protože já říkám, že samozřejmě finance tam musí být, ale pro mě opravdu veliká, veliká odměna je, když mě napíše zákaznice, že jí moc chválili, že to v oblečení, že se v tom cítila dobře a že to mělo sami jenom plusy, tak to je pro mě veliká odměna, takže to mě dělá velikánskou radost.
0: Anička.
2: Máme jakoby to hodně, jakoby z čeho se asi radovat, ale spíš to berem tak hrozně automaticky, že ani si to člověk asi neuvědomuje, ale je to taky kvůli tomu, že hodně žijem v té práci a tím, že tady je ta rodina, takže my tu práci máme tak spojenou s tou rodinou, že vlastně prostě
0: to je radost.
2: Má radost,
0: ano,
2: no.
0: Ano. Teresko, co vám v poslední době udělalo radost?
3: Z mody.
0: Zas ta móda.
3: Já mám radost, že tady ta móda, kterou vytváříme, může nám vlastně slušet i ne těm úplně klasickým modelkovským postavám.
0: To je vlastně také filozofie vaší společnosti, že se neomezujete na věk, na velikost postavy, že to je od těch 20 do 90, když to tak řeknu, a že člověk nemusí mít těch 90, 60, 90 a přitom se může krásně oblékat a hezky vypadat. A kde se vidíte za takových 10, 20 let?
3: Je to nevím.
2: Já bych věděla, ale naši to nechtějí slyšet. Já o tom nesmím ještě mluvit.
0: Řekněte, Aničko.
2: Protože já jsem takový plánovač. Vždycky, když se pro něco natchnu, tak něco začnu hrozně vymýšlet, co se jako bude dělat a kde se budeme rozšiřovat. Vlastně i s tou spořitelnou takhle bylo. A teď prostě jsme docílili zase toho, že zjišťujeme, že i tenhle prostor pomalu tak začíná se jako nám zmenšovat. Že každý stroj a co se vlastně koupí, tak ten prostor se ubírá a ubírá, že už tam mám taky nějaký plány, no, ale nesmím o nich ještě mluvit.
0: Takže věříte tomu, že když si někdo něco hodně přeje, tak se mu to splní? Věříte?
2: Určitě se mu to splní, akorát člověk musí být trpělivý. Já nesmím na to až moc tak tlačit, protože ne vždycky všechno to jde silou.
1: Všechno má svůj čas, všechno dospěje a věřím, že zhmotňování přání je pravda.
0: Co Tereska, jaké je takové to vaše, co člověk musí, aby se mu plnili sny a přání, tak jako vám s tímhle salonem?
3: No, já si myslím, že není potřeba úplně tlačit na pilu, mít nějakou vizi, i když třeba kolikrát se může stát, že ta vize není úplně správná, že ten život to chce jinak a musí od těch snů kolikrát jako odstoupit, protože prostě jinak to nejde, že by třeba člověk šel až přes zdraví, jakoby. Takže já věřím tomu, že spíš to nechat tak nějak jako plynout, netlačit na pilu, a protože jsme ženy a ty fungují prostě jinak než chlapy, tak spíš bejt tak nějak jakoby v tom proudu toho života a ono, když člověk na sobě nějakým způsobem pracuje, tak ukáže se vlastně ta cesta v podstatě.
0: Možná by mě zajímalo, co na tu vaši ženskou komunitu říká váš tatínek, jak to všechno vstřebává. Je to ten, který všechno podpoří, anebo přece jenom občas řekne, tohle nemyslíte vážně?
1: No to, že to nemyslíme vážně, nám říká pořád. No, když jsme koupili spořitelnost, tak se mnou chtěla asi dvakrát rozvádět.
2: Jo, to jsme řešili i vyrovnání majetku a další věci. Takže,
1: ale pořád je to v uvozovkách řečeno. Ale
2: nakonec, ať taťka jak se tomu bránil, tak já jsem to všechno se snažila tak naplánovat, aby jakoby ten průběh byl hladký. A nakonec to dopadlo tak, že teda řekl, že to podepíše, s tím, že teda se hnedka potom budou s mamkou majetkově vyrovnávat a bude odstupovat z firmy. Potom viděl, že to jakoby funguje a že to prostě nějakou tu budoucnost má, že to není úplně takovej nějaký výstřel do prázdnoty, tak nakonec z toho tak nějak sešel a teď mu to vlastně ani jako nevadí a je spokojený. A
1: teď je na nás hrdej. Já si myslím, že jo, že to všechno klaplo, že to tak má být, zase jak jsme se bavili.
0: Ten čas utíká velice rychle. Poslední otázka, vaše největší přání. Jednak možná nejprve bude dovolená.
1: Jo, my zase jedeme jako každý rok už několik let dozadu, jezdíme do Chorvatska na 14 dní, takže určitě dovolená bude, musí být.
0: A to přání do budoucích let?
3: Já bych si přála, aby jsme měli Každý z nás, kdo tady pracuje, na sebe víc času a volného času. Je to zvláštní, teda každý na to máme jiný názor, ale myslím si, že ten čas tady v tom životě nemusíme trávit opravdu jen v té práci, ale že je potřeba ho trávit i plnohodnotně jinde.
0: Já vám děkuji za to, že jste mi věnovali část z vašeho času. Děkuji za to, že jste nás nechali nahlédnout do vašich radostí, do vaší práce. No, přeji krásné léto, ještě krásnější modní přehlídku na podzim a těším se, že se s Pavlou Machačovou, Aničkou Machačovou a Tereskou Machačovou zase brzy u našeho mikrofonu setkáme. Mějte se hezky, dámy, a krásné léto. Naschledanou.
3: Děkujeme.
2: Děkujeme.
1: Děkujeme. Naschledanou.

0: znám.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAB rádia a další ceny. Více informací na webu charmantniosobnost.cz.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 19 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Linka na zpracování textilního odpadu v Broumově stále čeká na povolení k provozu. Na hřebeny Krkonoš se vrátily hlídky na koních. Fotbalový záložník Václav Pilař zamířil z Hradce do pražských Bohemians. A neděle bude polojasná až oblačná s teplotami do 29 stupňů. Vítejte u zpráv s Alenou Brantovou. Diakonie Broumov na Náchodsku stále nemůže spustit unikátní linku na zpracování textilního odpadu za 100 milionů korun. Společnost k zahájení provozu vyřizuje potřebná povolení. Linka umí z textilního odpadu vyrobit izolační stavební desky a s touto technologií je jediná na světě. Výrobní postup popisuje technický ředitel Diakonie Jaroslav Dvořák.
4: Linka bude zpracovat textilní odpad, který momentálně na světě nikdo nedokáže zpracovat. Jsou to více druhové materiály, tyto materiály se budou drtit a následně pomocí tepla a tlaku přeměňovat do stavebních desek a konstrukčních desek právě pro suchovou stavbu.
2: Na hřebeny Krkonoš se v letošní letní sezóně opět vrátily hlídky strážců Národního parku na koních. Dohlížejí na dodržování návštěvního řádu a pomáhají turistům. Ti se s nimi mohou setkat například u pramene Labe. Hlídkování na koních správa parku poprvé zavedla v roce 2012. Památky a muzea ve Francii kvůli vlně veder zavírají dřív. Patří mezi ně například pařížská Eiffelova věž, která je o víkendu výjimečně otevřená jen do 16 hodin, informuje o tom agentura AFP. Nejvyšší stupeň výstrahy před extrémními teplotami dnes platí na čtvrtině francouzského území a týká se 22 milionů lidí. Vlna veder přišla do Francie na začátku prodlouženého víkendu před úterním státním svátkem, dnem dobytí Bastily. Několik francouzských měst už teď kvůli suchu a riziku požáru zrušilo tradiční ohňostroje. Francie letos čelí už třetí vlně veder.
3: Sport.
2: Příliš dlouho fotbalista Václav Pilař bez angažmá nezůstal. Poté, co mu neprodloužili smlouvu v mateřském klubu v Hradci Králové, upsal se 37-letý záložník pražským Bohemians. Zůstává tak dál v české nejvyšší soutěži.
5: Já jsem byl strašně rád, že přišla Bohemka. Po tom všem, co se stalo, co se událo, a Bohemka byla pro mě skvělá volba. I vzhledem k tomu fotbalovému prostředí i vzdálenosti byly nějaké nabídky z Moravy taky.
3: Počasí.
2: Zítra čekáme polojasno až oblačno, přechodně až zataženo a na horách se výjimečně objeví přehánky. Teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů, na severovýchodě a severu kraje ke 23, na horách na 18 až 21 stupňů. Mírný severní až severozápadní vítr bude večer slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu

0: potajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Dnes se spolu, milí posluchači, vydáme za utajenými poklady na jihovýchodní Moravu, konkrétně na Slovácko, kde se hned ve čtyřech místech udržel tajemný letniční obřad, v němž hrají hlavní roli mladí muži a koně. Říká se mu jízda králů a Vlčnov, Hluk, Kunovice a Skoronice u Kyjova jsou místa, kde se jezdí dodnes. A protože jde o rituál, který nemá ve světě obdoby, přinesl nám v roce 2011 další zápis na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Kontinuálně, bez přerušení a každoročně se koná jízda králů o poslední květnové neděli pouze ve Vlčnově. A právě tam se dnes spolu vypravíme.

0: ale ještě dřív, než do Vlčnova přes Brno, Uherské Hradiště a Uherský Brod dorazíme, musíme se zastavit ještě v Jihomoravské Strážnici, v Národním ústavu lidové kultury, který má naše nehmotné dědictví na seznamu UNESCO v gesci. Nejdřív si totiž musíme s jeho ředitelem Martinem Šimšou vysvětlit, co je jízda králů vlastně za rituál, proč v něm hraje hlavní roli malý chlapec, takzvaný král, který je navíc převlečený do ženského kroje, a proč po celou dobu jízdy musí zůstat němý, ač jeho družina je velmi hlasná.
1: Pokud chceme se dozvědět, co je v jádru jízdy králů, je třeba podniknout takové pátrání ve všech nejrůznějších zvicích celého toho cyklu májovo-letničního, protože tyto věci spolu bezprostředně souvisí. Jednak ten májový cyklus, který se váže na stavbu májí a kácení májí, vždycky vyvolával potřebu zvolit si předáka mládeže. U nás asi už od středověku si tady tuto vlastně funkci uzurpovala mužská mládež, která se v tom letničním zvykosloví prosadila na úkor děvčat. A ta volba toho představeného, nejčastěji označovaný jako stárek, první mládenec, první řádník, někde i král, byla vždycky spojená s předvedením síly toho nej, co ten mladý muž může poskytnout. A v regionech, kde se chovali koně, tak měli i podobu jízdy závodu na koních. A to je jeden ten moment, který v té jízdě králů je pevně zakořeněn. To znamená závod o to, kdo dojede první, kdo první strhne věnec, kdo první strhne kroužek, kdo bude prostě králem těchto letničních svátků. Máme ho doložené v této podobě na různých místech České republiky a dokonce na jihovýchodní Moravě jízdě králů, jak ji máme popsanou na konci 19. století, se zachovává moment takzvaného rozjezdu. Většinou při výjezdu té družiny z vesnice se řekne určité magické slovo a jede se, konec konců jedna z přípravných skic k jízdě králů od Joži Uprky vlastně zachycuje tady ten rozjezd, tu dynamiku, to všechno, co v tom je. A poté, co si vybrali mladí muži toho nejlepšího z nich, což byl vlastně ten původní letniční král, tak s ním vyjížděli na hraničky katastrů, kde potkávali stejné družiny z ostatních vesnic a zde měřili síly, který z těch králů je lepší, který je silnější. Na konci 19. století do toho vstoupila nová myšlenka, nesená trošku ziskuchtivostí té mužské mládeže, která toužila ty svátky prožít plnohodnotně, včetně dostatku jídla a pití, hlavně alkoholu. A toho svého představitele už nevolila ze svého středu, i když tam samozřejmě neformálně dál byl jeden, který to všechno vedl, ale za toho krále si vyprosila od sedláků, hlavně od bohatých sedláků, nějakého syna, pokud možno ještě nezletilého, který nebude mít žádné vlastní nápady, a toho potom na ty hraničky přivezla. My tu situaci máme velice pěkně zachycenou přímo z Vlčnova, kde v jedné z povídek, která se jmenuje Dívčí půček, ten hlavní hrdina právě tímto způsobem je vyvolen, protože ještě neměl frajárku, je jako čistý, je vyvolen za toho jezdce, ale je už dospělý, je mu kolem 20 let, a takhle jede na ty hraničky, kde se potkává s králem z jiné obce, což je ten nedospělý chlapec, a on tam záměrně říká, s tebou já mám soutěžit, načež byli dva pobočníci a to byli ti jeho partneři, s těma on soutěžil. A vlastně pokud připustíme, že ten nedospělý mladý král není žádný prastarý archetyp, ale je to naopak novinka, tak nám vlastně dává smysl i to, že nemluví, co by taky říkal děcko mezi dospělýma chlapama. Proto má tu růžu v pusy, ať se soustředí na to, ať udrží růži a ostatní nechá na těch ostatních. Konec konců, co si budeme povídat, dodnes si vlčnovská chasa sama určuje krále a volí takového krále, jehož rodiče nehledí na korunu. A to vám potvrdí každý z Vlčnova, že mít doma krála je sice velká čest, ale ne zrovna laciná čest.
0: A tím se loučíme s historikem Martinem Šimšou a míříme do Vlčnova, přímo do královské rodiny, abychom zjistili, jak to tady ve skutečnosti je. Královská rodina Dacíkových je letos zcela výjimečná. Nejenže králem byl před 30 lety otec rodiny a loni byl králem jeho starší syn. Letos se stal králem syn mladší a co víc, i dědeček i pradědeček obou chlapců byli kdysi vlčnovskými králi.

0: Jsme v nejdůležitějším domě v celém Vlčnově, protože který dům by mohl být důležitější než ten, ve kterém bydlí král. My jsme u Dacíkových. Přivítala nás tady maminka Marie. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Máme tady tatínka Marka. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den vám přeju.
0: A máme tady také synečky staršího Františka.
3: Dobrý den.
0: A mladšího Marka.
4: Dobrý den.
0: No a měla bych také říci, že Marek je letošní král, ale není u tohoto stolu král jediný, protože také tatínek je král a také František je král. Ale já bych právě začala tatínkem. Vy máte letos také výročí, že je to 30 let od doby, kdy jste jel v té družině. Tak jak se jízda králu proměnila podle vašeho názoru?
2: To je velká a složitá otázka, protože před 30 lety jsem měl 10 let a úplně jsem to vnímal jako král, jinak než teď jako otec krále. Protože teď na těch bedrech mám tu zodpovědnost, že vlastně ten syn musí opravdu zvládnout tu jízdu králu. A já jsem byl hodně nervózní, když jsem byl tím králem, protože když jsme došli v sobotu na předávání vlády, v průběhu předávání začalo pršet. Do rána pršelo a můj otec teda stával už ve 4 ráno a došli jeho kamarádi a říkali, tak co Fero? Bude ta jízda, že prší? Hoši, to musí být. A opravdu, v 5 ráno přestalo pršet a můj taťka nenechal nic náhodě, protože už nechal dovést koně v sobotu večer a to bylo obrovské překvapení. Marku, pojď se mi do stoly, něco tam pro tebe mám. A tam byl kůň.
0: Tak teď se zeptáme paní Marušky. Vy jste měla také v rodině krále. Jak jste to vnímala jako holčička, dívka?
1: Král byl můj dědeček a můj pradědeček. Rozdíl tehdy byl takový, když třeba dědeček byl ještě král, tak neměli třeba ani v puse růži. Legruti, kteří jezdili, měli koše a dostávali třeba vajíčka a slaninu. Znám to jenom z vyprávění, když dědeček to vzpomínal a nebo z fotek.
0: Jak vlastně probíhá ten proces vybírání toho krále?
2: To zase můžu já rozvést, protože jsem byl taky legrůd a je to vždycky o té partii. Když jsme my ročník vybírali krále, tak jsme měli schůzky a tak jsme si vytipovávali ty mladé kluky šikovné v té dědině a tak jsme potom prostě chodili za těma rodičema a ptali se, jestli nám dají svého syna za krále. Takže úplně stejným způsobem to

0: Kluci, je důležité, nebo to bych se měla zeptat spíš tebe, Františku, pomohla ti ta fyzická kondice a to, že děláš požární sport v tom, abys to jaksi vůbec zvládl, protože ta jízda je docela dlouhá. Co je na tom nejtěžší, jak dlouho se třeba učíš jezdit na tom koni předtím?
1: Já jsem se začal učit už od nového roku a ano, strašně moc mě to pomohlo, ta kondice. Samozřejmě jsme se připravovali, všechno už hned v pátek bylo nachystané, už jsme jenom čekali vlastně na tu jízdu králů.
0: Co Marek, jaká je tvoje příprava?
2: Ještě jsou zkoušky na předávání vlády a to koně samotné. Jsou zkoušky, takže se připravujeme na to koně.
0: Vy oslovujete nějaké chovatele koní, nebo jak to vlastně probíhá?
3: To je strašně složitá otázka, protože bílý koní je málo. A opravdu nám dalo zabrat, teda hlavně u Františka, najít bílého koně, který by byl schopný tu jízdu králu absolvovat. U Marka to bylo o něco jednodušší, ale koník je takový živější, ale musím poděkovat panu Konečnému z Milokošťa, ten má koně 100% a on ty koně umí připravit. Já když jsem byl králem v 96., tak jsem měl od něho koně, potom když jsem jezdil jako legrut, měl jsem od něho koně a ty koně jsou 100%.
0: No asi není jednoduché pracovat s koněm, který musí jít v tom průvodu a navíc má na sobě to zdobení. A to je otázka zase pro maminku Marii. To zdobení se vyrábí nějak hromadně, nebo vy se sejdete tady s ženami a vyrábíte ty růže. A já jsem vlastně zjistila, že je docela komplikované i to na ty koně přivázat.
4: Ono vždycky záleží na rodině. Je vždycky lepší to dát nějakým těm tetičkám, babičkám, které právě tady toto dělají a jsou zkušené. Takže my jsme se obrátili na paní Kučerovou, která už tady tyto růžičky dělá x let, takže stejně nám udělala i ty růže pro dalšího krále a vždycky nějaká skupinka lidí, kteří právě tady tyto koně zdobí.

0: Františku, když byl loni králem, do jaké míry se ta tvoje očekávání naplnila? Na co se těšil, čeho se zbál a co jsi třeba mohl poradit tady Markovi?
1: Tak já začnu od toho naplnění. Maximálně jsem si to užil. Samozřejmě jsem se bál, aby se kůň nesplašil, aby Legrutům to taky dobře dopadlo. Naplnilo se to, surát, a Markovi jsem předal, aby se nebál a hlavně, ať si užije a dívá se, kochá se.
0: Jak k tomu přistupuješ ty, Marku? Ty budeš letošním králem. Co převládá, jaký pocit? Těšíš se víc nebo máš obavy? Co je ten ústřední pocit teď?
2: Hodně se těším, ale mám trošku trému. Aby se mi nesplašil kůň a hlavně, aby bylo dobré počasí.
0: Jakého máš koníka? Je to kobylka nebo hřebec nebo valášek?
2: Je to Arab a jmenuje se Sagan.
0: A vyhovujete si?
2: My se tak trošku škádlíme, dá se říct.
0: Mimochodem, co dělá ten král, když odjede tou jízdu, Františku?
1: Jde to společně s ročníkem oslavit.
0: I ty zbyl slavy?
1: Ano, ale samozřejmě jsem nepil alkohol.
0: Tak předpokládám, že Marek se také těší, že bude slavit.
2: Ano, a ještě v tom ročníku jsou družice.
0: Jako holky, s těmi budeš slavit taky?
2: Ano.
0: Co byste si nejvíc přáli v rámci jízdy králů?
1: Aby se mnou udělal chybu ve slibu, který řeknu, a ať Marek neudělá chybu a ať všechno dobře dopadne.
2: Já se přeju, aby jsem se to pořádně užil.
0: Co ty, Františku, nebudeš smutný?
1: Ne, budu hrdý na Marka.

0: Celý obřad jízdy králů začíná už v sobotu večer, kdy starý král musí předat vládu králi novému a představí se také celá jeho legrůdská družina. Matka krále si ho poté sama obleče do slavnostního ženského kroje a družině legrůdů chlapce předá. Je to velmi dojemný obřad a končí sobotní nocí. Ovšem v neděli ráno přichází to nejvíc očekávané.
1: Tak milí posluchači, je neděle, 8:30 ráno, ale celý Vlčnov už je na nohou. Rozezněly se zvony kostela svatého Jakuba staršího, slyšíme z dálky také dechovku a teď už vidíme celou krojovanou chasu, včetně krále, kterého na ramenou přinášejí regrůti, kteří si ho sami vybrali.

0: Vážený pane starosto, dovolte, abych vám představil královskou družinu ročníku 2008 a našeho krále Marka Racíka.
1: Děkuju.
2: Dámy a pánové, milí hosté, dovolte mi, abych vás srdečně přivítal zde v obřadní síni obecního úřadu ve Vlčnově. Srdečně vítám našeho nového vlčanského krále Marka Racíka, rodiče Marii a Marka. Nemohu také opomenout minulého krále, vašeho staršího syna Františka, který tuto čest nesl v minulém roce. Zvlášť srdečně vítám chlapce a děvčata ročníku 2008. Letos vám všem bude 18 let, věk, který člověk vstupuje do dospělosti a přijímá nejen nové práva, ale i odpovědnost. Dnes tu ale stojíte především jako jízdokrálový ročník, který už navždy zůstane spojený s jednou z nejkrásnějších tradic našeho kraje. Na dnešní den nikdy nezapomenete. Budete se k němu vracet celý život a jednou o něm budete vyprávět svým dětem i vnoučatům. Jízda králů je něco výjimečného. Ne každá obec má tradici, kterou obdivují lidé z celé republiky i ze světa. My máme to štěstí, že právě tady ve Vlčnově tato tradice stále žije. Kluci, až dnes nasednete na své koně, vezmete do ruky prapory, uvědomte si, že nejedete jen sami za sebe. Reprezentujete své rodiny, svůj ročník i celý Vlčnov. Až budete projíždět ulicemi naší dědiny, vyvolávejte z plných sil a užívejte si každou chvíli. Protože právě tohle je okamžik, který člověk zažije jen jednou za život. A hlavně dobře hleďte svého krále, ať se vám ta jízda králů příliš neprodraží. Proto nyní očekávám slib, kterého dostojíte.
0: Pane starosto, já vám mám své slovo, že krále budeme stejně dobře bránit, jako naši předkové a nikomu ho nevydáme.
2: Děkuju.
3: A my tady máme starostu Petra Kašpaříka. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vysvětleme si vlastně ten proces, jak dlouho a jak vlastně tu jízdu králu připravujete a kdo je tím hlavním hybatelem celého toho rituálu, který vy udržujete kontinuálně bez jakéhokoliv přerušení.
4: Tak jízda králu vlastně, když skončí v nedělu, tak ta další se začíná připravovat už následující pondělí, protože ty přípravy jsou opravdu dlouhé, musí se dát dohromady program, musí sehnat toho nového krále. A samozřejmě je to časově náročné.
3: Mimochodem ti legruti si skutečně toho krále vybírají sami, že chodí do těch rodin, mluví s těmi rodiči. Já jsem vždycky myslela, že stačí, že se ta rodina přihlásí, tak to není.
4: Je to tak i tak. Opravdu někdy ta rodina už vysílá k tomu ročníku takové indicie, že by chtěli být, ale samozřejmě je to na těch klukách, aby si prostě vytipovali ty rodiny s těma malýma klukama a vždycky se podařilo, že toho krále si zajistili. Já si myslím, že se ještě nikdy nestalo, aby to někdo odmítl. Jsou rád, že to tak je a že ty rodiny opravdu ten vztah mají k tomu opravdu kladný a je to krásné.
3: Vy sám jste v kroji, to samozřejmě musíme říct posluchačům. Máte malé dítě, malého chlapečka, tak bude i on jezdit jednou jízdu králu?
4: Rozhodně bude, jestli bude králem, to se teprve uvidí, ale samozřejmě byl bych rád. Jsem pyšný, že mám kluka, dneska už byl v kroji a doufám, že ho vyšleme na tu jízdu králu.
3: Mohl by Vlčnov existovat bez jízdy králu, pane starosto?
4: Myslím si, že ne. Já už si to osobně nedokážu ani představit a myslím si, že ten květen, to je ten měsíc, kdy se na to všichni těšíme a ta dědina prostě žije.

0: Teď už přímo do ulice za králem a jeho družinou. Jak už jsme si řekli, král musí být němý. O to hlučnější jsou ale jeho jezdci. A takzvané vyvolávky jsou jedním z velmi zajímavých rysů jízdy králů. Vycházejí ze starodávného obyčeje, kterému se říkávalo připíjení hospodáři a který spočíval v tom, že mladá chasa objížděla jednotlivá stavení ve vsi a hlavní vyvolavač vykřikoval více či méně vtipné hlášky o dotyčných sedlácích, za což se mu poté odvděčili. Za utržené peníze či naturálie si pak mladá chasa mohla udělat zábavu, rozuměj zaplatit si muziku a pobavit se.
1: Někdo mě pod koně hodil klacík, že letošní král je Marek Dacík. Na krála, matičko, na krála!
2: Na krála, matičko, na krála!
1: Zadedeme tuto jízdu králu, rodičům děkujem za tuto slávu. Na krála, matičko, na krála!
3: Něco přispěje. Na krála, matičko, na krála.
0: A toto už je skutečná jízda králu, která projíždí Vlčnovem. Krásně nazdobení jezdci koně a především typické vyvolávky. No a už se k nám blíží královská družina.
4: Že tahle ta paní má výborný slamák. Ona se na mě pěkně dívá, že nějaká se ještě něco přispívá. Na krála, matičko, na krála.
5: A já to říkám za znova, že tady jsou děvčiče z Bánova. Na kráva, matičko, na kráva.
6: Ty slyšli mají černé kloboučky. Oni se nám je pěkně stějí, určitě jenom matečka přispějí.
1: Kontrově se mají urádí, peně spí a v noci řádí. Na kráva, matičko, na kráva. Henka, ta děvčica má rozsuchané vlasy, že my jsme ročník mušovské chasy. Na kráva, matičko, na kráva.

0: A na úplný závěr mám pro vás ještě jednoho zajímavého hosta. Muže, který byl starostou Vlčnova právě v onom osudovém roce 2011, kdy se Jízda králů dostala na seznam UNESCO. Jana Piáčka.
1: Vy jste byl, pane Jiné, u toho velkého a slavného okamžiku. Tušili jste to, že se to povede?
2: To napětí samozřejmě bylo, protože ta událost nebyla v Paříži, bylo to na ostrově Bali, no a ten předsedající tomu velkému shromáždění těch zástupců ze všech států to takovým dřevěným kladívkem odklepl, no a v našem čase to bylo ve 4 hodiny ráno, takže já už ve 4 hodiny ráno jsem dostal první SMSku, že to bylo schváleno.
1: No a co potom člověk dělá, když se probere jako starosta obce, která má zapsán svůj rituál, svoji jízdu králu na seznamu UNESCO? Co jste dělal jako první?
2: No, dal jsem si kafe a šel jsem na hřbitov, abych tam poděkoval všem těm, kteří tam leží, protože kdyby nebylo jich a oni to nepředali svým dětem, tak žádný zápis na seznamu UNESCO by nebyl. Ten rituál se tady jezdí už tolik let. A já když vidím to nadšení těch mladých 18-letých chlapců a děvčat, já nemám obavu, že by se to nejezdilo i v příštích letech, protože ten, kdo to zažije, tak rád předá ten ohromný zážitek svým dětem i vnukům. Ty rodiny si to hrozně váží, ale především ti 18-letí chlapci a děvčata, pro ně je to jedinečný zážitek, protože oni tu jízdu králů můžou v této podobě prožít jenom jednou v životě.

0: Dnes jsme spolu pátrali po tajemném rituálu jízdy králů, který proslavil 4 slovácké obce – Vlčnov, Hluk, Kunovice a Skoronice u Kyjova. A také se v nich dodneška jezdí. Pokud máte rádi historii a doteky starých časů, určitě byste měli jízdu králů alespoň jednou za život vidět a prožít. Nejen kvůli záplavě překrásných krojů, vyvolávkám a lidovým písním, ale i kvůli nádherně nazdobeným koním, které při žádné jiné slavnosti v této podobě neuvidíte. Přeji vám týden plný samých úžasných objevů. Příští sobotu se naslyšenou s vámi těší Markéta Ševčíková.
1: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Od mikrofonu přeje příjemný poslech pořadu Goranka Oljača. Setkání a rozhovor s Delem Kajumim, dnešním hostem, byly plný překvapení. Věděla jsem, že se narodil v Afganistánu a zajímalo mne, kdy a za jakých podmínek začal chodit do školy. Jeho odpovědi jsem ale nemohla věřit. Zní.
2: To by mohlo být někdy v roce 1355. Teď je tam 1402 nebo něco takového, pokud teda vemu afgánský datum.
1: A prosím vás, můžeme to dát, aby nám rozuměli.
2: Dáme. Já jsem se narodil v roce 1970.
1: A tak mi Del Kajumi dal najevo, že je vtipný, že nezapomíná ani po tolika letech, odkud je, jak se tam žije a počítá čas. Samozřejmě rád vysvětlil to, co nám je neznáme, a také to, jak přijal zvyklosti, ve kterých teď žije. Pozorní posluchači vědí, že občas v pořadu vysvětlujeme význam jmén našich hostů a také dbáme na to, aby správně zazněly všechny tituly. Del Kajumi nebyl výjimkou, jenže mé představy tentokrát nebyly pravdivé.
2: Já nejsem doktor, já jsem zdravotnický záchranář, mám asi tak 12 let české školy, takže já jsem titulem magister i bakalář. Uh-huh. Já mám oba tituly, protože ten magister je vlastně, jako se říká, managementu ve zdravotnictví. Uh-huh. A bakalář je vlastně o tom, abych mohl samostatně pracovat na zdravotní záchranné službě z Českého kraje. Co se týká toho mého jména, v podstatě s tím jménem mám celoživotný problém, když jsem přistěhoval nebo byl jsem převezen do ČSSR tehdy v roce 1987. Moje původní jméno bylo Delaga Kwayumi, to znamená psáno na Q-U-Y-U-M-I. Bohužel, tady se to strašně mělo složit, toto jméno jako vyslovit, Kwayumi, a potom manželka moje byla Češka Kwayumiová, protože tenkrát se muselo jako převzít slovo ova. To bylo strašně složitý na těch českých úřadech, tak jsme si domluvili, že počeštíme to příjmení. Takže jsme to počeštili na Kwayumi, normálně psáno česky. A když jsem požádal o občanství, musel jsem jakoby zrušit svoje občanství v Afghánistánu. A moje přesné jméno, což je Del Aga, tak tady na českých úřadech mě tvrdili, že jsou dvě křestní jména. Del a Aga. Agha. A já jsem jim tvrdil, že to není, tak po mě chtěli, abych přivěl potvrzený za afgánské ambasády, že to jméno je jedno jméno. To bylo vždycky komplikovaný a oni by nepochopili, co po nich chci. Co chci, vlastně je to tam napsaný. Já to asi zkrátím. Nakonec jsem říkal na těch českých úřadech, říkám, prosím vás, vyberte si z toho křesního jména buď Del nebo Agu. A nakonec tam byla taková milá úřednice, říká, tak si tyhle myslí by to ten Del, tak si napíšem Del Kajumi. Tak to dopadlo.
1: A já občas také přemýšlím, na co se ještě smím zeptat. A řekl jste na všechno?
2: Na všechno.
1: Na všechno. Takže začneme u dětství.

0: Ozdoba u djetstvi su hračke, a hri žejo. Spomenete se na první hračku?
1: Ano, spomenu si, my jsme žádné hračky nedostávali v dětství, ale my jsme měli jako dětské hry, my jsme z vesnice, takže tam byly takové jako dětské hry jako mezi těma dětma. To, že bych jako děcko dostal nějakou hračku, to je nemyslitelný. Nám jako nebylo možné něco takového, nějaké oslava narození nebo něco takového neexistovalo. Neexistuje, to se nedělá tam. Výjimečně nějaké rodiny možná jo dneska, ale v té době ne. A takový ty, co jsme si jako děti hráli, že jo, nahoněnou, že jo, měli jsme takový něco jako, jak se to jmenuje, kriket. Něco jako kriket, není to jako doslovně, jak ta pravidla, jak jsme si hráli, anebo potom jsme si postavili na jednu nohu a jako do druhou jsme drželi rukou a také jsme skákali, jako do koho porazil, jako by položil na zem, tak, nebo spustil tu nohu, tak vlastně zvítězil. Jenom dětské hry. Nepamatuji se žádnou hračku, kterou bych jako dost jako děcko.
2: My a oni.
0: Já si hned vzpomenu na knížku Lovci draků. Byly nějaké draky kolem vás?
1: Co se týká knihy Lovci draků, ta kniha neodpovídá skutečný život v Afghánistánu. To je vlastně život nějakých individuálních rodin. Neříkám, že ten způsob života tam není. To je, ale je to opravdu nepatrné množství lidí nebo rodin, kteří tak jako žili a žijou. Ale co se týká draků a pouštění draků, no. V Afghánistánu to je velká hra. Soutěžní hra. Kdo koho porazí na tom vzduchu, oni mají ty nitě mají ostrý, natažený takovým sklem. Ve formě takového gelu a tu nit, když držíte, tak musíte mít rukavice, jinak se pořežete ty ruce. A ono pak jako na tom, v tom vzduchu je trený, se pouště, jak komu usekne tu nit, tak vyhraje. To je ohromná jakoby hra, ale to je pořád dětská hra.
0: Spisovatel Hosejný to krásně popsal literárně, je to výjimečně úspěšná kniha. Řekl jste, že jste vyrůstal na vesnici. Ano. Kde to přesně bylo a jaká to rodina byla, co jste dělali?
1: Pravda, trošku vypadá, že bych se chlubil, to já bych nerad. Moje rodina byla, jakoby, řekněme, jak se říká česky, za vodou. To znamená, že rodiče měli nějaký zázemí, měli pole, měli zahrady, měli majetek vysoký, měli restaurace, můj tatínek ještě dva bráchové. Jeden měl na jednom místě nějakou restauraci jako motorestu silnici a druhý měl zase na horách. Ten majetek, ty zahrady, ty všechno měl na starost jejich starší bratr, můj starší strejda, a ten měl na starost nejenom ty pole, ten majetek, ale měl na starost i ty rodiny. My jsme byli jako jedna rodina v podstatě. Mm-hmm. Můj otec byl strašně sympatický člověk, milý člověk a nám řekl, já po vás nechci, abyste pracovali na poli, nechci po vás, abyste něco dělali, jediné, co po vás chci, abyste chodili do školy. A jenomže to byla moudrá slova, ale složité vykonovatelná, protože my jsme chodili do školy tak 2 hodiny pěšky denně. Nebyly cesty, nebyly silnice, nebyly auta. Někdy

0: V kterém roce to bylo?
1: Vy mě dáváte. V Afghánistánu je 100 lety úplně někde jinde, co se týká roku. Já jsem se narodil v roce 1970. Poprvé jsem chodil do školy v 7 letech.
0: A potom?
1: Potom, protože to bylo strašně komplikovaný, pak se postavila škola blíž jakoby naše vesnici. To už byla taková modernější škola, jako základní. A bohužel v roce 79 do Afghánistánu vtrhla Rudá armáda, že tam byly nějaké jakoby mezistátní smlouvy a to je jako sovětská Rudá armáda tam vtrhla a udělali jednu velkou chybu, ohromnou životně důležitou chybu. My jsme měli ve škole krom jiných předmětů, taky náboženský předmět, to znamená, že vyučoval Korán. Takže samozřejmě to bylo součástí vyučování, aby se děti naučili správně, o čem to je ten Korán, pochopitelně. Proto oni se to učí taky v mešitách a všude jinde. A oni nám ten předmět zrušili, nám dali tam ruštinu. A to byl problém. Začali tam proti těm Rusům brojit lidi a začali nám bohužel spálit tu školu. Pak jsme postěhovali do Kábulu, když mi bylo 10 let, no a potom jsem pokračoval v podstatě v tom Kábulu.
0: V hlavním městě pokračovala cesta za vzděláním Delaka Jumicho, našeho dnešního hosta. Brzy se dozvíme, jakou střední školu si zvolil. Zůstaňme ale ještě chvilku u dětí. Stejně jako hračky, i jejich počet nám něco řekne o rodinných vztazích v této afgánské rodině.
2: My a oni. Magazín o cizincích v Česku.
0: Kolik vás dětí bylo v rodině?
1: No, nás bylo 8, 6 kluků a 2 holky. Moje maminka umřela potom, když nám mě bylo 4 roky, tak tatínek se ještě jednou oženil a pak má ještě nějakých 6 dětí s tou druhou maminkou.
0: Jo, holčičky také byly v škole?
1: Ne, ty, co byly moje sestřičky, jako by od moje maminky ne, protože v těch vesnici jako nebylo možný a jiný sestřičky z ty druhé maminky, my tomu říkají maminka, nechci říct jako masecha, ale proto to byla opravdu maminka, byla strašně milá. Tak ty jo, a ty ano.
0: Během sovětské vlády, že jo?
1: Tom, ano, ale jenom do takový ty základní a dokonce potom jako později chodili na střední a jako moje sestřička třeba porodní asistentka a dcera od bratra, ta je taky jako porodní asistentka, jako takový ty, spíš takový ty ženský obory, to ano.
0: Kdo byl autoritou v rodině?
1: Autoritou v rodině, v naší rodině byl otec a maminka, určitě ano, potom starší bratr.
0: Jaká role byla maminčina?
1: Bohužel role ženy obecně v Afghánistánu, nejen moje maminky, je, protože když oni mají hodně děti, tak to role je daná. O ty děti se někdo musí starat. Ano. Musíme jít do práce, žehlit, vařit a tak dále, znáte to. A pokud žena má víc dětí, tak se jakoby žádný jiný čas nemá. Pokud je to skutečná matka, čas na jiné možnosti nemá. Je tam prostě zvykem daný, tradičně daný, že muž je o tom, aby zajišťoval obživu.
0: Mne zajímá to, že jste měl zájem o zdravotní školu. Kolik kluků a kolik cholek bylo ve vaší třídě?
1: Já jsem studoval v Afghánistánu střední zdravotnickou školu, kde jsem studoval rentgen. Ten obor moc Olek jako nechtěl studovat. A nebo v Afghánistánu vůbec. To byl zdravotnický obor. Rentgen jak si jako nikdo nechtěl jakoby z Olek. Tak potom po 2 letech tady byl program ČSSR a Afghánská demokratická republika. Byl jsem přizván do ČSSR tehdejší do školy. Vybrali se tam takový ty nadaní studenti jakoby úspěchem nejlepší. A taky chválím a všem prostě zkrátka. To je realita. Pak jsem byl přivezen sem s tím, že můžu jít jako na medicinu rovnou. No a když jsem tam přiletěl, tak oni řekli, že rovnou ne, až udělám maturitu tady v ČSSR.
0: Stalo se v roce 1992. Delka Jumi se rozhodl zůstat tady, přestože se slíbo studiu medicíny nějak vzdaloval.
1: Tak nám přednostně vyřídí ty doklady, tak jsme to tak samozřejmě využili, protože v Afghánistánu probíhala v té době občanská válka. Vysokou školu v té době jsem nemohl studovat a pak jsem nastoupil na záchranku, kde jsem potom studoval takový obor ARIP se jmenuje, to je anestezie, resuscitace a intenzivní péče. Dálkově při práci, pak jsem studoval 2 roky bakalářský v tom svém oboru zase a 3 roky potom magisterský. 2 roky som bol v nemocnici v Semilech a od roku 1995 do súčasnosti som na záchrannej službe Stredočeského kraja.
0: O tom, jak ho Češi celkovie prijali, uslyšíte v pokračovaní rozhovoru. To vysílame příští sobotu. Pro dnešek jen závěrečná věta. Vzpomínka na školu.
1: Dokonce som sa pak zamieroval do budoucí manželky Češky z stejnej třídy. Za sebe môžu říct, že ja som byl přejat. Nemám pocit, že by to bylo nejakého něco špatného.
0: Na příští pořad mi a oni se těší Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Prezident republiky Petr Pavel je přesvědčený, že se jeho vztahy s vládou po skončení summitu NATO v Turecku zlepší. Policisté zneškodnili nevybuchlou munici na brněnské přehradě. Vítězkou tenisového Wimbledonu je Linda Nosková. A počasí zítra polojasno až oblačno, na severovýchodě přehánky i déšť, maxima kolem 27 stupňů, na severovýchodě republiky kolem 23. Zprávy jsou tou Nehasilem, dobrý večer. Prezident Petr Pavel věří, že se jeho spory s vládou po summitu NATO v Turecku uklidní, řekl to v debatě na slovenském festivalu Pohoda. Podle Petra Pavla je pragmatická spolupráce mezi ním a premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO důležitá pro prospěch celé země.
3: Prezident s premiérem mají řadu sdílených pravomocí, kdy jeden bez druhého nemohou konat. Takže já věřím tomu, že se po té zrušené atmosféře před summitové dokážeme vrátit k věcné diskuzi.
2: Prezident Petr Pavel zároveň odmítl úvahy o tom, že by Česko mělo odebrat nejvyšší státní vyznamenání ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému. Tuto snahu vládního hnutí SPD označil jako absurdní. Hrad už dříve uvedl, že prezident k takovému kroku ani nemá potřebné pravomoci. Vyznamenání je možné odebrat jen na základě platného rozhodnutí soudu. Jihomoravští policisté museli dnes odpoledne evakuovat část brněnské přehrady. Hledači kovů totiž našli pod hladinou nevybuchlou munici. Tu následně donesli na přilehlou pláž a zavolali policii. Přivolanému pyrotechnikovi se munici podařilo na místě zlikvidovat. Upřesní policejní mluvčí Andrea Cejnková.
4: Policisté provedli evakuaci části pláže, policejní potápěči se postarali o vodní hladinu, parníky v tu dobu vynechali také zastávku Sokolák. Na místo poté přijel policejní pyrotechnik, který munici bezpečně odpálil. Vše trvalo přibližně hodinu a půl.
2: Mezinárodní asociace filmových kritiků letos v Karlových Varech ocenila slovenský film Pramen. Zachycuje morální důsledky státem podporovaných sterilizací romských žen v bývalém Československu. Zatímco v Česku mohly ženy požádat stát o odškodnění, na Slovensku takovou možnost neměly. Českému rozhlasu řekl více režisér Ivan Ostrochovský.
5: Na Slovensku bohužel situace je taká, že vlastně to odškodnění těch žen nebylo schválené, a veď my právě proto jsme robili ten film, že doufáme teda, že aj ten film napomůže, že se tu debatu otvoriť.
2: Film Pramen budou kina v České republice i na Slovensku promítat od druhé poloviny července. Sport. Tenistka Linda Nosková porazila v prvním českém finále ve Wimbledonu krajanku Karolínu Muchovou po velké bitvě 6-2, 5-7 a 6-3. Získala tak svůj premiérový grandslamový titul.
1: Počasí.
2: V noci na neděli čekáme v České republice polojasno až jasno. Během noci začne v severovýchodní polovině území oblačnosti přibývat. Ráno se může na horách výjimečně objevit slabý déšť. Nejnižší teploty mezi 15 a 10 stupni. Zítra čekáme v jihozápadní polovině republiky jasno až polojasno, během dne pouze přechodně oblačno. A naopak na severovýchodě republiky bude převažovat velká oblačnost. A hlavně na východě a severovýchodě občas déšť nebo přehánky. K večeru budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty zítra mezi 25 a 29 stupni, na východě a severovýchodě kolem 23. Vítr zpočátku slabý, postupně mírný od severu až severozápadu a večer bude slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Dálnici D10 mezi Brandýsem a Starou Boleslaví, tady mezi kilometry 10 a 14, úderem dnešní 19. hodiny obousměrně uzavřeli. Důvodem je

0: grafity na fasádě na zámku Neústupov. Jeho počátky spadají do románského období, které dokládá blízký kostel. Neústupov patřil mnoha rodům. Dnes tu žije Michal Farník, neúnavný zachránce památek a prezident asociace majitelů hradů a zámků. A já vás zvu do jeho sídla.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
2: Viděl jsem v životě plakat mnoho lidí. Někteří plakali ze žalu, jiní, a těch bylo méně, radostí. Také jsem potkal ty, kteří naříkali nad světem, nad nesmyslností života a Bůh ví nad čím. Těch jsem se vždycky chtěl zeptat, proč pláčete nad cibulí? Jejich nářek mi totiž připadal stejně planý.

Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně budeme poznávat zámky a lidi, co na nich žijí a pečují o odkaz naší

0: historie. Pozvu vás na zámek Neustupov. Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným pánem, s Michalem Farníkem, který zámek koupil v roce 2021. Jak zjistil, měl panské předky, ale na severní Moravě.
1: Zámecké léto.
2: Tak asi z mého hlasu vnímáte, že nejsem původně z Čech, ale původně ze severní Moravy. A my jsme po staletí bydleli na Těrlicku, Karvinsku, no a naši předkové byli po staletí svobodníci. To znamená status významný v tom, že nemuseli odvádět robotu, nemuseli odvádět desátky, vlastnili půdu. No a můj prapraděda se přiženil k rodu Michníkům a patřil jim zámek na Šumbarku, což je dnešní Havířov.
3: A ten zámek?
2: Ten zámek pořád stojí, patří městu Havířov, funguje, takže se tam můžete zajet i podívat. A já můžu říct, že vlastně symbolicky jsem asi navázal na svého prapradědu, kdy jsem koupil Neustupov a začal jsem ho rekonstruovat.
3: Jak velká je tam mezera mezi tím, kdy tedy vaše rodina, váš rod, se dostal k zámku v Šumberku a dnešním Havířově a kdy vykupujete zámek v Neustupově, nebo byla tam nějaká kontinuita?
2: Kontinuita tam nebyla, to byl začátek 19. století.
3: A pak ho opouštěli proč, nebo jak vaše rodina?
2: On vyhořel a oni ho potom prodali.
3: Kvasli?
2: Zůstali v té oblasti, ale ten zámek se prodal.
3: Tehdy, když žili na zámku, tak o co se starali, co třeba měli na starost, nebo co bylo nutné spravovat? Víte, nevíte?
2: Vím, tak patřilo tomu mojemu prapradědovi, vím, že měl asi nějakých 27 hektarů šlechtické půdy a starali se o zemědělství a vlastně o to, co v té době asi všichni o hospodářství měli, asi velké hospodářství, to znamená zvířata, pole a to byl asi ten předmět jejich činnosti tehdy.
3: Váš potom děda nebo tatínek vyprávěl o tomhle?
2: To ne, to si myslím, že to nevěděli. Jako můj otec mi kdysi ještě říkal, že jsme původně žili na Těrlicku, což vlastně ten genealog, jak bádal tu historii, tak z těch písemných pramenů na to narazil, ale tuto historii můj otec taky nevěděl. První dochovaný písemný předek, vidíte, je Bernardus Farník okolo roku 1671.
3: Myslíte si zpětně, když se ohlednete za svým životem nebo to, co člověk dělá a jak přistupuje k věcem, že tohle je třeba důkaz toho, že tam právě ti předci byli, že to máte po nich něco?
2: Tak asi v tom DNA tam bude taková ta píle k té práci, že chce člověk něco dokázat, to asi možná tam budu mít po předcích. Nemyslím si, že by tam bylo právě to spíše takový jako můj koníček, že mě baví dějiny, historie a české hrady a zámky.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Zámek Neustupov, původně renesanční stavbu v malebné krajině České Sibiře, si prý vybral srdcem. Přes 20 let pracoval jako manažer v jednom z diskontních potravinových řetězců a teď nastoupil ke konkurenci. Přes týden pracuje v Praze, ale nejlíp mu je s rodinou na jeho zámku.
3: Kdy se ve vás zrodila myšlenka, že byste se mohl stát skutečným zámeckým pánem?
2: Tak ta se rodila strašně dlouho. Já jsem několik roků hledal nějakou kulturní památku, která by se mi líbila, protože jsem chtěl něco zachránit, zrekonstruovat a pak do toho užšího výběru přišel Neustupov a nakonec jsme se s tím bývalým majitelem dohodli, že ho koupím.
3: Kdy jste to byl poprvé? Nebo viděl jste ho nejprve na fotografiích, někde jste se ho našel nebo jste jel náhodou kolem? Jaký byl první kontakt s Neustupovem?
2: Našel jsem si ho na internetu, protože ten bývalý majitel ho dlouho inzeroval, že ho chce prodat. Tak jsem tady byl, myslím si, na podzim roku 2018 poprvé se podívat. Na mě tady, jak jsem tady přijel poprvé, tak ta historie tady na mě padla, ten genius loci, který tady je, že vlastně máte románský kostel, původně gotickou tvrz, vedle toho máte nejstarší lípu ve středočeském kraji, tak mě to uchvátilo, že jsem toho nikdy nelitoval.
3: Jak se kupuje takový zámek? To mi řekněte, dobře, máte původního majitele, osloví vás to, jak to vypadá, jak se to nabízí, takový zámek?
2: Původní majitel mi dal klíče a řekl, tak se běžte podívat. Takže jak jsem tady vlezel, tak jsem samozřejmě nejdřív zablouděl. Pak jsem musel přijít ještě jednou, protože jsem vlastně zjistil, že vůbec nevím, jak jsou ty místnosti, když jsem dostal ty plány, tak abych si to ještě jednou zvizualizoval. No a pak jsem si říkal, jako jo, tak tady mě čeká teda hodně práce. Jo, netušil jsem, že se nám tady objeví dřevomorka a že ta rekonstrukce bude takto náročná. Já říkám minulý čas, že my jsme ještě neskončili, ale myslím si, že to nejdůležitější mám za sebou. V budoucnu nás bude určitě čekat ještě oprava střešní krytiny, ale těch 6 roků bylo hodně náročných.
3: Co vás tu překvapilo?
2: Pozitivně to, že se nám tady dochovaly ty historické malby na stropech. Jo, a že se nám to podařilo obnovit. A máme tady malby z první půlky 17. století, což já jsem strašně rád, že to má, že jsme tomu navrátili tu historickou hodnotu.
3: Dojalo vás něco? Je třeba, že tohle jste nečekala, že byste tu našel, nebo takovéhle věci?
2: Tak co mě nejvíc dojalo, asi to, že když jsem tady poprvé spál sám na zámku. Jo, mě kolegové, kamarádi, kteří vlastně nějakou kulturní památku, tak říkali, neboj se, tam se nemusíš bát, tam ti duchové na tebe nepůjdou, protože ty seš ten, který ten zámek zachraňuje, tak oni to budou vnímat pozitivně. Takže je pravda, že od té doby jsem tady spal už hodně nocí sám a žádný duch na mě nevkročil.
3: Jaké to je bydlet na zámku? Vy tu máte vlastně, můžeme to říct, svoje křídlo nebo část toho zámku, jako opravdu jako byt dnes v krásném provedení. Jaké to je tady žít?
2: Krásné. Já když vždycky tady přijedu v pátek večer z Prahy, tak je tady ticho, klid. Je to vlastně kraj Blanických rytířů, Česká Sibiř. Tak tady není ten světelný smog, tak tady jdou nádherně vidět hvězdy. Takže jak když tady jsem potom v noci a procházím si to, tak je to ten takový hezký pocit, že jsem se dostal do toho klidu na ten víkend, že si to užiju. Bohužel potom v sobotu je ta realita jiná, že si obleču monterky a jdu pracovat ven.
3: Na čem třeba?
2: No, jenom třeba na sekání trávě, na nějakých úpravách tady venkovních zahrad, takže většinou teďka se staráme o to, aby okolí toho zámku vypadalo už tak, jak bychom to v budoucnu chtěli, aby to vypadalo.
3: Váš byt na zámku je zařízen stejně jako ostatní? Máte ložnici, máte obývací pokoj, máte televizi, máte kuchyň, máte něco navíc nebo něco v netradiční úpravě?
2: Já si myslím, že jste to popsal velice správně, všechny ty místnosti tady máme.
3: Jo. Máte vanu i sprchu?
2: Mám vanu i sprchu.
3: Každý nemá, na zámku na to máte prostor, ne? No.
2: Naštěstí ty místnosti, kde teďka bydlíme, tak jsme mohli zrekonstruovat si už podle svých představ, takže tady máme všechny ty výdobytky moderní doby, takže máme tady i podlahové topení.
3: Jak velký je to prostor, jenom my si můžeme vědět, jak velký je takový zámecký byt?
2: V metrech čtverečních nebo v pokojích? Já jsem to nikdy nepočítal, ale je to přes 2 patra, takže v těch místnosti, tím, že mám velkou rodinu, tak abychom se tady všichni vešli.
3: U toho velkého stolu, co jste si tu tedy vybudovali takhle, hodujete nebo je to jenom jako prohlídkový okruh?
2: Zatím ještě ne, protože to není dokončeno. Když se podíváte, tak tam je schované takové okýnko a to bude výtah.
3: Na jídlo?
2: Ano, na jídlo. Nechci to mít v elektrice, bude to manuálně ovládáno, takže do budoucna si myslím, že to je vhodné potom tady pořádat nějaké večeře, hostiny a tak dále, takže budeme to mít propojené s kuchyní, která je pod námi.
3: Kdo to bude ovládat? Kuchař ze zdola nebo hosté, co si chtějí jídlo dát?
2: No, divil byste se, já jsem k narozeninám opět dostal takový dárek a to je lví hlava se zvonkem, takže my ji tady nainstalujeme, že když člověk zazvoní, tak by to jídlo mělo vjet nahoru. Ještě tam potřebuje mít samozřejmě dole v té kuchyni někoho, kdo to jídlo připraví.
3: Takže tady oslavíte své budoucí narozeniny třeba nejbližší. Jestli se nepletu, můžu to prozradit, vám bylo nedávno 50.
2: Přesně tak. Takže jsme to slavili tady na zámku, takže to máte dobré informace.
3: Takže příští už možná s výtahem?
2: Příště už možná s výtahem.
3: Kam až plánujete, kam až vidíte tu práci? Je to nekončící proces, že to přejde i na děti? A nebo toho hodláte nějak dotáhnout za svého života?
2: Tak já musím zaklepat, zatím mi zdraví slouží a doufám, že ještě dlouho bude. Tak já bych chtěl potom v těch dalších letech obnovit nádvoří zámku. Máme v plánu, že tam postavíme i kašnu, že obnovíme kompletně celé nádvoří. Moje představa je tam mít i posledně kavárnu pro návštěvníky. Takže ty plány jsou velké, ale musíme to rozfázovat na další roky.
3: Jak se lidé staví k současnému majiteli zámku? Jaké to je, když potkáte někoho v obci, někoho, kdo přijel, zrekonstruoval něco, co už léta chátralo? Jaký vztah máte?
2: Tak já spíš tím, že dělám taky prohlídky a provázím návštěvníky, tak od těch návštěvníků vždycky s povzděkem se dívají na to a říkají super práce a že by se do toho nikdy nepustili. Takže to mě určitě motivuje k tomu, že je to taková pro mě motivace do těch dalších let, že bych chtěl kompletně ten zámek celý zrekonstruovat. No a místní obyvatelé, já si myslím, že jsou taky určitě rádi, protože oni se desítky a desítky let dívali na schátralý areál zámku, který nebyl přístupný. A já vlastně, když jsem v tom roce 2021 tady zpátky věšel tu kaplířovou desku, tak jsem zámek otevřel veřejnosti, takže místní se přišli podívat vlastně a někteří tady vstoupili po 30-40 letech a říkali mi ty historky, jak tady chodili do školky na zámek a kde si hráli, takže to bylo určitě tak jako zajímavé, že vnímají i to, že ten zámek v dnešní době je chlouba toho Neustupova.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jsem

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát se zajímáme o zámek Neustupov na Benešovsku, dnes patřící Michalu Farníkovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Kam až se vracíme, do jakého roku, abychom zjistili, kdo tu třeba žil, bydlel, kdo to vystavil?
3: Tak vlastně první zmínky o Neustupovu písemné jsou z roku 1185. To znamená 12. století sídlil tady vladyka Neustup a potom vladykové ještě ze Soběšína.
2: Titul vladyka, to se tak neslyší, dneska máme hrabě, kníže a tak. Co byl vladyka?
3: Tak to byl vlastně vládce toho dané oblasti, asi bylo to menší šlechtické pojmenování a měl určitě danou oblast na starosti.
2: Za tu celou historii pak byl to nějaký další významný rod, nebo jak moc často se tu střídali nějaké rody, rodiny, šlechtici?
3: Tak ono vlastně v 16. a začátkem 17. století zde sídlili kaplířové ze Sulevic. Ten jejich nejvýznamnější představitel byl vlastně Kašpar Kaplíř ze Sulevic a on patřil mezi 21. z 27 pánů, kteří byli popraveni na Staroměstském náměstí roku 1621.
2: Jak bychom ho posluchačům představili jako osobu, co o něm říct, kolika se tedy dožil, co vlastnil, co mohl, nemohl?
3: Tak nejenom to, že té rodině patřil tady zámek Neustupov, jim tady patřilo kolem dookola velký majetek. No a myslím si, že na tu dobu velice úctíhodný pán tím, že v roce 1621 nešel na popravu, tak měl 81 let. Takže když si dokážeme představit, že ještě dva roky předtím, než byl na té popravě, tak byl vojevůdce vojska, které oblehalo Vídeň, a takže velice aktivní pán. No a vlastně on, kdyby si zažádal tehdy o milost, tak by ji dostal, protože Habsburkové tehdy vnímali to, ten jeho vysoký věk, ale on si o tu milost nepožádal, takže byl popraven s ostatními 26 pány. Ten kat mydlář se nad nimi smiloval tak, že nebyl rozčtvrcen, ale byla mu useknuta pouze hlava. No a posléze Habsburkové jim veškerý majetek zabavili, to znamená i Neustupov. No a v tom 17. 18. století se často majitelé střídali. Po těch kaplířích tady byli skoro 30 roků Španělé, španělští generálové a dokonce i po nich tady máme určité vzpomínky, že tady máme malby přímo ze Španělska. No a pak v 19. a začátkem 20. století tady byli dlouho sídlili tady Rombaldové, no a poslední šlechtický rod tak byli Eichelburkové.
2: Ty erby, které tady máte v jedné z těch místností, to jsou erby těch rodů, které tu byly, prošly tudy?
3: Přesně tak. My je máme dané chronologicky na té zdi a vlastně to, co se nám podařilo i nalézt, tak tady máme většinu těch šlechtických rodů, kteří tady sídlili.
2: Vy už máte taky nějaký svůj erb?
3: Ano, mám.
2: Máte? Co ano. Je na něm?
3: Mám tam vlastně středověký odřivous, je to taková středověká střela a s vlastním iniciálem s F-kem.
2: No a jak k tomu dospěje člověk? To si vymyslí sám nebo musí pro nějakého odborníka požádat, aby to sestavil podle něčeho, jak vznikl tenhle erb?
3: Tak jsou na to odborníci, kteří vlastně to dělají dle historických pramenů a tak, jak by se ty erby měly vytvářet. Vlastně v dnešní době může mít každý erb, ono se tomu říká nějaký rodový znak a já to mám právě spojené teďka s Neustupovem.
2: A šel jste s nějakou představou, nebo vám odborník řekl, vy tam budete mít tohle?
3: Asi to bylo po vzájemné diskuzi.
2: Jo. A kde ho používáte? Někde jste ho tady dal, nebo máte ho jako razítko?
3: Mám tady na více místech, takže ho uvidíte.
2: Jo.
1: Ke známějším obyvatelům Neustupova patřili třeba na sklonku 17. století Dohalští z Dohalic. Po rychlém střídání majitelů se na něm načas usadila, jak už bylo řečeno, pražská měšťanská rodina Rombaldů. Podnikali v zemědělství a zapojili se aktivně i do českého Sokola. Sami dokonce v Sokole cvičili a propagovali Tyršovy ideály v zdravém těle, zdravý duch. Nejen v Praze, ale i na svých venkovských statcích. roku 1887 Anton Rombald prodal Neustupov Karlu a Marii Krausovým, od kterých ho roku 1892 získal hrabě Vladimír z Eichelburgu pro svou manželku Helenu.
3: No a tady můžeme vidět komodu přímo i s porcelánem, přímo od Eichelbrucku, který je tady původně ze zámku. Můžeme zde vidět i část knížek, dokonce účetní knihy. No a tady vidíme na olejomalbě asi toho nejznámějšího představitele Eichelbrucku, což byl Artuš Eichelburg, který se tady v Neustupově vlastně zapříčinil o spoustu věcí. Nejenom to, že tady na blízké kopci nechal postavit vyhlídkovou věž, kde se tady dokonce na ní přijel podívat tehdy sám Tomáš Garrigue Masaryk, ale psal kroniku Neustupova, hasičskou kroniku. No a já díky vlastně to, že napsal kroniku Neustupova a bývalý starosta ji zdigitalizoval, tak jsem přišel na spoustu informací.
2: Ten rod jako takový, co tu, jak dlouho tu tedy na zámku pobyl, případně za jeho doby, přidal mu něco, zušlechtil tu něco, spravoval nějak něco v obci, podílel se na životě obce?
3: No a Eichelburgové se dostali k tomu zámku na konci 19. století, někde kolem roku 1891. No a ten první majitel Vladimír Eichelburg vlastně se postaral s manželkou o to, že ten zámek neogoticky přestavili do dnešní podoby, no a přistavili k němu právě tu věž, která je na té severní části toho zámku.
2: Proč po tak dlouhé době, kdy ten zámek stál bez věže, najednou chtěli věž, nevíte? Neví se to?
3: Asi právě tomu, že bylo modní se vracet vlastně ke gotice, a proto vznikl takový ten neogotický styl, vrátit se do toho středověku, tak se jim to líbilo, tak ho vlastně celý představili v tom neogotickém stylu.
2: Co do té věže dali, nebo co v ní je?
3: Byl tam pánský salon, my ho tam teďka máme také.
2: A Eichelburgové pak odcházeli proč, kam, z jakého důvodu opouštěli zámek?
3: No oni by ho asi neopustili, ale tím, že přišel rok 1948, tak vlastně oni tady mohli v několika místnostech žít do toho roku 1950, no a posléze ho museli opustit. Jo. A právě jak jsem se zmiňoval o tom Artuši Eichelburgovi, tak on byl i velký sběratel, on tady měl knihovnu, která čítala více jak 7000 svazků.
2: A můžeme říct, že si pořídili i automobily, motocykl.
3: Ano.
2: To byl asi i možná první okamžik, kdy něco takového sem na zámek přijelo, ne?
3: To máte pravdu, já když se potom podíváme výš, tak tam mám více těch fotografií přímo těch koňských povozů až po ty 30. léta, kde mají škodovky, takže to je to určitě zajímavé.
2: Museli ten zámek tehdy nějak zmodernizovat tak, jak technika šla dopředu, aby si ten komfort neudrželi, ale zlepšili, aby to byl už obyvatelný dům moderní doby, mě napadá, nevím, elektřina, nějaký způsob jiný vytápění, třeba telefon, rádio, jestli měli a takovéhle věci.
3: Tak určitě tady zavedli elektřinu, topení tady měli na kamna, ale o těch dalších věcech to můžeme jenom spekulovat.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Neustupov.
1: Sídlilo tu mnoho rodů a dnes tu se svou rodinou žije Michal Farník, prezident Asociace majitelů hradů a zámků. Když zámek kupoval, byl v dezolátním stavu. Za socialismu v něm bylo skladiště léčiv anebo školka. Z původního mobiliáře se nedochovalo vůbec nic, až na kamna ve velkém sále, která asi byla moc těžká na to, aby je někdo odnesl.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Teď stojíme před stěnou, kde máte fotografie. Takhle ten zámek vypadal, než jste ho pořizoval?
3: Ano, to jsou záběry z podzimu roku 2019, ještě než jsem zámek koupil.
2: Co tu do té doby bylo nebo nebylo?
3: Tak ten zámek byl vlastně několik desítek let zavřený. V době komunismu tady byl sklad léčiv, sklad nábytku, byla zde i dokonce mateřská školka. No a pak byl dlouhé roky zavřený a jak vidíte z fotografií, tak byl ve velice žalostném, špatném stavu. On byl staticky narušen, do zámku zatékalo a právě když jsme ho v roce 2020 koupili, tak nám trvalo pár let ho dát vůbec do nějakého funkčního stavu, zachránit z grafitové omítky. No a nám se objevilo asi 3 roky, když jsme zámek koupili, tak se nám tady objevila dřevomorka, tak jsme pak rok odstraňovali dřevomorku.
2: Přijde neuvěřitelný, že za těch 6 let to takhle vykvetlo úplně.
3: Tak já do toho dávám veškerou sílu, veškerou energii, takže si myslím, že se nám toho už hodně podařilo, spousty práce ještě před náma, ale za tu dobu se nám podařilo obnovit skoro 80% fasády a v tuto chvíli uvnitř zámku jsme asi nějakých 50-60%, co už máme hotovo.
1: Ať se daří zámek zkrášlovat a vrátit do něj život. Je to práce na léta. Věřte, že vím, o čem mluvím. A jak zná Michal Farník svoje zámecké sídlo? To se několika záludnými otázkami snažil zjistit Patrik Rozehnal.
2: Kolik má zámek oken, víte to?
3: 80.
2: Se ptáte, já nevím.
3: Myslím, je tak rychlé číslo, protože my se jako tak, jak sou, nebo ne, soutěžíme, ale spíš se bavíme o tom, kdo kolik má místností, tak já to vždycky, protože se mi na to lidé dost často ptají, já říkám 40 plus 1, tak to jsem tak jenom typl, ne, myslím si, že je víc ještě.
2: Je ještě místo, kam dnes na zámku zatéká?
3: Ne.
2: Když přijde bouřka, máte o něco strach? Že by se něco mohlo projevit, někdy něco utrhnout?
3: To v dnešní době nemám, spíš jenom to, že vypadne někde elektřina.
2: Co je nejstarším vybavením na zámku?
3: Madonna s dítětem, kterou jsem si koupil v aukci někde z 16. století.
2: Kolik psaníčkových z grafit zdobí fasádu?
3: Dobrá otázka, to jsem nikdy nepočítal, ale hodně.
2: A jak velké to psaníčko jedno je?
3: Tak 40x20 bych tak typoval.
2: Máte poštovní schránku?
3: Ano.
2: Jak vypadá?
3: Černá.
2: Proč černá?
3: Protože byla k dispozici, jak jsme ji kupovali.
2: Kde na zámku věšíte prádlo?
3: Ve svém bytě.
2: Věšíte vy nebo paní?
3: Tak na střídačku.
2: Co je prostorově největším exponátem?
3: Asi ty kamna v tom velkém sále.
2: Je místo, kde se necítíte komfortně na zámku, kde cítíte nějakou třeba negativní energii?
3: Ještě jsem to nezaznamenal a doufám, že to nezaznamenám. Myslím si, že jsem prošel všechny místnosti a nikde nemám negativní atmosféru.
2: Budíte se někdy ze sna díky zámku?
3: Ne. Jenom pozitivně. Ne, to bych přeháněl. Samozřejmě, když tady máme nějaké akce, což nás čekají teďka opět 5. ročník středověkých slavností, tak člověk je trošičku samozřejmě nervózní, aby všechno klaplo, aby přišlo dostatečný počet návštěvníků, aby všechno fungovalo tak, jak má.
2: Když máte chuť být sám někde, pobít v nějakém hezkém místě, tak jako si potěšit, kam na zámku jdete?
3: V ní teďka sedíme.
2: Doma. A jak tomu říkáte? Je to obývák, nebo co to je?
3: Jo, můžeme to tak nazvat, jako v obývacím pokoji.
2: Jo.
3: Jo, jo.
2: Jste koukali, vypadá jako obývací pokoj s klenbou historickou a s velkým prostorem, ale je tu televize i velká.
3: Ano. Asi to člověk, když tady je, tak jako vnímá ty historické malby, tak já z toho mám takový dobrý pocit.
2: Máte čas se i zasnít, anebo prostě jedete furt a musíte na něco myslet a pracovat? Máte zámek, máte práci, máte rodinu, máte toho dost?
3: Já musím snít. Já jsem pořád svým duchem malý kluk, který má pořád nějaké sny, a já jsem si ten sen v uvozovkách zmutnil, splnil, takže určitě jsem rád, že se nám to daří a že si plním ten svůj sen.
2: Co tomu říkají rodiče?
3: To bych byl velice rád, kdyby se toho dožili.
2: Nedožili?
3: Ne, bohužel. Mě otec zemřel v 50, tehdy jsem měl 17 roku, takže bohužel se toho nedožil.
2: Tomu svítlí to, ne? Měl by radost asi.
3: Určitě. A asi to byla pro mě i taková jako ta motivace k tomu něco dokázat.
2: Takže to možná pomohlo i rozhodnout něco, jít třeba do toho?
3: Spíš v té samostatnosti, protože já jsem tehdy měl 3 měsíce před maturitou a byl to tehdy velký šok pro nás a asi mě to ocelilo a posunulo k tomu, že jsem se staral celou dobu sám o sebe.
2: Možná i tohle, ta samostatnost pomohla udělat i tohle silné rozhodnutí, obnovovat zámek, pomáhat vlastně i nám ostatním a držet tu kulturní tradice. Já za to moc děkuju.
3: Já taky. Děkuju.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. S Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: A představujeme vám zámek Neustupov. Jde o dvoupatrovou budovu se dvěma křídly na půdorysu tvaru písmene L s dvoupatrovou věží. Středověká a renesanční tvrz s výraznou novogotickou úpravou zaujala Michala Farníka natolik, že se v roce 2021 rozhodl zámek zachránit. Dnes už sám provází návštěvníky a ti se občas zastaví u zvláštního exponátu lovícího zajíce vztyčeného na zadních běhách.
2: Drží pušku.
3: Ten zajíc, já jsem ho dostal k narozeninám a musel jsem ho tady vystavit, ale všem návštěvníkům se strašně líbí, takže je to taková tady naše ochrana zámku.
2: Takže stojí za to přijet, zajíc stojící na zadních nohou, v těch předních tlapkách drží jakoby v rukách vlastně malou pušku, na zádech má ještě baťoch, čepici má na hlavě. Nějak mu říkáte?
3: Zatím ne.
2: Tak to je náš zatím ne.
3: Nemá pojmenovaní, ale moje dcera se s ním hodně rada mazlí, takže asi mu vymyslíme nějaké jméno.
2: Co to napadlo někoho, že vám takhle k narozeninám dal? Vy jste sám jako lovec, že lovíte a proto, nebo protože tu na stěnách jsou jakoby trofeje jiné, klasické?
3: Ne, nejsem lovec, ale tak to prostě mi to koupili k narozeninám, že se to asi na ten zámek hodí.
1: Na zámek se můžete přijet přes prázdniny podívat sami. Otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin. Projdete si s průvodcem první a druhé patro východního křídla zámku. Zastavíte se i v místnosti nad hlavním vchodem.
3: Což je největší prostor tady na zámku. Když se podíváte, tak na stropě máme i původní malby. No a i toto čeká vlastně na ty restauratorské zásahy.
2: Jsou tu i kamna podepřená, asi chtějí opravu, to jsou ta jediná, co tu zůstala, nebo to jsou jiná?
3: Asi byly tak těžká, velká, že je nikdo neodvezl, tak tady zůstaly.
2: To do té poslední doby, kdy to byly ještě ty archeburkové, tak to topili tímto způsobem?
4: No to chtělo i něco silnějšího přes sebe, možná v zimě, protože prostor velký, taková kamna, nejsou malá, ale na ten prostor.
3: Určitě tak oni tehdy netopili na našich komfortních 21, 22 stupňů, ale myslím si, že to topili tak nějakých 15, 16, aby tady měli aspoň takto jako nějak příjemně.
2: Teď si připadám jak takové v malé zoo. Jsme v místnosti, kde je spousta zvířat. Na zemi, na stěnách, skoro až na stropě, od těch nejmenších, jako jsou nějaké kachny, až po obří jeleny a já nevím, co tady všechno je, i bůvol a zkus se to vzalo.
3: Tak my jsme teďka přišli do loveckého salonku a vlastně tady máme sbírku, kterou mi věnoval pan Nantil z Moravy, vlastně ho celoživotní sbírání trofejí, tak tady máme trofeje z Afriky, Kanady, z Jižní Ameriky, z Evropy a i z Čech a vlastně je to takové jako symbolický návrat k tomu, že Artuš Eichelburg byl taky velký sběratel vycpaných ptáků, takže jsme tady naaranžovali tuto místnost právě jako lovecký salon.
2: Máte taky vy nějakého speciálního koníčka?
3: Já jich mám několik těch koníčků, já zase sbírám porcelánové figurky.
2: Nějaké konkrétní z nějaké dané manufaktury nebo něco nějakého stylu?
3: Ano, já jsem asi zase tak symbolicky navázal, moji prarodiče měli z 30. 40. let měli tyto figurky z takové německé manufaktury M.I. Hummel. A já, když jsem studoval v Rakousku, tak jsem to viděl v jednom starožitnictví a tak se mi to strašně zalíbilo, že jsem si o tom zjistil více informací, no až jsem se stal sběratelem a už v dnešní době to sbírám více jak 25 roků.
2: Kolik to má kousku?
3: V dnešní době už přes 400.
2: Kdybychom měli posluchačům říct, v čem tkví právě dílo téhle manufaktury, v čem vás okouzlo nebo jak vypadá, v čem se vyznačuje?
3: První věc, že jsou to ručně malované figurky, že mají nádech těch 20. 30. let. Většinou jsou to figurky, postavy dětí s maminkama a prostě má to své kouzlo. Má to svůj styl a je to všechno i do dnešní doby ručně malované, protože ta porcelánka funguje a všechno je malováno ručně.
4: Když se vám podaří sehnat nový kousek, máte ho poprvé v ruce, tak co to s váma dělá? Co tak jako v hlavě, v srdci, v duši?
3: Mám radost, když mám zkompletovanou nějakou edici.
4: Jeden jediný koníček nebo ještě nějaký další?
3: Těch koníčků je asi více, ale tady ten je asi ten největší.
1: Jednou z místností je i erbovní sál, ze kterého vedou tajné dveře do soukromého bytu Michala Farníka. Ty nehledejte, spíš si vychutnejte vyzdobený sál.
4: Wow. Vykládané dřevem, ty vídeňské kříže na podlaze upravené.
3: My jsme ten erbovní sál vlastně udělali opět v neogotickém stylu. No a kdy na těch hlavních portálech vidíte ty původní šlechtické rody, které tady sídlily. No a opět celý erbovní sál je v neogotickém stylu.
4: Ten největší erb, ten je ten váš.
3: Ano.
4: A ten nápis v latině?
3: Fortes fortuna adiuvat, štěstí přeje připraveným nebo štěstí přeje silným, jakkoliv se to dá takto komunikovat.
4: To jste si dal ještě předtím, než jste začal s úpravou zámku nebo po těch zkušenostech?
3: Asi obojí, prostě asi to sedí k mojí nátuře, že já neustále pracuji a člověk musí být připraven na vše, takže to asi sedí asi ke mně.
4: No a to mi řekněte, kdo nám nese to svítidlo, ten lustr? Protože tam je změť šupin, hadů, paroží, dámy s korunou. To je svatý Jiří?
3: Ne, to říká většina návštěvníků, když se jí zeptám, jestli dokážou odhadnout, o co se jedná. Je to takzvaný norimberský lustr a ty norimberské lustry se kdysi dělaly vlastně ve středověku, samozřejmě bez té elektrifikace. No a na tom paroží měli svíčky napíchané tak, aby mohli osvětlit celou tu místnost. No a samozřejmě každý norimberský lustr měl nějakou biblickou tématiku. Tím, že má ta daná osoba křídla, tak to není svatý Jiří, ale je to archanděl Michael.
4: Aha, jo.
3: Takže je to boj dobra se zlem.
4: To je norimberský lustr.
3: Ano, norimberský lustr, no a vlastně, jak byla ta moda vracet se k tomu středověku, té gotice, no tak na konci toho minulého století vlastně ještě elektrifikovali a byla k tomu zavěšená nějaká lucerna.
1: Žít na zámku není jen tak. Člověk cítí odpovědnost k předkům i budoucím generacím. Je jen jakýmsi správcem krásy, která tu stojí už po staletí. Tak ať se Michalu Farníkovi na zámku daří. A co by si on sám ještě přál?
3: Aby Neustupov zkvétal. A aby hlavně mé děti byly schopni pokračovat v tom, co jsem začal. Co bych já si osobně přál, aby Češi jezdili více po českých hradech a zámcích. Protože to je to naše české moře, my si to možná spoustu těch věcí neuvědomujeme, ale my tady máme to, co tady ostatní státy nemají. A jak jsem zmiňoval, 1700 hradů, zámků, panských sídel v České republice, to je unikum. Na tu velikost té České republiky, tak myslím si, že můžeme v pohodě dát do kapsy jak Francii, tak Anglii, protože to je to, jak říkám, naše české moře a je důležité, abychom my komunikovali to, aby jsme měli ten vnitřní turismus daleko větší a aby lidé navštěvovali české památky. Já jsem rád, že v dnešní době spoustu lidí se tomu věnuje, kupuje ty historické památky a snaží se je zachránit, protože to je to naše kulturní dědictví a je dobře, že se snažíme to rekonstruovat a posouvat pro budoucí generace.
4: Co byste vzkázal těm budoucím generacím, nebo co byste přál naší zemi, našemu národu?
3: Aby vnímali ty kulturní památky jako jednu z nejdůležitějších věcí, protože si myslím, že to je ta naše historie. My bychom měli vědět, odkud pocházíme a kam chceme směřovat dál. Takže nesmíme na to zapomínat a ten stát by měl víc se dívat na to, jak zachraňovat i ty památky, které nejsou takto známé, jak ty největší, které se takto komunikují, ale že je potřeba zachraňovat, protože nemáme na to moc času. Těch kulturních památek, které jsou v dezolátním stavu, je pořád hodně a to si myslím, že je důležité, aby jsme je se snažili zachránit.

Rodovým heslem Michala Farníka na jeho erbu je Fortes fortuna ad iuvat, neboli odvážným štěstí přeje. Buďte i vy odvážní, silní, nebojte se zachraňovat staré domy, chalupy, panská stavení a statky. Jsou součástí naší krajiny, odkazem našich předků a další generace nám budou vděčné, že jsme naši historii nenechali schátrat. Naše domy a zámky jsou dědictvím, pokladem, který si musíme hýčkat. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: České ministerstvo školství chce prodloužit povinné předškolní vzdělávání. Film Padlé ovoce získal hlavní cenu na 60. ročníku filmového festivalu v Karlových Varech. Fotbalové mistrovství světa dnes pozdě večer pozná zbývající dva účastníky semifinále. A zítřejší počasí polojasno až oblačno, na severovýchodě zvětšená oblačnost a také s deštěm. Maxima kolem 27, na severovýchodě republiky kolem 22 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Ministerstvo školství připravuje prodloužení povinného předškolního vzdělávání. Děti by měly nově navštěvovat mateřskou školu 2 roky před nástupem do první třídy místo současného 1 roku. Podle úřadu má delší čas v předškolním vzdělávání dětem pomoci, aby se lépe připravili na školu. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO chce podrobnosti k návrhu představit na začátku podzimu. V Národním parku České Švýcarsko dnes hledali policisté, hasiči, strážci parku a psovodi 12-letého chlapce polské národnosti. Po výzvě veřejnosti ho našli a byl zcela v pořádku. Upřesní policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.
3: Díky hromadné SMS zprávě, kterou rozeslali hasiči návštěvníkům Národního parku České Švýcarsko, se podařilo pohřešovaného 12-letého chlapce v pořádku nalézt. Návštěvníci parku ho objevili a následně předali do rukou policistů.
2: Křišťálový glóbus za nejlepší film získal na letošním 60. ročníku Karlovarského festivalu snímek z Myanmaru. Film Padlé ovoce vypráví o intimním vztahu dvou mladých žen v prostředí textilní továrny průmyslového Rangúnu. Pro Český rozhlas tento film popsal umělecký ředitel Karlovarského festivalu Karel Och.
4: Prostředí velmi vyčerpávající práce ve fabrice, prostředí ekonomických nejistot, sociálního útlaku, vypráví o tom, jak dvě ženy, které k sobě můžou nalézt tak intenzivní intimní vztah, jak mohou přežít, či se o to pokusit právě v tomto prostředí. Sport.
2: Tenistka Linda Nosková porazila ve Wimbledonu v historicky prvním českém grandslamovém finále další Češku Karolínu Muchovou 2-1 na sety a získala premiérový titul z turnaju Velké čtyřky. Nasazená devítka Nosková vyhrála nad turnajovou desítkou Muchovou za 2 hodiny a 27 minut. Fotbalisté Anglie a Norska zabojují o postup do semifinále mistrovství světa. V Miami se střetnou večer od 23. hodiny. Do posledního čtvrtfinále pak ve 3 hodiny ráno nastoupí Argentina proti Švýcarsku. Jeho kouč Murat Yakin upřesnil, jak plánují jeho svěřenci zastavit největší hvězdu obhájců titulu, autora 8 gólů na šampionátu Lionela Messiho.
5: Samozřejmě musíme Argentince dostupovat a nedovolit jim Messimu přihrát. To je nutné. Sice o tom teď můžeme mluvit, ale rozhodne se až na hřišti a my nějaká řešení, jak Messiho zastavit, máme.
1: Počasí.
2: V noci na neděli čekáme polojasno až jasno. Během noci začne v severovýchodní polovině území oblačnosti přibývat. Ráno se může na horách výjimečně objevit déšť. Nejnižší teploty mezi 15 a 10 stupni. A zítra čekáme v jihozápadní polovině republiky jasno až polojasno. Během dne přechodně oblačno, pršet by nemělo. Naopak na severovýchodě republiky bude převažovat velká oblačnost. A hlavně na východě a severovýchodě občas déšť nebo přehánky. Večer budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty zítra mezi 25 a 29 stupni. Na východě a severovýchodě kolem 22. Vítr zpočátku slabý, postupně mírný od severu až severozápadu a večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na silnici 15 mezi Litoměřicemi a Lovosicemi za Terezínem je hlášená nehoda. Srazilo se tam osobní vozidlo s motorkářem. Na místě jsou záchranáři i hasiči. Projíždí se opatrně kyvadlově. Zdržení z obou stran je zhruba do 5 minut. Tolik informace z dopravy. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná Hobby magazín. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
6: Vítejte, vážení přátelé,

0: Hobby magazín.
1: Všimli jste si, že někteří zahrádkáři v posledních letech vysazují na zahrady subtropické stromy a keře. Nedávno jsme vám nabídli rozhovor s pěstitelem citrusovníků a dnes se zaměříme na datle, fíky a kaki. Kaki roste na opadavých stromech zvaných tomel japonský. Naše hobby redaktorka Jitka Slezáková vyspovídala zahradníka Ladislava Kubelku ze Svinčan a ten potvrdil, že naši posluchači, tedy zahrádkáři, mají o tyto sladké oranžové plody velký zájem.
2: Tak momentálně jsou asi nejprodávanější dva druhy. Jeden to je strom, je to kaki, který už u nás bez problémů roste. Máme tady několik odrůd a je to už tady odzkoušený. Ten stromek prostě vyroste podobně jako jabloň, plodí v průběhu podzimu, nechávají se plody přemrznout a je to trošku u nás takový netradiční strom, protože vlastně je to snad asi jediný ovoce, který se sklízí až po opadu listí.
3: A jsou to takové ty drobné plody, hodně se to prodává u nás před Vánocemi, že? Takové sladké je, to musí se oloupat ze slupky.
2: Jsou to oranžové plody, určitě nečekejme, že by ta úroda byla, nebo ty plody, že by byly veliký, jako když se k nám kaki dováží ze Španělska, jo, orientačně jsou třeba poloviční ty plody, ale jsou chuťově vynikající a určitě tam můžu vyzdvihnout třeba odrůdu Rojobril.

0: plante, která je takzvaně partenokarptická odrůda, to znamená, že nepotřebuje opylení včelami.
1: Už to i vidím taky na zahradách, vidím tam třeba fíky. Doporučil byste je na českou zahradu?
0: Tak celkově klima se otepluje, což je vlastně nejenom prokázáno, ale opravdu to už pociťujeme. Takže dneska už je opravdu běžný, že se u nás daří fíkovníkům nebo třeba moruším. Máme spoustu odrůd, který vlastně u nás bez problémů dozrajou. Jo, některý mají více sklizní. Tam je vždycky u fíkovníku akorát potřeba počítat s místem, protože fíkovníky jsou poměrně vzrůstný. Jo, ale zase existuje i odrůda extrémně zakrslá kolem 2 metrů.
1: Doporučil byste na tu klasickou českou zahradu nějaký konkrétní druh?
0: Tak určitě výborná odrůda je třeba pereta, jo, je to odrůda vyšlechtěná v Alpách ve Švýcarsku, je to poměrně hodně odolná odrůda, případně třeba kdo má rád tmavý fíky, tak odrůda Braventurkej, anebo třeba Francesco.
1: Tak a vaše paní ještě říkala nějaký název, který jsem teda opravdu v životě neslyšela. A to by mě zajímalo, co to je za novinku, od co to bylo?
2: Cicimek neboli Zizipus, jo. Čínská datla.
0: Tak cicimky jsou u nás taky docela netradiční. Vím, že se určitě vyskytují běžně v Thajsku a v těch exotičtějších zemích. To je jakoby keřík nebo trošku stromek, vyrůstá třeba kolem 3-4 metrů maximálně. Má drobný trníky a sklízí se orientačně někdy říjen. Některé odrůdy jsou ranější, takže už možná něco bude v září. A jsou to takový jako opravdu datle, který postupně mrazem tak získávají rezatou barvu a hlavně získávají cukr, který se tam vytváří vlastně tím mrazem a ty plody jsou potom ohromně sladký, proto se tomu říká čínské datle.
3: Pokud máte větší zahradu a rádi experimentujete, můžete tedy klidně vyzkoušet kaky, fíky nebo čínské datle. Já mám na zahrádce fíky. A teprve po takových 5 letech se jim začíná dařit. A o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli, tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy, tedy v odpovědích profesionálů na vaše dotazy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpověď na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Mám 40 roku starý flakon Floxu. Nyní myslím tak 3-4 leta. Objevil se mě na nich mech. Mám strach, aby si ty kopce nespálila. A proto prosím o radu, čím je postříkat, nebo jaký roztok si koupit, abych se toho mechu zbavila.
0: Ptali jsme se na to plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
2: Bohužel od paní posluchačky nevíme, o jaký floxích se jedná, protože máme flox paniculata, to jsou takové vyšší plamenky, třeba nějaký 30 a klidně až 60 cm, a pak máme flox subulata a to je pokrývný floxík. Takže já předpokládám podle toho dotazu, že se pravděpodobně jedná o flox paniculata, plamenku latnatou, a plamenka je trvalka, která vyžaduje slunné stanoviště, vlhkou, dobře propustnou půdu. A pokud se paní posluchačce děje to, že tam roste mech, tak ten mech je důsledkem něčeho a většinou je to důsledkem toho, že ta půda je vlhčí, že je hutná, není nakypřená, je tam malý obsah vzduchu v tom, je vyžilá a obvykle ten mech způsobuje kyselější reakci. Takže tady to není o tom, jaký postřik tam aplikovat nebo co s tím dělat, ale spíše bych se zamyslel nad tím, jestli teda ty rostliny, ten záhon těch floxíků nevyryju, ty mateční rostliny, asi bych je pravděpodobně vyryl ven, potom bych kompletně v tom záhonu ideálně vyměnil nebo vylepšil půdu, aby byla humozní a kyprá, tak je potřeba tam dát nějaký substrát třeba pro okrasné dřeviny, pro okrasné rostliny, promíchat to s tou stávající půdou, případně tam přidat trochu křemičitého písku, aby jsme získali to, že tam máme dostatek humozních látek, dostatek živin, že ta půda se bude dobře zahřívat, což znamená, že nebude držet velké množství vody a že obecně bude pro růst těch rostlin kyprá a pěkná, aby docházelo k tomu prohřání od toho sluníčka. A v okamžiku, kdybych udělal tohle, tak můžete vzít ty vaše mateční rostliny, které jste vydala, můžete je opatrně namnožit líčem nebo jiným nástrojem, rozdělíte na vícero trsů, ty rostlinky tam zasadíte a myslím si, že budete překvapená, jak rychle ten flox dokáže zregenerovat, vypadat pěkně, pokud mu dáte ty správné podmínky. Takže k tomu vašemu trápení já se domnívám, že po 40 letech se prostě změnila struktura té půdy, je potřeba do toho záhonu více zasáhnout a nemusíte se bát. Plamenek je trvalka, která tento způsob množení, rozdělení trsů, omlazení jistě velmi ráda ocení a mělo by vás to potěšit.
0: A máme tady další telefonát.
3: Když léta se mě nedaří vypěstovat petržel, příčinou jsou mšice, které doslova obalí kořen petržele. Jak na ně výluk z kopřiv ani vlaštovičníku nepomáhá.
0: Tak na to nám odpoví zkušený pěstitel petržele, pardubický zahradník František Hlubocký.
4: Nebývá to častý problém, ale většinou, kde se ty mšice usadí, je to ve většině případů si myslím, že to je mšice hlohová, které dokáží být jak na listech, tak i právě na tom kořenovém, na tom krčku nahoře, odkud vyrůstají listy, i na části kořenů. Takže první odpomoc, hlavně nesít petržel tam, kde byla, a set je raději o kus dál, to je samozřejmé. A potom je nutno už tedy přistoupit bohužel k chemii, ošetřit, jinak se těch mšic nezbaví, takže často kontrolovat a při prvním zjištění několika mšic zasáhnou chemii. Jsou na to dobré přípravky, které obsahují jako účinnou látku primikarp, může to být mospilán, může to být pyrimor, může to být imporo. Tam tedy naředit, postříkat tak, jako kdybychom tu koncentraci na postřih na jakékoliv listy, ale postříkat celou rostlinu ze spoda a hlavně to místo, odkud vyrůstá nať, a i trochou přebytku, co nám zbyde ten roztok, i raději k těm rostlinám nalít. Kontrolovat pravidelně zhruba tak po 3 týdnech, jakmile zase zjistíme další, protože bývá to upozorné, sporný škůdce, tak celou proceduru opakovat zhruba tak dvakrát, třikrát za sezónu po těch třech týdnech, před sklizní vynechat alespoň měsíc až 6 týdnů. Jestli se jedná tady o naťovou petržel, tak tam je trošku problém, protože tam používáme tu nať, tak tam třeba nejmíň, aby byl rozestup, a ještě bych raději ty staré špatné listy napřed odstranil, rostliny opláchl, a nebo pak zkusit použít biopřípravky, které jsou také k dostání, ale bohužel nebývají tak účinné.
0: No tak to vidíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Léto láká k vodě, zvlášť v parních dnech, ale pokud by vás k vodě lákala i touha za rybařici, nestačí jen ta touha a rybářské nádobíčko, musí se respektovat zákon a základní podmínkou jsou i potřebné znalosti a zkoušky. Naše hobby redaktorka Slávka Brádlová to rozebrala s Janem Skalským, mluvčím Severočeského územního svazu Českého rybářského svazu.
2: Pokud se podíváme na zkoušky, tak rybář musí znát základní druhy ryb, stejně tak musí znát doby hájení a minimální lovné míry. V dnešní době, pokud budeme upřímní, spousta věcí, pokud si někdo s něčím není jistý, lze dohledat na webech, sítích. Ale pokud někdo chce opravdu rybařit, myslí to vážně, tak ty zkoušky jsou nutností. Většina našich místních organizací ty zkoušky organizuje, zájemci se mohou přihlásit do svazu, získat první svůj státní rybářský lístek, který právě dostanou na základě absolvování zkoušek a následně na základě toho si mohou koupit povolenku. Je možný rybolov i bez zkoušek, ale to se týká pouze krátkodobých povolenek. To je většinou využíváno například cizinci, protože stejně jako občané České republiky jezdí do zahraničí třeba na týden a chtějí si tam zarybařit, tak i cizinci z jiných zemí nás navštěvují. Takže stát umožňuje získat krátkodobý rybářský lístek a my pro cizinci poskytneme krátkodobé povolenky. Ale i u těch krátkodobých povolenek je nutné dbát na dodržování platné legislativy a bližších podmínek výkonu rybářského práva. Ale jak jsem řekl, v dnešní době všechny pravidla jsou i online a není problém se současnou technikou, aby cizinec z kterékoliv části světa si dokázal přeložit ty pravidla do svého rodného jazyka a porozuměl jim.
3: Teď mě tak napadá, jak to řeší čeští rybáři, kteří jezdí na ryby do Finska, do Norska.
2: On každý stát má svá vlastní pravidla, bývají rozdíly mezi mořským rybolovem, rybolovem na jezerech, řekách, takže tam je to vždycky individuální o nastavení pravidel v konkrétní zemi. A i v konkrétní zemi může být spousta rozdílných pravidel, protože například v Německu každá spolková země má úplně jiná pravidla.
3: Aby to nebylo tak úplně jednoduché, tak jak jste uváděl ty příklady, co vlastně by ten rybář nebo ten člověk, který chce rybařit, měl vědět a znát a že si to případně může ověřit ještě na internetu. Ale co děti, protože vím, že v těch kroužcích jsou opravdu i docela malé děti, tak ty musí tedy rybařit pod dohledem dospělého nebo mají také svoje zkoušky?
2: Malé děti mohou lovit na prut jednoho dospělého, to možné je, pokud v rámci platné legislativy, samozřejmě týká se to například lovu na vplavanou, na položenou. Pokud lovící loví technikou, kde je povolena pouze jedna udice, takže typicky přívlač, muškařina, tak samozřejmě dítě nemůže lovit na další udici, to nehrozí, nebo je to protiprávní. Ale pro ty děti organizujeme spoustu rybářských kroužků, takže určitě zájemci se znovu mohou podívat na sítě, případně kontaktovat svoji nejbližší místní organizaci Českého rybářského svazu a tam mi mohou poradit. Těch dětí máme mnoho a děti máme i úspěšné, protože se účastní celé řady soutěží. Snažíme se tu mládež podporovat.
1: Ideálním časem pro zkoušky je jaro, ale poptejte se v nejbližší základní organizaci Českého rybářského svazu, oni vám tam poradí. A jak zdůrazňoval Jan Skalský, důležité informace najdete i na webu Českého rybářského svazu. A pokud jedete do zahraničí a chcete tam rybařit, tak znovu radíme, máte na to web a překladač. Dáme si trochu hudby a pak si vysvětlíme, jaké výhody a hlavně nevýhody má skútr a jak ho nakupovat.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Skútry jsou na silnicích vidět stále častěji. Oproti autům jsou levnější, nejen na pořízení, ale také na provoz. Jejich spotřeba je velice nízká. Majitelé skútrů určitě ocení i snadnější parkování, zejména ve městech. No a při nákupu motorky je dobré myslet na účel. Jestli plánujete delší výjížďky nebo se potřebujete přemysťovat v okruhu svého bydliště. Odborníci také radí osahat si stroj před první jízdou v bezpečném a známém prostředí. Naše hobby redaktorka Dita Vojnarová o tom natáčela s prodejcem, tedy s profesionálem Tomášem Bláhou z Velkého Týnce.
2: Sportovní skutry se nabízí s tunelem většinou, že tam prostě nepřekročíte jednoduše nohu nebo potom s rovnou podlahou, což je takový praktičtější. Pak úložný prostor pod sedačkou, někdo to chce na dvě přilby, někomu to stačí na jednu. Úložný prostor vzadu jakoby se dá doplnit o kufr a víceméně spotřeba není ani moc potřeba řešit. U 125, tam je plus minus všechny ty skutry 2,5 litru, se to pohybuje na 100 km.
3: Můžeme k nějakému přistoupit a podívat se na ten úložný prostor?
2: Otevřu, ať to vidíte. Tak. Takže toto je SimJet Evo 14, to je takovej skuter, který se hodí i pro starší lidi, má rovnou podlahu, nádrž to má v podlaze, takže nezabírá to ani místo pod sedlem a je to na dvě přilby pod sedačkou.
3: Na skuter si mohou troufnout i starší lidé.
2: Určitě, poslední dobou bych ani nevnímal, že mladí si to kupují, ale víceméně si plnil sen jako by ti starší. My ještě děláme skuter klub Olomouc, výšky a tam to začínalo před 20 lety, že tam byli sami 15-18 letý mladíci na 50 a dneska je to hromada lidí, co má čas a je v důchodu a chodí jezdit.
3: Co byste doporučil na takovéto městské ježdění?
2: Stačí jakákoliv 125, nevybíral bych ty velký maxi skuty, protože na to se už člověk musí oblíct a docela to jako zabere času. Sám to mám a jezdím většinou s tím na dálkový.
3: Zajímáte se o řidičské schopnosti zákazníků?
2: Popravdě ne, ale když přijde vás co půjčit skuter, tak pak už jo, protože je to někdy jako docela zoufalý, že prostě střídou vás co si na to sednout poprvé a absolutně to neumíjou, protože vidím to ve skuter klubu, že přijedou jako noví a chcou jezdit, ale je vidět, že prostě nejsou vyježdění, neumíjou to, ale v podstatě, když se přidají k nám, chytnou se té party a vidějí studio stopu a naučijou se to docela rychle.
3: Čem jsou záludnosti jízdy na skutru?
2: Záleží, jak si kdo najede do zatáčky, pak jak se kdo dobojí do té zatáček a víceméně bych řekl, že to je spíš o té vyježděnosti.
3: Jaké rychlosti je schopný skútr?
2: 50 ty jedou 45 klasicky, dneska všem jedou možná i rychle, jak ty 125, protože všichni to mají potuněný, ale jinak ty 125, takový ty normální, jedou 95 až 120 km hodině.
3: Vedle toho, že tady máte ty stroje, tak tady máte spoustu polic a další doplňkové vybavení, co je nezbytné ke skutru.
2: Aby člověk začal na skutru jezdit, tak motorkářsky se určitě neoblíká nikdo pomalu. Až když jenom spadne, tak potom začne řešit oblečení. Ale klasický helma, ke skutru pak lékárnička, podložka pod SPZ a to je v podstatě všechno zákony pojištění a jde se to přihlásit a jezdí.
3: Servisovat jak často a proč?
2: Servis je potřeba udělat jednou za rok, nebo většinou ty skutry mají 5000 km, 50 to mají po 2500 km. Tam je potřeba to celkově projít, za první vyměnit olej motoru v převodovce, když to má třeba 10 000, 15 000, nebo je to 10 let starý, tak zkontrolovat řemen variátor, aby to někde neprasklo, aby prostě zákazník nezůstal stát a nejpak na otavce, což je prostě dobou hodně častý problém, že zákazníci to většinou dělají všechno sami, takže tady ty variátory na to si netroufají, takže to nekontrolují. Ale jinak si myslím, že ta základní údržba to spočívá brzdy, projít to celý, aby to prostě bylo připravené na sezonu, aby vás nic nezastavilo.
1: Vysvětlil pro vás a pro naši hobby redaktorku Ditu Vojnarovou Tomáš Bláha z Velkého Týnce u Olomouce, který skutry prodává, opravuje, ale hlavně na nich velice rád jezdí po kraji. A nás čeká za chvíli zahrádkářský kalendář a tentokrát se zaměříme na čas, kdy je nutné vysázet nové jahodníky.

0: Zahrádkářský kalendář.
1: Je sice teprve 11. července, ale jedna pronostika napovídá, že se blíží čas, řekněme, maximálního léta, protože 14. července, tak to má svátek svatý Kamil, patron nemocných a zdravotníků. A to se říká, a to je pro nás důležité, že o svatém Kamilu slunce má největší sílu. A také se říká, že 20. července, tedy na svatého Eliáše, bude dopoledne léto, odpoledne podzim, a na svatého Jakuba, to bude až 25. července, bude dopoledne léto a odpoledne zima. No, tak už je to tady. Je čas pro trochu klidu a dobré nápady. Třeba, že po 3 létech je nutné vysázet nové jahodníky, protože do zimy stihnou zesílit a neohrozí je potom mrazy. No a v příštím roce už budou plodit. Sázení si usnadníte, pokud pod nově rostoucí sazenice, které ještě nezakořenili, vložíte širší kelímek se substrátem a zatížíte kamenem. Ono si to zakoření a začátkem srpna stačí odstřihnout od mateční rostliny a zasadit. A dobrý tip je, že takhle můžete sazenice získat zadarmo, třeba u kamaráda na zahrádce. No a je také čas na prořezání příliš bujných rostoucích jabloní i hrušní, pokud již ukončili růst krátkých ledorostů. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak pustíme se do pěstování kanadských borůvek. A věřte, je to pěkně náročné. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v nich nekazila a nepáchla. A teď důležité údaje. Když si zadáte rozhlas.cz/hobby, tak objevíte naše webové stránky. Mimochodem, jsou velmi pěkné a je tam spousta odvysílaných reportáží i s fotografiemi. Pro mailové spojení nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz. No a telefonovat své dotazy, poznatky i nápady můžete na záznamník 221 553 790. Příjemný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Český rozhlas zprávy.
2: Za prvních 9 červencových dnů museli hasiči na Jižní Moravě vyjíždět k více než 30 požárům v přírodě. Policisté i letos vyráží na kontroly přítomnosti alkoholu u vodáků. A počasí zítra polojasno až oblačno, na severovýchodě více oblačnosti a také s deštěm. Maxima kolem 27, na severovýchodě republiky kolem 22 stupňů. Zprávy jsou tou Nehasilem, pěkný večer. Meteorologové v Česku rozšířili výstrahu před zvýšeným rizikem vzniku požárů. Od pátku platí nejen na Jižní Moravě, ale také v částech okolních krajů. Jihomoravští hasiči řešili za prvních 9 červencových dnů 35 případů požárů v přírodě. Loni to přitom bylo za stejnou dobu opět méně. Obvykle hoří lesy nebo tráva, případně pole, říká mluvčí sboru Jaroslav Mikoška.
3: Nejčastější příčinou je nedbalost lidí, kteří se pohybují v té přírodě, samozřejmě v kombinaci s těmi klimatickými podmínkami, jako máme nyní, to znamená vysoké teploty, suché porosty, je to ideální stav pro vznik požáru, takže určitě apelujeme vždycky na lidi, aby neodhazovali nedopálky.
2: Policisté také letos vyráží na kontroly přítomnosti alkoholu u vodáků. Při splouvání řek totiž vůdce malého plavidla na vybraných úsecích řek nesmí ze zákona překročit limit 0,5 promile alkoholu v krvi. To platí také pro kajakáře, kormidelníky na kánojích a raftech a pro lidi na pedalboardech. Policisté doporučují vodákům vyhnout se alkoholu nejen kvůli pokutám, ale hlavně kvůli jejich vlastní bezpečnosti. Dnes je Světový den populace. Má upozornit hlavně na současné demografické problémy lidstva. Organizace Spojených národů ho poprvé vyhlásila před 37 lety, tedy přesně 2 roky poté, co světová populace dosáhla 5 miliard lidí.
4: Na Zemi teď podle odhadů žije asi 8 miliard 300 milionů lidí. Celkové počty tak dále rostou a podle OSN dosáhnou vrcholu kolem roku 2080, kdy bude mít planeta přes 10 miliard obyvatel. Mezi hlavní příčiny rychlého růstu populace patří delší průměrná délka života a větší počet lidí v reprodukčním věku. Nejvíc lidí v současnosti přibývá v chudých zemích subsaharské Afriky, kde spolu s klimatickou změnou hrozí nedostatek jídla i vody. V jiných regionech je ale naopak problém s úbytkem obyvatel a klesající porodností. Ta je velmi nízká například ve vyspělých asijských zemích. Václav Hojiný, Český rozhlas. Sport.
2: Česká tenistka Linda Nosková se v 21 letech stala poprvé v kariéře wimbledonskou šampionkou. Ve finále na trávě v Londýně vyhrála nad krajankou Karolínou Muchovou po velkém boji 2-1 na sety. Na fotbalovém mistrovství světa se dnes ve čtvrtfinále střetne od 23 hodin Anglie s Norskem. V noci pak Argentina nastoupí proti Švýcarům. Angličané jsou proti Norům velkými favority. Dobře ale vědí o největší zbrani soupeře, útočníkovi Erlingu Haalandovi. Mluvil o něm anglický záložník Morgan Rogers.
5: Když Erling skóruje, nikoho to vlastně nepřekvapí. Je to hráč, který dokáže dát 2 góly za zápas a sám vám ho rozhodnout. Během kariéry to předvedl už mnohokrát a klidně to může zopakovat znovu. I proto je Norsko velmi těžkým soupeřem.
2: Počasí. V noci bude polojasno až jasno, během noci začne na severovýchodě oblačnosti přibývat, ráno se může hlavně na horách výjimečně objevit déšť, nejnižší teploty mezi 15 a 10 stupni. Zítra čekáme v jihozápadní polovině republiky jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno, ale bez deště. Naopak na severovýchodě České republiky se bude převažovat zvětšená oblačnost a hlavně na východě a severovýchodě Moravy déšť nebo přehánky. K večeru budou srážky i oblačnost ubývat. Maxima zítra mezi 25 a 29 stupni, na východě a severovýchodě Moravy kolem 22.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Brno-Praha za sjezdem na Měřín hlásíte omezení na kilometru 123 a pak na kilometru 119 pracují silničáři v pravém pruhu. Projedete plynule, bez kolon. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začínají hvězdné návraty. Příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
6: Dnes začnu výsledky jednoho zkoumání. Podle vědců totiž existují dva druhy smíchu. Upřímný a falešný. A je jasné, že ten první má léčivé účinky, zatímco ten druhý, hraný, člověka spíš dostane do psychických problémů. Jestli máte od přírody dar pořádně se od srdce zasmát, máte vyhráno. Díky smíchu jsou totiž lidé šťastnější, zdravější, atraktivnější, družnější a lépe se s nimi spolupracuje. Snad nám to půjde i dnes, v dalším dílu našeho pořadu.

0: který se narodil 7. června roku 1906 v Lomnici nad Popelkou.
1: No, to je celý on.
0: I dnes uslyšíte spoustu ukázek z filmů, televize i rozhlasu. Je jich tolik...
1: Že už je neměl kam dát?
0: To zase ne. Byl to muž s robustním, ale lišáckým projevem.
1: No, to je celý on.
0: A patřily k němu i krásné komediální figurky.
1: To je celý on, jak povídám.
0: Ano, to je celý Josef Bejvl. A právě na něj budeme tentokrát vzpomínat.
1: Tak to jo, to je něco jiného. Já myslím, že mu chcete něco dávat.
2: No.
0: Tak leda čestné uznání, že je to ten nejšibalštější děda českého filmu.
1: Tak pro čestné uznání to já jsem.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Hele, co mu dát takovej diplom, jako dostal náš sbor od svazu požární ochrany?
0: Ale křcuš, potichu bude písnička pohádková.

s písničkou jdu jako ptáček. Ptáčku vyleť až nad obláček. Zaspívej tam sluníčku, tuhle naši písničku, ať na cestu nám pěkně svítí, nemračí se ani chviličku. Já s písničkou jdu jako ptáček, někdy spadnu na nos, to se ví. Jen si začnu zpívat jako ptáček, hned mě všechno přebolí. Kdo se nerad usmívá, ten je starý.

s písničkou jedu jako ptáček. Hije, hije osličku. Už mě domů nese můj ušáček, pospěšme si trošičku. To se děti podiví, až nás oba uvidí. Hej, vyženeme bídu z domu, už nám nesmí do dveří.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Bavit nás dnes bude Josef Bejvl, který se narodil v Lomnici nad Popelkou. Byl synem poštmistra a už od dětství se věnoval divadlu. Láska k prknům, která znamenají svět, i proti otcově vůli, přivedla mladého Josefa už v roce 1925 k venkovským kočovným společnostem, kterých vystřídal celkem 19. A tak mezi lety 1925 až 1939 hrál třeba u ředitele Karla Želenského, Karla Jičínského i Josefa Burdy. Ve 30. letech prošel také divadly Uranie, Vršovickým Jiráskovým divadlem v Praze a nakonec i Brněnským zemským divadlem a od roku 1951 až do konce svého života

0: hrál v městských divadlech pražských. Jestli stále váháte, odkud tohoto muže znáte, tak vám prozradím jednu z jeho nejslavnějších rolí a také si ji pustíme. Vzpomínáte ještě na pohádku O Bušku z pytle ven režiséra Jaromíra Pleskota? Kdo pak tam potulnému pocestnému nabízel imaginární jitrnici? No přece hostinský Josef Bejvl.
1: Pozdrav pánbu, muzikanti.
2: Pozdrav pánbu, pane hostinský. Říkal jste muzikanti?
1: Říkal jsem muzikanti.
2: Ať se koukám, jak se koukám, vidím jen jednoho. A to jsem já sám.
1: A ten druhý ti vytrubuje příště. Jsem já ale čtverák. Co? Chtěl bys? Víš?
2: Je. Ta voní.
1: Když si zaplatíš, můžeš jich spořádat celou mísu.
2: Já nemám peníze.
1: Nevadí, já ti dám zadarmo dobrou radu. Bez peněz do hospody nelez. A domy už to kusne.
0: Když už jsme u toho pohádkového světa, nezapomeňme i na takové filmy jako O medvědu Ondřejovi nebo Jak se Franta naučil bát. I tam si Josef Bejvl zahrál. A v obou filmech to byl dřevorubec. Tak teď ta ukázka z pohádky Jak se Franta naučil bát. Režie Jaroslav Mach.
3: Já musím dál do světa. Ještě jsem se nenaučil bát.
4: Já bych se vsadil, že tam zůstaneš.
5: Když jsem viděl, jak se koukáš na to děvče, tak...
3: No, líbila se mi. Moc.
4: A proč tam na ně nepočkal, aby si to řekl?
3: To jsem nemohl. A kde pak, to jsem nemohl.
6: Proč pak?
3: Protože jsem se bál, že by se zlobila.
4: To lidi, tak ty se zbál.
3: Hrozně jsem se bál, že by se mi vysmála. Bál jsem se, že by se mi vysmála. Bál jsem se. Já se bál. Poslechněte, já se bál. Tak já jsem se to přece jenom naučil.
6: No vidí. Tak už nikam nemusíš. Sedr se a hajdu zpátky do mlejna.
4: Kverunce.
3: Kde bát? Já mám teď vážně strach.
6: To by bylo pěkný. Když se naučil bát, tak se musíš naučit ten strach přemáhat.
4: Neříkal jsi sám, že člověk má umět všecko?
6: Tak na co čekáš?

0: Josef Bejvel byl originálním představitelem osobité, robustní a jak se také mezi odborníky říká, bodré komiky. Komické role podtrhoval svým temperamentem, šibalstvím, zvláštním vysokým hlasem a také menší, zavalitou postavou. Na tu kdysi mimochodem vzpomínala i v jednom z rozhlasových pořadů jeho kolegyně, herečka Stella Zázvorková.
1: Jak to říkal pan Bejvel, když mu nařídili, bylo mu asi 67 let a oni mu v lázních nařídili redukční dietu. On, jak byl vždycky takový, se podíval na toho lékaře a povídal, pane doktore, co si to dovolujete? A ten lékař říkal, pane Bejvle, mistře, my chceme, abyste tady byl dlouho. A on se na něho zadíval, povídal, víte co? Na to se můžete, pane doktore, vykašlat. Já tady chci být krátce, ale dobře.
0: Teď už se přesuneme ale mezi dospělácké filmové ukázky. Je před námi film Tři přání, režisérů Jana Kadára a Elmara Klose. Hrdinou je Petr Holeček, právník, který pracuje jako obyčejný úředník v účtárně stavebního podniku, protože jeho strýc byl souzen a odsouzen. On i jeho žena mají malé platy, žijí společně s rodiči a malým Petříkem ve starém Pavlačovém domě na Žižkově. To vše je zdrojem neschod, ze kterých mu ale pomůže kouzelný dědeček, kterého potká jednou ráno cestou do práce v trolejbusu. I ten mu do cesty přihraje povýšení. Jak k tomu dojde? No prostě zařídí, aby na oko přijel k němu do práce řidič ministra a pozval ho na ryby. Tím řidičem je samozřejmě kouzelný dědeček sám. Co na to pan ředitel? Toho hraje právě Josef Bejvl.
2: Vy doopravdy jezdíte se soudruhem ministrem každou sobotu na ryby?
3: Kdo vám tohle říkal?
2: Tam, přece jeho šofér.
3: Ministru?
2: Ano.
3: Děda. Pane doktore, dneska musíme dřív vyjet, jede se až na Šumavu.
4: Soudruhu řediteli, zdůrazňuji, že za nic nemohu.
5: Prosím, prosím, to přece nestojí za řeč. Všechno je v naprostém pořádku. Mohl jste přijít sám a říct si, že ano. Nebo jste si myslel, že to bez vás tady v sobotu nepůjde, co?
3: No a teď běžte, běžte.
5: Ministři na radě čekají.
4: Ale já...
3: Jak v práci, soudruhu řediteli.
5: V práci.
3: Pane doktore Honem, jinak to bude na mě.
4: Slyšíte? Tak soudruzi, lovu zdar a ať jsou aspoň takovýhle.
5: Vy tajnostkáři.
4: Já přesto připomínám.
3: Naschledanou.
5: Naschledanou.
4: Prosím vás, dejte mě osobní kartu toho Holečka.

0: ti iskrmlý chlapec.
1: Prosím.
0: Jak málo někdy známe své vlastní lidi, soudružko.
2: A tak se stalo, že jsem byl povýšen.
3: Je na čase si dopřát další písničku. Pozor, tentokrát bude zpívat Josef Bejvl sám. Ukázka je z pořadu Bejvávalo.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
5: V zamlklé ulici na malé straně stojí starý dům jako

Jistě by důten z klidu vyrušilo. Jednou, když do Prahy přilétla vesna, stromy, když kvetly vzal,

0: stebi dūtės klytų ir rūšilo.
1: Před chvílí Josef Bejvl jako zpěvák. Za okamžik jako herec televizního seriálu.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zahrál si totiž v úspěšné detektivní sérii nazvané Hříšní lidé města Pražského. Objevil se hned ve druhém díle jako taxikář. Ten, který se domnívá, že viděl pachatele, po kterých Rada Vacátko a jeho tým ze čtyřky pátrají.
3: Tak spuste.
4: No, tak tady v tom zvláštním vydání píšou, že z toho krámu vyšli nějaký dva lidi. Jeden velký a jeden malej. A já chci ohlásit, že jsem zrovna teď vez takový dva chlapi, jednoho velkýho a jednoho malýho. Do Berouna na nádraží. Právě jsem se vrátil a koupil jsem si ty noviny.
3: No. No tak to je od vás velice správné.
1: Hříšní lidé města Pražského vzbudili hned po své televizní premiéře v 69. roce velký rozruch. Byl to ve své době totiž hodně ceněný seriál. Kriminální povídky Jiřího Marka pak dokonce vyšly i knižně a měly stejně velký úspěch u čtenářů jako seriál u diváků. A je s podivem, že policejní archívy, které byly tehdy hodně hlídané, byly tomuto muži zpřístupněny. A mohlo tak vzniknout dílo, do kterého se právě teď vrátíme, abychom zjistili, jak to bylo s pachateli. Vzpomene si na ně Josef Bejvl?
4: Já jsem si jeho mrktu a tam zrcátku cestou. Ono taky, co má člověk pořád cestou dělat.
3: No jo, že? No jo. No co takhle? Jak vypadali, myslím, jako oblek?
4: No tak šoufl oni nebyli.
3: No.
4: Ale elegance nějaká to zas taky ne. Oni byli tak spíš takový hogo-fogo frajeři, jestli víte, co tím myslím.
5: A proč jeli do Berouna, to nevíte?
4: Jo, to nevím. Hned, když nasedali, tak jsem jim povídal, že to bude jako drahý. Ale ten velký tlustej na to, že abych neměl péči.
3: No, tak nám je teď hezky popište oba, tedy myslím, napřed toho menšího, no, tak jak...
4: Jo, tak ten malej byl takovej žlutej až do hněda. A měl takový ty oči. Já si myslím, že to ani nebyl náš člověk.
6: Čum sem. Ono teda, pane Rado, ono by se mohlo jednat o nějakýho Frantu Božka, který mu galérka říká... Čum sem, protože on opravdu vypadá jako Číňan nebo Japonec. A malej je taky.
3: No dobře, no. A co ten druhej, ten? Jako ten velký, podle vás?
4: Ten velký.
3: No,
4: tak ten velký byl takovej tlustej.
3: No.
4: A tak byl velký, že když seděl ve voze, hlavu měl až u střechy. A pořád se smál. Přitom mu bylo vidět zlatý zuby.
7: Byly to tyhle?
4: No. Pokažte. Já vlastně nevím, já jenom vím, že byli zlatý a že se mu blejskali v hubě.
7: A co vlasy? Nebyl on takovej...
4: Jo, jestli chcete říct, že byl dozrzavat, tak to byl. Toho jsem si všimnul, když si dal dolů čepici a utíral si pot.
7: A vlasů měl hodně?
4: No, ani ne. Spíš...
7: Málo?
4: Jo, tak.
7: A teď pozor, co tadyhle?
4: No jo, sakra, počkejte, teď si vzpomínám, na čele on měl jizvu a jak tak byl udejchaný, tak byla celá červená. To jsem si všim dobře, to jo.
7: No tak to je jasný. Valínek Václav, vulgo tlustej Venca. Ten nebezpečný lum, pane Rado.
1: Doplním ještě, že režii měl tehdy Jiří Sekvenc. Domovskou scénou Josefa Bejvla v dobách jeho největší kariéry byla Městská divadla pražská. Ale v roce 1959 hostoval i v Pražském národním divadle jako Josef Habšperk v Našich furiantech Ladislava Stroupežnického. Výtečně se ale uplatnil i v charakterních a všemi mastmi mazaných komických postavách českého i světového repertoáru. Byl popelářem Alfrédem Dulitlem v Pygmalionu a My Fair Lady, loupežníkem Sarka Farkou v Drdově hrádkách s čertem, starým Pištorou v Langrově obrácení Ferdyše Pištory, starým Lízalem v Mariše, Falstafem ve Veselých paničkách Vincorský a ve spoustě dalších rolí. My se vrátíme ale do filmu. Ten staví na úspěchu dalšího televizního seriálu Tři chlapy. Tentokrát to jsou ale tři chlapy na cestách. Vyrazí autobusem na cestu po českých zemích a navštěvují nejrůznější zemědělské závody. Jak je tam přijmou? Pustí je tam? To trochu záleží i na Josefu Bejvlovi. A taky režisérovi Oldřichu Lipském.
8: Štěpák! Špatně! Všecko špatný! Musíte prominout, já vím, že jste byli ohlášeni, ale my už 3 dny nikoho nepřijímáme.
9: A proč? Něco nakažlivýho? Karanténa nebo?
8: Ale to ne, ale naše zootechnička nechce o žádný návštěvy ani slyšet. Představte si, má o celý procento větší úhyn, než má plánu a než mají všechny okolní farmy.
9: Prosím vás, nešlo by to nějak poprosit, mě by zrovna tohle strašně zajímalo.
8: To bych vám ani nedoporučoval, ona je hrozně divná. Minulý týden vyhodila i našeho obvodního veterináře.
9: Ale...
8: No a? Co vám mám povídat? Sedí tam ve dne v noci.
9: Kde?
8: No tady v našem přijímacím prvním pavilonu.
9: A co tam dělá?
8: To je to. Nic. Jen sedí, kouká do jednoho místa, jo? Teda pravda, tu a tam něco zapíše, že? Ale jinak. Co vám mám povídat? Moje stará už i tam začala nosit obědy.
1: Josef Bejvl byl úspěšným komikem, což se projevilo i tím, že ho mnohokrát zvali do nejrůznějších estrádních pořadů. Nejen rozhlasových, ale i televizních. Takže se objevil třeba i v pořadu Kavárnička u zvonečku, kde si zahrál scénku s Helenou Růžičkovou a Jiřím Lírem. Tak abych vás uvedl do děje. Sedíme v kavárně, manželé Helena Růžičková a Josef Bejvl si něco objednali a u druhého stolečku posedává Jiří Lír, který začne pokukovat po Heleně Růžičkové. Ta začne flirtovat, ovšem manžel si tak něco podvousy povídá...
8: Sakryš, to je špatný.
1: A luští u toho křížovku.
8: Tak nevím, co myslíš, drahouš, mám obětovat dámu, nemám obětovat dámu.
10: Obětuj dámu.
8: Jak myslíš? Ale teď. To byl tak.
11: Sakra. Miluji vás. Ten blbec vedle, to je váš muž.
8: Dobrý, že? Ale teď.
10: Jsem počestná žena.
8: To jo.
10: V sobotu nemohu?
8: Tak to ne.
10: Snad v pondělí odpoledne.
8: A jo, ono by to šlo.
10: Pro Bůh, buďte opatrný. Ten blbec vedle je můj muž.
8: Tak to jo. No vidíš. Vidíš, jak to jde.
12: Pardon, promiňte laskavě. Nechci vyrušovat, ale... Promiňte.
8: No tak co děláte, člověk?
12: Porazil to pindíka. Tady vedle táhne. Je tady, prosím pěkně, volné místečko.
10: Ano. Že tady máme volné.
12: Děkuji vám.
8: Ale to je po partii.
12: Děkuji vám.
8: Uložte figurky.
10: Ano.
8: Tady budete mít místečko, habaděj.
12: Děkuji vám.
8: Drahouši, musíme pamatovat na Navrátila.
10: Ano.
8: Bude se balit. Pane Vrtní.
13: Prosím.
8: Platím, nebo se ztratím.
13: Už jsem tady, prosím. Pane. Taková 4 pívečka, prosím.
8: Jak to? To bude nějaký umyl, ne? Já jsem měl jedno pivo, žena měla jedno pivo, to jsou dohromady dvě. A počkejte, sakra, tady jsou popletený tácky. Můj tácek má tady ten pán vedle. Oni si ho pořád se ženou podstrkovali.
10: Ale to si tě napadlo, že tady vůbec v žádném případě se tady vůbec jít.
8: No mi tělo staví, ale já vůbec
10: vůbec
14: a ti nekecej. Co mě budete vykládat?
8: Vy jste na svůj tácek napsal, že jsem blbec a to je tady hned ten tácek s těma čtyřma pivama. No. Na mém tácku je napsáno, že žena v sobotu nemůže. Tak se dobře podívejte a dejte sem
10: to. Ale co by se právě vykladat, co budu
8: vykladat, co budu vykladat, co budu vykladat, co budu vykladat, co
10: budu vykladat, co budu vykladat, co budu vykladat, co budu vykladat, co
8: budu vykladat, co budu prosím, podívejte, tadyhle, v sobotu nemůžu, snad až v pondělí odpoledne. Buďte oprt, opatrný, kolka ty škrábeš to jednoho, opatrný, ten blbec vedle je můj muž a dvě piva, žádný čtyři, jo? Tohle je můj tácek, to psala moje žena. Ten blbec, vedle jsem já. Jedno pivo měla ona, jedno jsem měl já. Přece nejsem blbec. A tady, prosím, podívejte se. Miluju vás a čtyři piva, jo. Miluju vás a... No, teď je to jasný, prosím. On miluje mou ženu a má čtyři piva. Teď je to jasný jako packa. On miluje a má čtyři, já jsem blbec a mám dvě. No, ne? Teď mě to došlo.
14: Co ty to děláš? Co ty si to děláš?
1: Po filmovém úspěchu Zdeňka Podskalského u filmu Světáci se rozhodl, že natočí jakési volné pokračování, podobnou komedii, tentokrát ale vražednickou. Dostala název Ďábelské líbánky. Byla natočena na Úsvitu normalizace a vědomě opustila jakékoliv spojnice s dobovou realitou. Režisér se tu odal spřádání nejrůznějších výstředních zápletek. Hlavními hrdinkami jsou dvě ženy, které soupeří o muže. Jednou z žen je i Jana Brejchová, která vyrazila s Vlastimilem Brodským na chalupu na Šumavu. Jejím majitelem je mimo jiné i Josef Bejvl. A jsme u večeře, u jídla a dodávám otráveného.
15: Ani mě dneska k vaření pomalu ani nepustí. Dneska musíme Ryšánkovi trochu přilepšit. Vybral jste si dobře. Na jedné straně je to přece jenom vědecká pracovnice a ona umí zadělávat i na knedlíky. Něco takového jsem ještě neviděla.
16: To jsem dělala skoro sama, že?
15: No, abyste ve byla taková boubelka.
17: Jen mu nadejte, mladá paní, on to potřebuje. A kluci, on to jak...
15: Pane Madrindáček.
17: On se potřebuje nadlábnout. Jak to tak merčím, on si to dneska zaslouží, kluci tyrknu.
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Dobrou náladu rozdává na vlnách Českého rozhlasu, aspoň doufám, Patrik Rozehnal, ale hlavně Josef Bejvl, na kterého vzpomínáme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na filmovém plátně se objevil krátce po válce. Snad vůbec nejkvalitnější filmovou rolí bylo jeho účinkování ve filmu Soudný den režiséra Karla Steklého. Čeští filmoví diváci si ho ale patrně nejvíc pamatují z role lakotného Hostinského z filmové pohádky O Bušku z pytle ven. Ukázku už jsme si pouštěli. V pozdějších letech ale už hrál jen drobné a epizodní role. Stvárňoval často různé dědečky, úředníky, dělníky a také vrátné. Mimochodem, toho si zahrál a docela úspěšně i v komedii Oldřicha Lipského Jáchyme, hoď ho do stroje. Byl to vrátný v tělocvičně, který tak trochu pomáhal chytit i pana Koudelku.
2: Řekni jim, Bohušku, že sem vždycky přijde a bezdůvodně, to prosím zdůrazni, bezdůvodně mě napadne. Řekni, že už tu byl dvakrát a vyhrožoval, že se zas vrátí. Vždyť je to blázen.
3: Pojď sem, počkej. Blázinec. Blatníky, vys mototechna.
4: Pane docente, volali z tělocvičny, že tam ten Koudelka neustále chodí a pere se bezdůvodně s jedním zaměstnancem.
5: Je, František.
6: Jasný případ inzultační mánie. Holna, Valota. Ale tentokrát jedu osobně s vámi.

0: Nebyla po mně schánka.
1: Ale hochu, hochu, zápasy už dávno skončily.
0: Fajn.
2: Karlíku, pozor, už je tady zas. Já opakuji. Karlíku, pozor, už je tady zas.
3: Kde je?
2: Teče nahoru.
3: Počkat. Co má na sobě?
2: Je v zápasnickým. Má to kimono.

0: Carlicu, t'accusiamo ahi. Ja ho pa' qui. Carlicu, Carlicu, t'accusiamo ahi.
1: Diváci a posluchači budou znát určitě Josefa Bejvla i z rozhlasu. Třeba z takových her jako Mikeš, Revizor, Aktíku, Bajaja, Paní ministrová, Ferda Mravenec, Vyhrávala kapela, Silnice, Tygr, Lakomec, Lásky, žal a smích, V obětí o chechule a dalších. My se ale vrátíme do filmu, tentokrát do série ze 70. let o jihomoravském vínu. Snímek se jmenuje Bouřlivé víno. Josef Bejvl si tu zahrál vinaře, za kterým přijeli lidé z Ostravy požádat o pár lahví na svatbu. On má málo, tak poprosí souseda. Aneb, jak napálit Ostraváky s šizeným vínem? Slušelo by se ještě dodat, že film vznikl v roce 1976 díky režiséru Václavu Vorlíčkovi.
2: Dobrý den.
3: Dobrý.
2: Chopa. Rádi bychom koupili trošku vínka, viděl, tak 15 litrů.
3: Moment.
2: Pojď.
3: Pojď. Ty, kvasnička. Přijeli z Ostravy. Potřebuji trochu na švarbu. A já mám sotva tak pro sebe.
4: Kolik?
3: Asi 15 flašek.
4: 15. Vem to místo.
3: Děkuji. Posaďte se.
5: Děkuji.
4: Dej jim okoštovat, já to přichystám.
3: Jo. Tož poslušte si. Prosím.
2: Děkuji.
3: No.
5: Tak, na zdraví.
3: Zdravíčko.
2: Na zdraví.
5: To je ale víno. Sladké jako cumel.
2: Není špatné.
3: Je vidět, že tomu rozumíte.
5: Neměli bych rozumět.
2: Není to bude stačit.
4: Proboha, co jim to máš, fuk, Jožko.
6: Tak, tady to máte. Jsou po 16.
5: Vidíš, v krámě je za 19.
6: No a to ještě nevíte, co kupujete, víte?
5: To je pravda.
2: Tady je to ze záruku.
6: No tak z tohle sudu vám klidně záruku můžu dát, je to moje směska.
2: To teda je.
1: Josef Bejvl byl, jak už jsme řekli, herec s výrazným komediálním talentem, který velmi často vystupoval po estrádách a v estrádně laděných televizních pořadech. Byl oblíbencem i Zdeňka Podskalského, který ho párkrát obsadil i do svého televizního zábavného pořadu Kabaret u dobré pohody. Tentokrát mu přiskl opět Helenu Růžičkovou a scénka se jmenovala Sňatkový podvodník.
7: Slečna Violka Drouda!
5: Dobrý den!
8: Teď to, co? Tak co, budu potrestat nebo vyznamenám?
5: Slavný soude, ty to bezcitný, nebezpečný svůdce, nalákal mě a setřel můj dívčí pel. Zneužil mé mladické neskušenosti.
8: Slavíčku, Slavíčku, můj ptáčátko, moje koňadro, kolibříku můj sladký, tak si se mnou nemluvila. Tenkrát, onen májový večer, když jsme se seznámili, vzpomínáš ještě na ten blahý lásky čas?
9: Paní svědkyně, vy jste toho člověka krmila?
5: Ano, ano, slavný soude. Pekla jsem mu buchtyno, řekni tady, prosím, panu soudci, jaké byly moje buchtyno? Jaké?
8: No, tady ty byly. Pardon, promiň, tady ty byly. Hrozný, pane předsedo. Takhle jsem si doma roztoukal klobíkem a drobil si je do kafe.
5: A likér se mu dávala, slavný soud. Ano, likér.
8: Jen jednu skleničku. Já ani víc nechtěl, to by mi tak scházelo, abych tohle viděl dvakrát.
9: Počkejte, počkejte, vraťme se k věci.
8: Prosím.
9: Sliboval jste manželství a svůj slib jste nedodržel.
8: Pardon, dovolte, abych se ohradil. Tady je pravda, že jsem Violce slíbil manželství, ovšem pod jednou podmínkou. Ať řekne, pane předsedo, pod jakou podmínkou?
5: Ano, slavný soude, sliboval mě manželství pod podmínkou, že vyhraje první cenu v Matesu.
8: No, prosím, a vyhrál jsem? Nevyhrál, pořád na to čekám.
5: To se nám.
8: Co chceš dělat, drahá?
5: Že tvůj slib stále ještě platí.
8: No, samozřejmě, přece nemluvím do větru.
5: Ach, ty můj.
10: mi se řekla ta tygrovita. Pane předsedo, buďte klidný, já matce se nesázím. Vzduch.
8: Miláčko, všem neví, kdo teď bude s tebou sedat na kanapíčku, držet tě za ruku, když mě zavřou do temné žalářní kopky.
5: Ach ne, ne, ne, bože, to jsem nechtěla. Slavný soude. Beru žalobu zpět.
9: Prosím.
5: Viktorek se ke mně vrátí. Napeču mu boh, ty milou.
8: Nevyhrožuj, tady se všechno zapisuj.
5: Ach, ty můj.
8: Ach, ty moje.
5: Ty můj sladký ničemu. Poroučím se, pane předsedo. Má úcta. Slečno. Počkám na tebe před soudem.
8: To jsou radost.
1: Je čas, aby nám Josef Bejvl zase zaspíval. Písničku uslyšíte v zápětí.
11: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

ceruška. Byla pana jako kvítek, útlých boků štíhlých lítek, inu jako z obrázku, stvořená jen pro lásku.

Měla svého mládenečka, který ji vklous do srdéčka, když šla jednou poraní. Od Ignáce zkázání, vždy když hlásný 12 troubil, ve věži se s panou snoubil, v komůrce s ní poseděl, aby hlásný nevěděl,

dolů nepustí, že jim všecko

0: milostivou dispensí. Odešel pak na penzí.
1: Dál pokračuje náš pořad, se kterým vzpomínáme a dáváme hold herci Josefu Bejvlovi.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zahrál si mimo jiné i v Chalupářích. Ve slavném televizním seriálu, který se natáčel v létě 1974 na Příbramsku, ve Višňové. Vesnici, která byla vybrána nejen pro svou malebnou polohu, ale i pro výstavnost a estetickou úpravu obce. A co je pro dnešek pozoruhodné, že tehdy stál seriál 12 milionů korun. To by dneska nestačilo možná ani na jeden díl. Josef Bejvl si tu zahrál starousedlíka a když v hospodě řešili, co dát Bohoušovi jako dárek, zapřemýšlel také, jak je to vlastně s titulem Zasloužilý umělec. Mimochodem, on sám ho dostal už v roce 1966.
3: Ale chlapi, stejně zajímalo by mě, jak to je, když se jmenujou ty zasloužilí umělci.
4: No to někdo podá návrh. Jako tuhle makovec, že jo?
3: Sedíte, co pak makovec je ve vládě?
4: No právě, to já myslím jako příklad. To se mi to navrhují organizace. Tak to přijde do vlády, vláda to projedná, schválí, ministr jim to potom předá, ale to jste přece museli vidět v televizi, ne?
3: Co pak tohle známe? Ale já myslím jako tohle, víš?
4: Co?
3: No, kolik to hodí? Co oni na to berou?
4: Nic. To je čestný titul.
5: Jsem če.
4: Čestný.
5: O to by se tak někdo drál.
6: Pojďo!
3: Česné. Prachy. Tak jste neviděli, že to berou v takový tý, jako rouře? Mm-hmm. Aha, proč asi?
6: Roura, to je pouzdro.
7: Utrál.
6: No, na ten diplom, tam to mají napsaný. Že jo?
3: No, jestli. No. Viděla jste někdy, že by to nějaký ten umělec tam veřejně rozbalil?
6: Na co?
3: Kdo ví, co v tom je? Když fotbalisti vyhrajou nějaký zápas a dostanou skleněný pohár, tak ho taky hned zvedají nad hlavu, aby každý viděl, že je prázdný, že v něm nic není.
7: Ne, když dostanou plechový pohár, tak ho taky otočej takhle dnem nahoru a no, bylo vidět. No.
3: A přitom stejně všichni víme, že berou od zápasu za gol, kalorní, za tréninky. No a to je klub, který žije z příspěvků. Takovej ministr, ten musí mít přece daleko větší možnosti.
1: Když se seriál Chalupáři natáčel, tak ve vesnici nesměli štěkat psy a jezdit traktory. Na herce se ve Višňové na Příbramsku nevzpomíná jako na nafoukané herce. Ale na druhou stranu kontakt s obyvateli nijak zvlášť nevyhledávali. V pauzách hráli karty a popíjeli, protože se natáčelo pouze za sluníčka. A podle pamětníků to bylo tehdy opravdu hodně horké léto. Ve Višňové se natáčely jenom exteriéry, tedy ne záběry z hostince ani vnitřek Humlovy chalupy, kterou filmaři trochu poničili, to proto, aby zapadala do jejich konceptu vesnického domku. Takže místo železného plotu postavili ten dřevěný, který znáte z obrazovky. V seriálu je také autobusová zastávka na místě, kde ve skutečnosti nebyla. A v hostinci tam pak měli herci maskérnu a něco, co bychom dnes nazvali jako catering. My se ale vrátíme do seriálu a opět za tvorbou dárku pro Bohouše.
3: Potřebuju obraz na dárek, víš. Musíme se nechat vidět.
8: Teda jako do kdy?
3: No do večera.
8: Vlastně já bohužel nemám nic hotovýho. A do večera nemůžu jen tak něco, to nejde prostě, to nemůžu takhle. Tak
5: a děti, prosím tě, to bys mě otrávil. Nemám nic hotovýho.
8: No nemám, no.
5: Počkej, co je tohle tady, no? Třeba.
8: No tak to si u mě nechal dělat jeden vododráhy, ale 250 kámů bylo moc, tak mi to tu nechal. Pěkný, co? Hm.
5: To je... Že se mu ani nedivím.
8: Cože?
5: No ale že seš to ty, tak stovku ti za něj dám.
8: Jste dobrý.
5: Ovšem tu mašinu budeš muset přemalovat, víš? Tohle je vysloveně železničářský obráz.
8: Teda strejdo, já nevím, jaký vy máte představy. Pomalování?
5: Jo.
8: Ale já nemůžu z lokomotivy udělat krajinku nebo moře, to dá rozum.
5: Já na tobě taky nežádám, abys maloval Vysoký Tatry nebo Máchovy jezero, že jo?
8: Tak.
5: Pojď sem. Hele, tady přimaluješ, přimalni tady dvě srnky. Jedna, jak se pase. a druhá, jak se kouká.
8: Jo, kouká, jo. No. To je výborný. Zátiší, výborný zátiší. Lokomotiva se srnkama. Už jste někdy viděl srnky utratit ještě ke všemu, když tudy zrovna v tu chvíli projíždí lokomotiva?
5: A viděl jsi už někdy srnky na Benešovský dálnici třeba?
8: Jo, oni na Benešovský dálnici jsou srnky.
5: Aby nebyli, prosím tě. Ty tam mají svou vlastní značku. A ve skoku, aby uskočili, když jedou automobily. A je tam daleko větší provoz, než ta tyhle ty tvý trati.
8: A pro koho to je?
5: Pro Bohouše.
8: Je pro Boha.
5: Na tu dnešní poslavu, víš?
8: Ale Bohuš přece dostává orchestrion. Ne.
5: No to je zas jiná. Hele, ten obraz bude za naši rodinu.
1: Takový byl tady seriál režiséra Františka Filipa. My se ale ještě na chvíli jedním budeme zaobírat, také slavným, z pera Jaroslava Dítla. Mluvím o slavné nemocnici na kraji města. Právě v tomto seriálu jsme totiž Josefa Bejvla, kterému se dnes věnujeme, mohli vidět naposledy. A to jako nemocničního zřízence. Tuto roli vytvořil krátce před svou smrtí v roce 1978. Tak si ji poslechněme.
9: Jaký loket se bude operovat? Jaký loket? Ten je přece už v pořádku, ne? Teď má přijít na řadu noha.
10: Něco se tam nepovedlo, tak se to bude dělat znovu. To se stává.
9: Že to se nesmí stávat, tohleto. Kvůli tomu, že vy si tady ze mě chcete udělat pokusnýho králíka, tak já tady budu o rok díl, jo? To teda ne, zavolejte primáře.
10: Pan primář není přítomen.
9: Tak někoho, kdo ho zastupuje.
10: To je doktor Strossmayer.
9: Tak toho.
10: Prosím.
11: Mladí muži, neberte si to tak. Oni pro vás chtějí jen to nejlepší.
9: Helejte, nemontujte se do toho, mě to nezajímá, táto.
11: No.
1: Takový byl tedy Josef Bejvl. Na filmovém plátně, v rozhlase, v divadle a na televizních obrazovkách. Vzpomínat na něj můžeme jako na šibalského dědečka, muže, který dokázal pobavit, a jako málo který herec i zpívat. Dodám ještě, že Josef Bejvl odešel 10. července roku 1978 v Praze. Měsíc po svých 72. narozeninách. Pro dnešek odchází od mikrofonu i Patrik Rozehnal a těším se příště u dalšího pořadu.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Posluchači, vítám vás u dnešní noční linky Českého rozhlasu. Jsem moc ráda, že i dnes si můžeme udělat společný čas na povídání o životě. O životě takovém, jaký skutečně je. Plném plánů, ale i nečekaných zvratů, které nás někdy zaskočí, jindy potěší a občas nám úplně změní směr. Právě o těchto okamžicích si budeme dnes povídat. Co bylo největším překvapením vašeho života? Která chvíle vás zastihla nepřipravené, ale nakonec se stala důležitou součástí vašeho příběhu. Bylo to radostné překvapení, osudové setkání, nečekaná zpráva nebo nějaká zkušenost, která vás něco naučila. Největší překvapení mého života, opakuji téma. Každý z nás nosí nějaký příběh, který stojí za to vyprávět a právě dnešní noc je příležitostí se podělit o ní s ostatními. Třeba vaše vzpomínka dodá někomu odvahu, vykouzlí úsměv nebo připomene, že i nečekané životní cesty mohou vést ke krásným věcem. Přeji vám klidný večer a těším se na vaše telefonáty i zprávy. Volejte Jarku Barboříkovou do zlínského studia 731 800 900, to je telefon. Pište na rozhlas.cz/linka a k dispozici je také e-mail linka@rozhlas.cz. Těším se na vás.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Milí posluchači, dnešní noc bude patřit příběhům. Příběhům o náhodách, osudových setkáních, nečekaných zprávách i překvapeních, která změní lidské životy. Největší překvapení mého života, téma i pro pana Jaroslava, který volá z Pelhřimova. Zdravíme vás.
1: Taky dobrý večer, paní Jaruško. Zdravím všichni posluchače Noční linky a obzvláště paní Danu z Blatné, jestli poslouchá. A já už jsem o tom krátce povídal mimo éter, že jo, to jsem o tom rozpovídali, co to, jak to vytíží. Teď v momentální době, dneska, stalo se to právě dnes.
0: To tak, tak ještě to řekněte všem posluchačům.
1: Ne, jste mě sice jmenovala, ať to slyší ten dotyčný, třeba bude i na drátě, nebo poslouchat

0: mají naložený a že jim toho chutnej jsem přivízl toho Pelřimova. A říkám, že já teď momentálně nemám hotovost u sebe, že jako co za to chce. A on říká, cestu jenom jako za benzín. A já říkám, na tu hotovost u sebe nemám, takže musím to udělat jediným způsobem, že vám tam prostě ty peníze pošlu na účet. Říkám, no tak tu 200 jsem teda obětoval, poslal jsem mu ji na účet a proběhlo ještě pár telefonátů, že už je furt na cestě, že bude 20 minut u mě. A furt čekám a furt se nic neděje, že jo. Takže když mi to přišlo taky podezřelý, tak jsem si ten inzerát rozklik znovu a zaznělo tam, že se nás je odpodvodil, už takhle někdo naletěl tomu pánovi, že takhle reagoval přesně, jak jsem reagoval on na mě, jak to udělal přesně s tím stylem mě.
1: Mm-hmm, Jaroslave, takže abychom to zhrnuli, vy jste si našel inzerát, že někdo daruje motocykl a on vám řekl, že vám ho přiveze, když mu pošlete peníze na benzín. Takže jste mu poslal 200 korun, motorka nepřijela. Jaroslave,
0: motorka by se přijela, no, já jsem byla tak zatěšený, udělal mi to radost takovou a hrozně mi to zklamalo.
1: No,
0: a...
1: ale Jaroslave, vy jste říkal, že to byla Java Mustang.
0: Ano.
1: To by vám zadarmo nikdo nedal. Já myslím, že to je historický motocykl, který má velmi vysokou hodnotu.
0: No, to už bylo, prostě to znělo zvláštně, no, bylo takový,
1: ale víte, je to tam ten inzerát furt. Tak... o tom, že jste člověk, který je důvěřivý a na tom není nic špatného, protože člověk, který věří, že jedná s poctivým člověkem, tak žádné zklamání nečeká a taková nepříjemná zkušenost ho velmi nemile překvapí. No, setkáváme se s těmito podobnými případy stále častěji.
0: To běžně čím dál víc, ale jako říkám se, bojím, já jsem toho pána teda nahlásil na policii i kvůli 800 koruně, aby se to dál neopakovalo a jakoby... chci dosáhnout té spravedlnosti, aby byl řádně potrestán.
1: A jak to potom pokračovalo, Jaroslave? On vám potom přestal zvedat telefon, nebo...
0: už jsem zvedal telefon, ještě jsem mu napsal SMSku, zprávu, jako co se děje, že už čekám hodinu, jestli se mu vážně něco ještě jako nestalo při cestě, něco a už vůbec nereagoval.
1: A co vám na to řekla policie?
0: No jako pro mě, já jsem je potkal venku přes Třemnou, říkají, že ještě má nějaký výjezd a prostě, že ať tam přijdu za hodinu, to nechám ještě hodinu být, kdyby se nahoru třeba na té cestě vážně něco stalo, nevím, a ať to hlásím až za hodinu. Takže jsem to šel hlásit za hodinu, tam byla ještě paní policajtka, mi pouštěla dovnitř, protože chlapi ještě nepřijeli z nějaký jako, výšky. Ty se pak vrátil asi do 10 minut a jeden to tam zase sepsal, no.
1: Tak rozumím tomu, že 200 korun není tolik, aby to bylo pro člověka likvidační, ale jde tady skutečně o ten pocit, že jste někomu naletěl a ten je horší.
0: O ten princip, když podvede dalších 1000 lidí, tak už ta částka je mnohem vyšší, že jo?
1: No, ale právě proto si dnes povídáme, proto je dobře, že jste zatelefonoval a že sdílíte tuto zkušenost, protože možná pak budou ostatní posluchači opatrnější.
0: A opatrnější, a přesně tak. A když to buď opatrnější, anebo fakt jakoby, když se tohle už tohle situace nastane, tak prostě na tu policii se nebá zajít a řekne, když si do těch 200, jo, ono to takhle, tak jsem naletěla, ale když se to bude opakovat, těch případů dál víc přibývá a prostě není. Já už jsem to řešil takhle jednou s kloboukem, jsem nalít, stejná situace, poslal jsem peníze jsem nedostal, klobouk taky ne, a tak jsem tuto ženu taky nahlásil a zjistil se, že podvedla lidi za 300 tisíc.
1: Mm-hmm.
0: A řešila to policie v Rakovníku a myslím, že z toho vyplnula nakonec podmínka pro tu dotyčnou.
1: Jaroslave, tak to je dobře. Nahlásit každou škodu, byť drobnou, protože pak se to sčítá, to je dobré vědět. Tak děkujeme, že jste se podělil o svůj příběh. Ono není úplně jednoduché přiznat, že se člověk stal obětí podvodu, ale já věřím, že vaše zkušenost může být varováním pro ostatní posluchače. Tak vám přeji, aby vás příště potkávali už jenom samí poctiví lidé. Mějte se dobře.
0: Taky. Dobrou noc.
1: Naslyšenou. Co sudičky přáli nám, teď zaspívá Karel Gott a Lucie Bílá v noční lince Českého rozhlasu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: milí posluchači, vítejte u noční linky Českého rozhlasu. Někdy nám život připraví překvapení, která bychom si nikdy nedokázali představit. Právě o těchto největších životních překvapeních si budeme dnes povídat s paní Michaelou, která volá. Odkud? Mě to vypadlo.
1: Volám z Brna.
0: Z Brna. Tak těšíme se, že se i vy podělíte o svůj příběh. Největší překvapení mého života. Téma.
1: No, tak to moje největší překvapení nastalo v mých 23 letech, když jsem končila vysokou školu. Krátce jsem chodila s mým spolužákem, takže jsme si plánovali, jak prostě uděláme státnice. Měli jsme před sebou spoustu učení, ukončení zimního semestru, diplomovou práci, obhajovu diplomové práce, státnice. Tak jsme si prostě plánovali, že i hned po státnicích vyjedeme k moři, budeme si užívat po těžkém roce života. Sice jsme tak jako uvažovali i o tom, že bychom eventuálně se mohli po státnicích spolu vzít, ale moji rodiče ho vůbec neznali, protože já jsem bydlela v Brně. Manželovi rodiče mě tak jako trochu znali. No a v lednu, když tedy jsem měla nejvíc práce s mnoha zkouškami, s přípravou diplomové práce, tak jsem najednou zjistila, že jsem těhotná.
0: Já jsem si říkala, opravdu, že to tam asi bude směřovat. Tak to je velké překvapení.
1: To bylo životní. Velké překvapení a největší překvapení to bylo pro mé rodiče, protože manžela vůbec neznali. Takže jsme se s manželem prostě vypravili to mým, já jsem jednak ho rodičům přijela představit, že to je tedy můj hoch a současně jsem jim sdělila, že jsem těhotná a že tedy se spolu hodláme vzít. Takže to bylo, moje matka to tehdy vzala úplně šíleně, ta prostě byla překvapená, vůbec nechápala, že já ve svých 23 letech chci mít dítě, když ještě nemám ukončenou vysokou školu. Otec můj to tehdy vzal jako docela stoický. A takže jsme se s manželem opravdu museli 29. března vzít a já tedy jsem v tom těhotenství prožila ty největší nervy, příprava diplomky, obhajoba státnice. A aby toho nebyl konec, protože samozřejmě všechno jsme s manželem zvládli, pak jsme jeli na odloženou svadební cestu do Karlových Varů, vrátili jsme se ze svadební cesty, mně začalo být špatně, byla jsem vlastně v 7. měsíci těhotenství. A prasklo mě slepé střevo, dostala jsem zánět pobřišnice, 5 dnů jsem ležela v kritickém stavu v nemocnici, takže na počátek toho našeho manželství to bylo opravdu víc než dost překvapení, ale všechno jsme překonali a myslím si, že naopak to, co jsme spolu na počátku manželství zažili, takže to nás prostě tak jako zblížilo, že vlastně jsme teď oslavili 52 let od svatby.
0: Teda, ve 23 letech během státnic, to si umím představit, že to byl pořádný životní zvrat. Měla jste radost, nebo nejdřív přišel šok? Pamatujete si na ty okamžiky, jaké to bylo, když jste to sdělila i vašemu tehdy klukovi?
1: Ne. My jsme oba dva měli radost, ale já jsem měla hrozný strach z mých rodičů, protože jsem si opravdu nedokázala představit, jakým to všechno vysvětlím. A manžel samozřejmě, protože je neznal, tak měl strach. Já si vzpomínám, když jsme spolu jeli autobusem z Brna do mého bydliště, jak jsme prostě si oba dva pořád plánovali, jak to řekneme, jak jim to vysvětlíme. Protože manželovi rodiče, těm jsme to sdělili dříve. Sice tchyně také nebyla z toho úplně nadšená, ale musím říct, že my dva jsme žádný šok neměli. My jsme v podstatě jsme si řekli, že to musíme nějak překonat a vlastně jsme z toho měli radost a nutno říct, že já už jsem pak žádné jiné děti neměla, protože po všech těchto problémech, které jsem měla, tak nakonec se ukázalo, že prostě další děti mít nemohu. Takže je dobře, že to tehdy všechno tak dopadlo. No. A další, bohužel, tedy další šok s manželem nás čekal koncem minulého roku, protože manžel měl nějaké problémy s umělým kloubem v koleni, stále ho to bolelo, najednou mu noha otekla, skončil v nemocnici v pondělí mu tam něco v noze prasklo, v úterý jsem za ním přišla do nemocnice, už mě čekal lékař a sdělil mě, že u něho začíná celková sepse a že mu prostě tu nohu musí amputovat nad kolenem. Takže to byl taky takový, ale to byl opravdu velmi nepříjemný šok, ale nějak se s tím prostě postupem času vyrovnáváme, nedá se nic dělat.
0: Přesně tak. Já mám teď v hlavě, víte co, že vlastně vy jste přišla do jiného stavu velmi mladá brzy, potom přišel ten problém vlastně s tím slepým střevem a vlastně díky tomu, že už jste byla těhotná, miminko jste donosila a bylo a je v pořádku, tak vlastně možná díky tomu vlastně nějaké dítě máte, že to velké štěstí, protože je možné, že kdybyste první prodělala vlastně to slepé střevo nebo ten zánět slepého střeva, tak kdo ví, jak by potom...
1: Ano, já si to právě jako říkám, že je to velké štěstí, že to vůbec je velké štěstí, že jsem to přežila, protože v dnešní době už to není snad prý takový problém, ale ve 84. roce opravdu jako manželovi lékaři nedávali příliš naději, že to přežijí, protože mě vlastně to slepé střevo prasklo před operací, takže když mě operovali, tak už zjistili, že mám zánět pobřešnice.
0: Ano.
1: Syn se narodil předčasně, takže byl v inkubátoru, také s ním bylo mnoho problémů, ale má 3 děti, je velice šikovný, pracovitý, takže z něho máme radost.
0: Děkuju za vaše otevřené vyprávění, paní Michaelo, je krásné slyšet, že z nečekané chvíle se může stát jeden z nejdůležitějších a nejhezčích okamžiků života, tak ať vám vaše vzpomínka na tuto životní změnu stále přináší úsměv na tváři a zvládnete všechno s manželem, i ty zdravotní komplikace, hlavně, že jste spolu a že je v pořádku.
1: Ano, děkuji, naschledanou, přeji všem dobrou noc.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy.
0: Teď nám bude zpívat Valdemar Matuška a potom doufám, bude povídat někdo další k dnešnímu tématu největší životní překvapení. Otevíráme téma, které se dotýká snad každého z nás. Bylo krásné slyšet to vaše překvapení, nebo vás to nejdříve zaskočilo? O čem budete vyprávět?

0: Nádherný sobotní večer všem. Každý z nás někde zažil okamžik, kdy se během několika vteřin změnilo úplně všechno. Jaké bylo vaše největší životní překvapení? Na to se vás ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu Jarka Barboříková a to paní Vlastiny z Krnova. Vítejte.
1: Dobrý večer. Zdravím všechny posluchače, obzvlášť Roberta z Olomouce. Je to moc horné, chápec. A teď vám řeknu překvapení mé maminky, jakou jsem udělala překvapení. Bylo to po válce a odešli dva bráši někde na služby. Ten jeden se utopil, jak brodil koně někde u Sedláka, no a ten druhý nebyl k nalezení. Až v roku 64 mě Červený kříž zjistil jeho adresu, tak normálně jsem napsala trejdomy a to bylo o Vánocích a teď najednou on přijel a my jsme bývali v paneláku, on přijel a ten zazvonil, že a já ho navletěla do koupelny a říkala maminko otevřte, protože maminka bývá potom už u mě a maminko otevřte, já jsem ve vaně a nebyla se ve vaně, já jsem poslouchala z koupelny, co se bude dít. No a teď ona otevřela strýda ve dveřích, teď na sebe hleděli. No ale asi tak půl hodiny. Nemohli ani mluvit ani jeden, ani druhý. A potom, jak se z toho dostali, to jste neviděla tu radost té maminky a toho strejdy. To jsem zažila. To bylo něco tak nádherného. Ona myslela, že jako potom, že ve vás zahynul. A ne, on žil. Představte si to. Tak jsme ještě naštívili ho paní.
0: Vlastinko, můžu se k tomu jenom vrátit? Vy jste říkala, že to bylo po válce, pak jste mluvila o roku 60 něco, takže oni se setkali po 20 letech?
1: Až potom v 64. roku se nám ozval. Jo?
0: Po 20 letech?
1: No, skoro. Jo? A maminka byla zoufala, ta kolikrát plakala, protože ho měla hrozně ráda, jak byl malý.
0: No tak nám řekněte, co se stalo.
1: A do té služby se neviděli tak dlouho.
0: A jak to? Jak to, že ten kontakt se ztratil? Proč se nevrátil domů?
1: On byl trochu postižený, jo, a on z toho zmatku, že ten bráka se mu on se mu utopil, brodil koně a kůň ho zalehl ve vodě. A on z toho byl takový šokovaný, že bylo hrozně. No a potom, až se dostal z toho šoku, že a já taky k jeho adrese, jo, tak nakonec všechno dobře dopadlo. Maminka měla strašnou radost a strejda ještě větší. Tam jsme byli na návštěvě na Jižní Moravě. Tam jako on už býval, měl rodinu, jo. Tak jsme se jeli podívat, oni neměli děti, tak si osvojili chlapečka. Jo, a tak šlo teda jako po smrti, ale to bylo tak něco nádherného.
0: No. Jenko, to já bylo mám úplně mraz po těle, takže já vám úplně věřím, no. Že to bylo silné a opravdu bych to považovala za největší životní překvapení, pokud se někomu něco takového stane v životě. Ale pořád mám v hlavě, proč se to nepodařilo dřív. pořád mi to tam
1: nevím,
0: vysí a říkám
1: nevím,
0: si, jak je možné, že to trvalo 20 let.
1: On teda byl postižený, ne se z toho všeho dostal, že tak ani nechtěl z nich mluvit, strejda, jo, tak se omlouval, že jako nebyl schopen vůbec. Je, on brodil ty koně s ním, že on byl v té službě s ním, tak z té služby úplně odešel a někam jinam, jo. Uh-huh. Naprostil skup, tak odešel, tam se oženil a tak ze začátku tam bydlel, že no tak neměl zájem nějak, až potom se z toho dostal, tak se ozval. A já jsem byla taky tak šťastná, jak jsem viděla tu maminku, jak měla radost z toho, že ten brácha nezajímu a že žije. No, to si dovedu představit.
0: Vlastně. Všechno.
1: Já jsem toho byla svědkem, že? Hmm. Ale dneska pořád mám to v myšlenkách, jo. Už jsou po smrti, a i maminka je po smrti. No, i strejda.
0: A byli potom v kontaktu už navždy? Vídali no, se, bydleli jste někde
1: my
0: pak
1: jsme ještě potom.
0: Blízko?
1: My dvakrát u nich a potom ještě strejda byl u nás. Asi tak 5 roků ještě jsme byli v kontaktu a tak strejda odešel a teta nějak neměla zájem. Ona byla dřív hospodská. Víte tak, že ona nebyla nějak, že by měla zájem o nějakou rodinu. To byla taková flegmatická paní. Hmm. Už je tam taky na vrchu, nechci mluvit o ní špatně.
0: Dobře. Vlastníko, byla to krásná připomínka toho, že někdy se dveře, o kterých jsme si mysleli, že už zůstanou zavřené, mohou otevřít. Přeju vám, abyste... Teď jsem chtěla říct, abyste prožila někdy něco podobně silného, ale myslím si, že to už se nedá. Tak vám přeji, aby bylo mnoho jakýchkoliv překvapení, byť budou menší.
1: Tak vás všechny pozdravuju tam v Českém rozhlase.
0: Děkujeme.
1: A moc jste výborný pořad. Já už 60 let volám do Českého rozhlasu.
0: Do rozhlasu. Tak volejte dál, budeme se těšit. To byla paní Vlastina Skrnova. Pojďme zopakovat téma. Někdy stačí jediný telefonát, jedno setkání, jedno rozhodnutí a život se vydá úplně jiným směrem. Jaké překvapení změnilo ten váš? Zavolejte nám a podělte se o svůj příběh. Čeká na vás Jarka Barboříková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: milí posluchači, jsem ráda, že jste se i dnes našli cestu k noční lince. Dnešní téma možná probudí ve vás vzpomínky na chvíle, které přišly nečekaně a navždy se zapsaly do vašeho života. Největší překvapení mého života, téma i pro paní Janu z Prahy. Zdravíme vás.
1: Já zdravím tak už všechny. A ten krásný pořad, co vysíláte leta už. A tak můžu už mluvit, nebo ne?
0: Ano, už jsme ve vysílání.
1: Jsme ve vysílání. Moje největší překvapení bylo, když jsme dostali degret na byt. 6 let jsme se trápili 200letým starým baráku plesnivým. Já jsem chodila stále na Národní výbor. Pořád nic a už jsem tomu nevěřila. A pak najednou přivezla Uštěcka degret na byt a dostali jsme krásný byt 3 pokoje na Novodvorský. A bydlíme už tady skoro 60 let. 2 děcka jsme vychovali a bylo to nádherný překvapení. To opravdu. No a druhý překvapení bylo, no, že se nám tenkrát narodil syn a tak dále. Ja, ale to bylo velice krásný překvapení. Já už jsem tomu nevěřila, že ten byt získáme.
0: Tak to věřím, že je velký životní přelom. Tak jak se to tehdy slavilo? Pamatujete si na to? Jaké byly ty první okamžiky?
1: Jo, to si pamatuju. No, zaprvé jsme nemohli sehnat stěhovák. Tak jsme to stěhovali městskou dopravou hlubokým kočákem. Furt jsme měli strach, aby si to Národní výbor nějak nerozmyslel, ale zašubil to někam. Protože celý dům, všech asi 6 partají, ten byt dostali. A představte si, že ty důchodkyně dostali taky byt garzonky a oni to s nima tak prostě udělali, že jim ty garzonky nedali, dostali horší nějaký byt 3. kategorie. Jo? To bylo velice smutné, protože ty ženský už byly staré.
0: Jo, a... Počkejte, Jani, vy jste říkala, že jste nemohli sehnat stěhováky, takže jste to převáželi v kočáru, v hluboké korbě, jako by všechny ty věci?
1: Ano, v hlubokém kočáru městskou dopravou. Takový ty věci, co se dali. A pak jsme přijeli stěhovák, tak 8 metrů stěhovák. Nám to dovezli k baráku a teď byl problém. Jestli nepojede výtah, tak nám to zamknou a budeme čekat, až pojede. No, to byla hrůza. No a náhodou ten den ty výtahy zaply, jo. Takže jsme to nastěhovali jako normálně. A i tak jsme měli velikou radost. Děti jako měli radost, protože my jsme bydleli v Pavlačovém domě. Neměli se kde hrát a tady běhali z jedné místnosti do druhé. No to byla velká oslava. Pak přijela rodiče a známí, tak jsme si udělali kafíčko a maminka přivezla zákusky. To byla oslava. Jsme byli všichni šťastní, že máme byt. No. A když jsme šli potom do důchodu před 20 lety, tak jsme si ten byt museli koupit. Jo, protože tenkrát byla ta privatizace, tak jsme si museli vzít i půjčku a Národní výbor to udělal bezúročnou a do 5 let jsme to už v důchodu zaplatili. Tak to byla další oslava, že ten byt je náš. To bylo moc pěkné.
0: Jani, tak děkuju za vaše krásné vzpomínání. Nový byt, nový domov, tak to je samozřejmě velká kapitola každého člověka. Tak přeju vám, ať je to stále místo plné hezkých vzpomínek, ať kam se podíváte, tak se vám vybaví něco milého. Opatrujte se a zavolejte zase někdy příště noční.
1: Děkuji.
0: Naslyšenou.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dospívala Věra Špenarová písničku Fernando. Pohodlně se usaďte, uvařte si čaj, na kávu, už je možná pozdě, a pojďte s námi strávit další část Noční linky Českého rozhlasu. Povídáme si o překvapeních, která nám život připravil. Volá paní Martina, která volá z Německa, je to tak?
1: Ano, volám z Pamentálu, to je 20 km od Heidelbergu a měli jsme dneska pořádný teplo, odpoledne 35 stupňů. A to mě to právě připomnělo, že v té době, kdy jsem byla s gymnáziem kijovským sbírat kameny 14 dní a 14 dní jako užívat si u moře, tam bylo taky 38 stupňů tenkrát a tisíce a tisíce medúz a já jsem jednu zvedla a tam mě žahla na levou ruku, to jsem ten žáh měla ještě 2 roky, pak jsem dostala zánět mozku, ne mozkových, ale mozku a měla jsem 41 pár dní. Pak jsem prožila 2 roky v nemocnicích a to pozitivní na tom bylo, že tatínek svého kolegu doktora Dolečka požádal, aby mi pomohl zhubnout tenkrát. Já jsem za 3 měsíce přibrala 40 kilo, tenkrát vám to mě bylo 17. A on právě se mi líbil a říká, já jsem Rajko, ty jsi Jucha a Martinu ti splasknem. A to bylo takový veselý a to mě vlastně změnilo dál názor na hubnutí a rozhodně mě to pomohlo, protože jsem potom od 2013 těch 6 let zhubla 80 kilo.
0: Kolik jste říkala?
1: A to se mi podařilo tím, že jsem jedla 3x denně malé porce, večer už vůbec ne chleba, jako kolehydráty. A po 5 hodinách jsem vůbec nejedla žádný jogurt, jabko nebo něco mezi tím, žádný svačinky, jenom 3x po 5 hodinách.
0: A kolik, že jste říkala, že jste zhubla?
1: 80 kilo.
0: A za jak dlouho?
1: Za 6 let.
0: Za 6 let.
1: A to jsem si udělala svůj systém hubnucí. Já teda už teďka na moc nehubnu, ale dodržuju to a jsem to doporučila svým kamarádkám, oni jsou úplně blažený z toho. A moje terapeutka, ta nutriční, ta mě řekla, vy byste to mohla učit, že to dělám dobře.
0: No vy jste neuvěřitelná, to věřím, že je teda velmi inspirativní příspěvek. Hlídala jste si, co jíte, nebo to bylo téměř cokoliv?
1: Ne, jedla jsem, na co jsem měla chuť, zmrzlinu, čokolády. Já jsem teda musela to trochu hlídat, protože jsem dostala tou nadváhou těžkou diabetes, jako cukrovku. Ale jinak já si nepíchám inzulin a beru jenom 2 prášky na tu cukrovku.
0: Aha, ale když jste říkala, že jste jedla jenom 3x denně malé porce a pak jste říkala, že jste jedla třeba i zmrzlinu nebo cokoliv, tak...
1: Ne, to, co jsem si, počkejte, to jsem si tedy někde vyčetla, že do 15 hodin se může ještě jíst nějaký moučník nebo něco sladkého, ale jenom do 15 hodin.
0: Mhm.
1: A já jsem prostě snídala.
0: Paní Martino, ale to chtělo velmi silnou vůli.
1: Pak mezi 12. a 1. a mezi 17. a 18.
0: A co bylo tím vaším hnacím motorem? Bylo to právě to zdraví?
1: Ano. Já jsem se na sebe nemohla dívat. Můj syn měl tenkrát, potom měl v těch 2013, měl 13 roků nebo kolik a ne, prostě nezáleželo to jenom na mě, ale já už jsem se styděla. Mm-hmm. Styděla jsem se, že syn se za mě bude taky stydět. On to sice bral sportovně, protože věděl, že jsem byla těžce nemocná, ale jako chronicky. Ale i přesto žiju pozitivně, jím taky jako jak třeba dvě housky v plnozrnné ráno, plátek sýra, plátek šunky, skleničku džusu a kafe.
0: A co bylo během těch 6 let nejtěžší?
1: Nejtěžší, když mi to stálo, ta
0: když to začalo stagnovat, ta váha,
1: ano.
0: Tak vám to muselo hodně...
1: No, chtěla bych všem říct, ať mají sílu, ať to nevzdávají, ono to přijde, musí se tomu věnovat nejenom tělo, ale duše, víte, celkově.
0: A za jak dlouho jste viděla první výsledky, Marti?
1: Už první týden 3 kila.
0: Mhm. Tak to je fajn, když to člověk cítí a vidí tak rychle, tak je to pro něho motivující pak, že to má smysl.
1: Ano, ale pak po těch 14 dnech, 3 týdnech to stálo asi 10 dní a pak jsem teda omezila úplně, tu snídaní se udělala jenom ovoce a zase se to zhouplo, zase to šlo dolů.
0: Marti, a co na to pak říkal váš syn?
1: No, říkal, že jsem statečná, že je na mě hrdej.
0: To věřím.
1: Tomu je teď momentálně 33 roku a sám je jako Heil Erzieherpflege, to je jako hojivý ošetřovatel, víte?
0: Tak šikovný chlapec. Dobře, moc děkujeme, Marti, to bylo úžasné.
1: Ne, ale dejte to dál. Já si myslím, že je to správný, jak jsem to vzala. Já jsem si z různých časopisů a všech vybrala to, co mě sedí a pak jsem to na sobě vyzkoušela.
0: Ano, ale pořád to chce velkou a silnou vůli, tak to jste dobrá, že jste to dokázala.
1: Denně, ano. 3 jídla denně po 4-5 hodinách. A mezi tím vůbec nic jíst, jenom pít, 3,5 litru denně.
0: Přejeme krásnou noc, ještě jednou děkujeme za sdílení, zavolejte zase někdy.
1: Mějte se hezky všichni, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Přeji vám krásný a klidný noční čas, ať už nás posloucháte doma v teple, na cestách, při noční směně, nebo jenom tak v tichu svého pokoje. Jsem ráda, že tuto noc můžeme strávit společně a že se můžeme navzájem obohatit vašimi vyprávěními. Pokud máte svůj příběh o největším překvapením života, budu moc ráda, když se s námi o něj podělíte. Zavolat můžete do studia na telefon 731 800 900, napsat můžete pod téma na web rozhlasu rozhlas.cz/linka a nebo na e-mailovou adresu linka@rozhlas.cz. Těším se na vaše telefonáty, vaše vzpomínky i na další milé chvíle, které spolu v této hodině prožijeme. Je s vámi Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, je s námi paní Věra z Náchoda. Zdravím vás.
1: Dobrý večer, všechny taky zdravím, no vás taky.
0: Říká se, že život je plný překvapení. Některá bychom nejraději nikdy nezažili, jiná bychom chtěli prožít znovu. Které zůstalo nejhlouběji ve vaší paměti?
1: Překvapením. Tak bylo to v roce 2019, my jsme bydleli v rodinném domku a přestěhovali jsme se do bytovky, protože manžel onemocněl a už jsme to tam jako nezvládali. A bylo to teda v listopadu, když já jsem měla mít 70. Ale byl to takovej zmatek, bylo to prostě mnoho práce, převážili jsme si to autem, ty krabice a to. A já jsem říkala všem těm, který jsem vždycky u nás na baráku hostila a dělali jsme si ty narozeniny dohromady tam. Prostě byli jsme tam jako rodina a bylo nás třeba 30, tak jsem všechny lidi obešla a řekla jsem, musíte to pochopit, já prostě teďka, když se stěhujeme, tak to nezvládnu a neměla bych na to ani žádnou, tak jako čas ani ne a prostě ani ty myšlenky, tak až budeme usazeni v tom bytě, tak já tu oslavu udělám a všechny vás pozvu a pak to všecko dodatečně oslavíme. Takže jako jo, všechny, že to chápou a tak dobrý. A teď se teda přiblížil, už jsme tady byli teda plno krabic tady v tom bytě všecko a už se teda přiblížil ten den můj a dcera naše mě říká, mami, to nás ani nepozveš na oběd do hospody, to jsi tak lakomá. Já říkám, no prosím tě, dovol, jak lakomá, když to vidíš, když nemáme na to ani vůbec žádnou mysl a to, když to musíš taky pochopit. No jo, tak dobře. No, já jsem říká, tak do té hospody půjdeme, takže jako jsem řekla, kam chci jít. A ona teda jako už věděla, že jedině tam

0: chtěla jít. A teď jsme teda přijeli pro nás a teď ona mě říká, mami, a to jdeš v tomhle svetru? Já říkám, no teď ho nemám špatný, proč bych si ho nevzala? No jo, dobrý. A táta jde v týhle košili, to říká, no teď jsme čistý, všecko, tak se tam naobědujeme, půjdeme domů a hotovo. No tak dobrý, tak jsme tam přijeli do ty hospody, bylo to v Zábrodi tady, u Červeného kostelce, to jsem ani neřekla, že to je Červený kostelec. A teď teda oni nás tam dovezli a já říkám, a běžte tam se podívat a do nějakého kouta, aby nás nebylo moc vidět. A ty čtyři místa tam zařít a něco si teda dáme a rychle odtud vypadneme. No tak tam šli, jo, je tam volno, pojďte. Tak jsme přišli do ty hospody, hospoda byla plná a já teda ještě musím připomenout, že hrozně málo vidím. A takže já se ani tak nějak, jako jsem se nedívala, do ty hospody jsme přišli a teď najednou takový jako hovor jsem slyšela a najednou to všechno stichlo a začala hrát harmonika. A když začal ten harmonikář zpívat, tak já jsem přesně věděla, kdo tam je a jenom jsem řekla, tady je pan Olga a teď všecky, už jsem to teda viděla, 30 lidí kolem stolu, všecko nazdobený a s tou harmonikou prostě, že mě jako přivítali a já jsem vůbec nevěděla, paní moderátorko, já jsem myslela, že omdlím.
1: No to
0: byl takový šok strašný a teď oni všetky se tak jako smáli na mě a já říkám, no co tohle to je, když já vůbec jsem nic nepřivezla, já nic nemám, já vždycky jsem všecko pekla, rychtovala a oni, co bys nosila, tady toho je hojnost, tak dcera to zařídila, abych to vůbec já s manželem nevěděla. Včera to zařídila s mojí neteří, od sestry s dcerou a celý ty narozeniny tam takhle zařídili. Já jsem takhle ještě vypulená a překvapená nebyla, ale to byl takovej šok, ale tak nádherný narozeniny jsem já nezažila a nikdy na ně nezapomenu.
1: To věřím, Věruško, to byl vždycky můj sen a vy jste si ho splnila, já myslím, že mnohých z nás.
0: No a potom teda tohle to teda bylo opravdu, to je, na to nikdy nezapomenu, ani se nemusím dívat na fotky, na nic, jen to mám prostě před očima, tu nádheru, ty všechny lidi, prostě já jsem ty všechny lidi milovala, taky bych je pozvala. No tak to tak všecko dopadlo. A ještě takovej, k tomu ještě takovej dodatek, zase z jiného soudku, že největší štěstí a největší radost, kterou jsem prožila, bylo při mým narození dcery a syna, protože to jsem si myslela, že je celý svět můj. Prostě když prostě bylo po tom porodu, tak já jsem si myslela, že se snad radosti úplně pominu. Já jsem byla tak šťastná, to bylo takový štěstí, takový, já ti tam největší dar, který vůbec může člověk dostat. A na to taky nikdy nezapomenu.
1: Chápu.
0: A to je všecko už a všetky vás zdravím a promiňte mě ještě to kňučení moje.
1: Naopak, prosím, tady ty emoce patří do noční linky. Vždyť noční linka, to je čas příběhů životních a my jsme vděční za každou otevřenost. Tak moc děkujeme.
0: A já taky a děkuju všetky zdravím a všetky, který už znám, ty lidi a to, tak všetky taky zdravím a na všetky vzpomínám. A nejvíc, co mě jako utkvělo v paměti, tak to je ten pan František ze Židlochovic. To musí být tak perfektní chlap, že to takhle řeknu, že to je prostě něco úžasného, jak když začne mluvit. A potom paní Anička, která je nevidomá, tak tu obdivuju, protože já moc málo vidím, takže já vím, co to je. A mám teda ještě zbytky toho zraku, ale mám praktickou slepotu a jako nevím, jestli bych se vůbec naučila žít, a bojím se toho, kdyby se to mělo zhoršit a nechci o tom ani přemýšlet, ani mluvit, ale takhle jsem to ještě všechno řekla a všechny vás zdravím a dobrou noc a nashledanou.
1: Děkuji, že jste se s námi podělila o tak osobní vzpomínky. Bylo hezké slyšet, jak hluboko v nás některé životní chvíle zůstávají. To byla, milí posluchači, paní Věra z Náchoda a toto je Michal Prokop. Zaspívá písničku Kolej Yesterday.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Každý lidský život je jedinečný, každý ukrývá okamžik, který nikdo nečekal. A dnes budeme naslouchat právě těmto příběhům. Je s námi další návštěva, krásnou noc.
1: Halo.
0: Moc vás zdravíme. Kdo volá?
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Já vás špatně slyším.
0: My vás slyšíme dobře. Kdo je u telefonu? Haló, haló. Tak byla tam paní Petra, která volala z Prahy, ale nevyšlo spojení. Zkusíme zvednout teda druhou telefonní linku, tentokrát živě do vysílání. Kdo se hlásí?
1: Haló.
0: Dobrý den, kdo pak tam?
1: Dobrý večer, tady Marie z Brna.
0: Marie, vítejte a povídejte. Téma největší dobrý den. Překvapení mého života.
1: Mám tak veselý příběh, jako měla ta paní přede mnou, ale musím se vám svěřit, protože to, co jsem zažila poslední před 4 dny, je opravdu infarktová situace. Manžel byl v nemocnici a po 3 měsících se měl vrátit z nemocnice. Takže to, že čekal na sanitku 5 hodin, to je jedna věc. To by nebylo tak hrozný, ale já jsem tedy čekala až o 17:30 večer, mě zavolal, že už ho vezou domů. Ať ho čekám, tak já jsem čekala u otevřené okna, přijela sanitka a protože je ležák, takže nejdřív ještě sestřička se ptala, jestli máme výtah, jestli se vejdeme s lehátkem do výtahu, tak jsem říkala, že ne, no tak přijela sanitka, z toho prostě dlouho trvalo, ale vyvezli z toho prostě nějakou postavu na vozíčku, ale nebylo to lehátko, bylo to takové to sedátko, což už mě zarazilo. No ale prostě no. Z dálky jsem viděla, že tam je prostě nějaká postava bledá. No tak mně to bylo jasné, že člověk v 680 letech nebude vypadat svěže, že po 3 měsících jako ležení. Tak jsem otevřela, než ho dali do výtahu, no tak to trvalo asi 4 hodiny. Přišli nahoru, teď nevěděli, jak ho mají do té postele položit. Nakonec ho tam položili, jenomže položili mě sem někoho, já jsem najednou ho nepoznávala, tak a odešli. A já jsem najednou prostě s ním začala třepat. On byl úplně mimo, jenom chroptěl. A já jsem říkala, to není možné, protože předtím jsem s ním mluvila. A najednou prostě on tady chroptí. Tak já jsem byla úplně zděšená, tak jsem volala sousedku a ta říkala, musíš, nelekej se, byl 3 měsíce v nemocnici, tak se změnil. A já říkám, tak se pojď na něho podívat, to není on, to není možný, tady leží nějaká živoucí mrtvá. A ona, ne, já se bojím. Ale už předtím měl syn avízo, že sem přijede, jenomže mezi tím, co on ležel mezi mě začal zvonit telefon. A na tom telefonu se bylo jeho jméno, Pepa, že mě volá. Teď jsem začala šílet, protože on ležel jakoby vedle mě v posteli a mě se ozývalo Pepa v telefonu. Že já jsem začala hledat v těch věcech, co poslali z nemocnice, ty krabičky a tohle. A teď jsem zjistila, že to nejsou vůbec jeho věci. A na telefonu pořád se mi objevovalo jméno, že mě volá on, že mě volá Pepa. Tak a vedle mě měl ležet. Tak jsem vzala ten telefon prostě úplně v hruze a ozvalo se tam, Maru, prosím, že co se děje, já ležím před baráku v sanice a nic se mně neděje. Já říkám, Pepi, jak to, že jsi v sanice, kdy ty ležíš vedle mě? A on říká, ne, já jsem v sanice. No, mezi tím ovšem už jako přišel syn a říká, mami, prosím tě, a já jsem teda byla na infarkt, jenom připomínám, že já teda po infarktu mám dvojitý bypass a resekci levé komory, takže já jsem byla prostě úplně v šoku, tak syn mě vzal, prostě začal mě tady jako opatrovat a vodu a to říkám, mami, prosím tě, ne, oni sem dali někoho jiného, navíc to není chlap, je to ženská, prostě oni to spletli, oni sem dovezli někoho jiného. No tak já jsem prostě byla v šoku, jako já jsem se nedokázala zpamatovat. A oni přišli a jenom řekli, paní, to se stává. Já říkám, ano, to se stává, tak jako Dobře, no, já jsem teda 50 let učila, kdyby se mě ztratilo dítě, tak to taky mám 200 rodičů.
0: Vhodná reakce říct, to se stává.
1: Jsem to vykládala známým, někteří plakali u toho, druzí říkali, budeš se tomu smát za chvilku, a to se stalo prosím jako tady v Brně, když ho přiváželi z Bohunic. Takže teď prostě, jako nám volali z nemocnice, ať podáme oficiální stížnost, jenomže oficiální stížnost, to je pravda, ale představte si tu hrůzu pro mě, že horor, že on tady leží jakoby vedle mě a najednou mě volá telefon, jo. No, prostě já jsem si říkala, já se musím vám s tím svěřit, protože to opravdu byl horor, jako, takže...
0: Pani Marie, to je jak příběh do bakalářů. Toto by bylo tak na natočení nějaké povídky nebo nějakého filmu. Neskutečné. A já bych teda nevěřila, že se to stane. A oni vám řekli, že se to stává, tak to...
1: No, oni mě klidně řekli, paní, to se stává. Já říkám, to se stává, že vyměníte. Říkám, víte co, tak manžela jste přivezli a mě můžete zrovna odvést. No, protože já jsem skutečně byla na infarkt. A protože syn pracuje tam u nějaké bezpečnostní služby a zrovna se točilo tady v Lažánkách něco, tak tam byl s těma hercama a s tím režisérem a tak jim to tam, protože přijel odsud vlastně po tom šoku, tam tak jim to vykládal, že to se stalo před 3-4 dny a oni říkali, no to si vymýšlíte, jako... Říká, ne, to si nevymyslí, to byla skutečnost.
0: Paní Marie, tak byla jste vděčná za to, že se vám vlastně manžel nakonec vrátil domů, nikoli v tak, nevím, jak to mám říct, zuboženém stavu, ale byl při síle a možná, ano, možná, jak vám to říkal syn, se tomu jednou budete smát, ale myslím si, že ještě na to...
1: Mě řekli do LDMky, já jsem říkal v životě, ne, bych ho tam nedal, jako to ne, to já ho chci mít doma. No,
0: tak řekněte, tak, jak to vzal manžel?
1: Tak říkal, jako litoval mě, jako... A byl z toho samozřejmě špatný, protože vlastně na tu sanitku čekal 5 hodin, že? Když si vezmete čekat na sanitku ležáka 5 hodin někde u sklepa, než pro něho sanitáci přijedou a potom teda ho nechají v sanitce. On jim ještě říkal, já jsem tady doma, já bydlím tady. A oni mávli rukou, jo. Jak kdyby si řekli, no tak vezeme dva... Asi jim to nemyslí, že protože ta paní opravdu nevěděla o světě. Ona byla ostříhaná nakrátko, tak jak můj manžel šedivá, že teď zhubla. No tak jako v první chvíli já jsem opravdu jako, no mě by nenapadlo, že mi sem položí někoho cizího, že?
0: Toto prostě. Děkujeme.
1: Nezlobte se, že teda jsem vás tím obtěžovala tím příběhem, ale já jsem toho tak plná.
0: To bylo přímo k tématu, bylo to na místě a bylo to velmi originální. Tak kéž by vás už čekaly jenom sama příjemná překvapení. Mějte se dobře, přejeme krásnou noc a posíláme i vám. Do Brna, Marcela z Moška.
1: A děkuju, že jste mě vyslechli.
0: Naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jsem ráda, že můžeme společně otevřít další noční povídání, a to k tématu největší životní překvapení. Je to o chvílích, které nás překvapily natolik, že na ně vzpomínáme i po letech. Kdo se dovolal? Krásnou noc přejeme. Haló, haló.
1: Haló.
0: Dobrý večer, krásnou noc.
1: Jo, dobrý večer, tady paní Ema. Z Javorníku, Jeseníku.
0: Co k tématu?
1: Teřinko, vypnu si jenom rádio.
0: Dobře.
1: Tak, v pohodě. Dneska máte perfektní, nádherné téma. Haló?
0: Tak povídejte, co k němu máte?
1: Tak, vzpomínka. Úplně úžasná. Já, pokud je možno, tak reaguji na vaše témata a vždycky, pokud se mi podaří, tak zavolám. Teď přijedu večer z práce, jdu spát a poslouchám vaše rádio, než usnu. Takže úplně dneska super téma. Já po těžkém rozvodu, psychickém i fyzickém, jsem se přestěhovala ze Zlatých hor do Mikulovic u Jeseníku. Jestli to trošku znáte.
0: Znám to dobře.
1: A chodila ke mně super počtečka. Taková kočená, tak 120 kilo, úplně senzační ženská. A když jsem viděla, že má službu, tak se mi se dobro napekla, navařila, protože jsem hospodská a převážně jsem dělala baru v noci, takže jsem přesně byla doma. A pokazilo se mi auto. A ona mi říká, no, můj manžel spravuje auto, přijede z Německa, tak jak přijede, já ti zavolám, přijď to. Říkám, dobrý. A teď mi v pátek volala. No, Hinek přijel z Německa, budeme tam a tam v hospodě v Mikulovicích, tak přijď domů, kde se on ti to auto přes víkend zpraví, říkám, dobrý. Ale protože jsem hospodka, mi se od 18 let dělám hospodskou jako servírku. Mně se tak nechtělo do hospody. A synové mi říkají, mámko, běž mezi lidi. Tak jsem šla, tak mi ta počtačka se znamala s manželem všechno. A říká mi, jo, a mimochodem představím ti mého tatínka, který byl vdovec už 10 let. Tak mi ho představila, jsme si podali ruku, dali jsme si pusu na týkání, v restauraci popraskali žárovky, no a už jsme 25 roku manžele. A vždycky na to úplně s láskou vzpomínám, že to bylo něco nádherného, co mě v životě asi mělo potkat po těch všech terapatích.
0: Paní Emo, ano, ano, poslouchali jsme pozorně. To je nádhera. Víc takových překvapení.
1: Já jsem měla dva syny a získala jsem i dceru, která mi říká maminko. Aha. Už jsem i díky ní prababičkou, protože v té době měla už děti, které vyrostly, které mají vnoučata, takže já už jsem babička i prababička, což je úplně úžasné. Z mé strany bohužel jsem jenom maminka, protože moji synové mají kariéru, ne rodiny, ale ano. Úplně no nic lepšího jsem v životě fakt asi nemohla potkat, jako úplně jsem nadšená, spokojená a
0: tak to má být. Dobře.
1: Já vás trošku špatně slyším, takže proto se tam, jestli tam jste nebo
0: ano,
1: nejste.
0: Paní Emo, my jsme vás slyšeli výborně a to je důležité. Opatrujte se, přejeme krásný noční čas a mnoho nádherných zážitků s celou vaší rodinou.
1: No já myslím, že ještě budou krásné zážitky, protože už čekáme další právničku nebo právnuka, což bude úžasné úplně. Mhm. Jako když mám 66 roku a říkám, že jsem prababička, tak já jsem na to hrdá. Já se za to nesidím, spíš naopak, jako jo.
0: No samozřejmě.
1: No doufám, že ti moji kluci konečně přestanou kariérovat a začnou se taky starat o rodinu. Jeden má 36 a druhý má 35 roku.
0: Ano, tak to už by nad tím mohli začít minimálně přemýšlet. Tak se loučíme, jdeme se pustit kapelu Elán.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Přeji klidný večer. Někdy si myslíme, že máme všechno naplánované, ale život nám ukáže, že umí psát svoje vlastní scénáře. Jaký napsal právě vám? Krásnou noc přeji. Kdo je s námi?
1: Tady Božena ze Zásmog.
0: Ze Zásmog, vydržela jste, tak povídejte, co máte k tématu největší překvapení mého života.
1: Ano, ano. Už jsem ve vysílání?
0: Ano.
1: Tak pro mě velký překvapení mýho života bylo, když manžel odjel do lázní a přijel zamilovaný a se od nás odchází. Po 20 letech jsme se rozešli.
0: Mm-hmm. No, tak. No. To je překvapení, které člověk nechce zažít, ale život to někdy přinese. Jak je to dávno, jak je to už dlouho?
1: No, to už je 48 roků.
0: Mhm.
1: 48 roku a vlastně kvůli který paní v nás opustil, tak ta za půl roku ho opustila jeho a pak zůstal sám a no, tak nějak prostě.
0: Už se pak nechtěl vrátit, nebo vy jste byla proti?
1: No, já bych ne. Přestože jsem byla v invalidním důchodu, měla jsem 735 korun invalidního důchodu, jedny dceři bylo 14 roku, druhý 18 a na dceru mě musel platit 400 korun a já, že jsem měla důchod 735 korun, tak už mě nemusel dávat 200 korun. Kdybych bývala měla 700 korun, tak mě by býval musel platit prostě 200 korun.
0: Boženko, bylo to pro vás úplně nečekané, nebo už jste nějakou dobu cítila, že se něco děje?
1: Nečekaný vůbec, prostě odjížděl v pohodě, jako normálně, prostě odjel a přijel, že prostě tam poznal paní a že prostě ho má ráda a tohle a že prostě půjde od nás a to prostě to byl šok, no.
0: No 20 let života s někým znamená spoustu vzpomínek, společných zážitků, také důvěru, kterou si budujete po dlouhou dobu a najednou stop. No,
1: no a přitom jsme tancovat spolu chodili, všecko v pohodě, jako nic, no tak já všude někde něco, jo, dohady kvůli dětem třeba, nebo tohleto, ale prostě nikdy u nás nebylo nic takového, aby takový důvod k tomu byl, že to no. No a když odcházel, tak říkal, no a kdyby mi to náhodou nevyšlo, tak bych se mohl vrátit, já pám, no v žádném případě.
0: A jak to teda měl dál říkat, že s tou paní dlouho nevydržel?
1: No tak a potom pak? Byl po ubytovnách a pak si nějakou paní našel, s tou byl asi rok. A zase mu to nevyšlo a pak teda žil s nějakou paní a ta mu pak nakonec zemřela a nakonec se vrátil, tady dcera mu poblíž sehnala jako do domova důchodců, potom nakonec skončil v domově důchodců.
0: Mm-hmm.
1: No. A veselý jsme měli potom, když nejmladší vnuk nás překvapil, když mu bylo 21 roku, tak přišel, že čeká miminko. Tak to bylo takový velký překvapení, protože nejmladší vnouče a vlastně byl nejdřív tatínkem.
0: To je pecka. No. Tak prima.
1: No a letos jsem 29. března měla veliký překvapení, byla jsem u dcery na návštěvě a naobědvali jsme se, po obědě jsme si udělali kafičko a zeď se napil a vypadl mu hrnek z ruky a byl na místě mrtvej.
0: Mm-hmm.
1: Člověk, který nepil, nekouřil, sportoval, ještě ráno si na kole byl pro noviny, a to 70 roku a takhle náhlá zástava srdce, ani infarkt to nebyl. Hmm. Při pitvě mu zjistili náhlá zástava srdce a
0: Boženko,
1: a takhle
0: to
1: nám odešel.
0: To jsou náročné životní
1: příběhy. To byl taky šok prostě. No,
0: určitě není jednoduché o tom mluvit, tak děkujeme, že jste tak otevřená.
1: Když si loni slavila narozeniny, tak jak to letos vidíš, a já povám, no, to nejsou žádný, to byly půlkulatiny, to letos nebudu nic slavit. A on říká, no to já v prosinci budu slavit 70, tak toto oslavíme. Během 5 minut byl konec. Mm-hmm. A v 5 minutách tam byla záchranka a 9 výbojů a už ho ne to. Vůbec srdíčko nenaskočilo. Takže to pro nás byl taky hrozný šok.
0: Tomu rozumím. No. Boženko, děkujeme za vaši návštěvu.
1: No.
0: V podstatě to byl jeden příběh náročný, druhý milý ve 21 letech nejmladší vnouče, vám oznámí, no, že teda bude tatínkem. A pak jsme zase otevřeli jednu náročnou kapitolu. No. Děkujeme, ale za všechny, protože všechny patří k životu.
1: 15.
0: Kolik jí bude? Mě to přeskočilo.
1: 19.
0: 19.
1: No.
0: Dobře.
1: Už je to slečna.
0: A pak předpokládám, bylo těch vnoučků už více. Co
1: no,
0: vám přišli oznámit, že...
1: 7 pravnoučat.
0: Tak, výborně. No. Tak ať vám dělají radost, Boženko. Loučíme
1: no,
0: se.
1: No určitě, určitě. A hodně zdravíčka vám všem.
0: Milí posluchači, čas dnešní noční linky se pomalu chýlí ke konci. Děkuju vám, kteří jste nám dnes zavolali, napsali nebo jenom tiše poslouchali. Vážíme si toho, že jste s námi sdíleli svoje příběhy, vzpomínky i chvíle, které nebyly vždycky jednoduché. Dnešní noc nám znovu ukázala, jak rozmanité jsou lidské osudy. Slyšeli jsme příběhy plné překvapení, nečekaných zvratů, setkání, životních změn i okamžiků, které navždy zůstávají v našich srdcích. Každý váš příběh měl svou sílu a svůj význam. Děkujeme za důvěru, se kterou se nám svěřujete. Těším se, že budeme v milém povídání zase někdy pokračovat. Tak teď přeji klidnou noc, spokojné usínání, krásné ráno, až přijde nový den. Ať vás čekají už jenom samá příjemná překvapení, lidé, kteří vás potěší a mnoho důvodů k radosti. U noční linky se bude těšit v příštím týdnu naslyšenou Jarka Barboříková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Jeho málo, vlastně ho nikdy není vůbec dost. Málo kdo se mu vyhýbá, umí potěšit a některé situace přímo zachrání. Tak to je humor. A právě skrze něj se dnes takzvaně podíváme na život jedné herecké hvězdy. Ať i vám přinese hodinu plnou radosti a legrace, to si přeje Patrik Rozehnal.
2: Jenom jestli, jak se patří, způsobilej do díla.
1: Já? Vždycky. Tak předně, vítám vás a přeju dobrý den.
2: Nápodobně.
1: Našel jsem si o vás řadu krásných ukázek a faktů.
2: Koukněme.
1: Narodila jste se 10. dubna 1946 v Praze, ale vypátral jsem i další věci.
2: A to jste zrovna neměl na práci něco užitečného?
1: No, mým úkolem je posluchačům nabídnout povídání a humor, Jaruško.
2: Takovýhle pomenování jsme si přeci neujednali.
1: Pardon, tak co kdybych vám říkal Jarušenko?
2: I jo, to můžete.
1: Zůstal bych přesto pokorně u Jaroslavy Obermajerové, která nás pobaví. Zdržíte se s námi aspoň tu hodinu?
2: I ne, mám málo času.
1: Tak nenechte se přemlouvat. Podívejte, kolik tu máme ukázek z archívu. Vezmeme je spolu do studia.
2: Dicinky, radši sama.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Dnes to bude příběh ženského života. Příběh herečky, hvězdy, která v mládí byla i sexy symbolem. Jaroslava Obermajerová nás dnes bude bavit.
1: Hvězdné návraty.
0: Tahle rodačka z Prahy spatřila světlo světa v roce 1946. Její tatínek prý byl podobný herci Karlu Hegerovi a lidi si ho často s ním také na ulici pletli. Maminka a tatínek se ale brzy rozvedli, to když malé Jaroslavě byly pouhé 4 roky. A tak se na její výchově podílela především maminka a taky babička.
2: Ale já jsem byla na Žižkově, tam bylo teda pole před náma, to je pravda. Ale pak jsem byla jedináček, tak mě maminka hlídala strašně a babička teda. Takže já jsem moc nikam nesměla trajdat, tak na dvorek tam na zadní s kamarádkama v těch 4-5 letech. Ale já si strašně málo

0: otci, no to víte, ty babičky jsou hodný na ty vnoučata, příšerný, tak mě tam vzala a hrozně se mi líbilo, ty, jak se večeri u té tyče, takže jsem zase otravovala, že tam chci chodit a tam to ještě tenkrát, to byl rok 51, dejme tomu, jo, 50-51, takže to ještě bylo, no před chvílí, soukromí vlastně na půl studio, jo, takže to měla taková úžasná, krásná paní, který se říkalo Madame Remislavská a její manžel, pan Remislavský, což byl vlastně polského původu taneční mistr, ale velmi, velmi dobrý, uznávaný i choreograf on byl. A oni to vedli. A ta Madame tenkrát řekla babičce, že jako jsem na to malá, že berou stát od 5 právě, nebo od 6 dokonce. A já jsem tak otravovala, že mě vzali. Platilo se asi krvavých 10 korun za hodinu nebo něco takového, dvakrát týdně. A tam si myslím, že je prapůvod toho, že jsem takhle dopadla špatně, že furt někam jezdím, něco říkám, pak jsem začala tím baletem a teď z toho mám to, že třeba jsem v Plzni najednou a včera v Luhačovicích a pozejtří v Brně, což je teda opravdu hrozný.
1: Už od útlých dětských let se Jaroslava Obermajerová zamilovala do baletu. A tak se na jevišti objevila už ve svých 10 letech. Bylo to v Národním divadle, kde tančila v operách a baletech. Baletu pak nechala a začala se zajímat o herectví. A když se rozhodovala, kam jít po střední škole, tak jednoznačnou její volbou byla Damu. Už během studií dokonce hrála ve filmu, jak kdysi vzpomínala v talk show Tomáše Magnuska.
0: V mým prvním filmu tady vedle kousek na Barandově, tak jsme hráli s mým milovaným kolegou, který už nežije a tenkrát to byl můj první kluk, jo. Jsme byli spolužáci Pepíček Čáp. Tak jsme dostali nádherný dvě role ve filmu, který se jmenuje Souhvězdí Panny. A bylo to podle novely, která se jmenovala Ošetřovna, to psal pan Uhde, scénář. A my jsme hráli milence, ale on byl jako na vojně a mě propašujou do těch kasáren, což mě propašoval Puchold a Vimr a takový lidi, kuchař pan Libíček, důstojník pan Adamíra, Ruda Jelínek, jo. Prostě takový zajímavý lidi. A já jsem byla ve druhém ročníku na Damu a tam byl jediný zádrhel, že tam musela být aspoň jedna cudná postelová scéna. Proto říkám, že jsem se pak už jsem točila dál přes tu postel. Že to tam, a dokonce byl ten film brej zakázaný. Já tam byla jenom do půl těla a jenom vteřinu. Fakt to není dlouhá scéna. Jo. Ale hrozně ráda na to vzpomínám, protože tam mě pan režisér Brinich a pan kameraman Kališ vlastně naučili, co je filmová práce, jak se chovat před kamerou. Víš, což jsem měla takový náskok v tom druhém ročníku a hrozně ráda na ten film vzpomínám. I s tím, že jsem například měla tenkrát, myslím, 120 nebo 160 korun za filmovací den. Jako posluchačku, víte, 160 korun, to něco bylo. A ten den, co jsem se slíkla, to fakt jenom půl dne trvalo. Pan režisér všechny vyhnal z ateliéru, aby jsme se nestyděli. A já jsem za ten filmovací den, kde jsem ukázala prsa, dostala 400.
1: A teď za legrací, se kterou je taky Jaroslava Obermajerová spojována. Jedna ze scének ze Zlaté mříže v režii Jiřího Adamce nazvaná Sobotní návštěva. Uslyšíte i Laďku Něrgešovou a Pavla Kikinčuka.
2: Bože, ta hlava mě bolí. Bože, ta hlava tak šíleně bolí.
3: Protože jsi se včera ožral jako dobytek, miláčku.
2: A co to povídáš, prosím tě? Od dětství jsem měl kakohlu, bytostný odpor. No. Kdykoliv dala maminka do koláče rumovou trest, tak jsem zvracel.
3: No, včera v taxíku taky.
2: Co to povídáš, prosím tě, to je nesmysl. V životě se mi neudělalo špatně ani na Loch Nesse, natož v autě. Zvládnul se mi pohled do hrnců ve školní jídelně. Dokonce i do tvý kuchyně. Promiň, já už se musím.
3: Druhý dveře vlevo! Kroci, když to neumím, tak nechlastám, ne?
2: Promiň, stihnul jsem to jenom k těm prvním dveřím.
3: No včera se byl teda větší hrdina, miláčku. Když si fláknul s tím nazrzlým slizounem mozem, tak jsem měla konečně dojem, že jsi kus chlapa.
2: S jakým nazrzlým slizounem?
3: No počkej, já myslela, že ho znáš, když jsem mu říkal Pikachu, ty starej opruze.
2: Ježišmarja, to byl můj šéf.
3: No tak vidíš, že ho znáš. Co jsem říkala?

0: Jak mu to zítra v práci vysvětlím?
1: Klid, já myslím, že mu nebudeš muset nic vysvětlovat. Když ho zvedali ze země, tak myslím, křičel dost jasně, že už se do práce rozhodně obtěžovat nemusíš.
0: Ježišmarja, co jsem komu udělal?
2: Právě, že nic si neudělal. Já vyštvu manžela s dětma k babičce na Šumavu na celý víkend, aby jsme ho měli pro sebe a ty jediný, na co se zmůžeš, je pozvracet mi přecí.
0: Ale no tak, ty můj miláčku, no ty moje Vílo a Málko, ty moje maková panenko. Hele, víš co, uděláme si hezkou sobotu. Jenom my dva, sami my dva, jo?
2: Hezkou sobotu, jo?
0: No ano.
2: Jak si to jako představuješ?
0: No, já nevím, já si tady takhle pěkně hezky natáhnu, jo? Takhle ty mě uděláš nějaký dobrý kafičko, pak se spolu napapáme, pak na nás přijdou takový ty lehtivý myšlenky, no a... Hele, víš co? To já ti udělám racuchy, jo?
1: Během vždycky skočit.
0: No, protože jsi taková moje panenka, skákavá, taková moje žabíčka. No.
1: Ty jsi teda roztomilej.
0: A já vím.
1: Ty jsi úplně jiný než můj Jára.
0: Co to je? Někdo zvoní asi.
2: No ne, to by mě nenapadlo.
3: Tak otevře mi někdo. Nejdřív si pozvete maminku a pak děláte, že nejste doma.
2: Ježi Kriste, to je týdně, já jsem na tu babu úplně zapomněla. Dělej, schovej se někam. A nebo ne, vypadni, ale honem.
0: No počkej, jako kdyma budu tebe vypadlo.
2: No oknem, ne.
0: Ale blázni, jsme v 10. patře.
2: Ježiš, jenom v 9. Dělej, skákej.
3: Já vím, že jste doma, máte klíče v zámku.
0: Počkej.
3: Koukejte mi otevřít.
2: Hned, maminko, já jsem ve volně. Schovej se, dělej. To nikdy nevysvětlím. Vzdělávej se a drž hubu.
3: Nejdřív mě pozvete a pak mě necháte stát na chodbě jak nějakýho žebráka.
2: Promiňte, maminko, já jsem se zrovna koupala, když jste strkala ty klíče.
3: Sobotu.
2: Do dveří.
3: Poledne. No teda, já jsem Jarouškovi říkala, neber si ji, ta je nějaká divná. Měla jsem pravdu. S úklidem ses taky, koukám, zrovna nepřetrhla. Já se nedivím, že spíš až do oběda, když skrz okna není pro tu špínu ani vidět.
2: Dáte si něco, maminko?
3: Neobtěžuj se, děvenko. Já nebudu riskovat, že zabloudíš cestou do kuchyně. Ostatně, Jaroušek si mi stěžoval, že má nejmín 3x v týdnu k večeři šproty. Já se divím, že mu ještě místo uší nerostou žábry.
2: No,
3: on byl totiž ode mě zvyklý na teplé večeře.
2: Ano. Přesně tyhle zlozvyky se ho snažím postupně odnaučit.
3: Nebuď hubata, hlavně ne před dětma. A kde vlastně jsou a kde je Jaroušek?
2: Jeli na víkend na Šumavu, k mojí mámě.
3: K tý starý megeře, co krade v samoobsluze droždí, jo. No nic, nechci se tě dotknout, je to nakonec tvoje matka, ale co já budu dělat s tím štrůdlem, který jsem Jarouškovi přinesla?
2: No? Maminko, dobře víte, že štrůdl nejíme, Járu po něm pálí žáha.
3: Podívej, ty ho jíst nemusíš, ale Jarouška po mém štrůdlu žáha nikdy nepálí, děvenko. Po mém štrůdlu teda ne.
2: Neposadíte se, maminko? Asi ne, že?
3: Ne,
2: když tady Jára
3: ne.
2: Není, že?
3: Ne.
2: Nezdržíte se dlouho, že ne?
0: Leďka se jenom chtěla zeptat, když už konečně vypadnete. Pro mě jste úplně cizí ženská. Moje tchyně nejste, takže já se vás vůbec nebojím. Jo, a taky bych vám chtěl říct, že tady Laďka už taky nebude dlouho vaší snachou. Jo, takže se k ní chovejte jako stará hodná paní a ne jako zátchyně. No. A toho vašeho synáčka je mi taky líto, ale jenom proto, že mu řídí manželství taková semetrika jako jste vy. No vážně, to by nevydrželo ani zvíře, na to člověk. A taky buďte ráda, že mu tady zahřívám bačkory, pyžamo a postel. Hlavně tu postel, tak. No, co? Tak teďka jsme si pěkně popovídali a už můžete jít. No, rozvedněte se. Nekoukejte na mě jako sůvá, je to. Tak běžte, naschledanou. Tak, no. No. Tak. No, je venku, no.
1: To jsi neměl, Láďo. To jsi neměl. Oh. Láďo, ty ji neznáš. Ta symetrika je schopna mě udat na lince pro týraný tchýně. Co budem dělat?
0: No co, no? Uděláme si hezkou sobotu. No.
1: Bezva.
0: Je sobota, ne? Dávají v televizi Zlatou mříž.
4: Rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Životem herečky Jaroslavy Obermajerové se probíráme a bavíme se nad tím. Po absolutoriu DAMU nastoupila do kladenského divadla Jaroslava Průchy, zůstala tam celé 3 roky a zároveň hrála i v divadle v Mladé Boleslavi. Tehdy ta divadla byla spojená. Od roku 1970 byla přes 20 let v divadle E.F. Buriana v Praze a vzpomínala často na své kolegy a také, co ji jako mladou herečku naučili. Byly to třeba i herecké pověry. Víte, že pokud herec při představení ztratí botu, tak podle pověry to znamená, že se na scénu ještě vrátí. Případně, že ho čeká velký divadelní úspěch.
2: S tou botou je to spíš, mě zase naučila paní Budínová, Slávinka, s kterou jsem dlouho, 20 let byla v divadle E.F. Buriana, než ho zrušili. Tak ta mě naučila, že jsem si koupila nějaký ťapky naproti v Bílý Laboti, že to bylo divadlo naproti Bílý Laboti, a jsem si koupila nějaký botičky rychle na přezutí a takhle jsem položila tu tašku na ten stůl. No ta mě dala, ta Budínka, říká, opovaž se, boty na stůl v divadle nesmějí přijít, to ti lidi vykopou. To je prostě pověra taková divadelní a tak se to do mě zažralo, že ani doma bych nedala ani čistou botu prostě na stůl, jo. Protože boty na stůl nepatří, je to pravda, je to logicky a v divadle teda dvakrát ne. A pak mám teď, jak máme takovou hru, jezdíme s kolegyněma, takovou hezkou hru. A tam jedna ta kolegyně, když jako se líčí, nebo tak má ve zvyku si pískat. A to zas taky mě ta Slávinka Budínová naučila, že se teda v divadle nepíská, protože se vypíská představení, že jo. A já úplně vždycky sebou škub, říkám, já nepískej, je to, jako, ona je to blbost, jo. To jsou takový ty divadelní, jakoby, pověry. Ale když vás to naučí starší kolegyně, který si vážíte a teď jako mladý vám to řekne, jak já si to pamatuju prostě na dosmrti a už bych v životě se nespronevěřila, když slyším někoho, jak píská, nebo jde na jeviště s čepicí, nebo s cigaretou, nebo to tak vždycky jako jsem z toho taková nervózní, no, protože už jako hodně pamatuju a říkám, měla bych ty mladý vychovat, ale oni dneska ty mladý na nás moc nedají, na nás starší. Ono jim to jedno. To my jsme byli takový ještě jako vychovaní, že jsme ty starší kolegy poslouchali docela.
1: V době, kdy vstoupila do angažmá v divadle E.F. Buriana, začala také docela dost točit. V roce 1971 třeba s režisérem Antonínem Dvořákem klasické dílo Bratří Mrštíků Mariša.
3: Chceš bílý nebo černý? Nesu ti černý.
4: Černý mě jde. Svadila jsi to?
3: Zapomněla jsem.
4: Od kého je káva?
3: Od Žida.
4: A proč ne ze spolku?
3: Měli zavříno.
4: Tohle je stuchlá, nebo co?
3: Pojedeš na Panský?
4: No na Panský, proč se ptáš?
3: Tak, aby dříví bylo suchý. Včera jsme nemohli ani zatopit. Co chceš?
4: Proč jsi na mě taková zlá? Co pak nemůže být u nás jináč? Ubíde ti, když se na mě vlídně podíváš? Poslouchej, Marišo, já na všechno zapomenu. Nic ti nebudu vyčítat. Nikému nebudu hrozit. Jen když trochu lepší vůlu budu vidět u tebe. Nevíš, jak to člověka bolí. Tak jsem si zliboval, až budeš mou ženou, všechno pro tebe udělám, nic ti neodepřu. Jenom, abys byla u mě šťastná, spokojená. Zatím, podívej se na sebe. Na hromech líháme, na hromech vstáváme. Jděte ho třeba, musí to tak být. Co nem tvý srdce žádá, nic ti neodepřu. Všechno pro tebe udělám. Když ti pěkně prosím. Mám přece děti. Co z nich bude, když budou vidět, jaké vedeme život?
3: Sedni a pij. Co jsi nedopil?
1: Ve stejném roce měl premiéru i další velmi úspěšný film a komedie Václava Vorlíčka Dívka na koštěti. Tam si Jaroslava Obermajerová zahrála zdravotní sestru. Na středisko přichází Saxána a Jan Hrušinský.
5: Tohle je Kudláčková.
6: Těší mě.
5: Vlastně švagrová děda vše věda.
6: Vážně, já jsem původně čarodějnice. Taky čekáte na ucho?
5: Ne, já čekám na Krištofa Kolumba.
6: No, vidím, že si budete dobře rozumět.
1: Věděli jste, že na konkurzu na roli Saxány byla kdysi i Věra Špinarová? A taky prohlásila, že kdyby tehdy tušila, že se z toho stane takový hit, tak si myslí, že by se její život ubíral určitě jinou cestou. Takhle jí prý ale zbyly jen slzy pro pláč a tichá závist, když v televizi viděla Saxánu. Mohla to být totiž ona. A ještě jedna zajímavost z natáčení. Ta maska Napoleona, ve které Jan Hrušinský přišel právě do té ordinace lékařské, mu dávala docela zabrat. Tím, že ji měl přilepenou na hlavě, měl potíže s dýcháním a taky ze závanu barev. Když pak Jaroslava Obermajerová vstoupila do nemocničního pokoje a viděla samotnou hlavu Jana Hrušinského, tak se zděsila a vyprávěla to svému doktorovi.
7: Jste prostě přepracovaná. Já v takovém případě vidím ovce. Nebo krávy.
3: Pane doktore, ta hlava mluví. Je to mladý Bláha?
5: No na star.
7: Ale uklidni se, hofu, jako lékař přece vím, co je možný a co ne.
3: Ta hlava mluvila s tou Kudláčkovou.
5: Ježišo.
7: No a? Co? No tak se na to budeme podívat.
1: Tak to byla mladá Jaroslava Obermajerová. Už od mládí si dávala pozor, aby měla po svém boku slušného člověka. Tedy muže s rozhledem, vychováním a různorodými zájmy. Rozhodně prý nechtěla nikoho, koho by zajímala jen jeho práce. Ale na vdávání příliš chuti neměla. Vždycky prý přišlo směšné, že se každá holka třese na to, aby si na sebe oblékla bílé šaty se závojem a vyrazila k oltáři. I když tohle jí taky potkalo. Bývalým manželem Jaroslavy Obermajerové byl Richard Čech, který pracoval jako číšník a taxikář. Manželství ale trvalo jen krátce, kolem 2 let. A herečka sama označila den svého rozvodu za jeden z nejšťastnějších dnů svého života. Z tohoto svazku má i syna Jaroslava. Ale zpátky k našim ukázkám. A protože jsme pořád o humoru, co třeba nějaká anekdota Jaroslavu?
2: Já nesí řeknu hezky, ale možná, že ta by se vám mohla možná líbit. Pán přijde k baru dát si skleničku. A na rameni mu sedí vrána. Bych prosil tu vodku. Teda 2. Dá si panáka, vrána 2. A ještě, a teď to otočí asi 6krát a začne být už takový padá z toho baru takhle. A to se právě líbilo, ten kolega měl takový hezký nos, on to dělal. A ta vrána takhle furt, že ještě si dala, jo, furt ukazuje na ty flašky, že ještě chce a ten barman říká, teda nezlobte se, co to máte za zvláštní, teda za zvíře? Jako, já už vám ani nenaleju, ale ona furt sedí na tom rameni. A ten pán říká, víte, já jsem totiž rybář. Já jsem tuhle chytil tu zlatou rybku. A ona furt, že bych měl říct nějaký přání. A já jsem si přál ptáka, který hodně vydrží.
0: Rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Úsměv vždycky něco vyžaduje, ale určitě i dobrého herce, který vás pobaví. Tím je dnes Jaroslava Obermajerová.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Účinkovala i v seriálech, jako Byl jednou jeden dům, 30 případů majora Zemana, My všichni školou povinní, Synové a dcery Jakuba Skláře, Přítelkyně z domu smutku, Život na zámku, Hraběnky, Ulice. Zdálo by se, že je ostřílenou herečkou, ale přesto si zachovává do konce svého života i jistou formu trémy.
2: Jarunko, nervy jsou prevít.
3: To už říkával můj pradědeček. Tomu se vám jednou udělalo na noze kuří oko.
4: Ale prosím vás, kuří oko.
3: Ale počkejte, nechte mě domluvit. Na tom kuřím oku se mu udělalo ječný zrno. A do toho ječného zrna se mu dal námel. Takže z toho pak měl nervy ty v tom, v kutně.
2: V putně. Kutna to je...
3: Já vím, jak se tam skládá na zimu dříví.
2: To je zase kůlna.
3: Aha.
2: Vy mi připomínáte mýho dědečka. Tomu doktor řekl, ať vás dá babička do postele a vypotit. Uh-huh. Tak děda přišel domů a povídá, babi, máš mě dát do postele a vyfotit. Zkrátka, nervy. Nervy jsou neřád a nezahrávejte si s nima.
3: Já se s nima zahrávám. Teď já ani nevím, kde je mám.
2: No to je dobře. To je moc dobře. Protože jak člověk pozná, kde co má, tak si s tím začne zahrávat a je zlé. Znáte ten případ z toho dívčího kláštera, jak se tam jeptišky napili a potom...
3: Ne. Nevyprávějte žádný hambatý věci.
2: Jaký hambatý? Pili vodu a dostali tyfus.
3: Fuj, to je tedy tak na ty moje nervy.
2: No teď vám to zrovna povídám. Nezahrávat si s nervama. To byste potom musela do lázní.
0: Tohle byla ukázka z roku 1979 a bylo tu doporučení na lázně. Ty dostala mnohem později Jaroslava Obermajerová jako dárek od svých přátel k narozeninám.
5: Tak já jsem tam jako jela a bylo to strašně hezký nakonec v tom, že byly krásný dny a oni si mysleli, že mě zamknou, že mě budou masírovat. Já jsem všem řekla, že to nechci, že se zaprvé potřebuji vyspat, že nepůjdu v 9 na nějakou pitomou masáž, jo. A že hlavně se chci jít vykoupat. Tak jo, prej bazén máme, představte si venku 30. A oni měli dole bazének, takhle malinký, s teplou vodou. No tak to jsem zase ječila, že já se chci normálně zaplavat v nějakém bazénu. Tak to jsme pak někde kus dál našli. Protože bohužel v těch Velichovkách nádherný místo na bazén a on je spustlej a zničený. No jako dneska mnoho věcí. Jo, ale nakonec se mi to líbilo, jsem se tam vyspala, ale jako se říká Ježíši, oni vás masírují lávovejma kamenama, já jsem větší kravinu neviděla. Ten kamenem po mně jezdí, proč jako? Říkám, vemte to rukou, nebo já jdu pryč, no hrozný, jo. A to jsem to teda měla jako dar zadarmo. Ale představte si, že jsou lidi, že tam jedou a tu masáž si koupí a ona stojí 700, nebo strašný prachy, jo. Já to vůbec nechápu, proč to dělají ty lidi, no, tak jako někdo to třeba, pak mě zabalili do toho bahna, do toho já jsem se štítila strašně a chtěla jsem hned ven, že jo, říkám, Ježíš, to je horký, proč, tak vás jsem špinavá, on prý tak si čtět, říkám, no, když mám ruce od bahna, jak si můžu číst a byla jsem asi 5 minut v tom bahně a říkám tomu pánu, ještě chlapi tam dělají, jo, říkám, hejte, vyndejte mě a on, no tak jo, tak pojďte. Helejte, oni nemají regulovaný sprchy, on tím horkým bahnem v tom horkým dní mě horkou vodou mě spálil skoro. Říkám, dejte to studeně, říkám, to nejde, to je centrálně. Fakt, a to bylo tak vařící voda, kterou, no tak se, fakt, to mě zničilo totálně, říkám, tak aspoň vím, že nemusím do lázní.
0: Ale vraťme se ještě k té paměti, která je pro herce, tudíž i pro Jaroslavu Obermajerovou, tak důležitá. Aby se herci naučili svůj text, mají různé metody. Buď je to opakované čtení bez emocí, dělení textu na menší úseky, spojování replik s pohybem a podobně. A když už se to naučí, tak záchranou, proto kdyby jim text vypadl, je často i nápověda. Jaroslava si dokonce pamatuje ještě tu klasickou nápovědku v Malé budce na jevišti.
5: No, nakladně ještě byla taková, ale byla trošku zapuštěná. Já nevím, jestli ji zachovali, já si nepamatuju, když taky byly tam úpravy. v tom kladenském divadle. Ale byla tam v prostředku taková paní nápovědka, strašně, já si strašně pamatuju, ona byla taková hodně hubená, Zdeníčka Šartová, která teda pila rum. Ona hrozně pila rum, ona měla ráda rum. A ona právě byla úžasná, protože teda pod tím rumem, že jo, tak jako sledovala tu knížku a když někdo nevěděl, tak mu řekla Vémeno. Zas to nevíš. A teď to začala hledat v té knížce, takže celkem nebyla k ničemu, jo. Ale byla hrozně roztomilá paní. A jednou, to mě teda kolegové vyprávěli, jsem bohužel nezažila, ale to musela, jak ona byla hubeněnka, tak jako začínalo představení, ona si lezla do té boudy a najednou jako viděla, že jde ta opona nahoru, že tam ještě není připravený někdo. Ona chytla se té opony, aby ji jako zadržela, oni vytáhli nahoru. Ona křepala těma nožičkama.
0: Kromě filmových a divadelních rolí se Jaroslava Obermajerová užila i těch televizních, v nejrůznějších inscenacích. V roce 1971 třeba v režii Antonína Moskalika vznikla komedie nazvaná Klícka, o bytu ve starém domě, který obývá početná rodina. Maminku tam hrála Stella Zázvorková a měla 3 dcery, z nichž jedna tam bydlí i s manželem a dítětem. No a mladí chtějí vlastní byt. Stella Zázvorková ale celou rodinu až nevybíravě diriguje. Chce stávající byt vyměnit za větší.
4: Děláš, jako bych za všecko mohl já?
6: Taky, že jo. Musí počkat, až dostaneme svůj byt.
4: No pokud vím, dávat jsi chtěla ty.
6: Protože jsi mi udělal dítě.
4: Cože jsem ti udělal? To přece není pravda.
6: No není, ale mysleli jsme si to.
4: No myslela jsi to. No dobře, tak za všecko můžu já. Ty myslíš, že takhle žijeme sami?
6: Ale já jsem takhle nechtěla žít.
4: A já snad jo.
6: Já jsem chtěla začít třeba z vodničeho, ale začít, víš. Muset jít koupit hrnec, aby jsme měli v čemu vařit vodu.
4: A co vodu?
6: Co já vím. Třeba na okna, nebo na čaj. To už je všechno pryč.
4: Ale ne, to ještě všechno přijde.
6: A nic nepřijde, všechno už bylo. Ale jak? Ty si myslíš, že se dá všechno smazat a začít znova, až dostaneme svůj byt, prosím tě. Podívej se ten hrníček.
4: Kde?
6: Z toho ještě byla maminka, když byla malá, i ten nočníček vydržel, i ta postýlka. Já jsem si nikdy nemyslela, že ještě mý dítě bude spát v hnusný, pohryzaný postýlce, protože ta stará ještě dost dobrá, nesmí se vyhodit.
4: Jo, jsem. Víš, že je po dědečkovi. Ještě, že nám ukradli ten kočárek, víš?
6: No, ten byl hrozný.
4: Ty nenechala si ho někde schválně? Co?
6: To víš, že jo. Co? Co pak by ho někdo ukrad?
7: Co je? Představ si, co jsem našla. Podívej se. Hotel Národní dům Tábor. 18.2. Měla to v tašce.
6: Kdo?
7: Blanka. Dívala jsem se jí do kalendáře, jenomže ten den měli být s Vendou na té Šumavě.
6: Mami, jak jí můžeš takhle špehovat, já nevím.
7: Já ji nešpehuju. Dělala jsem jí pořádek v tašce a koukám se, co můžu vyhodit a co ne.
6: No jo, ale koukat do kalendáře, víš.
7: Dívám se jenom, kde tenkrát byla. Tak člověk ji pošle, aby tam na ní dávala trochu pozor a ona zatím sama a ta Venda jí kraje. Tvrdila, že byli spolu na té Šumavě.
6: Ty jsi si ptala?
7: No, před chvíli.
6: Tak vidíš, třeba to ani není její, no.
7: A čí by to bylo? Slečna Kučerová, KČS 86, no. S kým tam asi byla?
6: Ale prosím tě, s kým by tam mohla být?
7: Prosím tě, dvoulůžkovej pokoj.
4: Ali.
6: Už jdu. Matka už ví o tom táboře. Jak na to mohla přijít? Našla Blance účet z hotelu. Co jsi řekla? Co bych jí řekla? Já jsem ani nevěděla, že jste tam spali. Oni mě vzali až na druhý den. Ale můžu tě uklidnit, že v tom nejedeš. Matka si myslí, že tam Blanka byla s nějakým chlapem. Kriste, pane, s jakým? To se zeptej matky. Ježišmarja, já se zblázním, tak když jí zlikviduje všechny nápadníky... Blance už je to jedno. Ale mě ne. To máš těžký. Hele, dej si bacha, rozumíš, Blanku už přemohla, teď je řada na tobě. Budeš tak dlouho čekat na kvartír, až už ti nebude nic platnej. Ještě ty mi to připomínej. No tak proč si ho sem Ježíši Kriste brala, když si to musela vědět, co se tady bude dít. Co jsem mohla dělat? Jože, Ještě, že jsem si vždycky myslela, že to budeš právě ty, kdo nám všem ukáže, jak udržet matku v patřičném odstupu, víš.
8: Můžeš to zkusit.
6: Proč já?
8: Protože jsi na řadě.
6: Já jsem v životě nikoho nepřivedu, rozumíš? A tě radši ze mě stará pana.
8: To si teda řeknem.
6: No, svatební noc v tomhle kvartíře, prosím tě. Pst.
8: Ty jsi ale drzá.
6: No, na to ještě doplatím, víš.
8: Trhni si nohou, Vendulko.
6: No vidíš, že to jde. Ještě abys to tak řekla matce.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Ještě jedno setkání s Jaroslavou Obermajerovou v ukázkách, které jsme si pro vás nachystali do našeho přehledu herecké práce.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Zahrála si i ve filmech jako Žert, Kladivo na čarodejnice, Radus a Mahulena, Babička, Marečku podejte mi pero, Což takhle dát si špenát, Smrt stopařek, Vážení přátelé. Ano, v režii Dušana Kleina v roce 1989, kde si zahrála soudružku s Pišákovou. A ta je v pokoji, v ubytovně, řekněme na randeti s Jiřím Kodetem. A do otevřeného okna cituje budovatelské básně.
2: Průser, průser. To nám ještě chybělo. Vezmi harmoniku a pojď.
3: Až do Antarktidy má píseň doletí. Mír lesu.
2: Hovno do Antarktidy. Kousek odsuť má chatu. Krajský tajemník. Ta Spišáková řve jako kráva.
3: Mír chatrčím. Jeslím. Jsi můj římský. Jsi můj Korsakov soudruh. Strhej ze mě všecko. Čest práci každé, která dobro plodí.
2: To už hraj, nebo bude průser.
4: Já ti ho tam našroubuju. Já ti ho tam dám.
2: Co blbneš? Černý muž pod byč.

0: Jaroslava Obermajerová hrála také v Bastardech, ve Vrázkách z lásky a hrála i pro děti v mnoha pohádkách. Díky filmům také reprezentovala naši kinematografii i v zahraničí. Poprvé v roce 1969 ve Španělsku na filmovém festivalu v San Sebastiánu. Moskalikův film Dita Saxová tam tehdy získal cenu Stříbrná mušle. Cestou tam si jí ztratil kufr s veškerou její garderobou, ale naštěstí se našel těsně před oficiálním převzetím ceny. A 3 dny před odjezdem dostala 2 malá štěňata foxteriérů, které měla předat jednomu známému sportovci v Československu se vzkazem od fanouška. Tuhle ochotu pak ze srdce proklínala. Měla starosti s krmením, s každodenním omýváním znečištěných koupelen v hotelích a taky obtíže s dopravou v letadle. Největší problém ale byl v Praze najít náhradního majitele, protože v rodině sportovce pro ně neměli pochopení. To Jaroslava Obermajerová se později stala nadšenou pejskařkou, jak se svěřila i v našem rozhlasovém pořadu Vzpomínky nám zůstanou.
1: Zvláštně jsem se stala i kočičářkou.
2: Kočičářkou?
1: Ano, protože nám jednou přišel na zahradu takový mourek, asi 2 roky. A tak jako syn, protože má rád taky všechny, tak ho pak přines v náručí a číje a to no a na vsi, že jo, tak a neříkal, jo, tak si se, tak jsem mu dala nažrat. Já všem, dělám 2 věci, všem dám nažrat a pak je taky všechny vykastruju hned.
2: Tak nepřijedu.
1: Jo, no, jo,
2: už jsem chtěl, ale nepřijedu.
1: Kastruju, jo, to je lepší.
2: To je jako fakt ne, opravdu ne.
1: Takže hned jsem to, nebylo hned, to bylo asi za měsíc.
2: Pro až mi to bylo, jo, tak ale, to jo, na týden přijedu, ale pak odjedu.
1: Pak odjedu. A on byl takový strašně přítulný, což ty kočky venkovský nejsou, že jo. On fakt se odstnul tam opravdu doteď, nevíme, jako jak. Jenomže za 2 dny, a to bylo zajímavé, že můj pejsek, já mám krysařičku malinkou a hrozně přítulnou a hodnou, ale kočky samozřejmě nesnáší. A takhle, když přijde na zahradu kočka, tak ona hrozně začne štěkat, dělá zlýho psa, což je směšným, tak malýho vrčí. A když ta kočka se zastaví, jo, tak ten můj pes taky, protože už se začne bát, jo. Ale řve a naježí se, ale neudělal by nic, ale musí vyštěkat. On za 2 hodiny toho kocourka dělal, já si myslím, že oni si ty zvířata myslí, ten pes, že si myslí, že to je pes a ta kočka si myslí, že je kočka. Jo? Že oni se tak na sebe prostě najednou zvyknou a bylo to fajn. Tak jsem říkal, tak syn tam stejně bydlí, tak mu dal, tak máme i kočku, i psa, to je jedno. A hned za plotem sousedi takhle mají slepičky a oni ty sousedi jsou trochu takový sociální případy, tak mají takový jako bordel a moc nejedí, nebo co, tak ty slepice mají hlad furt, tak je krmím. A teď mají velkýho psa, který mu říkají Ozák, a ten furt kouká na mě přes ten plot. Tak ho taky krmím. No, takže já toho mám moc.
2: Když přijdete na chalupu k Obermajerům, stoupnete si k plotu a budete se divně koukat,
1: dostanete
2: tak Jaruška vás nakrmí.
1: Určitě.
3: A vykastruje.
2: A vykastruje. To je ta horší půlka, prosím vás. Takže po jídle hned pryč.
0: Jaroslava Obermajerová se etablovala samozřejmě i v dabingu, stejně jako už mnohem starší v muzikálech a v zábavných pořadech. Z jednoho takového z televize Barrandov bereme i ukázku o angínovém bacilu. Spolu s ní uslyšíte Oldřicha Navrátila.
4: Bílá krvinka u telefonu. Cože? Nebezpečí nákazy angínou? Beru na vědomí, končím. A! Stůj! Angínový bacile! Tak. Tady bílá krvinka. Objekt jsem zneškodnila, krevní destičkou jsem ho umlátila. Končím. Nehejbej se vůbec! Nehejbej se, táhni odsud! Tady od tuto angínu nikdo nestojí!
5: Poslechni, proč to tak dramatizuješ? Já si hledám jenom svůj nový domov.
4: Ty umíš jenom infikovat, táhni.
5: Nesmíš taky věřit všemu, co tě nakukají lidi. Jsou to bezcitný, nezodpovědný hovada. Ano, oni nás chtějí vymítit antibiotika.
4: Dobře vám tak. Všechny jenom štvete, ničíte.
5: Vidím, že ti taky vymělí mozek. Co? Protože bys jinak věděla, že jsou i užitečný bakterie.
4: Oh, tomu já nevěřím.
5: A co jogurt? Kdo vyrábí jogurt? Užitečný bakterie. A ty lidi vybíjejí po milionech.
4: To jsem teda nevěděla.
5: No, vidíš. A proto my bojujeme za to, aby antibiotika byla vyhlášena jako zbraň hromadného ničení.
4: Proboha, ale lidi se přece bez antibiotik vůbec neobejdou.
5: Lidi, co pořád meleš o těch lidech, co je ti do lidí? Stejně vás mají za užitečné idioty, ano.
4: Brzdi, já jsem náhodou člověkem docela spokojená. Dal mi život v kostní dřeni, živí mě.
5: No. Ty jsi tak naivní, ty jsi naivní, blbá, bílá krvinka. Ty jsi nikdy neuvědomila, jak ti ty lidi stěžují tvoji práci, jak si neumývají ruce před jídlem, jak se kdekdo s kdekým líbá, jak se volizujou.
4: To je pravda, no. Teda oni mi to neusnadňují, ty lidi, to mě štve.
5: Možná by si tě víc vážili, kdyby jsi jim ukázala, jaký je to žít bez tebe. Co kdybys začala stávkovat?
4: Cože? Já, že bych měla ignorovat infekci?
5: Ne, to zrovna nemusíš, ale kdybys třeba zavřela oči, zkus zavřít oči. Umíš to?
4: Ale jen na chvilku.
5: Dobře.
3: Stůj! Anginový bacile! Já jsem vitamín C! Ono zbraň, nebo tě zastřel.
5: A ty mě nech projít, nebo zastřelím já ji.
3: Ale když ty zastřelíš ji, tak já zastřelím tebe.
5: A co kdybych zastřelil tebe a pak ji?
3: Ale mě zastřelit nemůžeš, protože já mám krevní destičku. Takže co kdybych zastřelil já tebe?
5: Ale to bys musel nejprve zastřelit ji.
4: Jak střílej, hrdiný vitamíne C. Nás, bílých krvinek, jsou miliony. Neubude.
3: To nemůžu tě zastřelit, to by bylo proti všem ženevským konvencím.
4: Je kapenková nákaza.
5: Kde?
6: S ženskýma se neperu.
4: Děkuji ti, milý vitamíne C. Kdyby jsi nepřišel čas, já bych asi podlehla.
3: Ne, vedla jsi si dobře. Anginový bacil je vyhlášený manipulátor. Vždyť ho platí tuberkulóza a černý kašel.
4: Ale já jsem měla včas zavolat ty posily.
3: Byla jsi statečná. Navrhnu tě na řád bílé krvinky.
4: Děkuju. Ale vitamínece, já myslím, že tenhle náš boj nekončí. On se vrátí a s ním tisíce jiných virů a bakterií.
3: Nesmíme lidi zklamat. Jsme jejich poslední naděje. Když teda nepočítám tu jejich osobní hygienu, očkování a otužování.
4: Ale my víme, jak to dokázat. Prostě to dokážeme!
0: Ať se Jaroslavě Obermajerové daří, ať jí zdraví slouží a oblaží nás ještě mnoha rolemi. A vám přeju, ať vás život vždycky překvapí jen v tom dobrém a úsměv na tváři máte co nejčastěji. Váš Patrik Rozehnal.